anebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncema nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse, ať už horor nebo pohádku.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám, zaplať Bůh,

ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem plán.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Společně teď stojíme před okamžikem, kdy uzavřeme celých 10 let naší soutěže a budeme mít měsíc na to, abychom vybrali vítěze, který si odnese titul Autor receptu desetiletí. To všechno v rámci toho jubilejního 10. ročníku pochoutkového roku, který posloucháte. Tak jak na to, to vám prozradím ještě v průběhu hodiny a třeba i nalákám, protože i hlasující budou odměněni. Než na to dojde, musíme odvysílat ten poslední výherní soutěžní recept. Jeho přípravu si za chvíli vezme na starosti šéfkuchař a náš porotce Roman Paulus. A taky budeme mluvit o vánočním knižním hitu, knížce Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. A pozor, naposledy dnes soutěžit o kuchařku Sladké Česko. Tolik důvodů, proč se zapojit.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok. Vlastně ta poslední část, poslední setkání, střídalo se za ten rok 6 osobností, 6 přátel pochoutkového roku. A jenom to připomínám, byl to Vojta Vratiška jako cukrář, ještě s Josefem Maršálkem, byl to také kuchař Ivan Vorochodský, no a pak po roci Naďa Konovalinková, Jaroslav Sapík a Roman Paulus, ten je tu dnes se mnou. Čeká nás závěrečné tedy pečení, recept z roku 2025, ale než se k tomu dostaneme a připomeneme, o co všechno jde, tak jsme teď u něj doma v Praze v kuchyni, tak já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
1: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
0: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to zájemné. Vítání, tak jsme rádi, že se vidíme.
1: Zdravím.
0: Víš ty, kolik toho nachodíš v kuchyni?
1: No tak jako díky těm krokoměrům, jako, který mají hodinky, já teda úplně nejsem vyznavač jako kdyby chytrých hodinek, ale mám hodinky, které jsou takový polochytrý, ale hodně odolný. No a samozřejmě v rámci teda těch hodinek jsou i krokoměry. Já se jakoby skoro nejsem schopnej dostat pod 15 000 kroků jenom jako kdyby v té práci denně. A dovedu si představit, že kdyby to bylo ještě jako v ranějších dobách mý kariéry, kdy jsem přece jenom pracoval jako delší směny než třeba teďko, tak by to bylo hravě přes 20. Ale vzpomínám si, že jsem byl onehdy na návštěvě u kamaráda, který je šéfkuchař v O2 aréně a tam jsou opravdu neskutečný jako prostory, protože ta gastronomie je tam opravdu veliká. A on mi říkal, že při určitých akcích, kde mají jako ten catering roztahaný po všech těch prostorách, který tam mají, takže někdy jako má i přes 45 000 kroků, což já jsem popravdě neměl, když jsme šli z Pece na Sněžku a zpátky. Jo, takže se člověk v kuchyni jako nachodí, no, ale záleží samozřejmě na velikosti té kuchyně.
0: Musel jsi někdy odejít, zdrhnout z nějakého setkání, protože i když to byla významná osobnost, si řekl, promiňte, já musím, nebo se mi spálí kachna, nebo něco takového?
1: No, tak jako to se spíš stává, když jako přijde někdo, chce si jakoby popovídat a je to jako nevhodný okamžik. No, tak jsou okamžiky v kuchyni, kdy prostě člověk jako kuchař nemůže se odtrhnout.
0: No, pak jsou třeba osobnosti, kterým to nemůžeš tak úplně říct nebo odmítnout. Představ si, že přijde pan prezident třeba, nějaký velký rozhovor povede s tebou a tobě dojde, ježiš, mě se spálí kachna. Řekneš mu to? Teď moment.
1: Já jsem pana prezidenta potkal párkrát a myslím si, že ten by to pochopil.
0: My budeme za malou chvíli servírovat a posluchačům vyprávět o tom, jak se dělají kynuté rohlíčky, ještě máčené v másle navíc. Původní recept Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka, první místo roku 2025. Jsi připraven na poslední sladké? Pečeš rád?
1: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem a pracoval jsem, myslím si, že na kuchaře poměrně dlouhou dobu, jako na cukrárně, takže celkově cukrárna je moje jako slabost a tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Poslední letošní setkání v jubilejním pochoutkovém roce, protože se dostáváme k vítěznému místu toho posledního soutěžního ročníku 2025. Tehdy to vyhrála Stanislava Kotlabová z Horažďovicka s máslovými rohlíčky, navíc ještě máčenými v másle, kynuté. Tak tohle bude připravovat Roman Paulus, už se usmívá, asi má kynuté rád a těší se i na tenhle desert. Ahoj Romane, ještě jednou.
2: Ahoj Patriku, já si samozřejmě tady ten recept pamatuju, mám ho v živý paměti, takže se těším na to, až ho připravím. A já musím říct, že jsem si vlastně jakoby netroufl ho nějak měnit. Napadlo mě, jaký by to bylo, kdybych ho třeba naplnil. Říkal jsem si třeba hruškový povidla nebo jablečnou marmeládu, ale potom jsem si říkal, protože se ještě potom máčí v tom másle, tak jsem si říkal, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
1: Co si máme připravit? Co si připravila tehdy Stanislava Kotlabová a teď podle ní i Roman Paulus?
2: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, půl kila polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme půl kila másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr. To je potom na obalení.
1: Ono to vsákne, neboj. Myslím tedy ten rohlíček, to máslo. My toho taky sníme dost.
0: Pochoutkový rok.
1: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
2: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
1: Vůbec nemícháš?
2: No, jsou na to různé postupy, ale já jsem u mojí tchyně Libušky viděl, že to dělá takhle a z toho důvodu to považuji za jedinou správnou variantu.
1: My si mezi tím, co nám kyne kvásek připravíme, nebo začneme připravovat to těsto, tak ty máš v míse povolené máslo,
2: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
1: Jak dlouho?
2: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli.
1: Tu sůl dáváš do mouky ještě předtím?
2: Ano, ano. Do mouky promíchám se solí, přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme krásné kompaktní těsto. Samozřejmě bychom mohli použít i robot, ale já si myslím, že když si jednou za čas utřeme nebo umícháme to těsto rukama, takže je nám to jenom ku prospěchu.
1: Náhra. Dáme kynout?
2: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál. Část těsta si odebereme, ano, je opravdu krásně nakynuté. Mně přijde skoro, jako kdybych tam přidal šafrán.
1: To jsou ta domácí vejce. Budou tyhle rohlíčky možná ještě žlutější než od paní Kotlabové. Taky měla domácí suroviny. Mimochodem, jedna z mála dam, která, když jsme přijeli, tak měla připravené všechny suroviny v mističkách a nejen to, ona u toho měla i vytištěné popisky s množstvím.
2: No tak,
1: dvě kostky cukru, kilo mouky, 750 gramů másla. Tak ty jsi z toho kousku těsta jako udělal takový jak pramen na Vánočku, široký takový váleček.
2: A teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla...
1: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano. Šulance, teď mi to šlo krásně, podívej se, já jsem se potřeboval s tím těstem akorát zkamarádit. A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
1: S papírem.
2: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
1: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom takhle honce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
2: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
1: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
2: No je to tak, je to tak. Bez toho by to nebylo ono.
1: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly, tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
2: V receptu se píše, že ze spoda mají být lehce nazlátlé, to máme taky, takže perfektně. Já jsem opravdu nadšen a vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla a není to tak, jako že je hned zase vyndávám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme je zpátky na pečící plech.
1: Takže pobyli si tam tak, dejme tomu, necelou půl minutu.
2: No, zhruba 3/4 minutku.
1: A vidíš to, jak piju, jo? Jak másla ubývá.
2: No, je to pravda, prosím tě.
1: To je, když si je nalakoval úplně.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
2: Je to taková dietka, ale jako je dobře, že jsou menší, takže když si potom 2, 3, 4, 5, 10 zobneme, tak... A necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
1: Rozhlasový závěr. V téhle chvíli celého letošního jubilejního pochutkového roku, protože tohle je ten 36. recept, Romane.
2: No, to je velký závazek tady.
1: To bylo to první místo roku 2025, o kterém si rozhodl stejně s ostatními porotci a i paní Kotlabová bude soutěžit už za malou chvíli o ten recept desetiletí. 630 receptů za těch předchozích 9 let se utká o tenhle titul. Tak nejdřív to ale ochutnáme.
2: Dáme si, Patriku. Jo. Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval, teda.
1: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
2: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
1: Pochvala Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka. Tak blahopřejeme. Pro srovnání oba recepty už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Video oba popsané, můžete si je vyzkoušet. Vážení, za malou chvíli odstartujeme měsíční hlasování, kdy vy budete rozhodovat stejně jako porota o tom, který recept bude tím nejlepším za těch posledních 10 let trvání naší soutěže. A pak nás čeká velké finále, kde budeme samozřejmě všechny výherce zvát a jednomu z nich předáme ten správný titul. Takže ovšem se dozvíte za malou chvíli a taky na webu pochoutkovýrok.cz. Neloučíme se ještě.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Už jen poslední minuty zbývají do okamžiku, kdy odstartujeme hlasování letošního speciálního 10. narozeninového roku. Tentokrát nebudeme hledat vítěze za jeden rok, ale za celých 10 let. Postupně jsme si letos připomněli všech 630 výherních receptů. Byly to vždy 3 výherní recepty od poroty a jeden od vás posluchačů. To nám dělá 630 soutěžních receptů. Přehledně už teď najdete na webu pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli spustíme hlasování. Čas na hlasování budete mít až do půlnoci z 31. října na 1. listopadu. Pak se soutěž uzavře. A jak to dopadne, se dozvíte na velkém desetiletém finále pochoutkového roku. Ve stejném čase samozřejmě bude přemýšlet porota, komu udělí své ceny. Je jasné, že i tentokrát vítěze, ať už od poroty nebo z internetu, odměníme cenami. Budou to poukázky na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora společnosti ETA. O cenách poroty bude rozhodovat samozřejmě porota sama, tříčlenná porota, ale obohatíme ji o další 3 osobnosti, které letos pomáhaly s pečením a vařením a připomínkou soutěžních receptů. To znamená, že kromě Nadi Konvalinkové, Jaroslava Sapík a Romana Pauluse přibude ještě kuchař Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek s Vojtěchem Vrtiškou. Ti rozhodnou, komu dají cenu recept desetiletí. Zatímco porota se bude radit v soukromí, vy své hlasy projevíte na internetu tím, že navštívíte stránky pochoutkovirok.cz, prohlédnete si všech 630 receptů a až se pro jeden z nich rozhodnete, tak vyplníte formulář, ve kterém je vaše jméno, příjmení, adresou a kontaktem na vás a pak máte právo hlasovat. Zmáčknout tlačítko hlasovat u příslušného receptu, který se vám nejvíc líbí. Tak to můžete hlasovat z jedné, jak se říká, IP adresy, to znamená mobilního telefonu, počítače, notebooku, jednou za 24 hodin. To, že váš hlas byl zařazen do soutěže, dostanete potvrzeno e-mailem. No a pak se budou hlasy sčítat. Kdo získá nejvíc hlasů, stává se vítězem. Vaším posluchačským. A pozor, ze všech hlasujících také v listopadu vylosujeme jednoho z vás, komu dáme poukázku na nákup kuchyňského vybavení, a protože máme 10 let pochoutkového roku, tak ještě dalším 10 vylosovaným pošleme kuchařku. Taková jsou pravidla. Tak teď už je to skutečně jenom na vás. Dovolte mi teď s porotou slavnostně odstartovat okamžik, kdy otevřeme hlasování. Takže Naďo, Romane, Jardo, společně teď uvolníme naše stránky a umožníme posluchačům hlasovat.
1: 3, 2, 1, teď!
0: Začalo hlasování na stránce pochoutkovirok.cz.

0: podzimem přichází i do našeho narozeninového 10. pochoutkového roku, řekněme, vůně a chuť švestek a povidel. Už jsme je letos třeba použili při přípravě chodských koláčů. A tentokrát si o nich popovídáme, protože povidla mohou být i z jiného ovoce, třeba střešní, bezinek, borůvek nebo i hrušek a jablek. Kdysi bývala výroba povidel velkou událostí. Dnes to zvládne klidně jeden člověk. Třeba Věra Vojtěchová, za kterou zašla i naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková. A reportáž o výrobě povidel začíná přímo pohádkově.
1: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Tak si je zítra uvaříme, no.
2: My už vařit nemusíme. Borůvková povidla uvařila Věra Vojtěchová.
3: Tak je to v menší skleničce, protože je to spíš taková jako lahůdka. Bůhty se tím splnit nedají, že to jako není až tak hustý. Je to hustý, ale ne tak, jak třeba švestky. A je to takové zpestření na tom povidlovém trhu tady.
2: Povidla především švestková, ale taky hrušková, jablková, třešňová, bezinková a další se ve střední a pak i východní Evropě, všude tam, kde je dostatečně rozvinuté ovocnářství, vyrábějí minimálně od 16. století. Nejdřív se navozily nebo nanosily švestky, které se musely vypeckovat, a švestkové pecky řežou.
3: Na začátku jsem měla úplně modrý teda jakoby ruce a rozřezaný, a teď jsem teda objevila úplně úžasné rukavice, takže jako to odpeckovám v rukavicích. Ale záleží taky na zralosti těch švestek, že jo. Musí se to dělat postupně, tak odhadem udělám těch 500 skleniček, 400 až 500 skleniček za to září, no.
2: Paní Věra dělá povidla sama. Dřív to bývala společenská událost. Příbuzní a známí se sešli u toho, kdo vlastnil speciální povidlový kotel s míchadlem. Topilo se pod ním dřevem. Zpívalo se, pila slivovička a povídalo se. A povidla se míchala a míchala třeba i několik dní a nocí. Vařila se takzvaně do černa, bez přidání cukru. Dnes už někteří cukr přidávají.
3: Cukr se tam přidává na začátku, ještě tam dávám trochu octa. Tam se právě vytvoří dole takovej jakoby film, abych tak řekla, a ten zabraňuje tomu spálení. Musíte mít teda i hrnec kvalitní se silným dnem. No a pak, když je to teda vyvařený a zběde vlastně jenom ta švestková hmota, tak pak se to dochucuje s kořicí a rumem a pak do skleniček.
2: A ty čekají ve spíži, až přijde jejich chvíle.
3: Mě to hrozně chutná ty povidla. A já si tak jako neustále testuju tu chuť, jestli je stejná, nebo jak se mění. A musím říct, že mi to chutná pořád stejně.
2: Problém nastává, když je švestek málo. Příprava povidel, pak v leckteré rodině musí ustoupit slivovici.
0: O výrobě povidel se lecos dozvíte a ve fotogalerii si je taky můžete prohlédnout na stránce pochoutkovirok.cz. A za chvíli si připomeneme něco z oslav našich 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Přijel nám pogratulovat i Vojtěch Vrtiška, cukrář a vítěz třetí řady Peče celá země. Tak jeho návštěvu uslyšíte za chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Vojta Vrtiška.
1: Dobrý den. Takže,
0: Vojto, přijmi místo, kafe už jsme ti zařídili.
1: O, děkuju moc.
0: Ty jsi hodně kávový?
1: Já jsem velmi kávový, já bez kávy bych asi úplně nepřežil to tempo, které tahnu, takže toto je mé čtvrté.
0: Dneska?
1: Ano.
0: První bylo kdy?
1: Celkem pozdě, nestihl jsem ráno kafe, takže až tady jsem se to doháněl.
0: Co jsi dělal sladkého naposledy?
1: Naposledy jsem měl sérii 4 kurzů, takže tam jsem nepracoval já, ale tam pracovali moji kurzisti, takže to bylo moc milý. A pekli jsme dorty, pekli jsme mini deserty a pak jsem ještě zaskakoval za jednu moji kolegyni a tam jsme pekli loupáky, rohlíky a buchtičky se šodo.
0: Loupáky i buchtičky ze šodo máme v té naší kuchařce Sladké Česko, taky mimochodem od posluchačů taky to dělali. Loupáky Veronika Bačkovská a bych nesplet jméno, myslím, že to byla Vlasta Zavoralová, ta dělala buchtičky se šodo.
1: Obdivuju, jak si to můžeš pamatovat, já jsem minut. Rád, že vím, že si pamatuju, jak se jmenuji já. Takže.
0: Spletli ti někdy jméno?
1: Ze začátku jo, protože Vrtiška je takový neobvyklý, takže jsem byl různě Vrtiška, Vrtíšek a podobně. A
0: Vrtíšek je dobrý.
1: Teď už musím říct, že se to tak jako stabilizovalo.
0: Mimochodem původ jména, víš ho? Píděl ses potom někdy?
1: Píděl. 13. století sedláci a evidentně někde kolem Tábora se to rozmohlo, protože já pocházím od Tábora, takže tam je Vrtišku hodně a pak už tolik ne v okolí.
0: Ty jsi vítěz třetí řady Peče celá země, od té doby vlastně i spolupracujeme, teď už bude pátá řada, jestli se nepletu, se chystá.
1: Je to tak.
0: A ty jsi u toho, že jo, trochu.
1: Já jsem se tak jako mírně zjevil, byl jsem hodnotit castingy a bylo to vlastně strašně milý, protože já do té Peče celá země jsem šel jenom kvůli tomu, že jsem chtěl zažít casting a chtěl jsem, aby nějaký profesionál řekl, co si myslí o mém pečení. A najednou jsem stál vlastně na úplně druhé straně a tak se kruh uzavřel, no.
0: Co ti tehdy řekli na castingu?
1: Já jsem tehdy měl Pepu Maršálka a vlastně to bylo strašně milý, no. Dost na mě byli připraveni, evidentně lustrovali i moje sociální sítě, co peču, nepeču, takže až tolik se neptali a vlastně já jsem mi tam tehdy donesl covid jako desert, takže to celkem...
0: Molekulu.
1: Ano, takže to celkem zarezonovalo a už se tolik neptali. Radši.
0: Dobře. No a kolik času na tebe měli? Kolik je času na to zaujmout takhle na castingu v porodce?
1: Nepamatuju si, jak já. Ono vám to dost utíká, ale takhle, když jsem to pak vedl z té druhé strany, tak to většinou bylo okolo 20 minut, skoro půl hodiny.
0: Jako bylo to těžký držet jazyk za zuby rok?
1: Ono to nebylo ani tak těžký, spíš se na mě ty lidi divně koukali, protože opravdu, když člověk jako chodí a rozhazuje koblihy a druhý den rozhazuje
0: Ale pro tebe se třeba nepochlubit, hele, já byl v tom, já jsem to natočil, já jsem to vyhrál, jako rok to v sobě držet.
1: Já to tak jako zvláštně popřel, protože ono, to byl velice intenzivní měsíc a půl a ten měsíc a půl velice rychle začal a velice rychle skončil. A pak jsem naběhl vlastně do zkouškového období a vrátil jsem se do té reality a měl jsem skoro pocit, jako kdyby se to nikdy nestalo. Takže dokud na mě nezačali tlačit média, a to už bylo spíš před finále, tak v podstatě jsem to tak jako zvláštně jako v sobě popřel. No.
0: Díváš se na sebe rád nebo posloucháš se rád v rozhlase?
1: Ne, my jsme se o tom bavili, že já vlastně doteď neslyšel jeden jediný díl Pochoutkového roku, protože mě traumatizuje sám se.

0: ani. A co se týče té cukrařiny, ono jakmile do toho víc zabřednete, tak zjišťujete, kolik toho nevíte a kde všude je dobré se zlepšit. A myslím si, že zrovna ta cukrařina je taková, že se stále vyvíjí a přicházejí nové podněty, které chcete vyzkoušet. Takže tam si myslím, že zdaleka vyčerpáno není.
1: Vojtěch Vrtiška.
0: Moc děkuju.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Oslavy 10 let pochoutkového roku pokračují dál, nejenom hlasováním, které jsme spustili, ale třeba i recepty, které v našem vysílání bude připravovat v průběhu podzimního času právě Vojta Vrtiška. A to od příštího týdne.

0: Desátý narozeninový pochoutkový rok teď pokračuje i radou z etikety, o kterou se stará Ladislav Špaček. A zajímá mě možná naprosto jednoduchá, možná i trochu zapeklitá věc. Jak správně držet nůž v ruce?
1: Nůž, když ty dřív, než se stal jídelním nástrojem, tak to byla obyčejná zbraň. Muži u sebe nosili dýky, ženy už od renesance nosili malé nožíky a těmi si vypomáhali i při konzumaci. Dříve se jedlo tak, že třemi prsty hodovníci uchopili ten kousek pečínky, nožem odkrojili a třemi prsty vložili do úst. Ten nůž byl neustále potřebný, proto byl ostře nabroušený, měl špičku. Ovšem koncem 18. století, kdy se začal už stolovat kultivovaněji na šlechtických dvorech, ale i v měšťanských domácnostech,

0: tak ten nůž se zakulatil a dnes už máme tu podobu nůže jinou. Je to nůž jídelní, který používáme k příboru, ať už masový a nebo dezertní. Ovšem v některých stejkových restauracích dostaneme stále nůž, který nám připomíná tu špičatou dýku. Opět ho držíme tak, že konce střenek rukojetí tlačíme do středu dlaně a ukazováčkem vyvíjíme tlak a nožem pilujeme, neodtrháváme maso od vidličky.
1: To znamená, že musí být konec toho nože, ta střenka schovaná v dlani.
0: Ano, střenka je vždycky schovaná v dlani, nikdy nedržíme příbor jako tušku. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Řekl jsem, že naposledy dnes budeme soutěžit o knížku Sladké Česko. Ale nejprve uzavřeme předchozí kolo. Minule jsem se vás ptal, jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková. Byl to tvaroh a povidla. Za tuhle odpověď dostanou tři z vás cenu. Museli být vylosováni počítačem. A ten rozhodl, že ceny si odnáší Vlasta Balounová z Ústí nad Labem, Božena Nastoupilová ze Smiřic a Jaroslava Potěšilová z Mohelnice. To jsou vítězové dalšího kola a kuchařky Sladké Česko vám poputují poštou přímo domů i s podpisem. A o ty poslední tři kuchařky Sladkého Česka v našem pořadu si tedy zahrajeme právě teď. A nová otázka zní, kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty dnešní kynuté rohlíčky máčené v másle? 36. anebo 72. Kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle, co dělal Roman Paulus? Pokud si myslíte, že to byl 36. recept, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byl 72. recept, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku a pravidla můžete na webu pochoutkovýrok.cz. Utratíte 4 koruny za jednu SMSku a vítěze se dozvíte příští týden. A to už budeme soutěžit o novou knížku, která už je teď přímo v prodeji a vy to víte. Vytvořili jsme takové překvapení, které jsme dávali dohromady celých 6 let s Josefem Maršálkem. A tu knížku, luxusní krásnou vánoční knížku, jsme nazvali Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Je v ní celá 50 receptů, které se hodí na Vánoce. Jsou to ty recepty, které Josef Maršálek upekl každý adventní čas v našem vysílání. Přidal ale i další a já také. A začínáme takovými klasickými věcmi, jako jsou vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, přes marokánky a dostáváme se i ke speciálním čokoládovým lanýžům, kostkám, smaženým tvarhovým hvězdičkám, ale i k Vánočce je tam ta Josefova, vůbec poprvé knižně vydaná, se všemi jeho fígly, legendární Vánočka, ale jsou tam i další druhy, včetně závinů, perníkového dortu, vánočních koláčů a tak podobně. Tuhle kuchařku si můžete už teď pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a rychle, ať to stihnete, ať podle ní můžete do Vánoc ještě něco upéct. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a taky můžete objednávat i ve všední dny a v pracovní době přes telefon 724 819 319. Opakuji ještě jednou ten telefon 724 819 319, abyste si mohli pořídit knížku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. No a ten příští týden o ní budeme i soutěžit. Tak se mějte krásně. Nezapomeňte hlasovat na našem webu, protože už jsme rozjeli tu důležitou součást letošního pochoutkového roku, kdy vy i porota vybíráte své vítěze. Jsem zvědav, jak to dopadne a kdo si v listopadu odnese titul Autor receptu desetiletí.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a přínosný poslech, milí přátelé. Dnes se po stopách utajených pokladů regionu vydáme do středních Čech, do bezprostřední blízkosti Kutné Hory. Trochu ve stínu její slávy najdete obec Svatý Mikuláš a v jejím katastru leží národní kulturní památka, která v celé krajině působí jako zjevení. Klasicistní, nebo chcete-li empírový, či paladiánský zámek Kačina. Jeho jméno vyvolává spíš iluzi poklidného venkovského sídla. Ovšem Kačina je co do elegance a krásy jednou z nejpůsobivějších staveb na našem území. Zámek nechal na začátku 19. století postavit nejvyšší purkrabí království českého, hrabě Jan Rudolf Chotek z Chotkova. A pozoruhodné je, že už více než 10 let předtím nechal v místě budovat rozsáhlý park. Počkal, až stromy povyrostou a do nich nechal vsadit jedinečnou budovu, která svítí už do dálky a je impozantní jak svou velikostí, tak sloupovým, tak svým tvarem. A také o ním okolním parkem. Kačina je dnes jednou z poboček Národního zemědělského muzea a můžete se na ní kdykoliv vypravit. A když budete mít štěstí, potkáte stejně erudované průvodce jako já. Tak milí posluchači, jsem tady obklopena dvěma muži, kteří vědí o této památce nejvíc. Po mé levici sedící Pavel Douša, ředitel zámku Kačina. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítejte na Kačině.
1: Děkujeme. A po mé pravici sedící rovněž Pavel, jenom se jmenuje Bezouška, který je ředitelem nadace Kutná Hora dědictví UNESCO. Začneme panem ředitelem. Všichni asi vědí, nebo alespoň milci historie vědí, že je to dílo Jana Rudolfa Chotka, ale vy byste nám mohl, pane řediteli, spíš vysvětlit, v čem spočívá jeho výjimečnost, jak z hlediska památkářského, tak z hlediska vizuálního.
2: Těch klenotů bychom na zámku našli několik. Je to opravdu věc, která se vymyká. Vymyká se prostoru, zapadá do času osvícenství a klasicismu, věc, kterou Jan Rudolf Chotek přináší do českých zemí. Byl nejvyšší průkrabí a měl obrovský rozhled. Byl to velmi vzdělaný člověk, který cestoval Evropu, přátelil se s politiky, s filozofy, s vědci, botaniky a tahle stavba spojuje všechny ty jeho představy a myšlenky a vůbec to období osvícenství a neoklasicismu v jedno.
1: Obrátíme se teď tady na pana ředitele nadace. Vy jste ředitel nadace, která se týká Kutné Hory, co by památky UNESCO, ale vy jste velký milovník zámku Kačina, tak když bychom měli najít to propojení.
3: Domnívám se, že právě pan hrabě Chotek, který tuto krásnou záležitost vybudoval, tak musel být inspirován i blízkostí takového unikátního města, jako je Kutná Hora, a byl si vědom těch hodnot a těchto hodnot si je vědom a i nadace Kutná Hora památka UNESCO, kdy v našem statutu není jenom vlastní Kutná Hora, ale vůbec propagace UNESCO a jak přírodního, tak kulturního dědictví. A pokud mám být kacířem, tak abychom nevynechali něco mezi Kutnou Horou a Kačinou, tak jsou zde dvě úžasné památky opět celosvětového významu, a to je kostel svatého Jakuba v Jakubu a kostel svaté Anny v Nových Dvorech. A to jsou tak úžasné památky, že z mého pohledu je to náhrdelník perel, které se vinou od Kutné Hory až po Kačinu.
1: Vracíme se k panu řediteli Doušovi. Kačina je uchvatná už jenom tím, jak vypadá. Já osobně žádný takto monumentálně zbudovaný klasicistní zámek na našem území neznám. On má atypický tvar. Tak si řekněme něco o tom záměru. Vy jste říkal, že Jan Rudolf Chotek přišel a přinesl konvolut osvícenských myšlenek. Tak zkusme to trochu popsat těm, kdož tady nikdy nebyli.
2: Kačina je vlastně šlechtická rezidence. Svým založením v podstatě můžeme říct i královská. Chotek byl nejvyšším purkrabím, to znamená spravoval Čechy a to založení je opravdu královské, přes 250 metrů. Na šlechtické sídlo je opravdu až moc, takže už monumentalita té klasicistní stavby sama o sobě promlouvá. Samozřejmě pokud se vynoříme před Kačinou, tak nás osloví ta neoklasicistní architektura sloupy. Však se také Kačině říkalo v době Chotků sloupový zámek, takže to je věc, která ta dispozice je výjimečná. Vy jste říkal, to je úplně něco jiného, protože my když dorazíme a ptáme se, jak vlastně Chotek tady v té rezidenci pobýval, on to byl vlastně takový zjednodušeně řečeno šlechtický hotel v té centrální části, kde bylo spoustu reprezentativních místností a apartmánů pro Chotka a jeho hosty, kteří tady pobývali vždy několik týdnů, ale na kraji těch parches nebo kolonát stojí dva pavilony zasvěcené vědě a umění. A to, co kotví Kačinu do krajiny, na jedné straně Chotkovská knihovna, nejkrásnější šlechtická nebo zámecká knihovna u nás, a na druhé straně tedy pavilon divadelní se zamýšlenou kaplí.
1: Když se zase vrátím k panu řediteli nadace Bezouškovi, vy jste říkal, že velmi intimně znáte řadu pohledů na Kačinu, protože skoro každý den jezdíváte kolem. Tak čím je pro vás tady to šlechtické, ba královské sídlo, jak říkal pan ředitel Douša, čím je pro vás inspirativní, výjimečné?
3: Samozřejmě napadá vás to úžasné spojení, to, co vlastně UNESCO tvoří UNESCOem, a to je propojení přírody a kultury. A to vás vždycky inspiruje. A vždycky vede k zamyšlení, že ty hodnoty, které vytvořil člověk a příroda, když se tímto způsobem propojí, tak je to skutečně to světové dědictví, které nám bylo zapůjčeno a naší povinností je skutečně to udržovat, jak nejlépe umíme. Ten zámek přitahuje každého, kdo jenom projede tady kolem té státní silnice. Ovšem já mám to štěstí, že je to nedaleko Kutné Hory a já tady mám tu svoji sportovní cestu a protahuju si svoji cyklistickou trasu přes park a to hodnotím velice kladně, že pan ředitel to nám sportovcům umožňuje, že můžeme jezdit zámeckým parkem. Úžasná záležitost.

0: Pane řediteli Doušo, tady sedíme v nádherném obrovském sále a já bych se ráda vrátila k tomu záměru Jana Rudolfa Chodka, který přišel s tou myšlenkou vytvořit tady úžasné šlechtické sídlo ve tvaru luku. Vy jste říkal, že ho zakotvil úžasně do krajiny tím, že na jedné straně je ta jeho proslulá knihovna, na straně druhé divadlo s tou kaplí. Jak se vlastně tady Chodkům žilo a jak nakonec ten záměr už za života Jana Rudolfa se povedl realizovat? Povedlo se všechno to, co on si přál? On si na to najal zahraničního architekta, ale vy jste říkal, že mu do toho docela hodně vstupoval.
1: Architektů bylo alespoň 5. Jan Rudolf Chodek do toho architektům lidově řečeno kecal. Bylo to životní sen, životní dílo, které 40 let plánoval a poté budoval, začínal tím parkem. Takže je jasné, že opravdu to chtěl mít přesně podle těch svých představ a někdy se s architekty přel. To zasazení do krajiny je opravdu velmi klíčové, krajina tím proslula. A pokud můžu navázat na pana ředitele, co se týká těch sportovních aktivit, třeba Chodků, oni jezdili samozřejmě na koni v parku, lovili ve svých oborách, ale taky dost často se procházeli parkem okolo Kačiny. Nacházíme v jejich denících zprávy, šel jsem pěšky do Nových dvorů, šel jsem pěšky do Kutné hory, procházel jsem se v parku, takže procházeli se, ale můžeme připomenout další jinou sportovní aktivitu a to bylo třeba bruslení.
0: My se teď spolu vydáme do naprosto unikátních prostor, které na tady tom zámku jsou a ve kterých je obrovská magie, obzvláště v tom prvním, a to je slavná Chodkovská knihovna.

0: Tak, milí posluchači, my se nacházíme podle mého názoru v nejmagičtějším prostoru, jaký já znám v naší republice, protože jsme v proslulé Chodkovské knihovně, takže pan ředitel Pavel Douša nám řekne, jestli se to zdá jenom mně, nebo jestli to byl záměr.
1: Rozhodně se to zdá i mně a věřím, že téměř všem návštěvníkům i odborníkům. V tomto prostoru se prostě snoubí architektura s obsahem 40 tisíců svazků, encyklopedii té doby a samozřejmě i s tím ideálem a snem stavebníka Kačiny, Jana Rudolfem Chodkem, kterého opravdu tady někde okolo nás cítíme.
0: Pane řediteli Bezouškovi, když jste sem přišel poprvé, pamatujete si ten vjem?
2: Určitě, protože ta úžasná kopule, která vás magicky přitáhne a díváte se na ní, tak je tady určitá paralela s Panteonem v Římě. A tak, jak to stavitel pojal, to sloupový a knihovny do kruhu je prostě něco impozantního. Takže samozřejmě vnímáme Itálii jako kolébku všeho a architektura a tak dále, ale docela bych nějaké italské odborníky rád jsem pozval, aby koukali, že i my tady máme takovýhle úžasný záležitosti.

0: Ono je to skutečně chrám, milí posluchači, to je chrám knih. Člověk může být osvícen doslova i do písmene, i díky té obří kupoli, i díky těm sloupům, i díky té impozantnosti a té rozloze, i díky té koncepci kruhové. Vy jste říkal, pane řediteli Doušo, že je tady nějaké magické místo a když si stoupneme přesně pod ten strop, tak se stane co?
1: Když si stoupnete přímo doprostřed knihovny, tak máte možnost cítit i sama sebe. Chodkovská knihovna v sobě skrývá spoustu symboliky. Při hlavním vstupu nás vítá antické božstvo v čele s Pallas Athénou. Objevují se zde i další symboly z římské mytologie. Na té obrovské antické váze vidíme Romula a Réma, tedy odkojení, vidíme tam předkojení tou kapitolskou vlčicí. Ale jsou tady i třeba zednářské symboly, které skrývají tajemství, jak blízko byl stavebník Jan Rudolf Chotek k zednářům, nebo ne, jsou tady samozřejmě symboly vědy a umění. Mimo to, ten prostor nesloužil jenom jako sklad knih, ale zároveň jako kabinet, jako muzeum, jako studovna. Byly tady dokonce prostory, kde bydlel knihovník, což byl zpravidla nejvzdělanější člověk na panství. Zpravidla to mohlo být i třeba nějak nižší šlechtic. Takže ono je to vlastně taková samostatná budova. My říkáme, že to vlastně první samostatná budova knihovny na našem území.
0: A co se týče obsahu té knihovny, na co se Jan Rudolf Chotek specializoval nebo co měl rád?
1: Je to encyklopedické dílo. Ono uvědomme si, že nebyl žádný Google v té době a vlastně všechno, co Chotek chtěl stavět, co chtěl vědět, ať už se týká stavby zámku, parku, když chtěl hospodařit, takže vlastně ta knihovna je rozdělena do tematických celků a opravdu se tady nachází téměř všechny vědní obory od architektury, medicíny, právní literatura. Nejstarší knížka je tady z 15. století.
0: A já teď oba pány na chvíli opustím a vydám se do parku za dalším erudovaným průvodcem. A nebyla by naše reportáž nebo naše povídání o zámku Kačina dokonalé, kdybychom nezmínili velmi důležitý bod tady tohoto unikátu a to je zahrada. My teď sedíme s odborníkem na naše zahradní umění, Zdeňkem Novákem, tady v Portiku na zahradě. Dobrý den, pane Zdeňku.
2: Dobrý den.
0: Zdeněk Novák je zároveň také ředitel Národního zemědělského muzea, takže tady nesedíme jen tak náhodou. Já když jsem si o tom četla, tak mě fascinovalo, že hrabě Jan Rudolf Chotek se rozhodl tu zahradu vlastně stvořit ještě dřív, než se rozhodl postavit ten zámek. A že měl neuvěřitelné vize, co se týče toho, jak celý ten areál bude vypadat. Tak to je nevídané. Znáte někoho, kdo vysází nejdřív stromy a keře a poté do nich vklíní ten zámek?
2: Já myslím, že u nás nikdo takový neexistuje. Jan Rudolf Chotek měl štěstí, že vlastně mu patřil novodvorské panství se starým zámkem a když uvažoval o novém reprezentačním letním sídle, protože v Praze měli Chotkovský palác, měl vlastně štěstí, že tady ten terén existoval a novodvorský zámek, na něj navazovala zahrada a pak byla obora a vlastně na konci té obory na kopečku uvažoval o zámku v zahradě. A to, co vytvořil, je naprosto unikátní příklad nakládání s krajinou po anglickém způsobu, protože anglické zámky v pastevní krajině jsou zpravidla obklopeny zahradou, které oni říkají pleasure ground nebo pleasure garden, čili jako zahrada k poskytování potěšení, radostí a ta zahrada je většinou oddělena od té ostatní pastevní zemědělské krajiny neviditelným plotem. Angličané tomu říkají příkop haha, takové krásné jméno, rozkošné. A zámek Kačina je obklopen tady tím pleasure groundem, tou okrasnou zahradou, kterou uzavírá neviditelný plot. A je to jediný zámek, který je takhle zahradou obklopen. Všechny ostatní mají buď to kamenné zdi, kované ploty. A na tu vlastní zahradu pak navazuje obora a bažantnice, která má takovou klasickou skladbu osmicípé hvězdy. A jsou tam místa, které připomínají měli spolupráci hraběte Jana Rudolfa Chotka s botanikem Nicolasem Jacquénem, což byl ředitel botanické zahrady a s tím právě on nejdřív zakládal to arboretum.
0: Zkusme to popsat našim posluchačům, jak on postupoval, co preferoval při tvorbě té zahrady. On ji začal tvořit a sázet už několik let předtím, než začal se stavbou toho zámku. Tak co se o něm na základě toho, co tady vidíme, dozvíme?
2: Tak byl to osvícenský šlechtic, vysoký státní úředník, který komunikoval s elitou i třeba velvyslaneckou ve Vídni, takže víme, že mu ruský velvyslanec, kterým se přátel posílal plány zámku Pavlovsk, včetně zahrady, zámku Gatčina, proto se taky spekuluje, že ten název Kačina může být jakoby ta Gatčina, ale zřejmě byl v kontaktu i s Dálným východem, protože na ostrově Mikulášském rybníku, který už dneska neexistuje a byl za námi, za zámkem, tam byl ostrov a tam už v 80. letech 18. století byl japonizující pavilon, protože japonské zahrady ovlivnily naše zahrady v takových dvou vlnách. První vlna přišla na konci 18. století, ale byly to v uvozovkách pouze kamélie, pivoňky a pak až na konci 19. století se začaly dělat japonské zahrady. Ale že by v 18. století někde v Evropě byl japonizující pavilon, to taky je pro mě věc naprosto neznámá. Či on musel mít kontakty skutečně s tou elitou, která se v ní scházela.
0: Ono, když se tady kolem sebe podíváme, tak ono to vypadá jako takový nesmírně elegantní, krásný park, vzdušný, otevřený. Tak toto vypadalo, když to Jan Rudolf Chotek vytvořil? Bylo to přesně v tom stavu, jaký tady teď vidíme?
2: Na Kačině jsou jakoby průhledově provázané solitéry dřevin. Chotkové dováželi akáty z zámeckého zahradnictví Wörlitz, čili ještě dřív možná než Lichtenštejn na Jižní Moravu, takže ty akáty ve Veltrusích a na Kačině jsou možná ještě starší než akáty, které máme v Lednici. A díváte se od akátu k Jalovci Vržinskému, který už tam dneska necháváme jako sochu, protože už tam umřelo, je to dřevěné torzo, které tam stojí. A od něho je pohled zase na Vejmutovku, což jsou generace dřevin, které se k nám dovážely za vlády Josefa II. A Leopolda II. A Františka I. A pak přišla na Kačinu další vlna, to byly třeba šeříky z Francie a z Německa a pestrolisté dřeviny jako javor klen v odrůdě Leopoldy, konifery vysázené, takže ty intrukové dřeviny tam fungovaly trošičku podobně jako v Lednici. Podívejte se, tady to takhle krásně roste a běžte do Nový dvoru, tam máme školku, tam si to běžte koupit.
0: Takže to byla vlastně i propagační akce.
2: Přesně, oni byli hospodáři, že jo? Takový ten sen žít v té krajině bájné Arkádie, kde v dálce se skví chrámky a pasou se tam ovečky, ale současně jako hospodaři tak, abych si to mohl dovolit v době, kdy nebyly žádné evropské nebo jiné dotace na stavbu takovýchhle věcí, tak museli se prostě umět otáčet. Čili ta krajina nebyla jenom krásná, ale musela prostě fungovat i ekonomicky. Lesy museli poskytovat dřevo, v rybnících se chovaly ryby k odlovu, na pastvinách se pásly ovce a krávy a celé to fungovalo jako jeden celek.
0: Tak pravil náš dnešní průvodce zahradou na zámku Kačina, odborník na zahradní umění a zároveň generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. Moc děkuji, pane řediteli, naslyšenou.
2: Já vám děkuji, naslyšenou.
0: My jsme se po ose toho uchvatného luku, jeho štětivu tvoří tvarově zámek Kačina, dostali až sem do divadla, kde se vzácně snoubí vědění a poznání s tím okrašlujícím a uchvatným. Ale pan ředitel Douša, už když jsme sem přicházeli, říkal, že to divadlo nejenom, že tady je, ale že ono má také spoustu výjimečných atributů.
1: To je jedno z mála dochovaných šlechtických divadel u nás v České republice a to, co se nám na Kačině tady ukazuje, je opravdu dochované šlechtické divadlo z poloviny 19. století. Dochovalo se nám vlastně celé jeviště, téměř celé hlediště. Představme si, že by tady byly dřevěné lavice místo těch dnešních pohodlných, protože my se snažíme, aby divadlo bylo stále živé. My nejen konzervujeme a ukazujeme návštěvníkům, ale pořád se tady ta divadelní kultura drží jako součást vlastně zámku Kačina. Ale kromě těch hlavic vidíte tedy hraběcí lóži a před námi orchestřiště, kam se hraběti vešlo 18 muzikantů. Nebylo jednoduché je tak sehnat, takže Chotek, když si vybíral na své panství úředníky nebo své sloužící, tak vybíral takové, kteří umí hrát na nějaký hudební nástroj, aby byli využitelní právě při produkci tady toho šlechtického divadla.
0: My teď stojíme na jevišti, vidíme tady tu krásnou ornamentální výzdobu i na zdech, i na těch jednotlivých balkónech, takže Tak to se tady hrávalo i s těmi posuvnými kulisami, tak to vypadávávalo dřív, i s těmi kladkostroji na to zvedání těch oponek, to tady ze spodu vidíme.
1: To, co vidíte opravdu na jiném zámku, na jiném zámeckém divadle, neuvidíte, respektive neuvidíte původní. Jo, to vysoké provaziště je opravdu unikátní a dochované. Těch šachet, to jsou ty sloupy označené jednotlivými písmeny, a v tom jezdilo protizávaží. Nahoře na té lávce u toho provaziště stála obsluha, která vytahovala pomocí těch provazů ty kulisy, ty sufity, ty prospekty, ale protože jsou příliš těžké, tak potřeboval protizávaží, které v těch šachtách jezdí, a ty jsou opravdu dochované na našem území jako jediné. To, co vidíte, jsou původní kulisy zámeckého divadla, a my z deníků hraběcí rodiny víme, že se dokonce sami podíleli na jejich výmluvě. Malbě. Tady vidíme zrovna takový modrý gotický sál, který nám krásně koresponduje s tou Kutnou Horou.
0: My jsme tady stále s panem ředitelem nadace Kutná Hora, památka UNESCO. Pane řediteli Bezouško, které místo na Kačině máte vy osobně nejraději?
3: Nabízela by se pochopitelně knihovna, vyhledávaná filmaři z celého světa, všichni to chtějí vidět, prostě je to úžasná záležitost. Já tu Kačinu vnímám jako ten první pohled, kdy skutečně jedu na tom kole tím parkem, když to pan ředitel umožnil, aby se veřejnost nasytila tím pohledem. Takže ty krásné výhledy z parku jsou prostě úžasný, a to, o čem jsem hovořil, propojení přírody a kultury, to, co patří k UNESCO.
0: Pane ředitel Douša, a vaše nejoblíbenější místo tady, protože vy znáte ten zámek úplně do nejmenšího detailu, i místa, která my nikdy nespatříme, tak kde to máte nejraději?
1: Připomenu jednu věc, a to je zámek a slunce. Východ a západ slunce. Kačina je také sluneční zámek, mluvil jsem o té symbolice boha Apolóna a slunce, které se objevuje na fasádě několikrát. A pokud by si potenciální návštěvníci nebáli přivstat nebo naopak navštívit Kačinu v podvečer, tak nejkrásnější pohled na Kačinu je právě, když je ozářená sluncem. Takže to je jedna věc, kterou já mám moc rád, když jdu ráno do práce a vidím Kačinu tedy v paprstích vycházejícího slunce. No a to místo, tajné místo moje osobní, které teďka prozradím, a doufám, že to nebude příliš nabito, je hudební salon, kde nějakou souhrou osudu se nám ten chotek pořád na té Kačině objevuje.
0: Doufám, milí posluchači, že vás naše dnešní výprava za utajenými poklady, tentokrát středních Čech, zaujala a možná i inspirovala. Zkuste si představit, jak obrovský vizionář musel hrabě Jan Rudolf Chotek být a s jakou trpělivostí Kačinu budovat. Začal parkem v roce 1789 a samotný zámek Kačina byl dobudován v roce 1823. Jan Rudolf Chotek si ho užil přesně jeden rok, protože v roce 1824 zemřel on i jeho paní. Ale jsem přesvědčena, že i ten rok mu za to úsilí stál, protože velké věci velkého ducha přežijí na věky. Krásný týden plný nečekaných krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
4: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, milí posluchači. U přijímačů vás u pořadu Cesta k uzdravení vítá Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes máme u mikrofonu skutečnou špičku současné medicíny. Naším hostem bude paní doktorka Andrea Janeková, vedoucí lékařka očního centra Praha. Paní doktorka je mezinárodně uznávanou kapacitou a držitelkou prestižních evropských titulů v oční chirurgii. Jako vůbec první oční chirurg z České republiky složila extrémně náročnou evropskou specializační zkoušku v Barceloně. O jejím výjimečném renomé svědčí i to, že ji magazín Forbes zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Stala se tak vůbec nejmladší lékařkou a jednou z mála žen v tomto prestižním výběru. Ročně na operačním sále provede na 3000 nitroočních operací a své zkušenosti předává jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě. Dnes se budeme společně věnovat velmi zrádnému tématu, kterým je diabetická retinopatie. Jde o vážné onemocnění sítnice, které vzniká jako komplikace cukrovky a v Česku jim trpí přes 100 000 lidí. Řeč bude také o revolučním screeningu softwaru Eirin, systému, který využívá umělou inteligenci a hluboké učení pomáhá odhalit počínající patologii z fotografie očního pozadí. Pozvání přijal i Tomáš, u kterého cukrovka a zhoršený zrak tvrdě zasáhly do života. Musel omezit svoje milované koníčky, cvičení a jízdu na motorce. Příběhy skutečné medicíny už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co je diabetická retinopatie? Pojďme si připomenout, že jsme jeden díl našeho pořadu tomuto vážnému onemocnění sítnice už věnovali. Dnes se zaměříme i na biologickou léčbu, tedy posuneme úhel vnímání a taky informace k možné léčbě zase dál. Vítám v našem studiu renomovanou oční lékařku Česka Andreu Janekovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Magazín Forbes vás zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Změnilo se u vás něco anebo ve vás?
2: Je to pro mě samozřejmě veliká pocta a svou práci dělám nadále tak, jak jsem ji dělala i dosud, ale to umístění určitě přineslo nové příležitosti a otevřelo další dveře posunovat se dál.
1: Zkušenosti předáváte jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě, jak jsem říkala už v úvodu. Na jaké úrovni je oční medicína u nás a ve světě?
2: U nás v České republice je oční lékařství na velmi vysoké úrovni, v podstatě srovnatelné se západní Evropou a se Spojenými státy.
1: Ročně na operačním sále provedete na 3000 nitroočních operací. To by znamenalo, že v průměru je to 8 operací denně. Když přidám pár dní volna nebo zahraniční cesty a konference, tak by to mohlo být i 12 operací denně. Jak velká koncentrace je při nitroočním chirurgickém zákroku potřeba?
2: Tak z velké části ty výkony se skládají z kratších výkonů, nejčastěji tedy operace šedého zákalu, laserových refrakčních operací, implantací fakických čuček a pak samozřejmě i těch výkonů delších, jako je třeba ta operace sítnice, kde se vlastně časově dostáváme na několika násobný čas té operace. Co se týče soustředění, každý výkon, každý krok a každá sekunda vyžaduje soustředění, protože pracujeme pod mikroskopem, naše řezy, nástroje mají v rámci milimetrů, tedy opravdu člověk musí být velmi koncentrovaný. A velkou částí relaxace je moje rodina, především mé dvě dcery. Samozřejmě práce na operačním sále s mikroskopem, ale i v ambulanci se štěrbinovou lampou sebou přináší takové ty strasti klasického sedavého zaměstnání, takže se snažím samozřejmě cvičit a udržovat se fit.
1: Vy se věnujete kataraktové a refrakční chirurgii, vitreoretinální chirurgii i glaukomu. O co jde?
2: Tak u té kataraktové chirurgie se jedná o výměnu zakalené nitrooční čočky. Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění, které se nejvíce vyskytuje ve stáří, v té starší věkové skupině, ale samozřejmě nejsou výjimky i u mladších pacientů. Je to nejčastější operační výkon na lidském těle v současnosti celosvětově. Dále refrakční operace, to jsou tedy zákroky, které pomáhají pacientům zbavit se brýlí, ať už to jsou mladí pacienti, kde nejčastěji používáme tedy laser a provádíme laserový zákrok na rohovce, případně implantujeme takové tenké čočky před jejich vlastní čočku, kterou zachováváme. Další operace jsou ty sítnicové výkony a já se věnuji operacím glaukomu, ale i vlastně takové té mikroinvazivní glaukomové chirurgii. To jsou takové drobné implantáty, které se mohou třeba implantovat současně i s tou operací šedého zákalu.
1: Paní doktorko Janeková, vy jste provedla první implantaci nové torické nitrooční čočky. Jde o první implantaci na světě v tomto roce. Co to znamená pro vývoj očního lékařství a v čem je ten zázrak?
2: Torické čočky slouží ke korekci astigmatismu, což je zakřivení rohovky, které způsobuje neostré vidění na dálku. A právě při té operaci šedého zákalu, kdy implantujeme tu nitrooční čočku, tak můžeme použít tady tu zvláštní vyrobenou torickou, která ten astigmatismus dokáže skorigovat a pacientovi umožní vidět ostře na dálku. Ty torické čočky používáme delší dobu, na kterou jsou mnoho let, a tato konkrétní událost, zde se jednalo o novou čočku jednoho významného výrobce nitroočních čoček a já jsem měla tu čest být v první skupině 7 chirurgů na světě, kteří implantovali poprvé tuhle nitrooční čočku.
1: Gratuluji.
2: Děkuji. Ale ta operace jako taková probíhala jako každá jiná operace šedého zákalu. Já myslím, to unikátní, co to přináší a co cítím, je ta čest, že firma, která tento nitrooční implantát vyvíjela roky, investovala velké částky do jeho vývoje, tak vlastně svěřila jednu z prvních implantací mě z České republiky, že je to pro mě i čest toho, že Česká republika má jméno ve světě a naši oční lékaři jsou tedy velmi uznávaní celosvětově.
1: Já jsem ráda, že jsme vás mohli na takovém krátkém prostoru alespoň trošičku poznat, ale my jsme se spolu potkali taky proto, že s vámi přišel váš pacient Tomáš, který se léčil s diabetickou retinopatií. Tomáši, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: O jaké onemocnění jde a co toto onemocnění způsobuje a v jaké fázi už za vámi Tomáš přišel?
2: Tak diabetická retinopatie je onemocnění, které provází pacienty s diabetem nebo cukrovkou, a to jak prvního typu, tak druhého typu. Vlastně na podkladě toho, jak ta cukrovka dlouho trvá, jaké jsou hodnoty glykemii a dalších parametrů, vznikají změny v cévách, tady tedy konkrétně v cévách na sítnici, a může docházet k jejich přestavbě. Postupem času mohou například prosakovat, může vznikat edém, mohou se uzavírat, sítnice je ischemická, tedy nedokrvená, dochází k produkci jakých zánětlivých faktorů, které zase dávají najevo, že ta sítnice je právě nedokrvená a snaží se, aby tam narostly nové cévy, když to řeknu úplně laicky, ale ty nové cévy, které tam narůstají, jsou takzvané vaskularizace, ale jsou velmi křehké, takže mohou krvácet, potom tedy může vzniknout krvácení, tedy hemoftalmus, dále to okolí se může jizvit, mohou vznikat trakce až trakční odchlípení sítnice, potom samozřejmě to je do

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, v této fázi nemoci, kterou teď popsala paní doktorka Janeková, jak jste viděl, nebo co jste viděl?
2: Je to hodně zamlžený stav, takže vlastně jakoby vidíte, ale máte ten pohled hodně v mlze. Takže je to dost jako nepříjemný. Nemáte zasažený obě dvě ty oči, ale přece jenom jedno to oko vám tu viditelnost úplně znemožňuje. Je to jako přes igelitový pytlik. Nevím, jak bych popsal ten stav, protože se to asi úplně popsat jako nedá takhle. Ale dost nepříjemná situace.
1: Než se dostaneme s paní doktorkou Janekovou na způsob ošetření nebo chirurgického zákroku, ve vašem případě vy žijete s cukrovkou od svých 9 let. Docela dlouhou dobu bylo všechno bez problémů. Této nemoci se říká tichý zabiják, ona vlastně je dlouho bezpříznaková.
3: Přesně tak. Ty počáteční změny, pokud tedy nejsou přímo v tom ostrém místě vidění v oblasti makuly, tak pacient nemusí vůbec zaznamenat a nemusí mít ani vliv na vidění. O to důležitější je právě ta pravidelná kontrola očního pozadí a léčba i těch primozměn, které už tu léčbu vyžadují, ale nemusí ještě vidění ovlivňovat.
1: Jak jste dodržoval pravidelné prohlídky a prevenci, Tomáši?
2: Je pravda, že několik posledních let jsem docela zanedbal a proto se stalo vlastně to, co se stalo. Když jsem chodil, co se týče diabetu, na ty pravidelné kontroly a prohlídky, nikdy nebylo nic nalezeno. A tady ten problém přesně přišel z ničeho nic, jako ze dne na den. Myslím si, že je dobrý dodržovat všechno to, co se má, kort u těch cukrovkářů, a podstupovat pravidelné kontroly. Nenechat to běžet, nemyslet si, že vás to nepotká.
1: Zároveň ale vy říkáte, že při těch prohlídkách vám nic nenašli. Jakým vyšetřením procházel, že se tam neobjevil třeba počátek diabetické retinopatie, paní doktorko Janeková?
3: Pan Tomáš k nám přišel už tedy v tom stavu, kdy na jedno oko viděl velmi špatně a byly tam změny, takzvaná už ta proliferativní diabetická retinopatie, vyžadující tedy operační zákrok. Ale obecně u pacientů se záchytem diabetu je nutné provést vyšetření očního pozadí. Především třeba u diabetiku druhého typu, tam je velká pravděpodobnost, že při záchytu to není časný záchyt toho onemocnění, ale to onemocnění může již několik let právě skrytě probíhat a tedy i při tom zachycení už mohou být změny na očním pozadí.
1: Které vyšetření, nebo konkrétně třeba jaký přístroj toto onemocnění odhalí včas? Bavíme se asi o včasné diagnostice a screeningu.
3: Já bych zde zmínila klasické vyšetření očního pozadí v rozkapání, abychom viděli i do té periferie sítnice, zjišťuje se zraková ostrost, tlak v oku, tedy nitrooční tlak, protože u diabetiků bývá větší incidence glaukomu, tedy i zeleného zákalu. Ale když si vlastně vezmeme, že v České republice je 10 milionů obyvatel přibližně a 1 milion obyvatel nebo o něco ještě více trpí diabetem, takže je to poměrně vysoké číslo a v rámci různých

0: regionů nemusí být vyšetření dostupné v rozumné době. Proto jako velkou výhodu vidím dostupnost umělé inteligence, která dokáže zhodnotit snímek očního pozadí a dokonce doporučit, jestli ten pacient by měl navštívit očního lékaře v nějakém intervalu nebo může přijít za rok na běžnou kontrolu ke svému diabetologovi, který mu provede opět toto vlastně vyšetření a tento screening.
1: A na toto vyšetření se můžeme objednat i k vám do očního centra Praha. Potřebujeme k tomu žádanku, anebo si tam můžu zavolat a budu chtít preventivní vyšetření z nějakého důvodu.
0: Na tento screening se konkrétně u nás nemusíte objednávat. Můžete přijít bez objednání, protože samotné měření trvá asi 3 minuty a dalších 5 sekund software vyhodnocuje snímek a porovnává ho s databází. Je nutné zmínit, že se nejedná o plnohodnotné oční vyšetření, ale o tedy screening 2 konkrétních onemocnění, a to je právě diabetická retinopatie a věkem podmíněná makulární degenerace.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, ještě k vám. Vám vlastně diabetická retinopatie na nějakou dobu zkomplikovala život. Vy jste na chvíli přišel o své dva milované koníčky, a to je řízení motorky a cvičení. Vy jste po zákroku na oční klinice.
2: Ano.
1: Vrátil jste se ke svým koníčkům?
2: Určitě jsem se vrátil, ale přesně je potřeba teda dodržet i tu rekonvalescenci, opravdu nepodceňovat tyhle ty pravidelné vyšetření a nenechávat to jenom tak běžet, že teď mě nic netrápí, teď mě nic nehrozí, teď jsem v pohodě.
1: No, vy jste přestal vidět na levé oko, nebo jste viděl velmi špatně. Prožíval jste to nějak ze začátku?
2: Určitě ano. Myslel jsem si, že je to chyba čoček, výrobce. Člověk to nějak neřeší, ale pak vás to trápí hodně. Myslím si, že to spíš prožívali moji kolegové v práci, protože přece jenom se soustředíte na něco, je tam hodně změna nálad, protože nevidíte, docela vás to jakoby trápí a obtěžuje toto okolí. To se přiznám, že určitě to měli se mnou hodně těžký. Ale mám to za sebou, stalo se to, všechno je v pořádku a teď samozřejmě si to užívám, protože přece jenom o tu jednu hlavní starost je postaráno. Návštěvy člověk dodržuje tak, jak má, což každému doporučuji, určitě neházet všechno za hlavu a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
1: Jaký zákrok u vás, paní doktorko, Tomáš podstoupil, který mu pomohl?
3: Pan Tomáš k nám přišel tedy s nálezem proliferativní diabetické retinopatie. To je už tedy ta závažnější forma, kdy ty novotvořené cévy na sítnici vlastně praskají a konkrétně ta u pana Tomáše došlo k zakrvácení do toho sklivcového prostoru, k takzvanému hemoftalmu, a to právě byla příčina zhoršeného vidění.
1: Dá se říci, paní doktorko, že to nechal dojít až moc daleko?
3: Ano. Takže my jsme provedli operaci, tedy parsplana vitrektomii, což je operace sítnice, při které se používají speciální trokary a nástroje, kterými se dostáváme dovnitř oka a můžeme tu poškozenou sítnici ošetřit. V tomto případě vlastně popálit ty novotvořené cévy, pokud jsou zde nějaké ty membrány trakční, tak se vlastně sloupají a do oka se pak následně dává výplň, buď to může být plyn nebo silikon. Konový olej. Ta výplň se vlastně nějakou dobu, hlavně ta plynová, střebává. Ten pacient má omezené vidění i po té operaci. Součástí je samozřejmě laserové ošetření těch ischemických částí sítnice a důležité je další sledování.
1: Jaké jsou tedy hlavní metody léčby, paní doktorko Janeková, v závislosti na pokročilosti nemoci diabetická retinopatie?
3: Tak když se budeme držet očního oboru, tak je to tedy především pravidelné sledování a kontroly, většinou na základě toho předchozího nálezu, tedy u některých pacientů to může být po roce, u některých po půl, u závažnějších nálezů i častěji. Dále záleží, jaká oblast je tedy postižená a vyžaduje léčbu. Někdy může docházet k prosakování cév a tvorbě takzvaného diabetického makulárního edému, což je otok té centrální části, tedy makuly, té části, která odpovídá za nejostřejší vidění. A tam tedy nejčastěji v současné době používáme takzvané intravitreální injekce, tedy biologickou léčbu, kdy aplikujeme léčivo přímo do sklivce, a to nejčastěji v intervalu na začátku jednoho měsíce a dále potom podle nálezu. Ty léky podporují to, aby cévy nevysílaly signály, které podporují tedy to prosakování a růst nových cév. Takže to je ten jeden typ léčby, to je ta biologická léčba. Pokud jsou změny v periferii, jsou četné, vyžadují ošetření, tam nám slouží laserové ošetření sítnice, kdy se zase ta ischemická místa, ta nedokrvená, se vlastně trochu jako popálí, jo, ale není to popálení v tom pravém slova smyslu, ale ošetří se tak, aby nedocházelo zase k produkci toho angiogenního faktoru, který podporuje právě zánětlivou reakci a růst nových cév. A potom, když je ten nález tedy závažný, jako byl u pana Tomáše, tak tam nám zbývá tedy operační řešení, které zase není vždy stejné, ale dle závažnosti toho nálezu.
1: Paní doktorko, já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu a Tomáši, vy máte teď závěrem možnost paní doktorce poděkovat.
2: Já vřele děkuju, protože ač to je zkušenost, jako kterou člověk podstoupit nechce, tak jsem velice rád, že jsem se dostal do těchto výborných rukou a ještě jednou moc krát děkuju, paní doktorko.
3: Rádo se stalo, já jsem moc ráda za zpětnou vazbu mých pacientů a tady ta spolupráce, kdy jsme se mohli takhle společně přijít a mluvit o tom onemocnění a zákroku. Jsem určitě za to ráda i pro naše další posluchače a pacienty.
1: Já vám moc děkuju za to, že jste za námi přišla. Já doufám, že se tady zase potkáme ve studiu, protože máte k té moderní medicíně očního lékařství co říct. Ať se vám daří, paní doktorko.
3: Děkuji a děkuji za pozvání.
1: Tomáši, ať vám dál voní vůně benzínu, ať si to užíváte a přeji pevné zdraví a dobré oči.
2: Já vám moc děkuju. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Jablonec nad Jizerou pořizuje několik fotovoltaických elektráren za zhruba 10 milionů korun. Liberecký kraj chce v Semilech vybudovat byty pro chráněné bydlení. Festival Den architektury dnes v Jablonci nad Nisou nabídne procházku s architektkou Magdalénou Havlovou. A dnešní den čekejme zpočátku s jasnou oblohou, která se postupně zatáhne. Na horách se výjimečně přidají slabé přehánky. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji dobré ráno. Radnice v Jablonci nad Jizerou na Semilsku kupuje nové fotovoltaické elektrárny na střechy městských budov. Zastupitelé vybrali dodavatelskou firmu, která panely umístí na 5 městských budovách. Stát to bude téměř 10 milionů korun. Většinu nákladů pokryje státní dotace.
2: Fotovoltaické elektrárny by měly být umístěné do konce roku, a to na čistírně odpadních vod, základní a mateřské škole, zdravotním středisku a základní umělecké škole. Českému rozhlasu to řekl nezávislý starosta Miroslav Kubát. Solární panely by městu měly výrazně ušetřit peníze za energie. Panely navíc budou mít akumulační úložiště na přebytečnou energii. Z Jablonce nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Nový dům pro lidi s mentálním postižením v Benešově u Semil bude Liberecký kraj stát 66,5 milionu korun. Moderní úsporná budova nahradí dům, který už nevyhovuje současným potřebám. Nová budova bude sloužit jako týdenní stacionář pro 12 klientů služeb sociální péče Tereza. Hotová má být na jaře roku 2028. Lidé v Jablonci nad Nisou se dnes můžou zúčastnit komentované procházky s architektkou Magdalénou Havlovou. Koná se v rámci festivalu Den architektury. Na procházku naváže přednáška o nájemním bydlení. Program začne v půl páté odpoledne. Zájemci se sejdou před jabloneckou radnicí. Doplňuje průvodkyně z pořádajícího spolku Plac Dita Procházková.
3: Návštěvníci projdou z centra přes Neptun, bývalou ubytovnu, až po Bezručovku, respektive bývalou dětskou nemocnici, v které se bude přestavat na byty. Budeme si povídat o různých formách dostupného městského bydlení, nájemního bydlení.
0: Podrobný program festivalu lidé najdou na webu denarchitektury.cz. Státní dluhopisy Flexi Bond je možné objednávat už jen do dnešní půlnoci. Skončí totiž druhé upisovací období dluhopisu republiky. Ministerstvo financí nabízí Flexi Bond na 3 měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením výnosu od daně z příjmů. Ostatní typy státních dluhopisů, tedy fixní a protiinflační dluhopis, už v současném upisovacím období v nabídce nejsou.
1: Počasí.
0: A dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, přes den pak čekejme postupně oblačno až skoro zataženo. Během odpoledne se na horách a na severu kraje výjimečně můžou přidat slabé přehánky. Teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A silnice 3. třídy mezi Čtveřínem a Pěnčínem je uzavřena, pracují tam stavbaři. Objížďka vede přes silnice 2. třídy číslo 610, tedy přes Příšovice a Přepeře. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobrý den a hezkou neděli vám všem. Možná se právě probouzíte a nechce se vám spod vyhřáté peřiny, no ani se vám nedivíme, ráno je pěkně chladné a tak už jste si možná začali přitápět. Jaké jsou vlastně ceny palivového dřeva a jak se liší různými objemy prodávaného dřeva, to všechno vám už za chvíli řekneme. Mluvit budeme také o humanizaci domácích mazlíčků, protože v miskách pro psy a kočky se začíná objevovat strava, která se často podobá té naší lidské. A víte, co je to gerontooblek? Ani my to nevěděli, ale zjistili jsme to pro vás a podrobnosti přidáme v další reportáži. Tak nejen tato témata rozebereme v první hodině našeho dobrého rána. S vámi je Český rozhlas Liberec, přejeme hezký poslech.
1: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: Pokud byste měli teď po ránu chuť se toulat po hvězdách, není to vůbec žádný problém. Obloha je jasná, tak na hvězdy můžete vidět a uvidíte na ně. A pokud se vám nechce ven z vyhřátého pelíšku, tak pro vás máme další zahřívací téma. S příchodem podzimu se blíží začátek topné sezony. Zjišťovali jsme pro vás proto, jaké jsou letos ceny palivového dřeva u státních, městských nebo soukromých prodejců. Na detaily se Iveta Kalátová zeptala naší redaktorky Adély Jindrové.
1: Ceníky palivového dřeva pro letošní zimu jsou aktualizované a já zjišťovala ceny prodejců v Libereckém kraji, a to zejména na Českolipsku. Je důležité zmínit, že ceny není jednoduché porovnat, jelikož každá firma uvádí jiné měrné jednotky. Je totiž rozdíl mezi metrem krychlovým rovnaného dřeva a dřeva sypaného.
2: A můžeš nám tedy ten rozdíl popsat?
1: Pokud je v metru krychlovém dřevo pouze nasypané, zůstává mezi jednotlivými kusy více prostoru a vzduchu. Naopak metr krychlový rovnaného dřeva je poskládaný z kusů dřeva a mezer mezi kusy je výrazně méně, takže obsahuje více skutečného dřeva než metr krychlový sypaný. Někde ale nabízejí jeden prostorový metr krychlový skutečného dřeva. To jsou kusy rozřezaného dřeva, jejichž objem dává dohromady jeden kubík.
2: A jaká je tady nabídka prodejců na Českolipsku?
1: Státní podnik Vojenské lesy a statky ve své mimoňské divizi momentálně nabízí jeden prostorový metr krychlového dřeva za 1270 korun z DPH. Dřevo prodává ve dvoumetrových kládách. Lesy České republiky jsou na tom stejně. Prostorový metr krychlového dřeva srovnaného v metrových kládách nabízejí za 1270 korun z DPH. Podle mluvčí lesů České republiky Evy Jouklové ale většina zákazníků radši využije možnosti samovýroby, kdy si dřevo naštípou a odvezou sami. Tahle varianta je pak levnější.
2: A co třeba městské lesy Liberec? Je jejich nabídka podobná?
1: Tam prodávají dříví v jednotkách jednoho metru krychlového rovnaného a cena se liší podle typu dřeva. Jehličnaté je za 1270 korun, zatímco listnaté je za 2020 korun. Podle Jana Urbánka, který v organizaci zajišťuje lesní výrobu, je 90% jejich zákazníků stálých.
3: U metrových polen, které někteří preferují, je tato sleva 15% z ceny a u polínek hotových 30-40 cm, kdy zákazník chce již hotový výrobek a nechce se s tím dále již zabývat, tak je sleva 5%.
1: Jan Urbánek také dodává, že někteří jejich zákazníci dřevo nakupují už 14 let.
2: A zkoumala jsi ceník i nějaké soukromé firmy?
1: Ano, tam jsou ceny trochu vyšší. Například firma Palivové dřevo Antonín Beneš na Českolipsku nabízí jeden kubík rovnaného dřeva v rozmezí od 1800 do 2200 korun. Mají tam však více alternativ, včetně sypaného dříví.
4: Český rozhlas Liberec, rádi.

0: I minutu po čtvrt na šest je s vámi Český rozhlas Liberec a pokud si vyrazíte na výlet nebo na nějakou venkovní akci, počasí bude příjemné a slunce zapadá až v 18:32.
1: Počasí.
0: Ráno je studené, teploty se teď pohybují mezi 5 a 8 stupni a během dne nám poskočí až na příjemných 21 stupňů Celsia. Obloha nám k tomu bude postupně zatažená, srážky se ale nečekají a budou jen výjimečné na horách nebo na severu našeho kraje. Biopředpověď pro dnešek na prvním, tedy na nejnižším stupni. A další téma dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. V misce pro psy a kočky se začíná objevovat strava, která se často podobá té naší lidské. O takzvané humanizaci domácích mazlíčků si povíme víc už za pár minut.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

přeber si to sama. Přeber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Na přebírání hrachu, čočky a dalších je ještě chvíle. Popelku předpokládám uvidíme zase na Štědrý den. U jídla my ale zůstáváme. Při krmení našich domácích mazlíčků často saháme kromě klasických konzerv a také granulí i po dalších přílohách. Ivetu Kalátovou tak zajímalo, co na podobné přilepšování říká odborník na správnou výživu psů a koček Martin Pučálka.
2: Já používám takový termín humanizace domácích mazlíčků, kdy typicky nejčastější typ krmení byly granule. A teď se to v posledních letech mění, takže ty majitele chtějí, aby ta miska vypadala víc jako ta lidská strava. To znamená, že ke granulím se často přidává konzerva nebo nějaký doplněk stravy, nebo konzerva i doplněk stravy, ještě se to zakape nějakým olejem zdravým, tak aby prostě ten mazlíček měl takovou jako hezkou misku, která odpovídá ty lidský zdravě. A spolu jsme se bavili o doplňcích třeba zeleniny a používáme třeba pro našeho psa, že dáme zeleninu sušenou, trošku ji zalijeme vodou, aby nabubnala, tomu přidáme konzervu, granule, olej, kelpu, což je mořská řasa, ta pomáhá na zuby a na zápach slamy a takhle to ten pes potom dostane nadšenej.
3: Tak ráte jak v Grand Hotelu pomalu.
2: Je to tak.
3: Některá zvířata se mají opravdu skvostně, ale teď jste vyloženě vyjmenoval to, co dáváme našemu psovi, ale muž ještě občas dává navrch kousíček syrového masa.
2: Mhm. Já vždycky říkám, že dřív byl jaký dogmata, že třeba se granule nemíchají s konzervou. Mm-hmm. A v podstatě, pokud ten pes to dlouhodobě přijímá, vy vidíte, že prospívá, jo, a nemá potom zažívací potíže, což by se v podstatě ukázalo nějakým zvracením nebo průjmem v podstatě i hned, řekněme, v řádu hodin, potom co to pozře, tak pokud mu tohle to nedělá problém a prospívá, tak to klidně můžete praktikovat.
3: Mm. Teď ještě jeden takový nebo zlozvyk. Vždy se za mých dětských časů vždycky psovi dávalo něco od oběda, co zbylo, tak se to prostě vyškrábalo, dalo se to do misky a ejhle, vždyť mu to chutná, proč bychom mu to nemohli dát?
2: Víte co, to se narazila na docela dobrou věc, vždyť mu to chutná, jo? Když si vezmu své dcery a postavím před ně salát s lososem a vedle toho dám hamburger s hranolkama, tak si vždycky vyberou ten hamburger s hranolkama, neznamená to, že je to pro ně dobře, že jo? To, že jim to chutná, jo? A u toho psa, já si říkám trošku pejorativně, pes není slepice, jo? Takže to znamená, že za prvý pes potřebuje daleko víc živočišní stravy oproti nám lidem, takže vlastně lidská strava je daleko víc bohatá na sacharidy, než by měla být potom ta psí. A navíc ty psy daleko hůř zpracovávají různý dochucovadla typu sůl, koření a podobně. Hmm. A to jim potom vysloveně může škodit, protože třeba množství soli, který je pro psa toxický, je násobně nižší než pro člověka. Jo? To znamená, že opravdu ta strava není vhodná, ta lidská, pro toho psa. A navíc ho tím samozřejmě potom rozmazlujete, protože prostě on to pak vyžaduje dál.
3: Hmm. Samostatnou kapitolou jsou kosti.
2: A relativně běžná věc, která se může dávat, tak aby prostě chrup se obrušoval a podobně. Dávají se teda většinou kosti nevařené, pokud se nedá potom třeba nějaký jenom chrupavky a tak, třeba z kuřecího masa. Na druhou stranu, pokud nechcete dávat kosti tomu psovi, z pohledu výživy, pokud dostává teda kvalitní stravu, tak to nepotřebuje, protože ta kvalitní strava už sama o sobě bohatá na vápník, což vlastně ty kosti jsou primární zdroj toho vápníku, ale zároveň teda i mechanicky si potom obrušují zubní plak a zubní kámen, ty kosti, ale dneska je spousta různých hraček, lomeno pamlsků, který mají tvar a jsou takový tvrdší a může ten pes okusovat a v podstatě mechanicky dochází k tomu podobnému jako u těch kostí.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno, s vámi je Český rozhlas Liberec a Lída Jiroutová vám ve zprávách řekne o zajímavých přednáškách o podstávkových domech.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Liberec uspěl v celostátním hodnocení Transparentní Česko 2026. V projektu Spolku oživení získal první místo z 56. hodnocených měst městských částí a obvodů. Předběhl všechna krajská města, včetně Prahy. Na hřebenech Krkonošů bývá nízkých horských trávníků a naopak přibývá keřů a vysokých trav. Krkonošská tundra se mění. Rychle se rozšiřuje také borovice kleč, vřes nebo borůvčí, které vytlačují unikátní chladnomilnou flóru. Důvodem je měnící se klima, oteplování a změny podmínek pro růst vegetace. Spolek DMO Lužické a Žitavské hory připravil na podzim sérii přednášek o podstávkových domech. Ty jsou v regionu Trojzemí unikátním a tradičním zástupcem lidové architektury. Přednášky jsou zdarma a zájemci se mohou registrovat na webu spolku. První přednáška se uskuteční ve čtvrtek 8. října. Učitelé se zvykají na to, že v hodinách stále častěji využívají aplikace s umělou inteligencí. Ty jsou speciálně naprogramované pro školy. Například vychází jen z předem naprogramovaných materiálů. Učitelé také vidí, na co se děti AI ptají. České hokejistky ztratily na turnaji Eurohockey Tour v Laty dvougólové vedení nad Švýcarkami a prohrály 2-3 po samostatných nájezdech. Na turnaji tak skončili poslední. A je skoro jasno až polojasno, postupně bude oblačno až skoro zataženo. Během odpoledne se na horách a na severu kraje výjimečně můžou přidat slabé přeháňky. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách bude kolem 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A jsou to ještě informace pro řidiče uzavřené silnice 3. třídy mezi Brništěm a Velenicemi u Zákup a je to kvůli rozsáhlé rekonstrukci silnice.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Po zprávách pokračujeme v našem dobrém ránu. Víte, co je to gerontooblek? Náš redaktor to taky nevěděl, tak se to vydal zjistit na akci Nestárni blbě. A podrobnosti přidáme v další reportáži už za pár minut. A nestárnou ani role Ladislava Peška, který se před 120 lety narodil. Vzpomínáte na Čuřila?
3: Víchněte na mě. A? Cítím tabák.
4: Prosím, pane profesore, můj otec je vášnivý kuřák. A když spolu večer debatujeme o učivu, neboť nechce, abych ještě jednou opakoval, tak načichnu jeho silnými doutníky.
0: A vzpomínáte, jestli má Čuřilo domácí kompozici a jestli umí báseň? Připomeneme si to po 3:45. Teď jsou 2 minuty po půl šesté a my se vydáváme za tatou s kapelou Buty.

0: 9 minut po půl šesté vás se zdraví Český rozhlas Liberec a přemýšleli jste někdy nad tím, jak se cítí lidé, kteří jsou ještě o 10 nebo třeba i 20 nebo 30 let starší než vy. Vyzkoušet si to návštěvníci mohli v Paláci Líbek na akci nazvané Nestárni blbě. Pořadatelé na ní představili různá témata spojená se stárnutím a zestárnout o pár let si tak proto vyzkoušel i náš reportér Patrik Fischer.
1: Já jsem si na sebe teda oblékl Geronto oblek, kolik jsem teďka přibral jenom tím, že mám na sobě ten oblek.
2: 25 kilo. A k tomu nějakých 10, 20, 30 let podle momentální fyzické kondice.
1: Geronto oblek mi představuje Magdalena Zbránková z Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci, kde ho používají při výuce. Zkusíme v tom chodit. Mimo jiné třeba mám závaží na kotnicích, takže ta chůze není popravdě zrovna snadná.
2: No a schodiště bývá problém. A najednou se ukáže, že to zábradlí má něco do sebe.
1: Oblek už jsem ze sebe sundal a nejenom, že je těžký a různá závaží na kotnicích nebo zápěstích stěžují pohyb, ale patří k němu třeba i špunty do uší a sluchátka, takže mnohem hůř slyšíte. Brýle vám zase omezí zorné pole a kvůli rukavicím máte horší cit v rukách a omezenou motoriku. Je tady možnost vyzkoušet si třeba virtuální realitu, která může pomoct starší lidi různě udržet v kondici, ať už nějakým způsobem mentálně nebo fyzicky. A já si to vyzkouším taky. Ten pocit je trošku divný popravdě, protože člověk tak nějak má pocit podle toho, co slyší, takže stojí v místnosti a nade mnou je vlastně, nebo přede mnou je v podstatě otevřený oceán.
3: Co chcete zrovna pro cvičovat? Horní končetiny, dolní končetiny, mozek, relaxace, oblíbené záda, krk.
1: Zkusíme, jak jsme na tom kognitivně.
4: A to mají hrozně rádi klientky. Prostě uklízejí hrníčky.
5: No, to
1: takže mým úkolem je vytřídit hrníčky podle barev?
4: Ano, vy vezmete hrnek do ruky, můžete prozkoumat. Za úško se berou. To je opravdu velmi citlivé. Ta grafika, tam je záměrně ne tak úplně realistická, aby to bylo

0: spoluorganizuje stejnojmenný spolek.
1: Podrobnosti přidává jeho spoluzakladatelka Anna Ješková.
2: Tak dneska jsme měli rozdělenou tu akci na dva bloky. Jeden byl dopolední, který byl určený pro profesní veřejnost, a teďka je odpolední, který začal probíhat ve 13 hodin a ten je určený pro kohokoliv, kdo chce přijít do paláce Rýbek.
1: Podobné akce spolek Nestární blbě dělá už 10 let a rozhodně v nich plánuje pokračovat.
3: Český rozhlas Liberec.

0: Je přesně 6:45 a pranostika pro dnešní den říká: svatý František zahání lidi do chýšek. Vyjde moudrost našich předků a zažene nás počasí domů? No, nemyslím si. Počasí. Je před námi sice zatažená, ale teplotně příjemná neděle. Ráno bude ještě slunečné, postupně se ale obloha zatáhne, srážky nečekejte. Jen zcela výjimečně se mohou vyskytnout na horách a na severu našeho kraje jako přehánky. Odpolední maxima 18 až 21 stupňů Celsia, na horách je čekejte okolo 15. A vítr slabý proměnlivý, bio předpověď na jedničce. I v novém týdnu bude pokračovat babí léto, pršet tedy nebude, bude nám dál svítit slunce a teploty mají být okolo 20 stupňů. Zlom by měl podle meteorologů přijít ve čtvrtek se studenou frontou, kdy se čeká déšť a ochlazení. A přidám ještě rekordy: pokud se chcete ohřát, museli byste se vrátit do roku 1929, kdy bylo přesně 27 stupňů. A naopak největší zima byla v roce 1947, tehdy bylo přes den slabě mrzlo, byly -0,3 stupně. A dnes je tomu 120 let, co se narodil herec Ladislav Pešek. Pamatujete třeba jeho Ádu Čuřila z komedie Škola základ života?
1: Prosím, pane profesore, já jsem nemohl napsat domácí kompozici, protože byl u nás strýc Rudolf a večer nám zasla elektrika.
2: Máte stále výmluvy?
1: Prosím, nemám.
2: Zůstanete zde a přednesete nám básničku, pravil jsem.
0: Učil se báseň, umí ji přednést. Za chvíli si to v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec rádi připomeneme.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Je 5.51, tak tolik teď ukazují hodiny Českého rozhlasu Liberec. Před 120 lety se narodil Ladislav Pešek, divadelní herec a dlouholetý člen činohry Národního divadla, kterého dnes ale můžeme znát hlavně kvůli jeho filmovým rolím. Během svého života totiž účinkoval ve více než 80 českých snímcích. Nezapomenutelný byl například jako Áda Čuřil ve studentské komedii režiséra Martina Friče z roku 38 Škola základ života. Tak si ho připomeňme v jedné z ikonických scén této veselohry.
1: Kde je Čuřil? Tam se, kde je Čuřil?
2: Prosím, zde.
1: Pojďte sem. No pojďte sem ke mně. No pojďte, pojďte. Kde pak jste byl, Čuřile?
2: Prosím, pane profesore, snědl jsem párek nevalné chutě a přišlo mi špatně.
1: Dýchněte na mě.
2: A?
1: Cítím tabák.
2: Prosím, pane profesore, můj otec je vášnivý kuřák. A když spolu večer debatujeme o učivu, neboť nechce, abych ještě jednou opakoval, tak načichnu jeho silnými doutníky.
1: Načichnete silnými doutníky. No tak nám přednesete básničku. Pavlásková se bude sešití z domácí kompozicí.
3: Prosím.
2: Prosím, pane profesore, já jsem nemohl napsat domácí kompozici, protože byl u nás strýc Rudolf a večer nám zasla elektrika.
1: Máte stále výmluvy.
2: Prosím, nemám.
1: Zůstanete zde a přednesete nám básničku, pravil jsem.
2: Štěstí. Báseň od Adolfa Hejduka. Štěstí. Co je štěstí? Mužka jenom zlatá, která za večera...
1: No, to je nějaký přednes? Musíte recitovat s citem. Štěstí. Co je štěstí? Mužka jenom zlatá.
2: Mužka jenom zlatá.
1: Mužka jenom zlatá.
2: Mužka jenom zlatá.
1: No, dovolte, skute, hrozné, sedněte si, když jste cynik. Mužka jenom zlatá. Jaký mládež nemá kouska citu v sobě? Studenti? Vy nejste žádný studenti, vy jste barbaři.
0: Tak doufám, že jste se také zasmáli. To byla nestárnoucí komedie Škola základ života a vzpomínka na Ladislava Peška. Za 6 minut od nás další zprávy a po 6. vás pozveme do vedlejšího kraje na zámeček s rozhlednou Hrádek a prolistujeme třeba i kalendář. Tak tím jste zváni i do další hodiny našeho dobrého rána. A teď vás zveme k parádní hudbě Karel Zich nebo Rod Stewart, který příští rok v červnu u nás bude koncertovat.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Šest hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Oprava historického podsemínského mostu nabírá zpoždění. Lesy České republiky obnovily většinu oblastí v Libereckém kraji zasažených kůrovcem. Firma zaplatí Duxum na Českolipsku pokutu za nedostatečnou údržbu zeleně. A čekejme oblačno až zataženo jen ojediněle slabé přehánky, a to na horách. Teploty vystoupí maximálně na 20 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké nedělní ráno. Oprava podsemínského mostu přes říčku Žehrovku v Českém ráji nabírá zpoždění. Původně měl být historický pískovcový most z roku 1856 opravený do konce letošního roku. Stavební práce ale ještě nezačaly. Obec Troskovice teprve čeká na stavební povolení.
5: Podsemínský most je už roky v havarijním stavu. Zamýšlenou rekonstrukci ale zdržují průzkumné a projektové práce. Obec Troskovice proto ani nemohla vypsat soutěž na firmu, která historickou památku opraví. Podle nezávislého starosty Martina Svatbíka výběrové řízení začne až na jaře příštího roku. Oprava se přitom musí stihnout do podzimu 2027, protože podle podmínek Povodí Labe smí stavební práce v korytě Žehrovky probíhat jen od dubna do října. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
4: Podsemínský most je známý z několika filmů, například Jak dostat tatínka do polevšovny režisérky Marie Poledňákové nebo hollywoodského snímku Kletba bratří Grimmů. Po kůrovcové kalamitě zasadili lesníci s dobrovolníky miliony nových sazenice. Při akci Den lesů nové generace výsledek představili veřejnosti. Lidé mohli na 7 místech v Česku vidět nové stromy, dozvědět se o projektech na zadržení vody v krajině a dalších opatřeních proti suchu a povodním. Jedno z nich bylo ve Svoru na Českolipsku v Lužických horách. Pokračuje severočeský ředitel lesů České republiky Václav Bašta.
6: Jsme pozvali návštěvníky do lesa, veřejnost, aby se společně s námi vrátila na místa, která jsme v době těsně po kůrovcové kalamitě společně s nimi obnovovali. Aby jsme jim dokázali, že jsme náš závazek lesy opět obnovit po kalamitě splnili.
4: Výsadbu po kůrovcové kalamitě v Libereckém kraji chtějí mít lesníci hotovou do konce tohoto roku. Město Duxy na Českolipsku chce udělit pokutu 150 tisíc korun firmě Trekvila. Ta se od letošního roku stará o údržbu zeleně v Duxech a okolních obcích. Vedení města oznámilo, že důvodem jsou opakované pracovní nedostatky. Jedná se hlavně o nedodržení harmonogramu a nekvalitní nebo opožděné sečení. Podle vedení města sekali pracovníci firmy Trekvila v rozporu se stanovenými postupy a nedodržovali pořadí lokalit. Během údržby také poškodili švestkové ale u cyklostezky a záhonky a obrubníky na autobusovém nádraží. Zhruba 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu kvůli výměně jediného šroubu. V Česku se to týká přibližně 200 tisíc vozů. Většinou jde o auty značky Škoda. České televize to řekl vedoucí Škody auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně jde o modely Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb vyrobené v letech 2013 až 2024. Šroub, který upevňuje podporovku řízení krámu nápravy, je podle automobilky náchylný na korozi. Proto ho chce vyměnit za odolnější, aby předešla rizikům. Svolávací akci automobilky teprve chystají a majitele vozu pak budou kontaktovat napřímo nebo ve spolupráci s ministerstvem dopravy.
0: Počasí.
4: Je skoro jasno až polojasno, přes den bude oblačno až skoro zataženo a během odpoledne se na horách a na severu kraje výjimečně mohou vyskytnout slabé přehánky. Teploty dnes vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: A ještě informace pro řidiče, stavební práce uzavřely ulici Jiráskova ve Frýdlantu. Dopravní omezení tam skončí 20. října.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Hezké dobré ráno, víte, že dnes je Světový den zvířat nebo Den z kořicových šneků, tak doufám, že jsem vám teď hned po ránu neudělal moc velké chutě na sladké, protože pro vás vlastně žádné sladké pečení aktuálně nemáme. Máme pro vás ale tip, kde by přeci jen něco sladkého na zub být mohlo. Zavedeme vás na zámeček s rozhlednou Hrádek ve Varnsdorfu a přidáme také další informace z našeho kraje, připravují se totiž změny v jízdních řádech, kde budou největší a dokdy je případně můžete připomínkovat, i to vám řekneme a připomeneme také další omezení v Pražské ulici v Jablonci nad Nisou. S vámi je i 5 minut po 6. Český rozhlas Liberec a nezapomeňte na Františka, má dnes svátek.
0: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: Další jídelní tip od Českého rozhlasu Liberec. Před chvílí jsem říkal, že jeden z kořicových šneků a o jednohubkách nám teď dospíval Vladimír Mišík. Tak to, abychom vás vzali někam, kde bude alespoň něco dobrého k snědku, co říkáte. Jak probíhaly kompletní opravy dominanty Varnsdorfu Hrádku, to uvidíte na srovnávacích fotkách ve vyhlídkové věži. Na výlet na Hrádek vás zvou naše redaktorka Eva Bucharová s Jaromírem Suchánkem a Vojtěchem Durovcem, kteří na Hrádku pracují v obnovené restauraci. Tak přeci je něco dobrého.
1: Můžeme říct, že ta dnešní podoba Hrádku se podobá té původní z toho roku 1905?
2: Určitě. Když se podíváte na ty starší fotografie, co jsou tady, když to porovnám s tou dnešní vizáží toho Hrádku, tak já bych řekl, že je to skoro stejné.
1: Pojďme k rekonstrukci. Co se tady všechno opravovalo?
2: Úplně všechno. Fasáda, interiér, střechy, okna. Tady je úplně všechno. Všechno úplně opravené. Tady vlastně nezbyl kámen na kameni, když to tak vezmeme.
1: My teď si povídáme v místnosti, která byla dřív co?
2: To byl taneční sál, tady se dělaly zábavy.
3: Je to převážně místnost pro svatby, obřady a tak dál.
1: Už když se přichází zvenku, tak venku vítá našeho turistu vlastně zahrada nebo terasy.
3: Terasa je tady udělaná nově, která je napojená hned vlastně jako venkovní sezení společně s restaurací. Na věž, když chcete jít, je i venkovní vchod. Schodiště celý, to je vlastně taky udělaný nově. Máte přístup ze dvou stran, můžete jít zleva, kdy přijdete do restaurace, můžete jít taky na věž tudy a ještě z další strany, kde vlastně je brána celého tady objektu a tam tudy můžete tak jít. Takže vlastně máme dva vchody. Můžete vystoupat, kolik to je, 92, 93 schodů?
1: 92.
3: A tam vlastně máte taky fotky, obrazy, jak to vypadalo.
1: My na Hrádku ve Varnsdorfu se vlastně nacházíme na samé hranici česko-německé. Na jedné straně Varnsdorf, na druhé straně
3: Seifenesdorf.
1: My vystoupáme na věž vysokou 29 metrů, 92 schodů. Co třeba z té výšky vidíme?
2: Určitě uvidíte ještě. Ten je tady vidět, Seifenesdorf, ten vidíte krásně. Varnsdorf samozřejmě a ještě Grošenou.
1: Ona je totiž velká výhoda, že pod každým oknem je panoramatická fotografie s podrobnými popisky jednotlivých vrcholů, což umožňuje každému návštěvníkovi se v té krajině perfektně zorientovat. Co jsem si ještě všimla, když se stoupá nahoru tím Hrádkem, tak my míjíme různé balkonky, různé vikýře, různá vyhlídková místa, kde si řeknete, no ale tak tady já se cítím krásně.
0: A my vám přejeme, ať se vám na Hrádku Varnsdorf krásně líbí. Kruhové výhledy z věže jsou přímo letecké. A od našich sousedů se vracíme zpět do Libereckého kraje a za pár minut přidáme předpověď počasí, abyste věděli, jaká bude neděle v našem kraji.

0: Sandra nás v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec dovedla k 6. hodině a 18. minutě a Babí léto nám pokračuje. UV index je dnes na trojce, tak to už se nemusíte bát, že byste se spálili. Slunce už totiž takovou sílu nemá a dnes navíc nebude svítit tolik jako včera. Počasí. Ráno je studené, teploty se teď pohybují mezi 5 a 8 stupni a během dne nám poskočí až na příjemných 21 stupňů Celsia. Obloha se nám postupně zatáhne, srážky ale budou jen výjimečné na horách nebo na severu našeho kraje, aby o předpověď na jedničce. Za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec prolistujeme kalendář, tak zůstaňte naladěni, ať vám v neděli 4. října nic zajímavého neuteče.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: My se z toho jídla prostě nevyhrabeme. Z kořicový šneci, jednohubky a teď ještě jahody se šlehačkou. Tak místo dělání si chutí, pojďme raději prolistovat kalendář. S naším krajem je svázané divadlo Járy Cimrmana. Nedávno byli pánové cimrmanologové v Příchovicích a dnes je tomu už 59 let, co měla premiéru jejich nejstarší hra Akt. A je tomu už 24 let od uvedení hry Afrika. Příjemné vzpomínky, vidíte. Co dalšího je v kalendáři, to už ví Petr Jungmann.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Neděle 4. října svátek slaví František, to znamená malý Francouz. Je svátek svatého Františka z Assisi, patrona zvířat. Tudíž si připomínáme jejich mezinárodní den. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Divadlo Járy Cimrmana hrálo poprvé pro veřejnost před 59 lety v roce 1967. Úžasní diváci v Malostranské besedě v Praze se dozvěděli senzační novinku.
4: Ukázalo se, že se nám podařilo nechtěně rozmetat rozsáhlou pozůstalost neuvěřitelně talentovaného jedince.
3: Byla objevena pozůstalost génia Járy Cimrmana. Prvním představením byla hra Akt.
5: Odvaha, chlapci. Síla, vášeň. Chlapci.
3: Nedávno zahájili Cimrmani 60. sezónu. Držte se, chlapi. Lustrační zákon přijalo federální shromáždění před 35 lety v roce 1991. Původně měl mít jen omezenou platnost 5 let. Platí dodnes. Poprvé v historii Severoatlantické aliance byl přesně před 25 lety v roce 2001 aktivován článek 5 Washingtonské úmluvy o vzájemné solidaritě mezi členskými státy. NATO schválilo seznam požadavků, kterému předložili Spojené státy americké necelý měsíc po útocích v New Yorku pro boj proti terorismu. Americký technologický gigant Apple spustil před 15 lety virtuální asistenční službu Siri, což byl první moderní masově rozšířený virtuální asistent. Před 120 lety se v Brně narodil herec Ladislav Pešek.
6: Dělám to nerad, ale musí to být obušku. Hitler,
3: 80 má dneska americká herečka, hollywoodská hvězda, mimo jiné čarodějka z Eastwicku, Susan Sarandon. A já přeju hezkou neděli.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno, s vámi je Český rozhlas Liberec a zjistili jsme, že frýdlantská nemocnice se promění ve staveniště. Víc vám řekne Lída Jirotová ve zprávách.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Část areálu nemocnice ve Frýdlantu na Liberecku se změní na 2,5 roku ve staveniště. Demolice čeká budovu bývalého dětského oddělení, místo které vznikne nový pavilon pro ambulance a laboratoře. S výrobou vojenských sítí pro Ukrajinu pomohli dobrovolníci v Libereckém paláci Líbek. Sítě díky iniciativě Motanka putují do válečných oblastí, kde pomáhají s maskováním vojáků i jejich techniky. Město Šluknov po půl roce obnovilo dotace na stavbu septiků nebo domovních čistíren odpadních vod. Nově budou moci podle radnice o peníze požádat i majitelé domů na výstavbu kanalizační přípojky. Cestující na trati mezi Lovosicemi a Českou Lípou musí od zítřka počítat s komplikacemi v dopravě. V úseku Úštěk Česká Lípa totiž začíná plánovaná 5denní výluka. Čeští fotbalisté prohráli i třetí utkání v Lize národů. Španělským mistrům světa podlehli 1-3. A je skoro jasno až polojasno, postupně bude oblačno až skoro zataženo. Během odpoledne se na horách a na severu kraje výjimečně mohou vyskytnout slabé přehánky. Odpolední teploty dnes vystoupí maximálně na 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A ulice Radniční a u stadionu v Tanvaldu jsou kvůli práci na inženýrských sítích zúžené na jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Po zprávách a zelené vlně zdravíme hlavně řidiče, protože pro vás budeme mít za pár minut už poslední díl našeho seriálu Řidičská abeceda a dnes probereme denní svícení a mlhovky. A přidáme také informace o plánovaných změnách v jízdních řádech, kde budou v našem kraji největší a můžete se k nim vyjádřit, řekneme už za chvíli. Teď ale nebudeme mluvit, budeme zpívat. Jan Kalousek chodí ulicí a Jana Kratochvílová zpívá svému publiku. Jsme Český rozhlas Liberec, hezké ráno přejeme. We'll be right back.

0: Je 6.39, máme pro vás další informace z našeho kraje, protože jsme rádio, které tady žije s vámi. A začínáme na železnici, kromě výluky ze Smržovky do Josefova dolu začala další mezi Turnovem a Mladou Boleslaví. Místo osobních vlaků i rychlíků vás odvezou náhradní autobusy a výlukové jízdní řády jsou na webech dopravců Arrivy i Českých drah. A od zítřka je také výluka mezi Českou Lípou a Úštěkem, taky s ní počítejte. A ještě jednou výluka, ale u autobusů od zítřka počítejte s úpravou jízdních řádů linek 101, 105 a 113 MHD Jablonec nad Nisou. Důvodem jsou pokračující práce a omezení v Pražské ulici. A v autobusech a vlacích ještě chvíli zůstaneme. Do 16. října můžete podat své podněty k navrženým změnám v jízdních řádech, které začnou platit v našem kraji v polovině prosince. Korid říká, že žádné zásadní změny neplánuje. S většími úpravami ale přesto počítejte na Frýdlansku. Tak není od věci se na návrhy jízdních řádů podívat. Kam poslat případné podněty, to najdete na našem webu idol.cz. A teď se s námi pojďte osvěžit pravidla silničního provozu. Kdy používat denní svícení nebo mlhovky? Připomene Václav Drážek z naší redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Správné používání světel na autě je naprostý základ bezpečnosti, přesto v něm na silnicích denně chybujeme. Buď potkáme téměř neviditelná auta, nebo naopak nás řidiči před námi doslova oslepují. Vy víte, kdy používat denní svícení, kdy mlhovky a jak se vyhnout oslňování ostatních? Celou situaci objasní plukovník Jan Straka.
3: My to můžeme zaobalit do bezpečnosti. Logicky, pokud je den, není snížená viditelnost, používám světla pro denní svícení, případně pokud je nemám, tak obrysová potkávací světla. To je v zákoně napsáno, že to používat musím. V případě, že je ale snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
2: A co s tím, abych to změnil?
3: V první řadě zapnout obrysová potkávací světla, tím pádem se mi osvětlí předek i zadek a zároveň, pakliže je mlha nebo opravdu viditelnost na nějakou krátkou vzdálenost, tak jsem povinen použít mlhová světla vzadu a mohu použít mlhová světla vpředu. Ty mohu používat pouze za té snížené viditelnosti, to znamená v okamžiku, kdy pomine ta snížená viditelnost, tak samozřejmě okamžitě vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec.

0: ve 6:45 je s vámi Český rozhlas Liberec a pranostika pro dnešní den říká: svatý František zahání lidi do chýšek. Vyjde moudrost našich předků a zažene nás počasí domů?
1: Počasí.
0: Je před námi zatažená, i když teplotně příjemná neděle. Ráno bude slunečné, postupně se ale obloha zatáhne, jen zcela výjimečně se mohou vyskytnout přehánky, a to na horách nebo na severu našeho kraje. Odpolední maxima 18 až 21 stupňů Celsia, na horách je čekejte okolo 15. Vítr slabý, proměnlivý a biopředpověď na jedničce. I v novém týdnu bude pokračovat babí léto, pršet nebude, bude nám svítit slunce a teploty mají být stále okolo 20 stupňů. Zlom by měl přijít ve čtvrtek se studenou frontou, to se čeká déšť a ochlazení. A přidám ještě rekordy: pokud se chcete ohřát, museli byste se vrátit do roku 1929, kdy bylo přesně 27 stupňů. A naopak největší zima byla v roce 1947. Tehdy přes den slabě mrzlo, byly minus 3 desetiny stupně. A počasí u nás už střídají děti, za chvíli se jich v anketě zeptáme třeba na to, co je to penicilín.
2: Obchod? Že se tam dala do toho auta ta, jak se tomu říká, benzín.
0: Co dalšího nám odpověděli, dozvíte se z Českého rozhlasu Liberec, když pár minut počkáte. Do té doby třeba motýlie od mandraže.
3: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
1: Dopoledne pod Ještědem.
3: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
1: Dopoledne pod Ještědem.
3: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 6.51, zdravíme vás do neděle 4. října a míříme za dětmi. Doufám, že si mimochodem tady ještě užíváte krásné babí léto, jak říkají meteorologové, bude tady s námi minimálně ještě do příští středy. Až se ale počasí zvrtne a přijdou sichravé podzimní dny, bude víc nemocí. A právě o nich a o tom, jak s nimi bojovat, se předškoláků ptá naše redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je penicilin?
2: Obchod?
3: Možná už vím. Že se tam dala do toho auta ta, jak se tomu říká, benzín.
1: A co je antibiotikum?
3: Já jsem chtěla říct nemoc nějaká.
1: No, s nemocí to souvisí. Když jsi nemocná, tak dostáváš co?
3: Prášky, šlatky, kyselý nebo žádný chud.
1: A už jste někdy brali prášky?
3: Jo. Protože mám rýmu a kašel.
1: A jak chutnají ty prášky?
3: Vůbec dobře.
1: A kdybyste měli vymyslet nějaké léky, nějaké prášky, jakou chuť by měly?
3: Sladkou. Jahodovou. Malinový. Čokoládový. Bombonový.
1: A na co všechno by byly?
3: Na rýmu. Na kašlání.
1: Ty máš kašel, Eliško.
3: Já. Mimo.
1: Tak to budeme všichni nemocní asi, co?
4: Ale ještě trošku taky už pokašlává.
1: A proč jste ve školce a ne v posteli?
3: Protože nás nemá dohlídat.
0: To byla naše anketa, co na to děti. Za chvíli bude 7, připravujeme pro vás další zprávy a v příští hodině dobrého rána se vypravíme za sportem a obráncem Jiřím Slámou a podíváme se také na předávání cen Thálie. Tak to a další bude naším ranním tématem féteru Českého rozhlasu Liberec po 7. hodině. Teď je teprve 6.53. Petr Nať.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Liberec získal cenu za transparentnost. Zájemci mohou během podzimu v Saské Žitavě navštívit tři přednášky o podstávkových domech. V Lázních Bělohradě začne zítra poskytovat služby nový provozovatel České poště a bude oblačno až zataženo, jen ojediněle se přidají slabé přehánky. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Zprávy jsou nachystané a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidné ráno. Liberec uspěl v celostátním hodnocení Transparentní Česko 2026. V projektu spolku Oživení získal první místo z 56 hodnocených měst, městských částí a obvodů. Předběhl všechna krajská města, včetně Prahy. Hodnocení sleduje, jak město informuje veřejnost o rozhodování a nakládání s majetkem, říká mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová.
4: Nejde o anketu ani hlasování veřejnosti. Hodnocení sleduje především to, jak otevřeně město informuje veřejnost, jak transparentně rozhoduje a zda mají lidé snadný přístup k informacím o jeho hospodaření a nakládání s majetkem.
2: Spolek DMO Lužické a Žitavské hory připravil na podzim sérii přednášek o podstávkových domech. Ty jsou v regionu Trojzemí unikátním a tradičním zástupcem lidové architektury. Lidé se na přednáškách dozvědí o vzniku, rozšíření a rozmanitosti této typické regionální stavby, dodává za spolupořadající spolek Alžběta Němcová.
5: Jde o sérii tří přednášek, které povede profesor Thomas Worps, což je vlastně jeden z nejuznávanějších odborníků na podstávkové domy a tradiční stavební kulturu Horní Lužice. Proběhnou v Žitavě, kde budou simultánně překládány do češtiny.
2: Přednášky jsou zdarma a zájemci se mohou registrovat na webu spolku. První přednáška se uskuteční ve čtvrtek 8. října. Stávající pobočka České pošty v Lázních Bělohradě ukončila svůj provoz. Tuto službu začne lidem od zítřka poskytovat pošta Partner. Lidé ji najdou v prodejně potravy na náměstí a otevřena bude každý všední den. Dnes je Mezinárodní den zvířat, každoročně připadá na svátek svatého Františka z Assisi, který je považovaný za patrona zvířat. V Česku při této příležitosti začíná charitativní sbírka na pomoc opuštěným a zachráněným zvířatům. Zapojilo se do ní 160 útulků z celé republiky. Lidé jim můžou přispívat až do konce roku.
3: Počasí.
2: A v Libereckém kraji máme skoro jasno až polojasno, přes den ale čekejme oblačno až skoro zataženo. Během odpoledne se na horách a na severu kraje výjimečně můžou vyskytnout slabé přehánky. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 13 až 16 stupňů. Vítr fouká slabý proměnlivý, odpoledne se bude měnit na severozápadní do 3 metrů za sekundu. Rostlové podmínky jsou nepříznivé, během nečekejme většinou mírně nepříznivé a zátěž na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A kvůli rekonstrukci tržního náměstí v Liberci je zjednosměrná ulice Budyšínská, a to ve směru na centrum. Objížďka je značena a vede přes ulice generála Píky Žižkovo náměstí a ulici Přemyslova.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Jsou 4 minuty po 7 a to je čas, kdy vychází slunce. Uvidíme ho dnes na obloze a jak dlouho tady s námi bude babí léto, nejen na to se zeptáme meteorologů. Vypravíme se také za sportem nebo do divadla. Včera se předávaly ceny Itálie a ocenění míří i do našeho kraje. Kdo a za co cenu získal, uslyšíte od nás. A za chvíli u nás také hokejista Jiří Sláma. V létě přišel do Jablonce a později nastoupil do sestavy fotbalové reprezentace a včera dal gól momentálně nejlepšímu národnímu týmu světa. Tak za chvíli podrobně. S vámi je Český rozhlas Liberec a přejeme vám hezkou neděli a hezký poslech.
3: Dobré ráno s Janem Holubem. Malý

0: Ranní loučení od Marie Rotrové a Petra Němce. My v Českém rozhlase Liberec se rozhodně neloučíme a v ranní cestě po kraji pokračujeme sportem. Čeští fotbalisté v elitní skupině národů Ligy národů zůstávají bez bodu. Úřadujícím mistrům světa i Evropy ze Španělska podlehli 1-3, když v závěru dohrávali bez vyloučeného kapitána Ladislava Krejčího. Za hosty po přestávce skóroval obránce Jiří Sláma, který ve třetím startu oslavil premiérový reprezentační gól.
1: Na Derry ještě dává pod sebe na Hloška, teď je to dobře rozběhnuté po levé ruce, ještě Sláma, který se dostává k míči, může vypálit, Sláma pálí gól!
2: Euforie, ani to nedokážu popsat, asi mi to dojde, až si vydechnu a teďka cítím obrovskou radost, že z malé vesnice z Mikulovic kluk, který vždycky o tajtom snil, tak se mu to splnilo.
3: Kdyby vám někdo řekl před měsícem, že dáte gól nejlepší reprezentaci světa, tak co byste mu řekl?
2: Že blázen, už jsem to ani nedoufal, jako že bych se tady mohl ukázat, ale o to víc si to teďka užívám a je to pro mě obrovská hrdost, že můžu reprezentovat Českou republiku.
4: Přiznal viditelně dojatý Jiří Sláma, jablonecký bek v posledních zápasech bránil ty nejlepší světové hráče, zatímco proti Anglii sváděl souboje se Sakou nebo Alexandrem Arnoldem, ve Španělsku zase v první půli naháněl hvězdného teenagera Barcelony Jamala, který v úvodu utkání v Oviedu otevřel skóre.
1: Fresneda, ten dává balon ještě před pokutové území, tam je Lamine Yamal, ten je u balonu, je hlavačka, gól!
2: Ani nevím, co k tomu říct, že jo, je úplně někde jinde, jako, ale tak snažil jsem se co nejdůrazněji na něj a tu hru mu nějak znechutit, trošku špinavě hrát, ale jinak to s ním nejde. Někdy vypadá na tom hřišti, že ho to nebaví, občas tam měl nějaký průpovídky, ale snažil jsem se toho neřešit.
4: Když před lety hostoval s Olomouce v Pardubicích, přemýšlel o tom, že s fotbalem skončí. V Signě se Sláma nakonec prosadil, v minulé sezóně ale jeho pozice slábla a v létě tak přestoupil do Jablonce. Při zranění jiných levých obránců Juráska s Rinešem se Sláma v 27 letech dočkal premiérové reprezentační pozvánky a v Lize národů byl navíc pokaždé v základní sestavě.
2: Já si užívám, že můžu hrát za národní tým a jestli budu hrát minutu, jestli budu hrát 90 minut nebo jestli budu na tribuně, tak já budu rád, když se na příštím srazu zase ukážu. Věřím, že jsem se ukázal v dobrým světle a musím hlavně poděkovat trenérům, že mi dali tu důvěru, že mě povolali. Snažím se to co nejlíp splácet, jak trenérům, tak i klukům a pomáhám.
4: Dodal fotbalový reprezentant Jiří Sláma. Aktuální reprezentační program Češi zakončí v úterý v Anglii, která v sobotu vyhrála v Chorvatsku vysoko 7-0. Z Ověda Lukáš Michalík, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec.

0: Minutu po čtvrt na osm je s vámi Český rozhlas Liberec a pokud si vyrazíte na výlet nebo na nějakou venkovní akci, počasí bude příjemné a slunce zapadá až 2 minuty po 6:30.
1: Počasí.
0: Ráno je studené, teploty se teď pohybují mezi 5 a 8 stupni, nejtepleji máme aktuálně ve Frýdlantském výběžku a během dne nám teploty poskočí až na příjemných 21 stupňů Celsia. Obloha k tomu bude zatažená, srážky se ale budou vyskytovat jen zcela výjimečně, a to na horách a na severu našeho kraje. Biopředpověď je na prvním, tedy na nejnižším stupni. A pilová sezóna je u konce, ve vzduchu už zůstává jen pil ambrózie. Klíšťata mají jen mírnou aktivitu a daleko vyšší aktivitu. Tu mají stále houby, tak je ještě běžte pozbírat, než začne v příštím týdnu pršet. A od počasí k naší rubrice Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík nám řekne, jaké nejstarší druhy rostlin můžeme najít na zemi. Zkuste si to do té doby tak trochu sami pro sebe tipnout.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: Je 7.21 a kam si můžete dnes vyrazit? V Liberci je to na 29. ročník Sportfilm Festivalu. Milovníky architektury potěší v Liberci cyklus Jak se bydlí v Budyšínské nebo Sokolovské. Tady uvidíte známá i neznámá zákoutí, různé typografie bydlení a sídlišní meziprostory. Od 3 odpoledne můžete s dětmi do Technické univerzity. Tady je pro ně připravena pohádková prohlídka. A od 5. odpolední můžete na další komentovanou prohlídku domu architekta Karla Hubáčka. Jak slyšíte, architektura, pohádková prohlídka, tulky nebo i sportovní filmy, tak taková je neděle v našem libereckém kraji. Teď ale míříme do učebnic, co v nich nebylo, ví Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu dorůstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mniši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cykasy na Zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cykasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cykasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši, některé dosahují délky přes půl metru. Další pozoruhodnou vlastností cykasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než tisíce let.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Do nedělního rána 4. října vás se zdraví Český rozhlas Liberec. V Ralsku by se nemuselo stavět datové centrum pro umělou inteligenci. Podrobnosti přidává Lída Jiroutová v dalších zprávách.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let, počítá s tím novela zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy. Změna by se týkala jen nově vydaných průkazů a neplatila by pro nákladní auta a autobusy. Pražská společnost Ralsko AI Campus požádala o ukončení posuzování projektu zvažovaného datového centra pro umělou inteligenci v Ralsku na Českolipsku. Český rozhlas to zjistil v informačním systému AI. Cyklisté z Českolipska budou moci od příštího týdne využívat novou část cyklostezky z České Lípy do Nového Boru. Otevřena bude ve středu. Nově dokončený úsek je dlouhý přes 1 kilometr. Ke konci roku skončí ve funkci ředitele útvaru rychlého nasazení Libor Lochman. V čele útvaru stojí už od roku 1996 a je díky tomu nejdéle sloužícím policejním velitelem v Česku. Skončit ve službě musí kvůli odchodu do důchodu. V německém Mnichově končí Oktoberfest. Na největší pivní festival na světě dorazilo letos podle pořadatelů přibližně 6 milionů lidí. Asi třetinu návštěvníků tvoří v posledních letech cizinci. A je skoro jasno až polojasno, postupně bude oblačno až skoro zataženo. Během odpoledne se na horách a na severu kraje výjimečně můžou přidat slabé přehánky. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách naměříme kolem 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A jsou to ještě informace pro řidiče. Uzavřené silnice třetí třídy mezi Brništěm a Velenicemi u Zákupa, je to kvůli rozsáhlé rekonstrukci silnice.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Řidičům tak přejeme z Českého rozhlasu Liberec šťastnou a rychlou cestu a vám ostatním klidné nedělní ráno. Včera se předávaly ceny tálie a ocenění míří i do našeho kraje. Kdo a za co cenu získal, uslyšíte od nás už za pár minut v další reportáži. A přidáme také rubriku Stalo se před 100 lety v našem kraji a nezapomeneme zavolat ani do Českého hydrometeorologického ústavu a zeptat se, jak dlouho tady s námi bude babí léto. Teď ale jedna pro meteorology, vítr a Lucie Vondráčková. Tak užívejte ráno v naší společnosti.

0: 10 minut po půl osmé míříme na divadelní prkna. Spejbl v baletní sukni a vedle něj stoletý Hurvínek. Tak vypadalo letošní předávání ceny Thálie v Pražském národním divadle. Ocenění si během večera převzali 20 divadelních osobností. Mezi nimi i herci Lucie Žáčková a Stanislav Majer.
1: Taky se vám stávalo v dětství, že jste měla pocit, že když se ohlédnete, tak svět, který zůstal za vámi, se najednou rozpustí ve tmě a zmizí.
2: Cenu získává Stanislav Majer.
1: Bez falešné skromnosti bych chtěl říct, že si tuhle tu cenu rozhodně neponesu domů. Ta půjde rovnou do herecký šatny divadla X10, protože jestli někde panuje kolektivní energie, kolektivní duch a nějaký heslo ve smyslu jeden za všechny a všichni za jednoho, tak je to právě tam.
3: Inscenace Amadoka, za kterou ocenění získal, vypráví o Ukrajině od doby před 100 lety až po současnost.
4: Je to pro mě důležitý, protože pracovat s Dušanem Pařížským pro mě znamená mít postoj. Mít nějaký jasný občanský postoj k tomuhle a to, že je ta věc vyprodaná, mi dává nějaký pocit, že to snad má smysl.
3: Lucie Žáčková z Pražského činoherního klubu pak získala svou druhou Thálii, a to za roli Anny ve hře Komuna.
5: Dokážeš si představit, že to bylo?
6: 100% určitě, ale muselo by to tu patřit všem.
7: Moje Anna je postava, kterou pořád hledám. Zároveň vidím v ní nějak spoustu věcí, kterým rozumím, a je mi hodně blízká, protože při jejím zkoušení jsem zažila takové osobní věci, ztráty blízkých lidí.
3: Jednu z cen předával i stoletý Hurvínek a Spejbl v baletní sukni.
8: Je to těžký,
9: těžký, tak
8: berte to nádobí.
9: Berte to, máte.
3: Cenu České akademie divadelníků si odnesl nejstarší člen pražské Ypsilonky Miroslav Kořínek.
10: Já mám takový pocit, že už mám všechno hotový, jenomže ještě tam mám něco rozdělený.
11: Já tomu vůbec nerozumím.
12: Já taky ne, ale mně je to fuk. Já stejně nemám ani maturitu.
3: Za celoživotní umělecké mistrovství dostali cenu Thálie dlouholetý herec Pražského činoherního klubu Petr Nárožný a brněnská herečka a pedagožka Zdena Herfortová. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: A já ještě doplním, že dvě divadelní ceny jsou nově spjaté také s naším regionem.

0: Je 7:45, posloucháte Český rozhlas Liberec a teplotní rekord pro dnešní den je hodně starý. V roce 1929 bylo 27 stupňů Celsia. A dnes se nám rekord tedy se asi nepovede podařit, nebo spíš pokořit, i když teploty jsou stále nadprůměrné, ale to nebudu suplovat meteorologi, ti to vědí líp než já. Jak tedy bude, ptáme se v Českém hydrometeorologickém ústavu. Počasí. A na telefonu Českého rozhlasu Liberec je meteoroložka Lenka Došková. Vítejte, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaké je teď ráno v libereckém kraji? Jaké jsou teploty?
1: Tak máme chladno, ty teploty se nejčastěji pohybují od 4 do 7 stupňů Celsia. I na horách se ty teploty spadly nízko, máme nejčastěji kolem 2 stupňů a v těch kotlinkách a údolích nám i mrzne lehce. A přibývá nám oblačnost od severozápadu postupně v libereckém kraji máme oblačno až skoro zataženo.
0: Tak tu oblačnost jste včera zmiňovala, že začne přibývat. Jak to bude s teplotami během dne? Kam až poskočí od těch současných chladných rán?
1: Ještě to budou ty nadprůměrné teploty, jak jste o nich mluvil, 18 až 21 stupňů Celsia. Během dne ale neočekáváme nějakou prudkou změnu počasí, vydrží nám to skoro zataženo, oblačno a na horách se může přivět nějaká ojedinělá slabá přehánka.
0: Lenko, v krátkosti ještě, jaký je výhled na nový týden, co přinese?
1: Tak začátek příštího týdne bude zase znamení takového toho babího léta, protože budeme mít slunečné dny. Teploty budou zase nějak kolem 20 stupňů nebo lehce nad 20 stupňů, ale ty chladná rána nám vydrží opět nejčastěji v různé teploty jako dnes, tedy v nějakém intervalu 5 až 8 stupňů Celsia.
0: A stále platí ta změna ve čtvrtek?
1: Je to tak, ve čtvrtek očekáváme změnu počasí, mělo by být více oblačnosti a mělo by nám i zapršet a teploty půjdou lehce dolů a nebude to nějaký velký teplotní skok. Ale...
0: Předpovídá meteoroložka Lenka Došková, děkujeme za to a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: To byla předpověď počasí i na příští týden a za chvíli přidáme rubriku Stalo se před 100 lety v našem kraji.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát.
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló.
7: No co je?
6: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: Krásnou první říjnovou neděli společně se vracíme do roku 1926. Když otevřeme dobový tisk, okamžitě na nás dýchne čilý ruch jabloneckých ulic. Na radnici se začátkem října sešlo městské zastupitelstvo a na pořadu dne byla modernizace dopravy. Noviny pak samozřejmě komentují především zprovoznění nových vozů elektrické dráhy a taky hodnocení stavu tratí v Jablonci.
2: Takže největší událostí dne byly oficiální zkušební jízdy nových elektrických tramvajových vozů?
1: Rozhodně. Třeba místostarosta města na zasedání zastupitelstva informoval o nasazení nových elektrických vozů. Účastníci se mohli přesvědčit, že nové vozy jsou jednoduše a solidně postaveny. To mělo prý prakticky vylučovat neštěstí. Vozy vyhovovaly všem požadavkům.
2: Můžeme jenom doplnit, jak ty zkoušky vlastně probíhaly?
1: Ředitel po uličních drah osobně dohlížel na to, jak si nové vozy poradí s prudkým jabloneckým stoupáním. Radní si pak v novinách pochvalovali, že vozy projíždějí zatáčky hladce a brzdný systém funguje naprosto spolehlivě i na mokrých kolejích.
2: A co třeba kvalita tratí?
1: I tu tisk chválil. Pochválen byl totiž jak horní, tak spodní stav dráhy, díky kterému probíhala jízda k všeobecné spokojenosti.
2: Vidím tady ale, že obavy z růstu tarifů se nenaplnily.
1: Naštěstí ne. V souvislosti s nákupem nových vozů a investicemi se totiž objevovaly obavy, jestli nebude nutné razantně zvyšovat jízdne, tedy takzvané cenové krytí. Odborníci ale na zasedání ubezpečili veřejnost, že provoz je zajištěn, investované peníze se podaří platit bez podstatného zvyšování tarifů, tedy dobré zprávy.
2: Samozřejmě ve městě nevládla jen spokojenost. Například radní Rickert neřešil tramvaje.
0: Stalo se před 100 lety.
1: Neřešil, ten se naopak na zastupitelstvu ostře ohrazoval proti poměrům na nákladovém nádraží. Nelíbilo se mu, že zvířata, která byla přivážena na jatka v sobotu nebo v neděli, musela často čekat v uzavřených vagónech bez vody až do pondělního rána. A dalšímu zastupiteli se zase nelíbily odměny pro sklářské dělníky, na které pomalu začínala dopadat krize.
0: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Po vstaleckém chaosu sériový vrah žen stále uniká. Podaří se ho dopadnout. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Miluje létání a ženy. Steve McQueen jako elitní pilot ve filmu Milovník války. A ČT Art. Šok z okupace, ztráta Schlittera a Grossmana a nařízení a zákazy, které vedou až k zastavení činnosti divadla. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Kam vyrazit s dětmi za zážitky, zábavou a poznáním? Eduka Kids je jasná volba. Od 12. do 18. října čeká rodiny s dětmi týden plný speciálních programů, vstupů zdarma a dalších výhod. Eduka Kids, týden, který bude bavit děti i rodiče. Registrujte se na www.edukakids.cz.
3: Osm hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Z 80 km v hodině na 100 by se mohla zvýšit maximální povolená rychlost na dálnicích pro obytné automobily, navrhuje ministerstvo dopravy. Ceny tálie jsou rozdané, dvě obdrželi herci z Liberecka. Začíná sezóna respiračních nemocí a čekejme oblačno až zataženo jen ojedinile slabé přehánky, a to hlavně na horách. Teploty vystoupí maximálně na 20 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké nedělní ráno. Obytné automobily by mohly na dálnicích a rychlostních silnicích v Česku jezdit rychlostí až 100 km v hodině. Maximální povolenou rychlost má o 20 km za hodinu zvýšit novela zákona o silničním provozu, kterou připravuje ministerstvo dopravy. Zpomalení dopravy při předjíždění pomalejších kamionů ministerstvo nečeká, říká jeho mluvčí Alena Míl.
5: Naopak sníží se rozdíl mezi rychlostí obytných vozů a ostatního provozu na dálnici, proto tedy spíše očekáváme plynulejší začlenění těchto vozidel do provozu.
3: Novela by se týkala obytných automobilů o hmotnosti od 3,5 do 5 a od 7,5 tuny. Ceny tálie za herecký výkon v Činohře míří letos do Prahy. V ženské kategorii zvítězila Lucie Žáčková za roli Anny v představení Komuna, které nastudoval Činoherní klub. Cenu za nejlepší mužský herecký výkon si pak odnesl Stanislav Majer. V představení Amadoka divadla X10 stvárnil hned 10 různých postav. Dvě z letošních divadelních cen putovali také na Liberecko. Kategorii loutkoherectví totiž ovládla Diana Čičmanová z Naivního divadla Liberec, která zaujala odbornou porotu v inscenaci Větroplaši. A tálii za celoživotní umělecké mistrovství v opeře obdržel také emeritní soulista Státní opery Luděk Vele, který žije v Chotyni. Cenu udělovanou Hereckou asociací si herci převzali při slavnostním večeru v Národním divadle. Část areálu nemocnice ve Frýdlantu na Liberecku se změní na 2,5 roku ve staveniště. Demolice čeká budovu bývalého dětského oddělení, místo, které vznikne nový pavilon pro ambulance a laboratoře. Ještě předtím čeká rekonstrukce bývalou márnici. Nově v ní bude energetické centrum celé nemocnice, říká technický ředitel stavební firmy Syner Václav Brodský.
6: Ve který pak bude kotelna a medicinální plyny, ale ta kotelna musí být první, aby jsme mohli vlastně zbourat barák, kde je současná kotelna, a musíme zároveň s tímhle objektem udělat nový inženýrský sítě, s kterými se napojí všechny ostatní objekty. Takže 10 měsíců prvních bude rekonstrukce tohohle domečku, pak teprve začne ta hlavní výstavba.
3: V Česku začala sezóna respiračních onemocnění, jako jsou rýma, kašel nebo nachlazení. Jedním z důvodů jsou vysoké rozdíly ranních a odpoledních teplot, které lidem stěžují vhodný výběr oblečení. Děti bývají také často nemocné hned po návratu z prázdnin. Někteří dospělí se pak nakazí od nich. Podle lékařů jde ale zatím většinou o lehčí virózy. Sezóna chřipky přijde nejspíš až za pár týdnů. Sport. Čeští fotbalisté prohráli i třetí zápas v elitní skupině Ligy národů. Tentokrát podlehli úřadujícím mistrům světa v Evropě Španělům 1-3. V úterý nastoupí Češi v Londýně proti Angličanům, kteří naposledy deklasovali domácí Chorvatsko 7-0. Počasí. Je skoro jasno až polojasno, přes den bude oblačno až skoro zataženo, během odpoledne se na horách a na severu kraje výjimečně mohou vyskytnout slabé přehánky. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem je kvůli stavebním pracím zaveden v ulici Šluknovská v České Lípě.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré ráno, vítáme vás do 4. říjnového dne a představte si, že dnes je den, Mezinárodní den úsporné zábavy. Tak to nevím, jak se dá dělat zábava úsporně, ale kolega Filip Majsl umí být vtipný za každé situace, tak ten by to určitě dokázal a zvládl. Je také den výroby přáníček, tak ho zkuste vyrobit třeba Františkům, protože mají dnes svátek. A za chvíli se s námi můžete vypravit do lesa zjistit, jak se je lesníkům v našem kraji daří obnovit po kůrovcové kalamitě. Přidáme i Deník důchodkyně nebo oblíbené krimi příběhy. Z Českého rozhlasu Liberec vám přejeme krásné dobré ráno a díky, že posloucháte.
4: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: Pánové Karel Gott a Pavel Bobek zpívali všem dívkám, co je měli rádi a že jich muselo být, vidíte, milí posluchači. Teď nebudeme v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec přepočítávat faninky, ale přepočítáme stromy. Od poslední kůrovcové kalamity, která v Česku naplno proběhla v roce 2018, vysázely lesy České republiky společně s dobrovolníky miliony nových sazenic. Při akci Den lesů nové generace lesníci na 7 místech v republice představili veřejnosti, jak se podařilo lesy obnovit. A jedno stanoviště měli také ve Svoru na Českolipsku v Lužických horách.
1: Ještě nejsme na konci určitě, protože máme před sebou ještě nějakou část práce, kdy musíme ty kalamitní plochy obnovit.
2: Kde třeba?
1: Určitě je to tady v lokalitě České Lípy, Lužických hor a ještě lesní správy Rumburk.
3: Říká náměstek pro lesní hospodářství František Gebhardt. Na dní lesů nové generace si lidé můžou podívat na nově vysázené stromky, je tu výstava dravých ptáků, přehlídka práce s drony v lesnictví a jiná technika, ukázka práce s pilou a zvěřinové dobroty. Pokračuje ředitel pro severní Čechy Václav Bašta.
4: Dnes je tu akce Lesů České republiky Den lesů nové generace, kdy jsme pozvali návštěvníky do lesa, veřejnost, aby se společně s námi vrátila na místa, která jsme v době těsně po kůrovcové kalamitě společně s nimi obnovovali. Aby jsme jim dokázali, že jsme náš závazek lesy opět obnovit po kalamitě splnili.
3: Podařilo se naplnit, to znamená, že to, co se při kůrovcové kalamitě vytěžilo, tak se lesům České republiky spolu s dobrovolníky podařilo zase nasázet zpět.
4: Je to tak, nejenom nasázet, ale využíváme i takzvané přirozené obnovy, to znamená část těch lesů obnovujeme uměle, vypěstujeme v lesních školkách sazenice, které na to místo do lesa přesadíme.
3: Jak byste vlastně zhodnotil tuhle tu poslední kůrovcovou kalamitu? V tomhletom tisíciletí asi byla nejhorší?
4: Určitě byla největší, co se týče svého rozsahu.
3: Předpokládám, že vzhledem k tomu, že ta kůrovcová kalamita byla poměrně nedávno, jsou tady k vidění třeba nějaká opatření proti tomu, aby se ta kůrovcová kalamita neopakovala?
4: Po lese můžete vidět opatření typu lapáků a lapačů. Lapače jsou v podstatě umělé feromony, které lákají kůrovce a lapáky jsou stromy, které jsou pokáceny, překryty chvojím a v podstatě s tím, jak ten strom postupně zasychá, tak na sebe toho kůrovce láká.
3: Teď mají lesníci kůrovce pod kontrolou. Na obnově biodiverzity dál pokračují. Z Lužických hor Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Také v Lužických horách máme své reportéry. Český rozhlas Liberec žije.

0: I minutu po čtvrt na devět máte na svém rádiu naladěný Český rozhlas Liberec a dobrá zpráva, babí léto pokračuje. UV index je dnes na trojce, tak se nemusíte bát, že byste se spálili. Slunce už totiž nemá takovou sílu a dnes navíc bude svítit o něco méně než včera. Počasí. Ráno je studené, teploty se teď pohybují mezi 5 a 8 stupni, nejtepleji je aktuálně ve Frýdlantském výběžku, naopak největší zima je v mrazových kotlinách, kde slabě mrzne. A během dne nám teploty poskočí až na příjemných 21 stupňů Celsia. Obloha se nám postupně zatáhne, srážky ale budou jen výjimečnou záležitostí, a to na horách nebo na severu našeho kraje. A biopředpověď pro dnešek na prvním, tedy na nejnižším stupni. Je neděle, za chvíli tedy od nás od Českého rozhlasu Liberec další deník důchodkyně.
1: Jaro, léto, podzim, zima.
2: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je 8.21 a knihomilci v Turnově musí ještě pár dnů vydržet. Nová moderní knihovna se tady po odložení otevře příští týden v úterý. A na skok ještě do přírody otevření Drábských světniček je znovu odloženo. Lesy České republiky termín posunuli až na konec měsíce. Důvodem jsou komplikace při budování vstupu do areálu. A teď už pravidelný rozhlasový fejeton liberecké publicistky Vladimíry Hamalové, která se z pohledu moudré seniorky vážně i nevážně zamýšlí nad životem. A dnes nám řekne, jaké ponaučení si můžeme vzít od Japonců.
1: Z deníku důchodkyně. Vážně i nevážně s Vladimírou Hamalovou.
2: Život po Japonsku. Jak už víte, občas brouzdám po internetu a zháním rady moudrých, jak si ten život nejen ve stáří trochu vylepšit. Třeba podle Japonců, co prý žijí nejdéle na světě v dobré kondici. Údajně se řídí několika každodenními pravidly, co udržují hlavně klid a duševní pohodu. Základní moudro spočívá v principu, že není až tak potřeba do života pořád něco přidávat, jako se spíš postupně zbavovat toho, co překáží a zbytečně vyčerpává. O čemž jsem chvíli přemýšlela, že to možná platí nejen o věcech, ale i o lidech, co nám berou radost ze života. V příspěvku se ovšem ponejvíce rozebírala jejich schopnost zminimalizovat a zorganizovat si domácnost, jakože průběžně z celého bytu odstraňují vše, co už neslouží a nejde opravit a co už nepotřebují pro současný život. Takže jim toho pak na uklízení, činnosti nelibé a stresující, rozhodně zbývá mnohem méně než nám. Nejvíc mě ovšem zaujalo pravidlo, že vše, co se dá udělat do 2 minut, se udělá i hned. Třeba umytí toho hrnku od raní kávy, aby chudák nesmutnil v plném dřezu až do večera. Že klidný, zdravý a spokojený život začíná ránem bez chaosu, víme samozřejmě i u nás v Čechách. Japonci proto vstávají raději dřív a tu první hodinu nového dne si dopřávají v pohodě a hlavně bez všech přístrojů s modrým světlem s děsivými informacemi z velkého světa. Navíc si to ráno vylepšují idylickou chvilkou s první kávou, nejlépe někde pod stromy na lavičce nebo aspoň na balkóně, a pobyt pod oblohou si aspoň krátce dopřávají několikrát denně. Třeba při pěší chůzi do práce přes park na místo jízdy autobusem. Za vůbec nejdůležitější ovšem považují kvalitní noční spánek ve vyvětrané ložnici, odkud striktně odstraní vše, co souvisí s prací, včetně těch modrých obrazovek čehokoliv. Myslet na problémy a úkoly dalšího dne je před vstupem do ložnice zakázáno a naopak se má myslet na to, co hezkého nám dnešní den přinesl, třeba jenže svítilo slunce a někdo se na nás hezky usmál, a na co se můžeme těšit zítra. Tak vám přeji hezký den a abyste už to zítřejší ráno po vzoru Japonců prožili v lepší pohodě než to dnešní. Z Českého rozhlasu Liberec zdraví Vladimíra Hamalová.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno, hudbu střídají u nás v Českém rozhlase Liberec další zprávy. Lída Jiroutová vám v nich řekne, jak Jablonec využije kameny z bývalého hřbitova ve Mšeně.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Radnice v Jablonci nad Jizerou na Semelsku kupuje nové fotovoltaické elektrárny na střechy městských budov. Zastupitelé vybrali dodavatelskou firmu, která panely umístí na 5 městských budov. Po kůrovcové kalamitě zasadili lesníci s dobrovolníky miliony nových sazenic. Při akci Den lesů nové generace výsledek představili veřejnosti. Jablonec nad Nisou zužitkuje kameny z bývalého hřbitova ve Mšeně. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové budou sloužit na úpravu pohřebiště urnového háje na hlavním městském hřbitově. Stávající pobočka České pošty v Lázních Bělohradě ukončila svůj provoz. Tuto službu začne lidem od zítřka poskytovat Pošta Partner. Lidé ji najdou v prodejně potravin na náměstí a otevřena bude každý všední den. Více než 20 milionů amerických seniorů dostane od státu jednorázově $90, tedy zhruba 2000 korun. Podle prezidenta Donalda Trumpa jim mají peníze pomoct zaplatit zdravotní pojištění. A je skoro jasno až polojasno, postupně bude oblačno až skoro zataženo. Během odpoledne se na horách a na severu kraje výjimečně mohou vyskytnout slabé přehánky. Odpolední teploty dnes vystoupí maximálně na 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A ještě pohled na silnice v Libereckém kraji. Silnice 3. třídy mezi Čtveřínem a Pěnčínem je uzavřena. Pracují tam stavbaři. Objížďka vede přes silnici 2. třídy 610 Příšovice a Přepeře.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pokud jste tedy za volantem, dobře dojeďte a dobrá zpráva pro vás. V omezeních na 10 nebo 35 v našem kraji se aktuálně nezdržíte, je klidný nedělní provoz. Tak pro vás máme oblíbené krimi příběhy a dozvíte se, že policie hledá svědky, kteří zahlédli pachatele vážného činu. O co jde, co se stalo, řekneme už za pár minut. Netak vám dospívá František Nedvěd a Ivona Přenosilová. S vámi je Český rozhlas Liberec, hezký den přejeme.

0: chápu po štěstí. Je neděle 4. října, bude velmi příjemná. Sice nebude celý den svítit slunce, ale teploty se dostanou až k 20. Svátek má dnes František, základem jména je germánské Frank nebo Franco, tedy svobodný muž. A kdybyste republiku rozdělili Prahou na půlky, na sever a na jih, tak víc Františků je v té jižní části naší republiky. No a třeba na Liberecku, tak tady jich máme 1200, na Českolipsku údajně 800 a například ve Frýdlantském výběžku asi 250. A narozeniny dnes slaví například fotbalista Tomáš Rosický, je to také čestný občan Šestejovic u Prahy. A slaví také herec a dabér, známý především z televizního seriálu Comeback nebo z vánoční pohádky o etiketě princezna a půl království Matouš Ruml. A teď už míříme do světa krimi na vlnách Českého rozhlasu Liberec a začínáme a pomůžeme si otázkou, s níž nám pomůže kapela Katapult.
1: Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát.
0: To je otázka, a co děti mají si kde hrát? Na Českolipsku určitě, alespoň to také vypadá v našem dnešním krimi příběhu. Nebezpečnou událost na železniční trati přibližuje Miroslav Holubec.
2: Krimi příběhy.
3: Kdo si hraje, nezlobí. Tak tohle vysvětlujte strojvůdci osobního vlaku společnosti D. Länderbahn, který minulou středu projížděl po trati pod českolipským sídlištěm Sever. Když totiž souprava vyjela ze zatáčky, všiml si na poslední chvíli několika kamenů úhledně vyrovnaných na kolejnici. Okamžitě použil rychlobrzdu a zabránil tak větším škodám. Takhle to nejhorší odnesla jen přední kola. I tak je škoda odhadem za nějakých 100 000 korun. Policie teď pochopitelně hledá ty, nebo toho, kdo na koleje kameny umístil a obrací se na veřejnost, což je docela důležité. Nejde o to někoho potrestat. Pokud to byly děti, je potřeba vzít si je stranou a vysvětlit jim, případně i jejich rodičům, pokud to sami nevědí, že takový fórek z kameny není to samé, jako když si pro štěstí necháte přejet minci, ačkoliv ani to není moc dobrý nápad. Důležité je, že taková legrace nemusí skončit jen škodou na kolech vlaku. Může se klidně stát, že vlak kvůli překážce vykolejí a pak nejdou škody do tisíců nebo statisíců, ale do milionů, či spíše desítek milionů. To už by asi běžné kapesné nepokrylo. A to mluvím jen o hmotné škodě. No a jestli to nebyly děti? Co když se tak bavil nějaký opilec, nebo někdo střízlivý s inteligencí opilce, nebo opice? Tak takovému jedinci by asi bylo na místě vysvětlit, že základní sazba za trestný čin obecné ohrožení je 3 až 8 let nepodmíněně. A pokud by se při vykolejení vlaku někdo vážně zranil, nebo nedej bože ještě hůř, může jít pachatel do vězení na 8 až 15 let, případně mu hrozí až výjimečný trest. Takže abych končil opět příslovím, každá legrace něco stojí.
2: Český rozhlas Liberec, rádio

0: Přesně ve 8:45 máte na svém rádiu naladěný Český rozhlas Liberec a pranostika pro dnešní den říká: svatý František zahání lidi do chýšek. Vyjde moudrost našich předků a zažene nás počasí domů?
1: Počasí.
0: Myslím, že nezažené. Je před námi postupně zatažená, i když teplotně příjemná neděle. Zpočátku bude ještě slunečno, postupně se ale obloha zatáhne. Jen výjimečně se mohou přidat na horách a na severu našeho kraje přehánky. Odpolední maxima čekejte od 18 do 22 stupňů Celsia, na horách okolo 15. Vítr slabý, proměnlivý, byl předpověď na prvním stupni. Pilová sezóna je u konce, ve vzduchu už je jen pil ambrózie. Klíšťata mají aktuálně mírnou aktivitu, daleko vyšší aktivitu mají stále houby, tak je běžte ještě pozbírat, než začne v příštím týdnu pršet. A v novém týdnu bude pokračovat babí léto, pršet nebude, jak nám řekla meteoroložka Lenka Došková, bude nám svítit slunce a teploty mají být okolo 20. Zlom by měl přijít ve čtvrtek se studenou frontou, čeká se déšť a ochlazení. A přidám ještě rekordy, pokud se chcete ohřát, museli byste se vrátit do roku 1929, kdy bylo přesně 27 stupňů. A naopak největší zima byla v roce 1947, tehdy byly přes den jen minus 0,3 stupně, tedy slabě mrzlo. Tak toliko počasí a v Českém rozhlase Liberec pro vás máme třeba Věru Špinarovou, aby vám s námi v neděli ráno bylo hezky.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Nedělní dobré ráno Českého rozhlasu Liberec s datem 4. října se chýlí ke konci. Ještě vás pozvu k našemu dopolednímu vysílání. Po zprávách 9 magazín Kultura pod Ještědem a Tomáš Beneš přidá kulturní typy z Turnovska. Řekne vám také o výstavě v Podkrkonoší, která míří za dětmi, a přidá také četbu o jabloneckých perličkách. A po 10. pochoutkový rok a předáme vám recept na kynuté rohlíčky máčené v másle. S Lídou Jiroutovou se nám tady už od rána zbíhají sliny, protože dnes je den z kořicových šneků a máme na ně opravdu velkou chuť. A teď ještě ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Jak slyšíte, s námi je sladce a krásně. Tak užívejte neděli, Jan Holub se loučí a těším se na slyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Liberec získal cenu za transparentnost. Nový úsek cyklostezky z České Lípy do Nového Boru bude od příštího týdne přístupný. Na výměnu součástky Volkswagenu bude v Česku muset asi 200 000 aut, většinou škodovky. A bude oblačno až zataženo, jen ojediněle se přidají slabé přehánky. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Zprávy jsou připraveny a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidné dopoledne. Liberec uspěl s celostátním hodnocením Transparentní Česko 2026. V projektu spolku Oživení získal první místo z 56 hodnocených měst, městských částí a obvodů. Předběhl všechna krajská města, včetně Prahy. Hodnocení sleduje, jak město informuje veřejnost o rozhodování a nakládání s majetkem, říká mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová.
2: Nejde o anketu ani hlasování veřejnosti. Hodnocení sleduje především to, jak otevřeně město informuje veřejnost, jak transparentně rozhoduje a zda mají lidé snadný přístup k informacím o jeho hospodaření a nakládání s majetkem.
0: Před dokončením je 12 kilometrů dlouhý přivaděč, který bude zásobovat pitnou vodu oblast Horního Vítkova, Uhelné, Václavec a Hrádku nad Nisou. Vodu tam bude přivádět z nové úpravny v libereckém Machníně. Přivaděč je součástí opatření, která mají zajistit pitnou vodu pro oblast v blízkosti polského dolu Turův. Těžba hnědého uhlí tam způsobuje pokles hladiny spodní vody. Podle generálního ředitele severočeských vodovodů a kanalizací Davida Votavy bude přivaděč uvedený do provozu příští rok. Cyklisté z Českolipska budou moci od příštího týdne využívat novou část cyklostezky z České Lípy do Nového Boru. Otevře se ve středu. Nově dokončený úsek je dlouhý přes kilometr. Jeho nejdůležitější částí je podle mluvčího Nového Boru Jiřího Lebiše nový most. Ten umožní bezpečný přejezd hlavní silnice mezi Novým Borem a Českou Lípou.
3: Stavba byla technicky náročná také kvůli území, kterým prochází. Zasáhla do zeleného pásu podél silnice i mokřadní lokality v okolí takzvané Novoborské Amazonie. V citlivých místech proto vede stezka po dřevěné konstrukci, která umožňuje zachovat přírodní charakter území. Na průběh prací dohlížel také biologický dozor.
0: Zhruba 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu kvůli výměně jediného šroubu. V Česku se to týká přibližně 200 000 vozů, většinou jde o auta značky Škoda. České televizi to řekl vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně jde o modely Octavia Karoq, Kodiaq a Superb, vyrobené v letech 2013 až 2024. Šroub, který upevňuje převodovku řízení krámu nápravy, je podle automobilky náchylný na korozi. Proto ho chce vyměnit za odolnější, aby předešla rizikům. Svolávací akci automobilky teprve chystají a majitele vozu pak budou kontaktovat napřímo nebo ve spolupráci s ministerstvem dopravy.
1: Počasí.
0: Je skoro jasno až polojasno, přes den čekáme oblačno až skoro zataženo, během odpoledne se na horách a na severu kraje výjimečně můžou vyskytovat slabé přehánky. Teploty vystoupí na 17 až 20, na horách naměříme mezi 13 až 16 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A rekonstrukce inženýrských sítí zúžila vozovku na jeden jízdní pruh v ulici Revoluční v Jablonci nad Nisou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je po zprávách a od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás zdraví Tomáš Beneš. Začíná další podzimní vydání pořadu Kultura pod deštědem, ve kterém vás zveme na různá představení, koncerty, výstavy a další kulturní setkávání. Po písničce se podrobněji zaměříme na říjnovou nabídku na Turnovsku. Spojíme se s Romanou Holubovou. Pak vás pozveme do Podkrkonoší na výstavu, která je o dětech. A chybět nebudou ani další knižní tipy a četba o jabloneckých perličkách. Tentokrát je už poslední pátý díl. Přejeme inspirativní náladu a příjemný poslech.
1: Kultura pod Ještědem.

0: Říjen v Turnově bude měsícem, kdy se kultura naplno přesune pod střechu a rozhodně nebude nouze o důvody vyrazit z domu. Nová kulturní sezóna nabídne třeba divadlo, koncerty, film i zajímavá setkání. Ostatně podrobnosti prozradí teď po telefonu Romana Holubová. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Taky jaké akce byste ráda zmínila v první polovině října?
1: My toho máme opravdu hodně, protože s říjnem vlastně vždycky začíná naše sezóna, rozjíždí se naplno. Máme tam několik zajímavých koncertů, například hned v polovině října přijede Albert Frost, což je jihoafrický kytarista a bluesový zpěvák, je opravdu úžasný. A doporučím třeba i 23. října kapelu Tigru, což je neuvěřitelný bizár, ale naprosto úžasná hudba, všichni se na to těšíme. V klubu Kus chystáme spoustu koncertů, takže doporučuji určitě mrknout na naše stránky. Potom se nám rozjíždí například také cyklus cestovatelského klubu. Hned 7. října se vypravíme do Makedonie a mimo jiné třeba bude začínat i podzimní kurz tanečních, který u nás vede taneční mistr Petr Mertlík a přihlášky vlastně už jsou uzavřené, takže nicméně nemusíte být smutní, pokud jste si tu přihlášku nestihli podat, protože samozřejmě můžete docházet i bez přihlášení a platit si jednotlivé lekce. Dál bych třeba do klubu Kus pozvala i na setkání s novinářem Lukášem Houtkem, s kterým si v rámci cyklu Jak přežít zdraví budeme povídat o velmi citlivých tématech identity a duševního zdraví. A nakonec bych pozvala například třeba i do našeho městského divadla, kde 25. října uvedeme představení Vyrozumění od vršovického divadla Mana. Je to Havlova komedie, absurdní drama, má naprosto skvělé recenze a samozřejmě my to uvádíme v rámci jeho vlastně nedožitých 90. narozenin, které by oslavil 5. října. Takže asi tak, to nejdůležitější a nejpodstatnější.
0: Tak děkujeme za skvělý výčet turnovské kultury a co byste ještě závěrem doplnila?
1: Já ještě doplním, že samozřejmě na našich webových stránkách je jak kompletní program, tak třeba i záložka dárkové poukazy, která je nová, protože my jsme pro všechny zájemce o kulturu teďkon aktualizovali, upgradeovali nabídku našich dárkových kuponů a nikdy nebylo snazší naši kulturu třeba někomu věnovat, takže na to určitě mrkněte.
0: Říká Romana Holubová, díky, zdravíme do Turnova, ať se akce vydaří a krásné říjnové dny. Naslyšenou, naviděnou.
1: Vám taky naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Kultura pod Ještědem.

0: teď se s námi s Českým rozhlasem Liberec udělejte výlet do Podkrkonoší. Informační centrum ve Staré radnici ve Vrchlabí uspořádalo výstavu prací žáků výtvarného oboru místní základní umělecké školy. Jmenuje se Písně v plátně. 30 obrazů vypovídá o cestě k folklóru, o inspiracích v lidové tradici a o významu minulosti pro dnešní dobu.
1: Výlet do světa folklóru za ornamenty krojů výšivek malovaného nábytku. Jsme v informačním centru Vrchlabském v té roubené výstavní síni a jakoby ty obrázky na ledové motivy byly tady doma.
2: Děkuji moc za možnost vystavit na místo, které je tak půvabní, aby naše kresby a malby zazářily.
1: Ivanka Blagojeva, pedagožka Vrchlabské základní umělecké školy.
2: Navazovat na lidovou kulturu neznamená ji kopirovat, a znamená ji přetvořit srdcem a duchem, který teďka momentálně moderně žijeme. Bylo důležité, aby děti pochopili, jak ti lidi žili a jak se jim dařilo, proč to dělali, že měli k tomu nějaký vztah a dávali ty věci, které pozorovali v přírodě. S malýma dětma jsme začali tím, že jsme vytvářeli kruhový obrazce, který jsme pak ornamentálně zdobili. S velkýma žákama jsme si vytvořili motiv, který děti nejdřív zpracovali jako náměť a pak jako oleomalbu.
1: Písně v plátně, ta tkalcovská minulost, plátno a na něm nějaký výtvarný počin, to všechno je v tom titulu.
2: Rozhodně, obrázky na plátně máme v plánu přetvořit do původních návrhů skříní a truhel. Máme rozpracovaní čela postele, které jsme dokázali získat. A já jsem domluvená, že bychom z toho udělali jakoby nějaké lavičky, které by každodenně byly použity. Další varianta je, že bychom dokázali s dětmi vytvořit dobrý návrh, který by byl nositelný. Malinká ozdobička nebo vyšívka. Mám krajčovskou panu. Přemýšlela jsem, že ji oblíkneme do něco, co jsme získali v Muzeu krojů v Ostrově. Ale to není ono, není to naše. Během projektu vznikly taky zajímavé modrotisky a já bych tam viděla hořce, jiný plátno, do kterého můžeme teprve promítat nějaký nápady. Naše krkonožsky.
1: No já mohu udělat jedině tečku Folklor žije.
2: Písně v plátně je jenom začátek. To je projekt otevřený. Vznikalo, protože jsme poslouchali písničky z Krkonoš.
1: To vaše školní CDčko krkonožských lidových písní, to je zase folklorní počin hudebního oddělení.
2: Nacházíme se na poli experimentování, hledání a navazování na lidový jazyk. Ale pro mě je hrozně důležitý, aby děti k tomu si vytvořili vztah. A kdyby jen 5% z těch žáků dokázalo k tomu nejít zpátky cestu, tak je vyhráno.
1: Z Vrchlabí Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, české písničky, které si zaspíváte.
4: Cestou, necestou, polem, nepolem. Jedu za

0: Knihy jsou skvělí společníci a někdy stačí jen dobrý tip, abychom mohli objevit příběh, který nás jen tak nepustí. O knižních novinkách, zajímavých titulech i o tom, co právě stojí za přečtení, si dnes budeme opět povídat s Martinem Fričem.
1: Začátek října a knižní inspirace z redakce přehledu akcí Živáků Traživý Liberec pro vás, milé posluchačky, milí posluchači Kultury pod Ještědem. Břetislav Tureček, milý a vzácný host, například v pořadu Jak to vidí, bývá slyšet na sesterském Českém rozhlase Dvojka nebo na Plusu, tak tenhle ten vynikající znalec Blízkého východu napsal knížku, byl hostem knižního rozhovoru, který s ním vedl Přemysl Houda, a knížka má moc hezký název. Svět je složitější, než se zdá. A v rámci tohohle názvu se Břetislav Tureček moc hezky dívá na současnou žurnalistiku, na to, co se děje mezi Izraelem a Palestinou, mezi Íránem a zbytkem světa. Tohle všechno Břetislav Tureček dobře zná a analyzuje. A můžeme si konec konců připomenout jeho starší knížku, pořád aktuální bohužel, Nesvatá válka o svatou zemi. Tam je už přímo autorem. Toto je zajímavý knižní rozhovor. Tedy doporučuji. Na válečné děje se dívá i film Osamělý vlk o letci Josefu Františkovi, postavě, která by asi měla být známější a snad díky tomuto filmu i bude. A já mám velkou radost, že vznikl komiks. Komiks kreslíře Jakuba Duška, kterému scénář napsali režisér filmu Ondřej Veverka a scénárista Petr Pelech. A je zajímavé porovnávat tu vyprávěcí linku tohohle filmu s tou komiksovou, s tím románem v komiksu. A může to být i možná hezký dárek pro nějakého kluka ze základky, pokud máte, a vlastně proč ne holku, že jo. Takže komiks Osamělý vlk. A nakonec zajímavá knížka Pojďme pod Ještěd. Ondřej Kouba napsal Povídky liberecké. Je to takový soubor, kde 10 povídek rámuje, oplétá to jedno naše město v Kotlině. A kdybychom měli hledat společný motiv těchto zajímavých povídek, tak je to třeba okamžik. Okamžik v lidském životě, který má nezvratné důsledky. A nebo si Ondřej Kouba, autor povídek libereckých, hraje s tématem hranice. Hranice, která není vidět, ale která je uvnitř nás. Takže jestli si chcete přečíst hezkou povídku a mít ji spojenou s naším městem, s naším krajem, jsou to povídky liberecké. No a já vám přeju hezké čtení a hodně hezkých akcí, které najdete na webu živiliberec.cz.
0: Doplnil na závěr znalec místní literatury Martin Frič z Liberce. Díky za dnešní knižní okénko a v Kultuře pod Ještědem Českého rozhlasu Liberec si chvíli zahrajeme.
2: Posloucháte Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Hezké nedělní chvíle, dneska 4.10. meniny slaví Františkové, přejeme všechno nejlepší. A kam vyrazit? Třeba rovnou dnes do Liberce v 16 hodin a zajít do divadla FX Šaldy na taneční představení Frida. Večer pak v Lidových sadech začíná Vyrozumění Václava Havla. Zdeněk Izer a jeho úspěšná show Vyndávací zastam dací opět v Jablonci nad Nisou, tentokrát zítra v pondělí 5. od 19 hodin. Představení je plné zábavných scének, parodií, skvělých vtipů a imitování populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. V úterý 6. října se pak přesune do Lidových sadů Zdeněk Izer se svou stand-up show. No a ve čtvrtek 8. října se můžete těšit na Figarovu svatbu v Šaldově divadle od 19 hodin a večer pak v Lidových sadech zazní koncert bratrů Ebenů. Jinak v úterý 6. října můžete vyrazit od 19 hodin do kulturního domu Krystal do České Lípy. Po zcela vyprodané koncertní verzi muzikálu Drákula a velkých diváckých ohlasech přichází do České Lípy uvedení i další koncertní verze legendárního českého muzikálu, tentokrát Kleopatra, autorem hudby Michal David. A ještě dva tipy do Turnova. Až do 17. října můžete vyrazit na Šperkfest do Turnova. Turnov tak ožije šperkem, drahými kameny, tradičním řemeslem a současným designem. Mezinárodní sympózium současného šperku od 5. do 15. října v Kamenářském domě a klenotnici Muzea Českého ráje v Turnově určitě také bude stát za vidění. Ať už vyrazíte kamkoliv, příjemné kulturní zážitky a pohodovou neděli s Českým rozhlasem Liberec.

0: Tady je Český rozhlas Liberec, dobrý den všem. Dneska naposledy se můžete zaposlouchat do vyprávění s názvem Soumrak perličkového kraje. Stejnojmenou knížku, podle níž byl pětidílný rozhlasový cyklus v roce 2018 natočen, napsal historik sklářství Petr Nový. V lednu roku 1890 došlo mezi skláři k velké rebelii. Asi 200 sklářů, kteří měli pocit, že jim nové stroje berou práci, což byla samozřejmě krutá pravda, se vypravili z obce Zásada do Lučan nad Nisou s cílem zničit stroje v místní firmě Ludvika Breita. Byli zranění i mrtví. Poslechněte si poslední díl.
1: Soudní proces s obviněnými ve věci lučanské pozdvižky začal před libereckým CK krajským soudem 16. července 1890. Ještě téhož dne o jeho průběhu referovalo večerní vydání novin. Liberecké procesu věnovali dokonce první 3 strany. Čtenář v úvodu dostal informaci, že obviněných z výtržnictví v Nové Vsi a Lučanech je 87, přičemž jen 6 z nich dlí dosud ve vazbě, a to Vincenc Hübner, Jáchym Kostlán, Eduard Posselt, Josef Wildner, Adolf Wolf a Eduard Zimmermann. Poslední jmenovaný, přezdívaný Bauer Tonnels Eduard, je též uveden jako hlavní iniciátor celého pozdvižení. Vícero lidí ho označilo za toho, kdo dav vedl k vyplenění Breitovy brusírny. Celkem 31 osob si vyslechlo obvinění za rabování u faktora Heinricha Wankeho na Nové Vsi, 5 za přinucení smržovského Anastase Wolfa k finančnímu daru, 45 za ničení sekacích strojů a hotového zboží v Breitově lučanské brusírně, 24 za vyrabování skladu u Breitova domu, 21 za bránění četníkům ve výkonu služby a 13 za násilí proti nim. Mnozí samozřejmě porušili více paragrafů. Za zvolání zabijte těch 5 četnických psů se zvláštní obžaloby dočkal například Josef Heidrich. Řada výtržníků byla obviněna též z krádeží a dalších nepřístojností. Obvinění byly samozřejmě vyloučeni z podpůrné akce Jabloneckého nouzového výboru. Soud jim proto povolil po dobu procesu vyplácet denně 24,5 krejcaru, aby nezůstali zcela bez prostředků. Noviny v této souvislosti zdůrazňují, že je mýlkou považovat lučanský exces za roznětku ke zřízení společenstev a stanovení pevných mest, protože jednání probíhala již před pozdvižkou, stejně tak, jako již existoval nouzový výbor. Události z 29. ledna tedy nikomu a ničemu nepomohly. Naopak i v morálním ohledu okres jen poškodili. O velký rozruch se 22. července postaral obhájce doktor Kraus. Nejprve před soudem jako svědek vypovídal podnikatel Ludvík Breit. Pod přísahou uvedl, že jeho stroje nedokážou nasekat 150 kg skla denně, jak se říká, ale jen 25 až 30. Pak mu doktor Kraus vmetl do tváře, že on sám instalací strojů přivedl dělníky do bídy, která nakonec vedla k násilí. Na to předsedající soudce advokátovi pohrozil, že pokud zopakuje podobnou provokaci, požene jej před komis. Soud rychle spěl ke konci. 26. července státní žalobce uvedl, že velkou nouzí excesy omluvit nelze a jedná se o významný proces, neboť je všeobecně závažný tak bezpříkladným porušením pořádku. 2 dny poté na žalobce reagoval ve své řeči advokát doktor Jenel. Podle něho obviněné k neposlušnosti přivedla pouze velká bída. Mnozí též byli svedeni davem. Neviděli prostě jiné východisko, než si od bídy pomoci zničením strojů. Byla to dlouhá řeč, která zabrala téměř celé jednání. Následujícího dne u soudu v českém jazyce promluvil obhájce doktor Stehlíček. V pateticky pronesené řeči, v níž citoval Goethe i Evangelium svatého Matouše, zdůrazňoval, že obvinění žijí v takové bídě, že to musí každého citlivého člověka zasáhnout. Žádal zproštění obžaloby u 5 svých mandantů a mírné tresty pro ostatní. Soud 7 obviněných osvobodil. Ostatní poslal do káznice na 14 dní až 2 roky. Celkem 43 z nich na dobu 3 až 10 měsíců, 9 od 1 roku do 2 let a 3 na 1 týden až 3 měsíce těžkého žaláře. Nejvíce odsouzených pobývalo v české zásadě, 28. Další v převážně německých obcích Huť, Nová Ves, Smržovka, Jistebsko a Horní Černá Studnice. O jednoho či dva obyvatele načas přišli též Dolní Černá Studnice, Lučany, Horní Hamry, Berany, Zbytky a Vrch. Rozhodnutí soudu obžalovaní přijali v klidu. Ti, kteří byli odsouzeni k vyšším trestům, dostali pouta. O náklady na obhajobu se obžalovaní solidárně podělili. Ve věci přiznání náhrady za zničené a zcizené věci tento soud nerozhodoval. Vůbec nejdelší trest 2 let vězení byl společně s Josefem Šikolou udělen 28-letému zásadskému kameníkovi a sekáči skla Jáchymu.

koutě se složenýma rukama utápět se ve vzpomínkách na zašlou slávu a lamentovat nad zlovůlí továrníků. Je nutné vztyčit hlavu, vyjít ze světnice a rozhlédnout se po světě. Není divu, že nové impulzy, které lidem přinesly obživu, přišly jako v případě jabloneckého zboží téměř vždy od obchodníků. Nejdříve se začaly v zásadě a okolí perličky z černého a křišťálového skla po vzoru sousedních německých obcí kolem roku 1892 irizovat, stříbřit, zlatit a platinovat. Ovšem nejdůležitějším impulzem pro zaměstnanost dosavadních českých sekáčů a brusičů se stalo zavedení broušení a malování skleněných náramkových kroužků zvaných bangle, které mířily v závratném množství zejména do Indie. V Jizerských horách se zhotovovaly již od počátku 80. let 19. století. Trvalo však celých 15 let, nežli je začali nabízet též čeští obchodníci. Brusírny banglí vyrostly též v samotné zásadě. Mnoho místních se touto prací dobře živilo více než 10 let. V horách zavládl klid. Další větší nepokoje způsobené drastickým poklesem mezd proběhly až roku 1907. Ale již nikdy na zem nepadala místo sněhových vloček krev.

0: Slyšeli jste poslední pátý díl vyprávění o osudech sklářů v našem regionu. Snad vás seriál pobavil a dozvěděli jste se díky němu zase něco nového o kraji, v němž žijeme. Knížku Soumrak perličkového kraje, podle níž byl pětidílný rozhlasový cyklus natočen, napsal historik Petr Nový. Rozhlasový seriál připravil kolega David Hamr. V režii Michala Bureše účinkoval herec Zdeněk Kupka.
1: Český rozhlas Liberec.

Dneska jsme se spojili na úvod pořadu s Romanou Holubovou, která nám přiblížila kulturní dění na Turnovsku. Také jsme nabídli výlet za výstavou do Vrchlabí a další tipy, kam v těchto podzimních dnech vyrazit za kulturou v Libereckém kraji. Nechyběly ani knižní tipy a závěrečný pátý díl četby o jabloneckých perličkách. Až budete příští týden kdekoliv, přejeme vám příjemné podzimní dny. Znovu se na vás těším příští neděli po 9. nebo ve čtvrtek po 18. naslyšenou. Zdraví Tomáš Beneš.

0: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct, tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pární i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Deset hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Oprava historického podsemínského mostu nabírá zpoždění. České dráhy hledají výrobce hybridních vlaků pro trať Liberec-Pardubice. Německý kancléř Friedrich Merz přijel do Kyjeva. Ukrajina podle něj potřebuje víc pomoci od spojenců. A čekejme oblačno až zataženo, jen ojediněle slabé přehánky, a to na horách. Teploty vystoupí maximálně na 20 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké dopoledne. Oprava podsemínského mostu přes říčku Žehrovku v Českém ráji nabírá zpoždění. Původně měl být historický pískovcový most z roku 1856 opravený do konce letošního roku. Stavební práce ale ještě nezačaly. Obec Troskovice teprve čeká na stavební povolení.
3: Podsemínský most je už roky v havarijním stavu. Zamýšlenou rekonstrukci ale zdržují průzkumné a projektové práce. Obec Troskovice proto ani nemohla vypsat soutěž na firmu, která historickou památku opraví. Podle nezávislého starosty Martina Svatbíka výběrové řízení začne až na jaře příštího roku. Oprava se přitom musí stihnout do podzimu 2027, protože podle podmínek Povodí Labe smí stavební práce v korytě Žehrovky probíhat jen od dubna do října. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Podsemínský most je známý z několika filmů, například Jak dostat tatínka do polepšovny režisérky Marie Poledňákové nebo hollywoodského snímku Kletba bratří Grimmů. České dráhy začaly vybírat výrobce vozidel, který je schopen dodat 10 vícezdrojových jednotek pro trať Liberec-Pardubice. Vyplývá to z věstníku veřejných zakázek. České dráhy jsou tak jedním z dopravců, kteří projevili o provoz na této trati od prosince 2029 zájem. Liberecký kraj požaduje, aby šlo o vlaky s kombinovaným pohonem, tedy napájené z trakčního zařízení i z baterie, říká náměstek generálního ředitele Českých drah Jiří Ješeta.
4: To by byly první elektricko-bateriové vlaky, které by mohly v Liberci být. Oni mají mít ještě pomocný motor, který by dobíjel baterii a podmínkou je ale vybudování dobíjecí stanice v Liberci na hlavním nádraží. Protože ta baterie dokáže jet 80 km a ten úsek bez drátu je tady asi 140. Takže teď Liberecký kraj hledá dopravce, který by mohl tu dopravu zajistit.
2: Jablonec tady jsou zužitkuje kameny z bývalého hřbitova ve Mšeně. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové budou sloužit na úpravu pohřebiště urnového háje na hlavním městském hřbitově. Část taky město využije pro opravu hřbitovní zdi v jabloneckých pasekách. Práce magistrát naplánoval na nadcházející týden. Německý kancléř Friedrich Merz přijel do Kyjeva na oficiální návštěvu. Po příjezdu do ukrajinské metropole řekl, že napadená země potřebuje v nadcházejících týdnech veškerou podporu spojenců. Merz doprovází podnikatelská delegace se zástupci německých zbrojařských společností. Podle německé televize ARD by měla německá spolková vláda slíbit dodání nejméně tisícovky systému na sestřelování dronů.
1: Počasí.
2: A čekejme oblačno až skoro zataženo, během odpoledne se na horách a na severu kraje výjimečně můžou přidat slabé přehánky. Teploty dnes vystoupí na 17 až 20, na horách naměříme mezi 13 až 16 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A na silnici druhé třídy 294 v Dolní Rokytnici nad Jizerou se kvůli opravě mostu projíždí kyvadlově jedním jízdním pruhem. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
5: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Společně teď stojíme před okamžikem, kdy uzavřeme celých 10 let naší soutěže a budeme mít měsíc na to, abychom vybrali vítěze, který si odnese titul autor receptu desetiletí. To všechno v rámci toho jubilejního 10. ročníku pochoutkového roku, který posloucháte. Tak jak na to, to vám prozradím ještě v průběhu hodiny a třeba i nalákám, protože i hlasující budou odměněni. Než na to dojde, musíme odvysílat ten poslední výherní soutěžní recept. Jeho přípravu si za chvíli vezme na starosti šéfkuchař a náš porotce Roman Paulus. A taky budeme mluvit o vánočním knižním hitu, knížce Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. A pozor, naposledy dnes soutěžit o kuchařku Sladké Česko. Tolik důvodů, proč se zapojit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok. Vlastně ta poslední část, poslední setkání, střídalo se za ten rok 6 osobností, 6 přátel pochoutkového roku. A jenom to připomínám, byl to Vojta Vrtiška jako cukrář, ještě s Josefem Maršálkem. Byl to také kuchař Ivan Vodochodský. No a pak poroci Naděja Konovalinková, Jaroslav Sapík a Roman Paulus, ten je tu dnes se mnou. Čeká nás závěrečné tedy pečení, recept z roku 2025, ale než se k tomu dostaneme a připomeneme, o co všechno jde, tak jsme teď u něj doma v Praze v kuchyni. Tak já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
1: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
0: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to vítání, tak jsme rádi, že se vidíme.
1: Zdravím.
0: Víš ty, kolik toho nachodíš v kuchyni?
1: No tak jako díky těm krokoměrům, jako který mají hodinky, já teda úplně nejsem vyznavač jako kdyby chytrých hodinek, ale mám hodinky, které jsou takový polochytrý, ale hodně odolný. No a samozřejmě v rámci teda těch hodinek jsou i krokoměry. Já se jakoby skoro nejsem schopný dostat pod 15 000 kroků jenom jako kdyby v té práci denně. A dovedu si představit, že kdyby to bylo ještě jako v ranějších dobách mý kariéry, kdy jsem přece jenom pracoval jako delší směny než třeba teďko, tak by to bylo hravě přes 20. Ale vzpomínám si, že jsem byl onehdy na návštěvě u kamaráda, který je šéfkuchař v O2 aréně a tam jsou opravdu neskutečný jako prostory, protože ta gastronomie je tam opravdu veliká. A on mi říkal, že při určitých akcích, kde mají jako ten catering roztahaný po všech těch prostorách, který tam mají, takže někdy jako má i přes 45 000 kroků, což já jsem popravdě neměl, když jsme šli z Pece na Sněžku a zpátky. Jo, takže se člověk v kuchyni jako nachodí, no, ale záleží samozřejmě na velikosti té kuchyně.
0: Musel jsi někdy odejít, zdrhnout z nějakého setkání, protože i když to byla významná osobnost, si řekl, promiňte, já musím, nebo se mi spálí kachna, nebo něco takového?
1: No, tak jako to se spíš stává, když jako přijde někdo, chce si jakoby popovídat a je to jako nevhodný okamžik. No tak jsou okamžiky v kuchyni, kdy prostě člověk jako kuchař nemůže se odtrhnout.
0: No, pak jsou třeba osobnosti, kterým to nemůžeš tak úplně říct nebo odmítnout. Představ si, že přijde pan prezident třeba, nějaký velký rozhovor povede s tebou a tobě dojde, ježiš, mě se spálí kachna. Řekneš mu to? Teď moment.
1: Já jsem pana prezidenta potkal párkrát a myslím si, že ten by to pochopil.
0: My budeme za malou chvíli servírovat a posluchačům vyprávět o tom, jak se dělají kynuté rohlíčky, ještě máčené v másle navíc. Původní recept Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka, první místo roku 2025. Jsi připraven na poslední sladké? Pečeš rád?
1: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem a pracoval jsem, myslím si, že na kuchaře poměrně dlouhou dobu jako na cukrárně, takže celkově cukrárna je moje jako slabost a tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Poslední letošní setkání v jubilejním pochoutkovém roce, protože se dostáváme k vítěznému místu toho posledního soutěžního ročníku 2025. Tehdy to vyhrála Stanislava Kotlabová z Horažďovicka s máslovými rohlíčky, navíc ještě máčenými v másle, kynuté. Tak tohle bude připravovat Roman Paulus, už se usmívá, asi má kynuté rád a těší se i na tenhle dezert. Ahoj Romane, ještě jednou.
3: Ahoj Patriku, já si samozřejmě tady ten recept pamatuju, mám ho v živý paměti, takže se těším na to, až ho připravím. A já musím říct, že jsem si vlastně jakoby netroufl ho nějak měnit. Napadlo mě, jaký by to bylo, kdybych ho třeba naplnil. Říkal jsem si třeba hruškový povidla nebo jablečnou marmeládu. Ale potom jsem si říkal, protože se ještě potom máčí v tom másle, tak jsem si říkal, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, já jsem teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
2: Co si máme připravit? Co si připravila tehdy Stanislava Kotlabová a teď podle ní i Roman Paulus?
3: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, 0,5 kg polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme 0,5 kg másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr, to je potom na obalení.
2: Ono to vsákne, neboj. Myslím tedy ten rohlíček, to máslo, my toho taky sníme dost.
1: Pochoutkový rok.
2: Asi se začíná kváskem okynutého těsta.
3: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, tedy do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
2: Vůbec nemícháš?
3: No, jsou na to různé postupy, ale já jsem u mojí tchyni Libušky viděl, že to dělá takhle a z toho důvodu to považuji za jedinou správnou variantu.
2: My si mezi tím, co nám kyne kvásek připravíme, nebo začneme připravovat to těsto, tak ty máš v míse povolené máslo.
3: Které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
2: Jak dlouho?
3: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli.
2: Tu sůl dáváš do mouky ještě předtím?
3: Ano, ano. Do mouky promíchám se solí, přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme krásné kompaktní těsto. Samozřejmě bychom mohli použít i robot, ale já si myslím, že když si jednou za čas utřeme nebo umícháme to těsto rukama, takže je nám to jenom ku prospěchu.
2: Dáme kynout?
3: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál. Část těsta si odebereme. Ano, je opravdu krásně nakynuté. Mně přijde skoro, jako kdybych tam přidal šafrán.
2: To jsou ta domácí vejce. Budou tyhle rohlíčky možná ještě žlutější než od paní Kotlabové. Taky měla domácí suroviny. Mimochodem, jedna z mála dam, která když jsme přijeli, tak měla připravené všechny suroviny v mističkách a nejen to, ona u toho měla i vytištěné popisky s množstvím.
3: No tak, ale
2: 2 kostky cukru, kilo mouky, 750 gramů másla. Tak ty jsi z toho kousku těsta jako udělal takový jak pramen na Vánočku, široký takový váleček.
3: Ano. A teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla
2: jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
3: Přesně to jsem chtěl říct, ano. Šulance, teď mi to šlo krásně, podívej se, já jsem se potřeboval s tím těstem akorát zkamarádit. A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
2: S papírem.
3: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
2: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
3: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
2: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
3: No je to tak, bez toho by to nebylo ono.
2: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly, ano. Tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
3: V receptu se píše, že ze spoda mají být lehce nazlátlé, to máme taky, takže perfektně, já jsem opravdu nadšen. A vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla. A není to tak, jako že je hned zase vyndavám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme zpátky na pečící plech.
2: Takže pobyli si tam tak, dejme tomu necelou půl minutu.
3: No, zhruba 3/4 minutku.
2: A vidíš to, jak piju, jo? Jak másla ubývá.
3: No, je to pravda, prosím tě.
2: To je, když si je nalakoval úplně.
3: Já už bych to chtěl jíst.
2: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
3: Je to taková dietka, ale jako je dobře, že jsou menší, takže když si potom 2, 3, 4, 5, 10 zobneme, tak a necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
2: Rozhlasový závěr v téhle chvíli celého letošního jubilejního pochutkového roku, protože tohle je ten 36. recept, Romane.
3: To byl velký závazek tady.
2: To bylo to první místo roku 2025, o kterém si rozhodl stejně s ostatními porotci a i paní Kotlabová bude soutěžit už za malou chvíli o ten recept desetiletí. 630 receptů za těch předchozích 9 let se utká o tenhle titul. Tak nejdřív to ale ochutnáme.
3: Dáme si, Patriku. Jo. Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval, teda.
2: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
3: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
2: Pochvala Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka. Tak blahopřejeme. Pro srovnání oba recepty už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Video oba popsané, můžete si je vyzkoušet. Vážení, za malou chvíli odstartujeme měsíční hlasování, kdy vy budete rozhodovat stejně jako porota o tom, který recept bude tím nejlepším za těch posledních 10 let trvání naší soutěže. A pak nás čeká velké finále, kde budeme samozřejmě všechny výherce zvát a jednomu z nich předáme ten správný titul. Takže ovšem se dozvíte za malou chvíli a taky na webu pochoutkovýrok.cz. Neloučíme se ještě.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Už jen poslední minuty zbývají do okamžiku, kdy odstartujeme hlasování letošního speciálního 10. narozeninového roku. Tentokrát nebudeme hledat vítěze za jeden rok, ale za celých 10 let. Postupně jsme si letos připomněli všech 630 výherních receptů. Byly to vždy 3 výherní recepty od poroty a jeden od vás posluchačů. To nám dělá 630 soutěžních receptů. Přehledně už teď najdete na webu pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli spustíme hlasování. Čas na hlasování budete mít až do půlnoci z 31. října na 1. listopadu. Pak se soutěž uzavře. A jak to dopadne, se dozvíte na velkém desetiletém finále pochoutkového roku. Ve stejném čase samozřejmě bude přemýšlet porota, komu udělí své ceny. Je jasné, že i tentokrát vítěze, ať už od poroty nebo z internetu, odměníme cenami. Budou to poukázky na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora společnosti ETA. O cenách poroty bude rozhodovat samozřejmě porota sama, tříčlenná porota, ale obohatíme ji o další 3 osobnosti, které letos pomáhaly s pečením a vařením a připomínkou soutěžních receptů. To znamená, že kromě Nadi Konvalinkové, Jaroslava Sapík a Romana Pauluse přibude ještě kuchař Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek s Vojtěchem Vrtiškou. Ti rozhodnou, komu dají cenu recept desetiletí. Zatímco porota se bude radit v soukromí, vy své hlasy projevíte na internetu tím, že navštívíte stránky pochoutkovirok.cz, prohlédnete si všech 630 receptů a až se pro jeden z nich rozhodnete, tak vyplníte formulář, ve kterém je vaše jméno, příjmení, adresou a kontaktem na vás a pak máte právo hlasovat. Zmáčknout tlačítko hlasovat u příslušného receptu, který se vám nejvíc líbí. Tak to můžete hlasovat z jedné, jak se říká, IP adresy, to znamená mobilního telefonu, počítače, notebooku, jednou za 24 hodin. To, že váš hlas byl zařazen do soutěže, dostanete potvrzeno e-mailem. No a pak se budou hlasy sčítat. Kdo získá nejvíc hlasů, stává se vítězem. Vaším posluchačským. A pozor, ze všech hlasujících také v listopadu vylosujeme jednoho z vás, komu dáme poukázku na nákup kuchyňského vybavení a protože máme 10 let pochoutkového roku, tak ještě dalším 10 vylosovaným pošleme kuchařku. Taková jsou pravidla. Tak teď už je to skutečně jenom na vás. Dovolte mi teď s porotou slavnostně odstartovat okamžik, kdy otevřeme hlasování. Takže Naďo, Romane, Jardo, společně teď uvolníme naše stránky a umožníme posluchačům hlasovat.
1: 3, 2, 1, teď!
0: Začalo hlasování na stránce pochoutkovirok.cz.

0: podzimem přichází i do našeho narozeninového 10. pochoutkového roku, řekněme, vůně a chuť švestek a povidel. Už jsme je letos třeba použili při přípravě chodských koláčů. A tentokrát si o nich popovídáme, protože povidla mohou být i z jiného ovoce, třeba střešní, bezinek, borůvek nebo i hrušek a jablek. Kdysi bývala výroba povidel velkou událostí. Dnes to zvládne klidně jeden člověk. Třeba Věra Vojtěchová, za kterou zašla i naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková. A reportáž o výrobě povidel začíná přímo pohádkově.
1: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Tak si je zítra uvaříme, no.
2: My už vařit nemusíme. Borůvková povidla uvařila Věra Vojtěchová.
3: Tak je to v menší skleničce, protože je to spíš taková jako lahůdka. Buchty se tím splnit nedají, že to jako není až tak hustý. Je to hustý, ale ne tak, jak třeba švestky. A je to takové zpestření na tom povidlovém trhu tady.
2: Povidla především švestková, ale taky hrušková, jablková, třešňová, bezinková a další se ve střední a pak i východní Evropě, všude tam, kde je dostatečně rozvinuté ovocnářství, vyrábějí minimálně od 16. století. Nejdřív se navozily nebo nanosily švestky, které se musely vypeckovat, a švestkové pecky řežou.
3: Na začátku jsem měla úplně modrý, teda jakoby ruce a rozřezaný, a teď jsem teda objevila úplně úžasné rukavice, takže jako to odpeckovám v rukavicích. Ale záleží taky na zralosti těch švestek, že jo. Musí se to dělat postupně. Tak odhadem udělám těch 500 skleniček, 400 až 500 skleniček za to září, no.
2: Paní Věra dělá povidla sama. Dřív to bývala společenská událost. Příbuzní a známí se sešli u toho, kdo vlastnil speciální povidlový kotel s míchadlem. Topilo se pod ním dřevem. Zpívalo se, pila slivovička a povídalo se. A povidla se míchala a míchala třeba i několik dní a nocí. Vařila se takzvaně do černa, bez přidání cukru. Dnes už někteří cukr přidávají.
3: Cukr se tam přidává na začátku, ještě tam dávám trochu octa. Tam se právě vytvoří dole takovej jakoby film, abych tak řekl, a ten zabraňuje tomu spálení. Musíte mít teda i hrnec kvalitní se silným dnem. No a pak, když je to teda vyvařený a zbyde vlastně jenom ta švestková hmota, tak pak se to dochucuje s kořicí a rumem a pak do skleniček.
2: A ty čekají ve spíži, až přijde jejich chvíle.
3: Mě to hrozně chutná ty povidla. A já si tak jako neustále testuju tu chuť, jestli je stejná, nebo jak se mění. A musím říct, že mi to chutná pořád stejně.
2: Problém nastává, když je švestek málo. Příprava povidel, pak v leckteré rodině musí ustoupit slivovici.
0: O výrobě povidel se lecos dozvíte a ve fotogalerii si je taky můžete prohlédnout na stránce pochoutkovýrok.cz. A za chvíli si připomeneme něco z oslav našich 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Přijel nám pogratulovat i Vojtěch Vrtiška, cukrář a vítěz třetí řady Peče celá země. Tak jeho návštěvu uslyšíte za chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Vojta Vrtiška.
1: Dobrý den.
0: Vojto, přijmi místo, kafe už jsme ti zařídili.
1: O, děkuju moc.
0: Ty jsi hodně kávový?
1: Já jsem velmi kávový, já bez kávy bych asi úplně nepřežil to tempo, které tahnu, takže toto je mé čtvrté.
0: Dneska?
1: Ano.
0: První bylo kdy?
1: Celkem pozdě, nestihl jsem ráno kafe, takže až tady jsem se to doháněl.
0: Co jsi dělal sladkého naposledy?
1: Naposledy jsem měl sérii 4 kurzů, takže tam jsem nepracoval já, ale tam pracovali moji kurzisti, takže to bylo moc milý. A pekli jsme dorty, pekli jsme mini dezerty a pak jsem ještě zaskakoval za jednu moji kolegyni a tam jsme pekli loupáky, rohlíky a buchtičky se šodo.
0: Loupáky i buchtičky ze šodo máme v té naší kuchařce Sladké Česko, taky mimochodem od posluchačů taky to dělali. Loupáky Veronika Bačkovská a bych nesplet jméno, myslím, že to byla Vlasta Zavoralová, ta dělala buchtičky se šodo.
1: Obdivuju, jak si to můžeš pamatovat, já jsem minut. Rád, že vím, že si pamatuju, jak se jmenuji já. Takže.
0: Spletli ti někde jméno?
1: Ze začátku jo, protože Vrtiška je takový neobvyklý, takže jsem byl různě Vrtiška, Vrtíšek a podobně. A
0: Vrtíšek je dobrý.
1: Teď už musím říct, že se to tak jako stabilizovalo.
0: Mimochodem původ jména, víš ho? Píděl ses potom někdy?
1: Píděl. 13. století sedláci a evidentně někde kolem Tábora se to rozmohlo, protože já pocházím od Tábora, takže tam je Vrtišku hodně a pak už tolik ne v okolí.
0: Ty jsi vítěz třetí řady Peče celá země, jo. Od té doby vlastně i spolupracujeme, teď už bude pátá řada, jestli se nepletu, se chystá.
1: Je to tak? Je to tak?
0: A ty jsi u toho, že jo, trochu.
1: Já jsem se tak jako mírně zjevil, byl jsem hodnotit castingy a bylo to vlastně strašně milý, protože já do té Peče celá země jsem šel jenom kvůli tomu, že jsem chtěl zažít casting a chtěl jsem, aby nějaký profesionál řekl, co si myslí o mém pečení. A najednou jsem stál vlastně na úplně druhé straně a tak se kruh uzavřel, no.
0: Co ti tehdy řekli na castingu?
1: Já jsem tehdy měl Pepu Maršálka a vlastně to bylo strašně milý, no. Dost na mě byli připraveni, evidentně lustrovali i moje sociální sítě, co peču, nepeču, takže až tolik se neptali a vlastně já jsem mi tam tehdy donesl covid jako dezert, takže to celkem...
0: Molekulu.
1: Ano, takže to celkem zarezonovalo a už se tolik neptali. Radši.
0: Dobře. No a kolik času na tebe měli? Kolik je času na to zaujmout takhle na castingu porotce?
1: Nepamatuju si, jak já. Ono vám to dost utíká, ale takhle, když jsem to pak vedl z té druhé strany, tak to většinou bylo okolo 20 minut, skoro půl hodiny.
0: Jako bylo to těžký držet jazyk za zuby rok?
1: Ono to nebylo ani tak těžký, spíš se na mě ty lidi divně koukali, protože opravdu, když člověk jako chodí a rozhazuje koblihy a druhý den rozhazuje
0: Ale pro tebe se třeba nepochlubit, hele, já byl v tom, já jsem to natočil, já jsem to vyhrál, jako rok to v sobě držet.
1: Já to tak jako zvláštně popřel, protože ono, to byl velice intenzivní měsíc a půl a ten měsíc a půl velice rychle začal a velice rychle skončil. A pak jsem naběhl vlastně do zkouškového období a vrátil jsem se do té reality a měl jsem skoro pocit, jako kdyby se to nikdy nestalo. Takže dokud na mě nezačaly tlačit média, a to už bylo spíš před finále, tak v podstatě jsem to tak jako zvláštně jako v sobě popřel. No. No.
0: Díváš se na sebe rád nebo posloucháš se rád v rozhlase?
1: Ne, my jsme se o tom bavili, že já vlastně doteď neslyšel jeden jediný díl Pochoutkového roku, protože mě traumatizuje sám sebe slyšet.
0: Prosím vás, kdo poslouchá Vojtu Vrtišku u nás v Pochoutkovém roce ruce nahoru? Kdo slyšel nějaký recept od něj? Podívej.
1: Ježiš, to je
0: hezký. S těmi si pak můžeš popovídat, jak to zní, když Vojta vypráví a občas je i nervózní. Vydrží ti ta láska k cukrařině celý život, myslíš?

0: a přicházejí nové podněty, které chcete vyzkoušet, takže tam si myslím, že zdaleka vyčerpáno není.
1: Vojtěch Vrtiška.
0: Moc děkuju.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Oslavy 10 let pochoutkového roku pokračují dál, nejenom hlasováním, které jsme spustili, ale třeba i recepty, které v našem vysílání bude připravovat v průběhu podzimního času právě Vojta Vrtiška. A to od příštího týdne.

0: Desátý narozeninový pochoutkový rok teď pokračuje i radou z etikety, o kterou se stará Ladislav Špaček. A zajímá mě možná naprosto jednoduchá, možná i trochu zapeklitá věc. Jak správně držet nůž v ruce?
1: Nůž, když ty dřív, než se stal jídelním nástrojem, tak to byla obyčejná zbraň. Muži u sebe nosili dýky, ženy už od renesance nosili malé nožíky a těmi si vypomáhali i při konzumaci. Dříve se jedlo tak, že třemi prsty hodovníci uchopili ten kousek pečínky, nožem odkrojili a třemi prsty vložili do úst. Ten nůž byl neustále potřebný, proto byl ostře nabroušený, měl špičku. Ovšem koncem 18. století, kdy se

0: začal už stolovat kultivovaněji na šlechtických dvorech, ale i v měšťanských domácnostech, tak ten nůž se zakulatil a dnes už máme tu podobu nůže jinou. Je to nůž jídelní, který používáme k příboru, ať už masový a nebo dezertní. Ovšem v některých stejkových restauracích dostaneme stále nůž, který nám připomíná tu špičatou dýku. Opět ho držíme tak, že konce střenek rukojetí tlačíme do středu dlaně a ukazováčkem vyvíjíme tlak a nožem pilujeme, neodtrháváme maso od vidličky.
1: To znamená, že musí být konec toho nože, ta střenka schovaná v dlani.
0: Ano, střenka je vždycky schovaná v dlani, nikdy nedržíme příbor jako tušku. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Řekl jsem, že naposledy dnes budeme soutěžit o knížku Sladké Česko. Ale nejprve uzavřeme předchozí kolo. Minule jsem se vás ptal, jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková. Byl to tvaroh a povidla. Za tuhle odpověď dostanou tři z vás cenu. Museli být vylosováni počítačem. A ten rozhodl, že ceny si odnáší Vlasta Balounová z Ústí nad Labem, Božena Nastoupilová ze Smiřic a Jaroslava Potěšilová z Mohelnice. To jsou vítězové dalšího kola a kuchařky Sladké Česko vám poputují poštou přímo domů i s podpisem. A o ty poslední tři kuchařky Sladkého Česka v našem pořadu si tedy zahrajeme právě teď. A nová otázka zní, kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty dnešní kynuté rohlíčky máčené v másle? 36. anebo 72. Kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle, co dělal Roman Paulus? Pokud si myslíte, že to byl 36. recept, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že to byl 72. recept, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku a pravidla můžete na webu pochoutkovýrok.cz. Utratíte 4 koruny za jednu SMSku a vítěze se dozvíte příští týden. A to už budeme soutěžit o novou knížku, která už je teď přímo v prodeji a vy to víte. Vytvořili jsme takové překvapení, které jsme dávali dohromady celých 6 let s Josefem Maršálkem. A tu knížku, luxusní krásnou vánoční knížku, jsme nazvali Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Je v ní celá 50 receptů, které se hodí na Vánoce. Jsou to ty recepty, které Josef Maršálek upekl každý adventní čas v našem vysílání. Přidal ale i další a já také. A začínáme takovými klasickými věcmi, jako jsou vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, přes marokánky a dostáváme se i ke speciálním čokoládovým lanýžům, kostkám, smaženým tvarhovým hvězdičkám, ale i k Vánočce je tam ta Josefova, vůbec poprvé knižně vydaná, se všemi jeho fígly, legendární Vánočka, ale jsou tam i další druhy, včetně závinů, perníkového dortu, vánočních koláčů a tak podobně. Tuhle kuchařku si můžete už teď pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a rychle, ať to stihnete, ať podle ní můžete do Vánoc ještě něco upéct. Vydal je Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a taky můžete objednávat i ve všední dny a v pracovní době přes telefon 724 819 319. Opakuji ještě jednou ten telefon 724 819 319, abyste si mohli pořídit knížku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. No a ten příští týden o ní budeme i soutěžit. Tak se mějte krásně. Nezapomeňte hlasovat na našem webu, protože už jsme rozjeli tu důležitou součást letošního pochoutkového roku, kdy vy i porota vybíráte své vítěze. Jsem zvědav, jak to dopadne a kdo si v listopadu odnese titul Autor receptu desetiletí.

0: Hledáš školu, stáž nebo práci snů? Přijď na Eduka Expo 2026. Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí na severu Čech. Od 15. do 17. října v Liberci přímo v Home Credit Aréně. Eduka Expo, buď tam, kde se rozhoduje o budoucnosti. Více na edukavik.cz.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Jablonec nad Jizerou pořizuje několik fotovoltaických elektráren za zhruba 10 milionů korun. Lesy České republiky obnovily většinu oblastí v Libereckém kraji zasažených kůrovcem. Festival Den architektury dnes v Jablonci nad Jizerou nabídne procházku s architektkou Magdalénou Havlovou. A odpoledne bude oblačné, teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Zprávy jsou nachystané a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidné dopoledne. Radnice v Jablonci nad Jizerou na Semelsku kupuje nové fotovoltaické elektrárny na střechy městských budov. Zastupitelé vybrali dodavatelskou firmu, která panely umístí na 5 městských budov. Stát to bude téměř 10 milionů korun. Většinu nákladů pokryje státní dotace.
3: Fotovoltaické elektrárny by měly být umístěné do konce roku, a to na čistírně odpadních vod, základní a mateřské škole, zdravotním středisku a základní umělecké škole. Českému rozhlasu to řekl nezávislý starosta Miroslav Kubát. Solární panely by městu měly výrazně ušetřit peníze za energie. Panely navíc budou mít akumulační úložiště na přebytečnou energii. Z Jablonce nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Po kůrovcové kalamitě zasadili lesníci z dobrovolníky miliony nových sazenic. Při akci Den lesů nové generace výsledek představili veřejnosti. Lidé mohli na 7 místech v Česku vidět nové stromy, dozvědět se o projektech na zadržení vody v krajině a dalších opatřeních proti suchu a povodním. Jedno z nich bylo ve Svoru na Českolipsku v Lužických horách. Pokračuje severočeský ředitel Lesů České republiky Václav Bašta.
4: Jsme pozvali návštěvníky do lesa a veřejnost, aby se společně s námi vrátila místa, která jsme v době těsně po kůrovcové kalamitě společně s nimi obnovovali. Aby jsme jim dokázali, že jsme náš závazek lesy opět obnovit po kalamitě splnili.
1: Výsadbu po kůrovcové kalamitě v Libereckém kraji chtějí mít lesníci hotovou do konce tohoto roku. Lidé v Jablonci nad Nisou se dnes můžou zúčastnit komentované procházky s architektkou Magdalénou Havlovou. Koná se v rámci festivalu Den architektury. Na procházku naváže přednáška o nájemním bydlení. Program začne v 16:30. Zájemci se sejdou před jabloneckou radnicí. Podrobný program festivalu lidé najdou na webu denarchitektury.cz. Většina řeckého ostrova Kréta zůstává kvůli silným bouřkám ve stavu pohotovosti. Největší škody jsou podle serveru Ekitimerini ve vnitrozemských lokalitách, hlavně ve východní části. Doprava je v mnoha oblastech obtížná, silný déšť na některých místech způsobil taky sesuvy půdy. Bláto pokrylo silnice a na farmách zničilo úrodu. Na soutěžce Samaria na západě ostrova uvízlo 8 lidí. Podle tamních úřadů jsou v bezpečí a mají dostatek zásob. Soutěžku budou moci opustit, až déšť ustane a klesne hladina vody. Sport. Dnes večer se v elitní lize národů střetnou Nizozemsko se Srbskem, Portugalsko s Norskem, Řecko s Německem a Wales s Dánskem. Duely začnou ve 20 hodin a 45 minut.
2: Počasí.
1: Skoro jasno až polojasno. Postupně čekejme oblačno a teploty mezi 17 až 20 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A rekonstrukce inženýrských sítí zúžila vozovku na jeden jízdní pruh v ulici Revoluční v Jablonci nad Nisou.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Na vlnách Českého rozhlasu Liberec míříme do rumunského Banátu. Možná se ptáte, proč? Právě tady jsme si ale dali dostaveníčko s novinářem a v posledních letech válečným zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. To proto, abychom natočili setkání u mikrofonu. Na Banátu byl Martin Dorazín hostem festivalu v místě, kde se do dnešního dne zachovalo z původního českého osídlení 6 vesnic. Martine, moc díky za tvůj čas věnovaný rozhovoru.
6: Já strašně děkuju za pozvání a hrozně rád vystupuju i v těch regionálních rozhlasech, protože tu má zase jiné publikum. Rád vystupuju u nás na Valašsku, protože jsem od tamte, takže rádio Zlín, ale samozřejmě jakýkoliv region je velmi milý a jsem rád, že jsem dostal toto pozvání.
5: A my už se do povídání pustíme za pár minut, jen co dohraje písnička. Pavel Petr vám přeje ničím narušený poslech.

0: Martin Dorazí, novinář a hlavně redaktor Českého rozhlasu, je při festivalu Banát mým hostem. Tak Martine, chtěl jsi být od malička novinářem, jaké jsi měl sny jako dítko školoubovinné?
1: Já jsem asi nechtěl, možná jenom podvědomně, protože už jsme vydávali jakési školní časopisy a takové ty čtecí nástěnky, stěn gazeta, že jo, rusky, to je ono. A já si nasadím klobouk bolka, polívky musí být u toho. A já jsem strašně rád cestoval, můj táta pracoval na dráze, takže jsme měli jízdenky zadarmo, tak jsem hodně jezdil i sám po republice jako malý kluk, úplně jsem sedl do vlaku, jel jsem na druhý konec Československa tehdejšího a rodiče se z toho vždycky zhrozili a pak mě napadlo, že by bylo zajímavé později už, že by jako bylo zajímavé se podělit jako s někým o ty zkušenosti, abych to nepovídal jenom mámě, která nebyla ráda, že jsem takto utekl vlakem československých drah někam, ale vždycky jsem se vrátil. A je to strašně důležité, to malé dítě musí mít samostatnost a musí si umět koupit jízdenku a orientovat se v těch tlustých jízdních řádech tehdejších, v těch knížkách. A tak mě napadlo, že by to bylo dobré o tom psát a vždycky jsem měl strašně rád cestopisy, Verneovky, to jsou vlastně takové pohádkové cestopisy, ale nikdy mě napadlo, že vlastně se k tomu dostanu, protože já jsem dlouho nevěděl, co vlastně chci dělat. Určitě to nebyla medicína, určitě to nebylo vysoké učení technické, určitě to nebyla fakulta tělovýchovy a sportu. Tak nějak mezi tím chemie mě třeba bavila, tam jsem dlouho uvažoval o tom a možná je to škoda pro chemii. To si dělá v legraci. Určitě to není škoda pro chemii. A pak jsem se dostal tak nějak už během studií k takovým těm školním univerzitním časopisům vycházejícím a potom také už mě napadlo, že když se vrátím do Prahy z tehdejšího Sovětského svazu, z Leningradu, tak co po revoluci, co budu dělat vlastně. Jako. A byla to náhoda hodně, jo, protože mě oslovila Olga Jeřábková, která se tam vrátila, vyhozená po 68. a my jsme se znali a ona říkala, jestli bych to neskusil, tak jsem to zkusil a už jsem tam od toho roku 91.
0: Zdá se to jednoduché, ale když se zamyslíš nad tím, co tě na té novinařině nejvíc baví. Já třeba to beru z pohledu sportovního redaktora, kde mě baví přímé přenosy, protože je to ten správný adrenalin. Už jenom proto, že člověk co řekne, tak nemůže vrátit. Už to tam zazní v tom éteru. Navíc říkám, že ta práce je neuvěřitelně pestrá, že to není jako ve fabrice, kde člověk po 8 hodinách se sebere a jde domů. Každý den, ať je to fotbal, tak je jiný, než byl ten den předtím. Jo, takže i tohle to vlastně, i včetně třeba setkání se zajímavými lidmi, mi dává jako radost té práce. Jak je to u tebe?
1: Je to určitě tak, ale někdy samozřejmě asi i ty zatoužíš po té fabrice, že si odpracuješ svoje a máš čistou hlavu, protože u nás vlastně není ta čistá hlava nikdy, protože pořád i po práci myslíš na to, co budeš dělat dál a co si udělal a takhle, ale asi bych to taky nemohl takhle úplně dělat v té fabrice. No a ta novinařina je úžasná právě v tom, že ti nabízí spoustu setkání se zajímavými lidmi, které by si asi jinak nepoznal, nebo by tě to ani nenapadlo, nebo by se s ním ani nedostal. Teď nemyslím úplně jako celebrity nějaké nedosažitelné běžnému člověkovi, ale i úplně obyčejné lidi. A já jsem si říkal, každý si asi myslí, že má nějaký trošku literární talent, že by něco měl psát jako uměleckýho nebo umělou takovou věc, umělecky umělou, ale pak si vždycky říká, že to není vůbec zapotřebí, protože ti lidi třeba tady v Eibenthalu, kdekoliv, ti, kteří tam žijí, tady Češi, že v tomto případě, ti vypráví takové věci, které by si člověk nevymyslel a nikdy by chtěl. Jejich příběhy, tady ty hornické tragédie v těch chromových dolech, všichni jsou tím postižení, žijou tím. Jejich příběh našich hostitelů, kteří odjeli za lepším životem jako Češi do Česka v rámci programu návratu, ale zase se vrátili, protože se nezžili úplně s tím českým prostředím. Oni jsou tady po staletí vlastně a i když jsou Češi, tak pro ně už to bylo cizí a vrátili se a tady jsou šťastní a spokojení. A to by se jinde nedozvěděl, nevyčetl vlastně. Tak mě strašně zajímá právě ty úplně normální lidi. Samozřejmě i ti slavní lidé jsou velmi zajímaví tím svým životem a vším, ale o to se zajímá jiný druh tisku. Mě baví dělat tohleto s těma obyčejnýma lidma hodně.
0: Za Martinem Dorazínem se vrátíme také v druhé části povídání při setkání u mikrofonu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Martin Dorazí, novinář a redaktor Českého rozhlasu, je mým hostem při setkání u mikrofonu. Povídáme si při festivalu Banát přímo v Rumunsku. Mimochodem, Martin je jeho hostem. No a čím tě právě tato oblast Banátu zaujala?
1: Je to nádherná příroda. Já jsem se sem dlouho chtěl vypravit i tím vlakem dohromady všechno, aby ten zážitek byl úplně komplexní a ucelený, protože na tom je to postavené, že lidi jedou zvláštním vypraveným vlakem, který tady na ně čeká. Pak se dostávají lodí, autobusy do těch hor a bydlí se u těch lidí. Lucka Redlová, moje kamarádka, rodačka z Valašského Meziříčí, mi o tom vyprávěla, protože ona patří k inventáři tohoto festivalu, už je tady skoro od prvního ročníku a nikdy mi to nevyšlo, až potom nakonec s tou besedou vlastně mě oslovili už před 3 lety, a takže už jsem tady po třetí nebo po čtvrté. A já tu oblast mám strašně rád a znal jsem ji z druhé strany, když jsem byl dlouho, jako asi 7 let v Jugoslávii, na různých místech jsem působil, tak jsem jezdil do toho srbského Banátu, kde je taky česká menšina. A tady jsem nikdy nebyl a jsem hrozně rád, že poznám to i z té druhé strany.
0: Rád objevuješ nová místa?
1: Já mám rád to i to. Já se hrozně rád vracím tam, kde už jsem byl a kde to znám. Vždycky je tam ještě něco nového. A pak zase se vydat trošku do úplného neznáma a takhle to střídat.
0: Ty jsi tady měl přednášku na festivalu. Čeho se týkala ta přednáška?
1: Ta beseda byla o Ukrajině současné. Loni nám, včetně promítání filmu Válečný zpravodaj, to trošku zmařila příroda, protože byla průtrž bračen. Takže letos jsme to tak dokončovali a bylo to o té aktuální situaci a o tom, co my s tím můžeme dělat nebo nedělat.
0: Dá se vůbec v tom nabitém, napichovaném životě říct, jaká další třeba zajímavá místa si navštívil? Asi by to bylo na dlouhé vyprávění, dlouhý seznam.
1: Od toho roku 91 v rámci té práce, no tak bylo toho hodně, no a některé oblasti mám strašně rád, jako Blízký východ. Tam jezdím i na dovolenou a nejenom tuto část, třeba severní Afrika je úžasná. Nemám žádný vztah třeba k té dálné Asii, tam mě vůbec nic netáhne a to nepovažuji za něco, co bych musel mít. Já mám rád střední Evropu, zkoumání těch jazyků a blízkostí těch našich kultur a odlišnostmi, které mezi námi jsou, mezi námi Slováky, Poláky, Rakušany, Jihoslovany. Je to zajímavé, jak vlastně máme tu hodně habsburskou společnou minulost mnozí a tam je hodně společného, třeba přísloví a takové, ale zase jsou tam úplně jiné věci, temperamenty. Poláci, to je takový severní Balkán, tou mentalitou, tím temperamentem a to myslím v dobrém. A jako v Česku hodně lidí zná Patagonii nebo dokonce Antarktidu a Austrálii a nezná vůbec ty sousední země, jak jsou hezký a zajímavý a ani se o to nesnaží. Mi to připadá tak velká škoda, protože já jsem byl strašně rád zpravodaj v Polsku třeba, když se ptáš na to, kde jsme byli, tak mě se tam hodně líbilo, protože jsem sledoval, jak ta země se obrovsky rychle vyvinula a přeskočila nás. My jsme si vždycky mysleli, že jsme nejlepší a nebyla to ani tehdy pravda a teď už vůbec ne. Čímkoliv infrastrukturou, tím, jak funguje státní správa, jaké jsou silnice, cyklostezky, taková ta vybavenost, tak to je v Polsku na daleko vyšší úrovni a nejenom někde ve velkých městech, ale už i na tom venkově a myslím si, že to je důležité třeba o tom mluvit, proto jsem rád novinář, že tu zkušenost můžeš někomu u nás sdělit, abychom nezůstali v tom českém kotli, ve kterém se vaříme a pak z toho pramení ty konflikty.
0: Jenom připomenu, že natáčíme na festivalu Banát, to protože určitě bude slyšet z ulice nebo vlastně tady z vesnice ta kulisa, která provází festival, ale v této části povídání se tě ještě zeptám na jednu věc. Dokážeš při těch cestách jet bez mikrofonu? Nebo pokaždé je to tak, že sebou prostě máš i pro jistotu ten mikrofon, kdyby tam něco zajímavého bylo, abys to natočil?
1: No, to mám určitě a považuji to za takové jako součást i té práce, že ten odpočinek ani, nebo to volno, ani ta dovolená není tak úplně, protože když je něco zajímavého, tak já mám sebou rekordér, počítač, můžu to kdykoliv udělat a když něco opravdu takového zajímavého, tak to natočím.
0: Tak to máme úplně stejné. S Martinem Dorazínem si o jeho novinářské práci budeme povídat opět po písničce.

0: Naladili jste si Český rozhlas Liberec, pořad setkání u mikrofonu a povídání s válečným zpravodajem Českého rozhlasu Martinem Dorazínem. V posledních letech je místem, ze kterého přinášíš nejrůznější informace, Ukrajina. Jak vlastně vypadá takový den válečného zpravodaje? Předpokládám, že je to jedna velká improvizace.
1: Proto nemůžu dodržovat to, co ostatní zpravodajové zahraniční, že posílají týdenní plány dopředu, což mají rádi editoři a takové ty úřednické typy v rádiu a nepochopí, že prostě v některých situacích se nedá plánovat. A vůbec celkově na zpravodajské stanici by se nemělo plánovat, protože je to o tom, co se děje teď a stejně se to schéma potom, nebo ten obsah potom mění, přizpůsobuje situaci, takže to nemá smysl, ale to jim nevysvětlíš. Oni mají svůj pohled, máme svůj pohled, ale já jsem díky tedy té válce, tady to slovo díky opravdu na místě zbaven té povinnosti si vymýšlet týden dopředu, co budu dělat, protože my nevíme, co bude za hodinu, jak se to změní, je to dané tou válkou a tím jejím vývojem a tím, že vlastně je to nepředpovídatelné. A vlastně na té práci, když se vracíme ještě k té otázce rozhlasové, to mě na ní hodně baví. Já nemám rád psanou žurnalistiku, asi umím napsat článek, ale nebaví mě to tak, jako ten rozhlas, i když jsi mluvil o tom, že když něco řekneš, tak už to nemůžeš vzít zpátky jako sportovní komentátor, tak my vlastně děláme hodně živých vstupů a u těch 90. let se to rádio pohnulo směrem, my jsme to strašně tlačili, aby bylo co nejživější od těch vysílání těch konzerv k tomu aktuálu a myslím si, že se nám to povedlo a právě u těch věcí, jako je válka, živelní katastrofy, je důležité prostě být na místě a dělat to okamžitě tady a teď, protože jde i o tu rychlost a navíc jako médium samozřejmě rozhlas má obrovské schopnosti to šířit okamžitě i ty varovné zprávy, třeba vyslat včas ty signály. Já myslím, že Český rozhlas je v tom naprosto nezastupitelný a nic ho nenahradí.
0: Na té Ukrajině pohybuješ se sám nebo jste ve skupině novinářů?
1: Ono je to případ od případu, někdy se jede v menší novinářské skupině, ty větší jsou skoro vyloučené, protože televize, rozhlas a píšící novináři nemůžou být spolu, protože každý potřebuje jiný typ, jiný čas, jiné prostředí. A my potom čekáme, než si televize dotočí záběry, chceme už jít někam, kvůli tomu nestíháme něco jiného, takže lepší jsou ty malé skupinky, jedno auto, ale já hodně jezdím i sám, protože si zase sám úplně rozhoduju, kam pojedu, kam nepojedu a nemusím si v těch nebezpečných situacích ještě starat o jiné a mít za ně zodpovědnost, jako když řídím to auto třeba.
0: Jak je složité tam třeba najít internetové připojení, protože to samozřejmě potřebuješ.
1: Já myslím, že s internetem je na tom Ukrajina velmi dobře. Jsou výpadky, které jsou dané tím z počátku konfliktu, že prostě ještě neměli záložní zdroje pro ty vysílací a retranslační věže, ti mobilní operátoři, a teď už to mají vlastně s akumulátory, takže i když vypadne elektřina na dlouho, tak ty akumulátory to dokážou utáhnout a ku podivu to funguje víceméně velmi dobře. Na některých místech, kde byste to nečekali, tak tam internet je. Samozřejmě jsou omezení v těch válečných zónách, kde je to různě rušeno, třeba nefunguje GPSka, z bezpečnostních důvodů se vypíná, takže je dobré si se třeba vzít mapu nebo ta místa znát, kam už jedeš. Nehdy jsem bloudil v Charkově, který je obrovský, ačkoliv ho znám, tak v tom 2 milionovém městě prostě bez GPS signálu je to špatné, jak jsem zajel úplně jinam, než jsem chtěl a pak mi lítali nad hlavou nějaké drony, tak jsem pochopil, že to už jde opravdu špatným směrem, se blížím k té ruské hranici, která je tam blízko, ta fronta, to zase otočil. Takže s internetem je to dobrý a máme tam víceméně a máme Starlink a teď už je ten Starlink se dá namontovat do auta a to hodně pomáhá nejenom vojákům, ale všem v těch situacích, kdy potřebují ten internet, protože já jsem si uvědomil, že vlastně asi bych to nevydržel, nikdo by to nevydržel dlouho bez informací. Nejhorší je ten strach, když máš nedostatek informací, nevíš, co se kolem tebe děje. My víme díky sociálním sítím, Telegramu, hlavně přesně, co kdy letí, kam to přiletí, většinou to tak opravdu je. To včasné varování je důležité a ta celková informovanost přispívá k tomu, že není chaos a není panika.
0: Martin Dorazín je hostem pořadu setkání u mikrofonu a není důvod to měnit. Za pár minut v našem povídání budeme pokračovat.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát.
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na trátě už máme prvního volajícího, kdo pak se nám dovolá?
6: Halo.
4: je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Povídáme si s redaktorem Českého rozhlasu Martinem Dorazínem, dotkneme se samozřejmě pozice válečného zpravodaje. Musím říct, že máš můj velký obdiv, přeci jen ti při tvé profesi může jít o život. Tuhle skutečnost si ale člověk asi nemůže připouštět, jinak by tu práci nemohl dělat.
1: No ne úplně, tak abys nemohl nic dělat. Asi člověk musí být trošku jako psychicky proto vybavený a mít hlavně nějaké zkušenosti už dřívější, vrhnout někoho do tak šílené války, jako je Ukrajina, kde se nebojuje jenom na té frontové linii a ten novinář třeba tady na Balkáně. Jsme se pohybovali poměrně bezpečně, protože když jsme byli dál od té fronty, tak už jsme byli v relativním bezpečí. Teď ty drony a ty technologie to celé změnily, takže západní Ukrajina je relativně bezpečnější, ale víme, že prostě rakety do centra Lvova přiletí a nikdo proti tomu nemůže nic udělat. Kamkoliv na Ukrajině, žádné místo není úplně bezpečné.
0: V 90. letech si hodně času trávil na Balkáně, předurčilo tě právě to k práci válečného zpravodaje?
1: Já si myslím, že jo, protože jsem nikdy nebyl takový úplně vyhraněný, mě baví i ta analytika v tom zahraničí, zkoumat, proč to tak je, ty politické, společenské procesy, mluvit o tom na nějakých publicistických stanicích a formátech, ale tady to je daleko akčnější a je to důležitější, myslím si, že rychle přinést ty informace, plus samozřejmě tu analytiku a že jsem se to tam naučil, tak to můžu někdy zužitkovat a opravdu to byla obrovská, obrovská zkušenost a zvlášť, když byl člověk mladý, tak to vstřebal do sebe hodně a rychle, včetně jazyku a toho, co k tomu patří. A pak už jako vlastně je to takový základ, na kterém můžeš pokračovat dál.
0: Mimochodem, kolik těch jazyků tady ovládáš?
1: No tak já už taky zapomínám. Když to nepoužíváš, tak zapomínáš. Třeba němčinu jsem skoro úplně zapomněl. Já rozumím tomu textu, protože ji nepotřebuju vlastně nikdy. Takže normálně vlastně rusky, polsky, srbochorvatsky, to je vlastně konglomerát velice podobných jazyků. Ukrajinsky rozumím, nechci to mixovat dohromady s ruštinou, takže já mluvím rusky, oni mluví ukrajinsky, když a rozumíme si jako Češi a Slováci, ale na Ukrajině se taky hodně mluví rusky v Charkově, v Dněpropetrovsku, ve Dněpru, v Oděse, v Kyjevě částečně taky, takže to není problém. No angličtina, jak to takový dorozumovací obecný jazyk, ale mrzí mě, že neumím arabsky třeba, protože to by mě strašně bavilo a zajímalo, anebo španělsky třeba, ale tak třeba to ještě přijde.
0: Mimochodem, když už se někam vydáš, jak je těžké třeba si tam získat kontakty v těch zemích, kde jsi?
1: No bylo to těžké třeba v severní Africe, v Libii, kde jsme těch kontaktů měli opravdu velice málo a nebylo tam žádné spojení, ani telefon, ani internet nefungovaly, protože tehdejší diktátor Kadáfí, kterému to patřilo, tak to samozřejmě všechno povypínal, takže tam to bylo složitější, ale oni zase, hodně lidí tam mluvilo anglicky, takže to nebyl takový problém. Ti, kteří pracovali s ropou a kolem ropy, tak uměli velice slušně. A tam je to často, koho potkáš v kavárně, protože to je arabský styl života, který se odehrává v těch kavárnách. Oni od rána nemůžou alkohol, takže od rána do večera sedí v kavárně, pijou 50 káv a kouří 100 cigaret. A oni jsou velmi komunikativní a když tě vidí, že tam máš nějaké problémy jako cizinec, tak ti hrozně rádi pomůžou. Takže takhle se to tam jako navazuje. Někde to jde rychle, někde moc ne. Ty společnosti jsou různé, třeba Rusové jsou hodně nekomunikativní a tam jsem strávil skoro třetinu života. A jenom tak někoho oslovit na ulici, to se nedělá, protože ten člověk se lekne, že se mu něco stane. Jo. Tam je ten jejich prvotní pocit je strach a s nikým se nebavit. Oni neznají ani svoje sousedy kolem sebe, radši je neznají. Na dveřích nemají vizitky, jo. Že to je, aby nikdo nevěděl, kde bydlí, nechtějí prostě s nikým komunikovat. To je z těch stalinských dob, kdy prostě i ten soused byl ohrožený, tak to mají pořád v sobě. Naopak třeba v Polsku a na Balkáně se pracuje strašně dobře kvůli té otevřenosti lidí a jejich pohostinnosti. Poláci navíc mají takovou tu národní hrdost v dobrém smyslu, že ti chtějí tu zemi, když víš, že jsi, i když jsi Čech, tak nejsi úplně cizinec, ale když se jich ptáš na nějaké zajímavosti, na to, jak, co mají v tom městě dobrého, tak oni rádi ti povídají, takže to netrvá dlouho a může se s nimi velice rychle zkamarádit.
0: S Martinem Dorazínem se k našemu povídání vrátíme opět po písničce.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pořád setkání u mikrofonu posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Liberec společně s mým hostem, zpravodajem Českého rozhlasu Martinem Dorazínem. Zažil jsi někdy situaci, kdy jsi měl skutečně strach o svůj život?
1: No to já zažívám teď velmi často, když sedím na záchodě v koupelně za koupelnou schovaný pravidlo dvou zdí. Ta první zeď zachytí ten hlavní náraz a ta druhá ty úlomky. Tak tam máš strach, když letí ty rakety. Na drony už jsme si všichni zvykli. Oni taky dokážou udělat obrovskou paseku, když je přímý zásah, když to má 50 kg trhaviny, ten šahid a podobné typy, tak opravdu to není žádná sranda, protože když si uvědomíš, u nás někde někomu bouchne nějaké malé množství náhodou a je to obvykle několik deka a tady jsou to desítky kilogramů, tak není dobré to podceňovat, ale všichni si na to zvykli, protože těch dronů lítá hodně, ale když letí raketa a víš, že s tím nic neudělají, tak už máš strach a jenom se tak jako třeseš a hledáš si to nejbezpečnější místo a modlíš se, aby to nebyl přímý zásah.
0: Máš v hlavě nějakou reportáž, která ti utkvěla v paměti a kterou tam dodnes máš? Dá se na něco takového vzpomenout nebo něco takového vybavit?
1: No já, protože mě to z nějakých důvodů vyhazuje neustále YouTube, tam je krásná reportáž o oslích pana Antunoviče na Perješci v Chorvatsku. A lidi si to strašně oblíbili a má to tam kvanta sledování a já si to pořád vybavuji a vždycky, když jsem na Pelišci a teď tam zrovna jedu, protože to miluju ten poloostrov a ty lidi mám tam známé a tam je to ten pan Antunovič, který má konobu a jídlo a dělá pršut a dělá takový ty místní speciality a k tomu má stádo oslů, tak to se mi myslím povedlo, protože jsem dělal rozhovor s oslem, oni byli komunikativní hodně a ještě jsem k tomu natočil video, tak třeba to z těch zábavnějších, že? Ale jinak z těch seriózních reportáží mám třeba hroznou radost pro ty, kteří znají seriál Fauda izraelský na Netflixu, to je o těch speciálních komandech, kteří pracují i mezi Palestinci a Araby, o židovských vlastně, kde odhalují ty začátky toho terorismu nebo snaží se tomu předcházet a takhle. Tak já jsem ty lidi z té Faudy opravdické potkal na Ukrajině, protože oni je školili. Čili taky mimochodem je to takové popření toho mýtu o tom, že Ukrajinci jsou nacisti, protože Židi by asi těžko z Izraele jeli pomáhat a školit nacisty na Ukrajinu, když je vyvražďovali. I když to tam taky v určitém stupni bylo, ale nelze takhle mluvit o Ukrajině. No a tam jsem potkal a oni byli komunikativní. Ten Izrael zajímavý v tom, že oni ti lidi ví, co ti můžou přesně říct a než řeknou, že ti neřekneme ti nic. Jo? Takže jsem s nima strávil takový večer a oni mi vlastně tu svoji práci popsali a zjistil jsem, že se vůbec neliší od toho seriálu. Takže ten seriál Fauda, doporučuju na Netflixu, je opravdu opřený od zkušenosti těch komand.
0: Teď jsme tady na festivalu Banát, v relativně v klidném místě. Jak se člověk tváří, nebo jak to vlastně vnímá, když je někde, kde nemusí být neustále ve střehu? Dokáže si přitom člověk odpočinout, zrelaxovat?
1: No já jsem ještě pořád ve střehu, to bude trvat asi delší dobu a když se ozve nějaký tlumený výbuch, někde upadne něco tady, tak mě to tak zbystřím s pozorním. Pořád jako to máš, nebo letadla, že jo, když slyšíš letadlo, tak si říkáš, aha, to je nějaké ohrožení. Ne, že prostě

0: každý si to musí oskoušet sám, to se asi nedá moc naučit. Myslím, že záchranáři třeba, kteří přicházejí každý den do styku s dopravními nehodami, s požáry, tak asi mají taky něco podobného, že musíš si na to zvyknout, protože jinak bys to nemohl vykonávat.
1: Povídáme si s Martinem Dorazinem při setkání u mikrofonu ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Poslední část rozhovoru nás čeká už za pár minut.

karton na oblek, tam taký porcelán.

0: frágil. Sí.
1: Jdeme do závěrečné části povídání s kolegou novinářem Martinem Dorazínem. Přičem si válečný zpravodaj vlastně dokáže odpočinout a čím ty relaxuješ? Je to pro tebe lyžování třeba?
2: Je to lyžování, ale na Ukrajině sice jsou lyžařské areály, jsou ale výrazně dražší než Alpy, protože tam jezdí všichni Ukrajinci, ti, kteří nemůžou do zahraničí kvůli válce, nesmí. Takže je to tam obsazené, takže tam jsem ještě nelyžoval. Chci tam jet udělat o tom aspoň reportáž, ale to zase u nás bude takových divných potom povídání lidí. Vidíte, oni si tam lyžují a mají bojovat a ne, takže to je taková práce zvláštní. O tom mluvit, že i na Ukrajině je normální život a že lidi tam normálně odpočívají, lyžují, koupou se, vodě se jsou plné pláže lidí. Je to dáno tím, že oni nemůžou do zahraničí, vlastně ti chlapi od toho věku do 60, 25, 60, kolik to mají. A tak já odpočívám stejně jako oni, jo. Ležím na pláži, ráno si jdu zaplavat, večer si jdu zaplavat, to je výhoda Oděsy, být zpravodajem v Oděse má nevýhody některé, a tady to je obrovská výhoda, že se dá koupat ráno, večer plavat a mě to pomáhá na páteř. A je to takové prostě vyčištění hlavy, než tam dojedu na té koloběžce, jedu přes park, tam mi vychodem spadla raketa. Nedávno do toho stadionu Černomorec, krásný obrovský stadion v parku a tam zrovna, ale nejel jsem kolem, byl jsem kousek od toho, takže tam to projedu a dám si někde kafe, nějaké jídlo, pak se vracím, to je úžasný relax, ale my si nemůžeme představovat, že to je prostě všude je fronta. Ona není, všude je to nebezpečné, ale ta fronta je poměrně daleko a tam je to hrozné. Jako když pojedeš do Kramatorsku, Sloviansku, než kvůli už do Družkovky nebo do Charkova, tak tam už tu frontu opravdu cítíš a odtamtud je dobré odjet na nějaký čas, ale v těch ostatních místech se dá zůstat a sám normálně odpočívat, protože můžeš jít do opory. Když tě třeba pětkrát poplach vyhodí ven, tak to je rozkouskovaná opera, je zajímavá, to je pak v délce Wagnera. Ale všechno funguje, kina jsou, restaurace fungují, tam je spousta vynikajících barů a kaváren v Oděse, ta je tím známá, proslulá, parků, muzeí, divadel, takže to obrovský relax tam je, a tak jako ty všichni ostatní. No.
1: Moje manželka, která tě velice dobře zná, mi dokonce prozradila, že z Donbasu si přivezl psa německého ovčáka se jménem Rajfon Donbas. Je to pravda? Jaký se k tomu váže příběh?
2: Je to obrovský německý ovčák, asi dvakrát větší než naši, protože naši už jak jsou přešlechtění, tak nějak jsou a už nemají tu správnou stavbu těla a on je má. Je to prostě obluda neuvěřitelná a my jsme tam našli, když paní se evakuovala z dnes už okupovaných částí Ukrajiny u Vuhledaru z Pavlivky, takže on je Rajfon Donbas und Pavlivka a tam byla prostě rozhodnutí, bylo několika sekundové, začínalo ruské ostřelování, já jsem ho tam nechtěl nechat, ale museli s náma s superchlíkama, naházeli jsme ho, hodili jsme ho do auta, takové dodávky a sami naskočili s fotografkou Ivou Zímovou a on si nás hned oblíbil a já jsem mu nechtěl už potom dát, když jsme přijeli do bezpečí, tak už jsem mu nechtěl dát do útolku, protože on si už tak zvykl, že zůstal se mnou a teď teda máma z toho neměla radost, protože ho má na krku, já ho tam nemůžu mít, když často jezdím pryč a zavřený obrovský pes v bytě, to je trápení zvířat, takže ho má doma, už si zvykla, už je to takový její pomocník, protože jí prohrabává zahradu a dělá díry tam, kde máma nechce, protože on chce pomáhat a taky tam reje ty záhony, ale jinde, než máma chce, takže ona si s ním hodně užije. Je to nádherné. A to zvíře je strašně vděčné, jo, za to potom. A je to vidět, jo, že on není zlý, nechce vědomě uškodit, i když škodí někdy, ale strašně ta vděčnost a to, prostě to jeho chování je úplně jiné než u psa, který nezažil. On zažil obrovské ostřelování, byl zavřený v garáži, bojí se uzavřených prostor, my ho nemůžeme dát do kotce a nemůžeme ho nechat zavřeného, musí být otevřené dveře, protože vedle něho dopadl granát asi metr a půl dělostřelecký, tam byla jáma hluboká a to on slyšel a to, z toho má strašný stres do teďka.
1: Tu práci ocenil i prezident Petr Pavel, co třeba i tohle ocenění tvé práce vlastně pro tebe znamená osobně?
2: Bylo to hodně nečekané, protože to se takhle novinářům běžně neuděluje, v podstatě jsou to výjimečné případy, tak jsem strašně rád, že to tak bylo a pozval jsem rodiče, právě mámu, tátu. Ocenění si může pozvat dva lidi do toho vladislavského sálu s tou mystickou atmosférou nasvíceného, s tím historickým průvodem, tak jako to si pamatuješ na celý život. No. A to je taky forma toho vlastně, když je něco špatně, tak si vzpomeneš na tohle a je to trochu lepší.
1: Martin, řekni mi na závěr našeho povídání, vyměnil bys někdy tu práci v terénu, třeba za práci redaktora přímo v budově Českého rozhlasu, někde v kanceláři?
2: Ani za nic.
1: S Martinem Dorazínem jsme si povídali při setkání u mikrofonu v rámci festivalu Banát pořádaným nadšenci z České Lípy. Martine, díky za tvůj čas a zajímavé povídání.
2: Děkuju moc a zdravím.
1: Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
3: Český rozhlas Liberec, Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit. Liberec získal cenu za transparentnost. Do ukrajinské metropole dnes dorazil německý kancléř. Odpoledne čekejme oblačno, teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké poledne. Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy.
4: Nemusím tak často tady chodit, ale jednou za 10 let je v pohodě podle mě.
5: Říká řidič Jan, který si přišel pro nový řidičský průkaz na úřad na pražském Vyšehradě. Novinka má podle ministerstva ulevit úřadům, které ročně vymění dohromady až 700 tisíc řidičských průkazů. Nic by se nezměnilo pro řidiče z povolání a například kategorii nákladních aut a autobusů. Skupina pro osobní auta by nově platila i provozy na alternativní pohon až do hmotnosti 4,25 tuny, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Mil.
6: Evropská legislativa počítá s tím, že nová vozidla, která využívají elektřinu, vodík anebo další alternativní paliva, často budou těžší než srovnatelná vozidla se spalovacím motorem.
5: Možnost by se týkala řidičů, kteří mají oprávnění alespoň 2 roky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: Liberec uspěl v celostátním hodnocení Transparentní Česko 2026. V projektu Spolku oživení získal první místo z 56 hodnocených měst, městských částí a obvodů. Předběhl všechna krajská města, včetně Prahy. Hodnocení sleduje, jak město informuje veřejnost o rozhodování a nakládání s majetkem, říká mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová.
7: Nejde o anketu ani hlasování veřejnosti. Hodnocení sleduje především to, jak otevřeně město informuje veřejnost, jak transparentně rozhoduje a zda mají lidé snadný přístup k informacím o jeho hospodaření a nakládání s majetkem.
2: Spolek DMO Lužické a Žitavské hory připravil na podzim sérii přednášek o podstávkových domech. Ty jsou v regionu Trojzemí unikátním a tradičním zástupcem lidové architektury. Lidé se na přednáškách dozvědí o vzniku, rozšíření a rozmanitosti této typické regionální stavby. Přednášky jsou zdarma a zájemci se mohou registrovat na webu spolku. První přednáška se uskuteční ve čtvrtek 8. října. Rusko v noci vyslalo na Ukrajinu 135 dronů. Protivzdušné obraně se podařilo většinu zneškodnit, informuje o tom server Ukrajinská pravda. Údery mířily mimo jiné na hlavní město Kyjev. Tamní starosta Vitalij Kličko řekl, že trosky bezpilotního letounu dopadly na střechu obytného domu a také na otevřenou plochu blízko silnice v Dniprovské čtvrti. Do Kyjeva dnes na neohlášenou návštěvu přicestoval německý kancléř Friedrich Merz, a to den poté, co Moskva vyzvala diplomaty a cizince k opuštění metropole. Důvodem mají být další masivní útoky.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude oblačno až skoro zataženo, výjimečně slabé přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Turnově na náměstí Českého ráje se střetlo osobní auto s cyklistou. Policie na místě nehodu vyšetřuje, projíždějte tudy opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Krásné a klidné nedělní poledne, vážení posluchači, od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vám jej přeje Jana Fričová, která vás provede také následující hodinkou plnou hudby. Jsou tu písničky na přání, tak tedy příjemný poslech.

Karel Gott zahájil dnešní první písničky na přání Českého rozhlasu Liberec, byť tady již několik let není, tak a dívá se na nás z hudebního nebe, přesto jeho písničky nestárnou, jsou stále svěží a stále žádané. No a jak si přát tu vaši, kterou byste rádi slyšeli, stálí posluchači vědí, telefon sem k nám do studia je 22 155 37 22. Využít můžete také telefon na SMS-kovou poštu 90 011 04 a SMSky pište ve tvaru Zahrajte Liberec, Mezera a váš text. No a jste-li psavci a máte přístup k internetu, pak samozřejmě můžete napsat i na e-mailovou adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve dohrabem.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo-ho-ho.

0: Tak to byl Vaby Daněk v písničkách na přání Českého rozhlasu Liberec. No a já už ve vysílání vítám naší posluchačku, paní Šárku. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, paní. No, takže písnička, kterou jsme spolu připravili, bude pro úplně všechny lidičky, kterým by se mohla líbit i pro vás, ať vám to tam uteče v rádíku, všem, co se o nás tak hezky staráte. A ještě by to byla písnička pro kamarádku Monču, které se chystám na návštěvu, takže za chvíli za ní dorazím, jsem na cestě.
0: Tak dobře, dojeďte, děkujeme za zavolání, přeji příjemný zbytek neděle a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

14 minut po 12. hodině dozněla písnička Líška a dospívala Jana Kiršner. Posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. No a já teď čtu z našeho e-mailu vzkaz od paní Sylvie. Hezkou neděli, dnes jsem si vymyslela téma jména hollywoodských herců v názvech písní českých a slovenských interpretů. No a dám vám z nich vybrat. Za prvé Adéla Nicole Kidman, Richard Miller, Julia Roberts a Kabát Bruce Willis. Františkům a Františkám k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům a všem posluchačům. No a tak my jsme zvolili hned tu první možnost, zpěvačka Adéla a píseň Nicole Kidman.

0: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

No Name, stále je s vámi písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. No a teď budeme plnit přání pana Luďka. Ten si napsal o Briana Adamse. Tak tady je Brian Adams.

Brian Adams na vlnách Českého rozhlasu Liberec, to vám dělá stále společnost, bude dělat až do 13. hodiny pořadem písničky na přání, kam můžete zavolat anebo napsat. Tak to využil tohle tu možnost také pan Leoš, který si přeje další rockovou legendu slyšet na našich vlnách. Tahle kapela spolu hraje od roku 1983 a od roku 1989 hraje stále ve stabilní sestavě bez jediné personální změny, což je velký úspěch, řekla by. Možná jsem vám už napověděla dost, dám ještě jednu nápovědu, že kapela pochází z Teplic. No tak je to jasné, je to kapela Kabát, pan Leoš si přeje píseň Báru. Bára.

Nedělní odpoledne trávíte ve společnosti Českého rozhlasu Liberec, posloucháte písničky na přání. To další písničkové přání sem k nám napsala paní Ivana. Zřejmě trávila dovolenou v Itálii, protože si přeje italského interpreta Erose Ramazzottiho. No a já vám můžu prozradit, pokud jste fanoušky tohoto italského popového hudebníka, tak vám mohu nejen vás informovat, ale mohu vám slíbit, že brzy už 63-letý interpret, protože narozeniny oslaví 28. října, bude příští rok v květnu v Praze, kdy plánuje koncert v O2 aréně. Tak tedy Eros Ramazzotti.

Také 8 minut po půl jedné posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. No a na naši e-mailovou poštu teď dorazilo jedno blahopřání k narozeninám, tak tedy budeme rozhodně hrát jedním kulatinám. No a tady je také text přání. Skvělému synovi, otci, bratrovi a strýčkovi. Mudr Matouš Bašovský z Ondřejova dnes oslavuje 40 let. Všechno nejlepší k tvému jubileu přejí. Mária, Marián, Anička, Marta, Filip, Karol, Emil, Titus a René. Ať jsou dál tvé dny vydařené. No a přát spolu s námi s Českým rozhlasem Liberec bude Karel Gott s písní Stokrát chválím čas.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celu ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

ženský hlas. Paní Helena si napsala totiž o zpěvačku Tinu Turner. No a tady je píseň We Don't Need Another Hero. Tak samozřejmě rádi posíláme, přejeme příjemné nedělní odpoledne.

Tak to byla Tina Turner. Posloucháte písničky na přání, blížíme se k závěru a já těsně teď před chviličkou přišlo ještě poslední přání na náš e-mail rozhlasový. Píše nám paní posluchačka Iva. Dobrý den, prosím o písničku Nezmaru svatební menuet. Tak mě to chviličku dalo hledání. Píseň se jmenuje Bodláky ve vlasech. Našla jsem ji, tak tu tedy za chviličku ještě pustíme. To bude poslední dnešní splněné přání v těch poledních písničkách na přání. Pokud jsme nehráli tu vaši, tak budete mít možnost ještě jednou a to dnes po 17. hodině, kdy budeme vysílat dnešní druhé písničky.

jen na přání. No ale teď už předám mikrofon nedočkavému Pavlovi Kudrnovi, který vás pozve na nějaký ten výlet. No a Jana Fričová se s vámi bude těšit na slyšenou dnes znovu po 14. hodině. Tak příjemný poslech.

0: Politik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Frýdlantská nemocnice přestavěla márnici na energocentrum. Volkswagen svolává vozy kvůli opravě řízení. Česká Lípa otevře cyklostezku do Nového Boru. Odpoledne bude oblačno a teploty vystoupí až k 20 stupňům. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Část areálu nemocnice ve Frýdlantu na Liberecku se změní na 2,5 roku ve staveniště. Demolice čeká budovu bývalého dětského oddělení, místo které vznikne nový pavilon pro ambulance a laboratoře. Ještě předtím čeká rekonstrukce bývalou márnici. Nově v ní bude energetické centrum celé nemocnice, říká technický ředitel stavební firmy Syner Václav Brodský.
5: Ve který pak bude kotelna a medicinální plyny, ale ta kotelna musí být první, aby jsme mohli vlastně zbourat barák, kde je současná kotelna, a musíme zároveň s tímhle objektem udělat nový inženýrský sítě, s kterými se napojí všechny ostatní objekty. Takže 10 měsíců prvních bude rekonstrukce tohohle domečku, pak teprve začne ta hlavní výstavba.
4: Zhruba 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu kvůli výměně jediného šroubu. V Česku se to týká přibližně 200 tisíc vozů, většinou jde o auta značky Škoda. České televizi to řekl vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně jde o modely Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb vyrobené v letech 2013 až 2024. Šroub, který upevňuje převodovku řízení krámu nápravy, je podle automobilky náchylný ke korozi, proto ho chce vyměnit za odolnější, aby předešla rizikům. Svolávací akci automobilky teprve chystají a majitele vozů pak budou kontaktovat napřímo nebo ve spolupráci s ministerstvem dopravy. Cyklisté z Českolipska budou moci od příštího týdne využívat novou část cyklostezky z České Lípy do Nového Boru. Otevře se ve středu. Nově dokončený úsek je dlouhý přes 1 kilometr a stál přibližně 33 milionů korun. Jeho nejdůležitější částí je podle mluvčího Nového Boru Jiřího Lebiše nový most. Ten umožní bezpečný přejezd hlavní silnice mezi Novým Borem a Českou Lípou.
6: Stavba byla technicky náročná také kvůli území, kterým prochází. Zasáhla do zeleného pásu podél silnice i mokřadní lokality v okolí takzvané Novoborské Amazonie. V citlivých místech proto vede stezka po dřevěné konstrukci, která umožňuje zachovat přírodní charakter území. Na průběh prací dohlížel také biologický dozor.
4: Po silných deštích a záplavách ve španělském Katalánsku zemřeli 2 lidé. Jeden člověk se pohřešuje. Oznámili to tamní úřady, které zároveň vydali červený stupeň varování. Obyvatelé regionu vyzvali, aby během neděle zůstali doma. Oblast by mohl zasáhnout mini hurikán a meteorologové předpovídají další silné bouřky. Včerejší přívalové deště zaplavily domy i auta. Lety na barcelonském letišti se zrušily nebo zpozdily. Problémy měla i doprava na železnici.
0: Počasí.
4: Odpoledne bude oblačno až skoro zataženo, výjimečně slabé přehánky. Nejvyšší teploty dosáhnou 17 až 20 stupňů, na horách to bude 13 až 16 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: U Klokočín na Semilsku došlo k nehodě cyklisty. Na místě zasahují záchranáři, projížděte tudy opatrně. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
7: Je tady 1. říjnová neděle s datem 4. a protože hodiny ukazují 4 minuty po 13. hodině, je jasné, že po vlnách Českého rozhlasu k vám právě připlouvají výlety neboli další pozvánky na zajímavá místa naší krásné země. A my vás pěkně vítáme u rozhlasového přijímače. Dnes vám představíme jeskyni jménem Býčí skála v Moravském Krasu. Není sice pro veřejnost běžně přístupná, ale má pozoruhodnou historii a působivá je i zvenčí. Potom zamíříme na opačný konec republiky a necháme se pozvat do Becherovy vily v Karlových Varech, kterou si nechal postavit pokračovatel slavné likérnické rodiny. Čeká nás také návštěva dělostřelecké tvrze Bouda na Orlicko-Ústecku v Pardubickém kraji. Zvenku působí poměrně nenápadně, ale pod zemí ukrývá 0,5 kilometru chodeb a místností. A nakonec se projdeme krásnou krajinou v okolí Miletína v Královéhradeckém kraji. A protože se v městečku narodil slavný český básník Karel Jaromír Erben, vydáme se stezkou připomínající jeho balady ze sbírky Kytice.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: roky moravským krasem na jižní Moravě vás mohou zavést i k jeskyni jménem Býčí skála. Přestože není běžně přístupná, stojí za to se u ní zastavit a dovědět se mnoho zajímavého o tomto pověstmi opředeném místě. Nás k Býčí skále zavede náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář.
1: S jeskyňářem Alešem Pekárkem přicházíme k úžasnému přírodnímu útvaru zvanému Býčí skála. Čím je toto místo zvláštní v moravském krasu?
2: Jeskyně Býčí skála je největší jeskyní ve střední části moravského krasu a tato střední část je turisty poměrně hodně opomíjená. My jsme snad i rádi, že to tak je, no nicméně je to jedno z nejkrásnějších a nejzajímavějších míst v moravském krasu.
1: Nejenom, že je turisty opomíjená, ale ono se do ní zase není tak snadné dostat a podívat se dovnitř.
2: Tato jeskyně pro běžné turisty nepřístupná, ale pořádáme jednou v roce vždycky poslední tři víkendy před letními prázdninami dny otevřených dveří a je o ně velký zájem. Na našich webových stránkách vždycky spustíme rezervační systém a prohlídku je potřeba si předem rezervovat.
1: Je to náročné taková prohlídka?
2: Tato prohlídka pro turisty určitě náročná není, dokáže absolvovat téměř každý i s malým dítětem.
1: Přesto po většinu roku jsou interiéry jeskyně uzavřeny, zvláště tedy přes zimní období. Z jakého důvodu?
2: No, v zimním období tady probíhá hnízdění netopírů. Jeskyně Býčí skála je jedno z největších zimovišť netopírů a každou zimu jich tady napočítáme okolo 3000 kusů. Takže proto v zimě je jeskyně téměř zcela uzavřená.
1: Přesto stojí za to se sem vypravit už kvůli té scenérii, té strmé skály, kterou rádi využívají také horolezci, jako třeba v tuto chvíli. Ale toto místo je opředeno i dokonce legendami.
2: Ano, určitě. Býčí skála je opředena pověstmi a je to asi jedno z nejstrašidelnějších míst u nás. Samotná ta Býčí skála i zvenku je velice působivá. Je to asi 65 metrů vysoká kolmá skála, na které, jak jste říkal, se pohybují horolezci, ale vevnitř jeskyně archeolog Jindřich Vankl, dneska se mu přezdívá otec moravské archeologie, nalezl při svém výzkumu asi 40 lidských koster, bylo to v roce 1872, a popsal to jako pohřeb velmože z doby halštatské s lidskými obětmi. Dnes to už archeologové vidí jinak a popisují to, že spíš to bylo nějaké pohřebiště elit národa té doby, víceméně těch nejbohatších, kteří se nechávali na tomto místě pohřbít.
1: Takže i významné archeologické naleziště?
2: Určitě, nejenom ta předsíň, ale například v jižní odbočce se našlo sídliště pravěkých lovců sobů. Je to na celém světě asi ojedinělé místo, protože ti pravěcí lovci sobů se většinou uchylovali jenom do vstupních částí jeskyně, kam zasahuje denní světlo, ale tady šli až hlouběji do jeskyně, protože tam začíná stále jeskyní mikroklima, kde se teplota pohybuje okolo 10 stupňů. Když si představíte konec poslední doby ledové, venku všechno zmrzlé a tam se dala rozdělat oheň, ta prostora se dá ohně vytopit. Ukázalo se, že tam jsou několikametrové vrstvy popela, takže ohně tam hořely snad po celá staletí. A takže na tu dobu to bylo asi velice luxusní a žádané bydlení pro ty pravěké lovce sobů.
1: Býčí skála je tedy jedno z míst, které určitě stojí za to navštívit, ovšem celé Křtinské údolí je zajímavé.
2: Ano, je to vlastně úsek od Adamova až ke Křtinám a je zde hodně turistických zajímavostí. Turistická značka směrem od Adamova prochází jeskyní Jáchymkou, kolem Býčí skály, pak jeskyní Kostelí, které se dají projít a je to velice zajímavé pro turisty. A vlastně před Křtinami je přístupná jeskyně Výpustek, kde je starý vojenský kryt, který je vestavěný uvnitř jeskyně. Takže opravdu doporučuji navštívit.
0: Zve k toulkám moravským krasem jeskyňář Aleš Pekárek, který k jeskyni zvané Býčí skála zavedl našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. A pokud byste se o Býčí skále chtěli dovědět víc, můžete navštívit web tamní jeskyňářské skupiny býčískála.cz. Najdete tam mimo jiné i informace o příštím dni otevřených dveří v roce 2027. A nebo si otevřete naše stránky výlety.rozhlas.cz. Nejenom, že si můžete tuto reportáž znovu poslechnout, ale také se můžete podívat na fotografie, které pořizují naši kolegové.

A je tu vyhodnocení soutěže z minulého víkendu. To jsme vás vzali do největšího pískovcového podzemí v Evropě, do pekelných dolů u Lindavy. A do podzemí jsme šli i pro soutěžní otázku. My jsme se ptali na nejstarší uranový důl na světě. Nápověda? Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518 a to z něj dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku a ptali jsme se, o jaký důl jde, jestli byste věděli. Za A důl Svornost, za B důl Bratrství. Tak správně bylo Ačko, jde o důl Svornost. No a ačkoliv samotná těžba uranu tady skončila v roce 1962, tak důl zůstává v nepřetržitém provozu. Z hloubky 500 metrů se čerpá pro potřeby léčebných lázní v Jáchymově radonová voda. No a Bčko, důl Bratrství, také má využití. Dnes slouží jako úložiště radioaktivních odpadů, zejména ze zdravotnictví. Hrálo se o flísovou deku a tu získávají pan Stanislav Seifert Měrotín, pan Martin Buchal Dubičné, pan Petr Vepřek Nemíle, paní Marie Králová Troubelice a pan Aleš Haltův Stará Paka. Máme radost, že se jim to povedlo a moc jim to přejeme. A teď, kdo vyhrává hlavní oblíbenou cenu tentokrát za měsíc září? Výletnický batoh, tedy batoh s reflexními prvky, vhodný na ranní procházky nebo na večerní, noční, to kvůli bezpečnosti. No a v tom batohu najdete také flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Výherkyní se stává ze Stříbrné lhoty paní Jana Jeřábková. Moc jí to přejeme a gratulujeme.

0: Karlových Varech najdeme nejen lázeňské kolonády a hotely, ale také pozoruhodné vily. Jednou z nich je Becherova vila, kterou si na začátku 20. století nechal postavit pokračovatel slavné likernické rodiny. Dnes dům slouží jako interaktivní galerie. Naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou budovou se zajímavou historií provedla edukátorka Pavla Vargová.
1: Becherova vila určitě patří k ikonám lázeňské architektury v Karlových Varech, už i tím, že vlastně je to vila slavné rodiny, která se velmi přičinila k vyhlasu Karlových Varů, a samozřejmě ty interiéry, které to jsou, inspirované vlastně dobou historismu, takže tady můžete najít prvky secese, prvky baroka, prvky renesance a podobně, takže všechno je tady skloubené na jedné budově.
2: Říká edukátorka Pavla Vargová.
1: Tady vlastně bylo takové reprezentativní schodiště, kde Gustav Becher se svojí rodinou vítal návštěvníky a své hosty, takže tady tím atraktivním vchodem vcházeli a mohli být hnedka uchvácený tím pohledem do toho interiéru. I to schodiště vlastně je skutečně osazeno 24-karátovým zlatem. Je to vlastně takové plátkové zlato, kterým se osází to zábradlí.
2: My teď tím schodištěm projdeme, kam vstoupíme.
1: Vstoupíme pod takzvaný světlík, budeme se vlastně v tu chvíli nacházet téměř uprostřed Becherovy vily, protože ta je vystavěna ve čtvercovém půdorysu, takže takhle krásně se před námi otevře pohled o několik pater nahoru a pohled do celé budovy.
2: Od roku 2011 sídlí v Becherově vile galerie. Co všechno návštěvníkům nabízí?
1: Tak kromě historických interiérů, tak si je tady možnost prohlédnout si výstavu. Tato výstava se vždycky po 2 až 3 měsících obměňuje. Je to většinou výstava moderního umění nebo nějakého regionálního umělce, anebo výstava, která nás seznamuje s historií výtvarného umění. A k těm výstavám právě tady probíhají různé doprovodné programy v ateliérech v suterénu, takže můžete přijít nejen jako rodiče s dětmi, jako senior nebo široká veřejnost, ale samozřejmě tady připravujeme programy i pro školy a pro každého, kdo rád tvoří.
2: My se podíváme teď do společenského sálu Becherovy vily. Ten se využívá k čemu?
1: Společenský sál, nebo tedy my říkáme slavnostní sál, tak zde zahajujeme právě slavnostní vernisáže nových výstav, pořádají se tady různá představení, koncerty, a původně ale to byla jídelna.
2: Takže my se nacházíme v jídelně rodiny Becherů.
1: Ano, tady původně byla jídelna s obrovským oválným stolem. Gustav Becher tady slavil své 80. narozeniny. Byl tady vlastně vestavěný nábytek, který se bohužel nedochoval. Dochovalo se pouze takové dřevěné táflování, které se podařilo zachránit, zrekonstruovat. A také tady máme portrét Gustava Bechera, který jsme dostali darem. Je to tedy jeho kopie. A za tím obrazem původně bylo takové okénko, protože za tou zdí byla přípravna jídla, byla tam kuchyně a vlastně kuchařky vydávaly tímto okénkem jídlo a služebné ho potom roznášely na prostřený stůl. Zajímavostí ještě v tomhle stále, který má teda velmi zdobený strop, má také vlastně zakončení v podobě zimní zahrady, tak tady byla taková exkluzivní věc, a to je ventilace. Už v té době, vlastně před 100 lety, tak architekt Karl Hrell myslel na to, že se tady bude jíst, že tady bude nějaký odér sídla, tak aby nešel do celé té budovy o několik pater nahoru, tak vlastně tady těmi mřížkami, které vidíte v tom stropě, tak odcházely tyto výpary pryč.
0: Říká Pavla Vargová, která Becherovou vilou provedla naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou.

0: Dělostřelecká tvrz Bouda na Orlicko-Ústecku v Pardubickém kraji měla být součástí československého pohraničního opevnění proti Hitlerovu Německu. Vzniklo tak několik podzemních pater s více než 0,5 kilometrem chodeb. Dnes je z ní muzeum, které ukazuje nejen vojenskou techniku, ale i každodenní život vojáků a překvapivě moderní vybavení pevnosti. A my se do ní teď vydáme s naší pardubickou redaktorkou Milenou Vápeníkovou.
1: Dělostřelecká tvrz Bouda, nedaleko Tichonina, je to součást kralického opevnění pohraničního. Já tady stojím zatím před tvrzí s Petrem Štembergem. Můžeme si v krátkosti, nějak v kostce říct něco o té historii?
2: Ta tvrz byla součástí československého pohraničního opevnění, které se stavělo mezi lety 35 až 38 proti vzrůstající moci hitlerovského Německa. To opevnění se sice nepodařilo dostavět, ale stalo se vlastně symbolem naší nezdolnosti a odhodlání bránit tehdejší stát a jeho demokratické struktury. Jak to dopadlo samozřejmě v tom tragickém září 38, víme všichni.
1: Zvenčí to je jenom taková špička ledovce. Uvnitř je dnes muzeum.
2: Ano, uvnitř je dnes muzeum. Máme tady víc než 1500 metrů podzemních sálů a chodeb, které postupně naplňujeme různými expozicemi.
1: Jak říkáte, je to uvnitř obrovské, ale můžeme zkusit nakouknout a alespoň něco málo představit posluchačům.
2: Ano, pojďme dál.
3: My tam máme dole stálou teplotu 7. schodu, to znamená, je tam 5,5 stupně. Takže my jsme teď prošli vchodem mříží pancéřovou do prostoru vjezdu pro nákladní automobily. Je tady ještě jeden menší vchod, který umožňoval vstup posádce.
1: Hned u vchodu obrovská obrazovka.
2: Ano, to jsou právě nové technologie, které se tady zhmotnily z jara letošního roku v rámci rekonstrukce interiéru toho objektu. Ty nám mají umožnit interaktivně návštěvníkům ukázat to, jak to opevnění vznikalo a jaká byla situace v roce 1938 ze strany Německa a v rámci mezinárodní politiky.
1: Tak tady už vidíme takovou ubikaci pro osádku.
2: Ano, je to kombinovaná ubikace a střelecká místnost. Vidíme tady ležícího vojína, který spravedlivým spánkem odpočívá pro celodenní náročné službě. Vidíte nábytek, vidíte dobové uniformy a tamhle vzadu dokonce těžký kulomet vzor 24, který měl umožnit obranu tohoto objektu. To je další taková betonová katedrála, taková místnost, kam se měla zasouvat padací pancéřová vrata, která tu tvrz oddělovala od venkovního světa. Když jste vytáhla pojistku, tak se ta vrata dokázala za 15 vteřin automaticky odevřít a dotěsnit, protože ta vrata byla plynotěsná.
1: Takže opravdu technologie na výši minimálně na tu dobu.
2: Ano, byl to vlastně takový high-tech v tom roce 38. Ty objekty, třeba všechny našeho těžkého opevnění, měly splachovací záchody a štěrbinovou čističku odpadních vod, což byla opravdová rarita. Takže když se Němci potom začali vodit svoje soukmenovce, aby jim ukázali, jak velkého vítězství bez jediného výstřelu Adolf Hitler dosáhnul, tak je ku podivu nezajímala ani ta takticko-technická data, kterým nerozuměli, ale chodili si sem splachovat. Takže splachovací záchody, to tehdy byl největší hit.
0: Vypráví dobrovolník Muzea československého opevnění Petr Štemberg, který dělostřeleckou tvrzí Bouda provedl naši pardubickou kolegyni Milenu Vápeníkovou. A vy ji můžete navštívit každý víkend, ještě do konce listopadu. Výlety. A je tu soutěž, nová soutěžní otázka. V České republice najdeme několik historických sídel a památek, které jsou spojené se slavnými rodinami výrobců alkoholu a dnes slouží veřejnosti, kultuře nebo jako interaktivní muzeum. My jsme navštívili Becherovu vilu v Karlových Varech. Paralelou k této vile je historický měšťanský dům na Pražské Malé Straně. Kdysi ho vlastnila i známá herečka Slávka Budínová. V roce 2011 tento dům zakoupila likérka, která je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my se ptáme, s jakým jménem je spojena? Za A. Rudolf Jelínek, anebo za B. Baron František Hildbrandt. Ačko Rudolf Jelínek, Bčko František Hildbrandt. Pošlete nám textovou zprávu, je to jednoduché, napíšete výlety, uděláte mezeru a pak Ačko nebo Bčko a uděláte druhou mezeru. Pak dopíšete vaše křestní jméno, příjmení a adresu, doplníte pochopitelně i směrovací číslo. Zprávu odešlete do nedělní půlnoci, tedy do té dnešní půlnoci na telefon 90 011 04. Je zpoplatněna, službu zajišťuje ATS Praha a té se posílají 4 koruny, respektive strhávají z vašeho telefonního účtu. Hlavní cena za říjen, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Takže ve hře 5 turistických větrovek, no a zároveň batoh, který je bohatší, protože v něm je řada, myslím si, velmi dobrých turistických věcí. Takže co dodat? No kdybyste cokoliv potřebovali vědět, tak si otevřete na internetu naše stránky výlety.rozhlas.cz. Nejenom, že tam je znění otázky, to, jak se píše, jsou tam pravidla soutěže, ale co je hlavní, najdete tam všechny odvysílané reportáže, můžete si je znovu poslechnout a u každé najdete bohatou fotogalerii. Takže ten obrázek toho, kterého místa, myslím, může být velmi přesný. No a vy podle toho budete vybírat, k tomu vám taky slouží interaktivní mapa. A naplánujete si výlet. A pak nám třeba dáte vědět, jak se povedl. Klidně pište na moji adresu pavel.kudna@rozhlas.cz.

0: Malebné městečko Miletín v Královéhradeckém kraji se zapsalo do srdce slavného českého básníka Karla Jaromíra Erbena i do jeho baladické tvorby. Z okna rodného miletínského domku, kde se učil, psal úkoly a později i básně, viděl daleko do kraje, i k bývalému popravišti Áklesu, kudy na koni jezdíval miletínský pán. A tak se teď můžeme s průvodkyní Růženou Hellingerovou a naší kolegyní Vlaďkou Vildovou projít stezkou po stopách Karla Jaromíra Erbena. Dostaveníčko si dáme u Erbenova rodného domku.
1: Proč jsme právě tady, paní Hellingerová?
2: No, protože tady vlastně začíná ta naučná stezka, která vede k Miletínským lázním, pak ke hřbitovu a zpátky na náměstí a k věži. Úžasná stavba, protože jsem se dočetla, že to je nejstarší kamenná památka na Hořicku.
1: Když bych šla nahoru a podívala se z okna, kde prý pobýval Erben, tak se díval k lesům. Je možné, že skutečně ho to inspirovalo i k tomu začátku? Okolo lesa pole lán, hoj,
2: je to možné? Ano, no, však my tam přijdeme k jednomu zastavení, kde na koni jede.
1: A když bychom měli charakterizovat tu stezku Erbenovu?
2: No tak je tam zmínka o většině těch balad. To vlastně bylo zásluhou našeho, já jsem členka klubu přátel Karla Jaromíra Erbena a my jsme prostě to inspirovali.
1: Tady jste se mě ptala, tak já to zkusím odhadnout. Já bych řekla, že by to mohla být polednice.
2: Přesně tak.
1: A tady je Dej sem dítě.
2: Tak.
1: A teď jsme zřejmě na dalším zastavení tak. A přiznám se vám, že tady na mě padl velmi stísněný pocit. Popraviště. Tak to je ono. Pana Maria Immaculata, ta je tady. To je právě i symbolické, že na tom místě, kde někteří lidé vydechli naposledy.
2: Kletbu zůstavují tobě, matko má. Kletbu zůstavují tobě, bys nenašla místo v hrobě, že jsi mi z vůli dávala.
1: Dceřina kletba. No. Ano, tady u popraviště. My jsme teď vystoupali jen do mírného kopečku, vyšli jsme z lesa, tady se nám odkrývá obzor. Vidím asi kostelní věžičku, anebo tu věž.
2: To je ta věž.
1: To je ta věž
2: vstupní brána do kláštera. No.
1: A tady jsme objevili vyhlídka na Miletín, stále jdeme s paní Růženkou po stopách Karla Jaromíra Erbena. Tomuto zastavení dominuje dřevěná jezdecká socha. To je ten pán ze Zlatého kolovratu?
2: Ano.
1: K těm Miletínským lázním řeknete mi něco?
2: Hodně lidí velice bylo spokojeno, že se uzdravilo. Když se podíváme přes říčku Bystřici, nově nazýváno Bystrý. Nabízí se nám několik míst, kde mohl pobývat lesní muž.

0: z balády Záhoře bolo, že.
1: Teď jsme přímo na náměstí, to je náměstí Erbenovo, nebo jak se jmenuje?
0: Ano, Karla Jaromíra Erbena.
1: A tady ta socha je prací akademického sochaře
0: Jindřicha Říhy.
1: Pod bystou básníka sedí chlapec, který čte knihu. Tady je socha Jana Nepomuckého, kterou jsme ostatně viděli i v Miletínské kapli. To je 10. zastavení.
0: Tady. To je poslední zastavení, ano. Cituji. Kytíce jest kniha, jenž musí upoutati a rozechvěti všecky struny srdce každého člověka, v němž to srdce bije po lidsku a nejvíce musí rozechvěti srdce české. Karel Václav Rais.
1: Co popřejeme našim poutníkům, kteří nás poslouchali a chtějí jít po našich stopách, ale hlavně po stopách Karla Jaromíra Erbena?
0: Hlavně, aby je to oslovilo, aby se něco třeba nového dozvěděli.
2: Přeje na procházce stezkou po stopách Karla Jaromíra Erbena v Miletíně průvodkyně Růžena Hellingerová. 5-kilometrovou trasou s 10 zastaveními inspirovanými Erbenovými baladami se s ní prošla také naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová.

My jsme v dnešních výletech navštívili Becherovu vilu v Karlových Varech. No takových zajímavých budov v České republice více, tedy těch, které jsou spojeny třeba s výrobci alkoholu, se slavnými jmény. A velmi známým je historický měšťanský dům na Pražské Malé Straně. Také je spojen s jedním slavným jménem. Vlastně s několika. Dokonce ho vlastnila třeba slavná herečka Slávka Budínová. V roce 2011 ho zakoupila likérka, která také vlastní slavné jméno. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A tak se ptáme, s jakým jménem je spojena za A Rudolf Jelínek nebo za B baron František Hildbrand. Pošlete nám textovou zprávu, já už se k ní nebudu vracet. Kdybyste tápali, tak přesné znění najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Dodám, že hrajeme o turistické větrovky, také o hlavní cenu za měsíc říjen, o výletnický batoh hrajeme s reflexními prvky, v něm bude flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak to je všechno, nejenom pro dnešní nedělní výlety, ale pro výlety tohoto víkendu. Už chystáme, natáčíme, připravujeme výlety další. Uslyšíte opět v sobotu po 13. hodině, stejně tak v neděli po 13. hodině, hned po zprávách. Ty další už jsou nachystány právě teď, tak si je užijte. Užijte si i další program Českého rozhlasu. No a hlavně užijte si pěkný zbytek neděle. To vám za tým výletů přeje Pavel Kudrna.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Jablonec nad Jizerou pořizuje fotovoltaické elektrárny. Oprava historického podsemínského mostu nabírá zpoždění. Lesy zasažené kůrovcem jsou v Libereckém kraji téměř obnovené. V noci bude oblačno, zítra až skoro jasno a teploty do 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Radnice v Jablonci nad Jizerou na Semilsku kupuje nové fotovoltaické elektrárny na střechy městských budov. Zastupitelé vybrali dodavatelskou firmu, která panely umístí na 5 městských budov. Stát to bude téměř 10 milionů korun. Většinu nákladů pokryje státní dotace.
2: Fotovoltaické elektrárny by měly být umístěné do konce roku, a to na čistírně odpadních vod, základní a mateřské škole, zdravotním středisku a základní umělecké škole. Českému rozhlasu to řekl nezávislý starosta Miroslav Kubát. Solární panely by městu měly výrazně ušetřit peníze za energie. Panely navíc budou mít akumulační úložiště na přebytečnou energii. Z Jablonce nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Oprava podsemínského mostu přes říčku Žehrovku v Českém ráji nabírá zpoždění. Původně měl být historický pískovcový most z roku 1856 opravený do konce letošního roku. Stavební práce ale ještě nezačaly. Obec Troskovice teprve čeká na stavební povolení.
3: Podsemínský most je už roky v havarijním stavu. Zamýšlenou rekonstrukci ale zdržují průzkumné a projektové práce. Obec Troskovice proto ani nemohla vypsat soutěž na firmu, která historickou památku opraví. Podle nezávislého starosty Martina Svatbíka výběrové řízení začne až na jaře příštího roku. Oprava se přitom musí stihnout do podzimu 2027, protože podle podmínek Povodí Labe smí stavební práce v korytě Žehrovky probíhat jen od dubna do října. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Podsemínský most je známý z několika filmů, například Jak dostat tatínka do polepšovny režisérky Marie Poledňákové nebo z hollywoodského snímku Kletba bratří Grimmů. Po kůrovcové kalamitě zasadili lesníci s dobrovolníky miliony nových sazenic. Při akci Den lesů nové generace výsledek představili veřejnosti. Lidé mohli na 7 místech v Česku vidět nové stromy, dozvědět se o projektech na zadržení vody v krajině a dalších opatřeních proti suchu a povodním. Jedno z nich bylo například ve Svoru na Českolipsku v Lužických horách. Výsadbu po kůrovcové kalamitě v Libereckém kraji chtějí mít lesníci hotovou do konce tohoto roku. Rusko reaguje vystupňováním útoků na Ukrajinu, oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Reaguje tím na výroky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten včera prohlásil, že Ukrajina zintenzivní údery na ruské ropné rafinerie v odpovědi na novou strategii ruských vzdušných útoků. Ty podle něj mají za cíl přinutit obyvatele opustit Kyjev a další velká města. Podle Ukrajiny je cílem úderu na ruské rafinerie snaha zbavit Moskvu příjmů k financování války. Na řadě míst Ruské federace zároveň způsobili nedostatek pohonných hmot.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno, postupně se vyjasní, nejnižší teploty klesnou na 9 až 4 stupně. Zítra čekáme zpočátku místy mlhy, jinak bude přes den polojasno až skoro jasno a k večeru se ještě vyjasní. Nejvyšší teploty dosáhnou 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je omezený provoz v Revoluční ulici. Rekonstrukce plynovodu tam potrvá až do konce října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Příjemné nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Liberec přeje Jana Fričová a hned vám řeknu, co pro vás máme připravené. Tak s dětmi budeme mluvit o paroží. Martin Písařík prozradí, která paprička je nejpálivější a jaké bude počasí, nám řekne meteoroložka Lenka Došková. V úvodní reportáži se podíváme na včerejší pochod Českolipskem, který už 30 let pořádá Českolipský odbor klubu českých turistů.

0: Marek Ztracený a Michal Tučný zahájili pohodové odpoledne pod Ještědem. Posloucháte Český rozhlas Liberec. My vás teď pozveme do pekla i na Špičák. Turisté v České Lípě se včera letos naposledy organizovaně vydali za zajímavými místy v regionu. Tamní pobočka klubu českých turistů připravila krátké i desítky kilometrů dlouhé trasy, kde si mohl vybrat skoro každý. Pochodu s Adélou se zúčastnilo bezmála 100 lidí, mezi nimi i reportér Českého rozhlasu Liberec.
1: A já vám dám propozici.
2: Takže tak tady mám tady kartičku.
1: Takže Voskenová, tam se vám otevře trasa. A někde budete mít na cestě kontrolní bod.
2: Popisuje Lenka Pavlík, jedna z organizátorek, která tady rozdává propozice všem chodcům a cyklistům také. Jak tady vidím pana Míru Babince. Dobrý den, pane sousede.
3: Dobrý den.
2: Tak co, jdete, už máte helmu. Kolik jste teda vybral tu trasu nakonec?
3: Vybral jsem trasu 40 cyklo. A loni jsem nebyl, já bych mestra měl 80 letos, no ale po tom infarktu a po těch problémech, co jsem měl teda. Pan doktor mi včera říkal, že mám srdce jako zvon, tak že si to můžu dovolit vjet.
2: Tak
3: mám to schválený, no.
2: Tak. Můžu tam prozradit, kolik vám je let?
3: Mám, já to řeknu skoro přesně, víc než 81,5, ale 80 máme ještě není. Takže.
4: 22
2: kilometrů teda jdete, jo?
4: 34, ale musím mít 22, protože se musím včas vrátit.
2: Říká paní Aťka. Můžu se podívat, kudy jdete teda?
4: No,
2: tady to máte na tom. Takže vy jdete k Vítkov v peklo teda, se projdete.
4: No, já jsem totiž vůbec nevěděla, kam to vede, to je pro mě teď překvapení.
2: Trasy se vybírají tak, aby byly hlavně zajímavé. Letos se cestuje hlavně na jih od České Lípy, říká místopředseda Českolipského klubu českých turistů Václav Merhulík.
5: Máme z pravidla 17-18 pořadatelů.
2: To
5: jsou jednak prezenci, potom občerstvení.
6: Zásobení, aby byly busty.
2: Doplňuje dlouholetý člen klubu Antonín Kaprál.
6: Pivečko, aby bylo chleba, hořčice, základní tyhle ingredience, které jsou potřeba. Jestli do starosti.
2: A já už také vyrazím. Dobrý den.
7: Já vím.
2: Jsem tady.
7: Ale, už je tady. Nejdřív bušťa.
2: Cílem všech tras je zahrada Vily Adéla na Děčínské ulici opět, kde se scházejí postupně jednotliví cestovatelé, turisté a budou opékat bušty.
7: Diplom a do ostatní a pak mezi nás.
2: A to byla pro českolipské turisty poslední větší akce letošního roku. Ale už se plánuje novoroční výstup na Holý vrch, kterého se ročně účastní až 400 lidí z České Lípy a okolí, řídí Línek, Český rozhlas.
8: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Tak Jiří Korn odložil žal. Já předpokládám, že my odkládáme veškeré myšlenky na ošklivé počasí. To už je otázka na Lenku Doškovou, kterou právě teď vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak teď k nám svítí do studia krásně sluníčko, takže já si myslím, že v Libereckém kraji je asi všude pěkně. Není to tak?
2: Je víceméně pěkně, ale jsou i místa, kde je více oblačnosti, třeba na Českolipsku, tam máme až oblačno, je taková proměnlivější oblačnost, opravdu někde máme až skoro jasnou oblohu a teploty teda nejsou tak vysoké, jako byly včera, ale už nám vystoupaly zhruba na nějakých 16 až 20 stupňů Celsia.
1: Jak se bude počasí měnit směrem k večeru a k noci?
2: Tak během toho pozdějšího večera nám trošku výrazně začne umývat oblačnost, ona teda začne jakoby pak pokračovat to umývání během noci, ale zase se nám během noci budou tvořit mlhy. Ráno bude chladné, protože očekáváme ty teploty nejčastěji mezi 9 a 6 stupni, tam, kde se nám jako více vyjasní dříve, tak tam ty teploty můžou spadnout až k 4 stupňům Celsia, hlavně tedy v nějakých udoličkách, protože očekáváme, že nám během noci nebude foukat vítr.
1: Já mám teď trošku problémy s oblékáním, protože ráno se potřebuji obléknout teple a odpoledne, když se vracím domů, tak už je povětšinou teplo, já zase odkládám a všechno to nesu v rukou. Tak jaký den nás čeká zítra?
2: No tak to vás nepotěším, protože opravdu ty další tři dny, pondělí, úterý, středa, budou právě ve znamení docela velkých rozptylů teplot ráno a během odpoledne. Očekává nás chladná rána. A zítra ty teploty i po tom chladném ránu nakonec vystoupí na 19 až 22 stupňů a budeme mít slunečno, až se nám rozpustí teda ty mlhy. Ne teda budou všude, ale tam, kde budou, tak se během rána dopoledne rozpustí.
1: Tak to je krásné. Vy říkáte tři dny, to znamená, že ke konci týdne už se bude počasí kazit? Když trochu předbíháme.
2: Když se na to podíváme, tak takový zlom nastane ve čtvrtek, kdy počasí už u nás začne ovlivňovat fronta, přinese nám srážky v podobě nějakého občasného deštěného přeháněk a také ochlazení, ale nebude to nějaké velké prudké ochlazení, ty teploty nám spadnou na teploty kolem 15 stupňů během těch odpoledních hodin.
1: Tak se budeme zatím těšit z těch krásných tří dnů, které nás čekají. Já vám děkuji za aktuální předpověď počasí a přeji klidné odpoledne do Ústí nad Labem. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Tak, předpověď máme za sebou, slíbila nám krásné tři dny s teplotami nad 20 stupňů Celsia. Tak si užívejte i dnešní slunné odpoledne, posloucháte Český rozhlas Liberec, my vám přejeme příjemnou neděli.

0: Tak to byla kapela Olympik na vlnách Českého rozhlasu Liberec a jejich nestárnoucí píseň Otázky. To, že nestárnou písně, to není zas tak div, ale nestárne rozhodně ani kapela Olympik. Když se tak dívám na jejich program, tak ten je skutečně velmi nabitý, protože stále jsou na svém Bombardiák Tour 2026, který vyvrcholí 9. prosince tohoto roku v pražském Fóru Karlín. Takže tam, pokud byste chtěli vidět jejich finále, tak samozřejmě můžete. Já už jsem říkala, že Olympik zpíval zpíval píseň Otázky a jednu otázku mám pro vás, vážení posluchači, také já. Máte rádi pálivé? Pokud odpovídáte, že ano, pak možná víte, jaká paprička je nejpálivější. Pokud jste řekli, že ne, tak se to dozvíte už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejpálivější papričkou je Pepper X? Tato speciálně vyšlechtěná odrůda prokazatelně obsahuje přes 2,6 milionu SHU, neboli Scovillových jednotek pálivosti, přičemž odhad je ještě vyšší. Scovillova stupnice původně vznikla jako organoleptický test, kdy skupina osob ochutnávala pálivé potraviny v různé koncentraci naředění cukrovou vodou. V současnosti se používá mnohem přesnější kapalinová chromatografie. Obyčejná paprika má tedy hodnotu 0, zatímco na opačném konci škály se maximální hodnota mění s tím, jak nadšenci šlechtí stále pálivější odrůdy. Donedávna královala paprička Carolina Reaper, která má jednotek SHU zhruba o milion méně než Pepper X. A zajímavé je, že obě dvě vyšlechtil stejný člověk, Američan Ed Curry. Hlavním viníkem pálivosti je kapsaicin, přírodní alkaloid, který stimuluje receptory vnímání pálivosti v ústech. Nejvíce ho obsahují bílé membrány uvnitř plodu. A stejně jako jsou různé papričky různě pálivé, různě reagují i lidé. Někteří pálivé pochoutky milují, jiní je nesnesou.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Jsou 2 minuty, to po 3:15. Vy posloucháte Český rozhlas Liberec. Je 1. říjnová neděle, jak už jsem řekla, je začátek října. V

0: jeleň slunka.
1: Jak ty parohy vypadají?
0: Že můžou být klátky nebo dlouhý. Ale ty klátky jsou asi mamčiny a ty dlouhý jsou tátové. Tam mají takový lohy, které píchají.
1: A proč třeba jeleni ty parohy mají?
0: Musí být ochlenený, kdyby by na ně někdo útosil, no tak aby byly taky ochlenený. Já jsem si vzala parohy, protože tam byl špadlej a děda ho našel a já jsem mu vzala domů, ale nevím, kde ho mám.
1: A kterého zvířátka to byl paroh?
0: Mamčiny, protože byl klátkej.
1: Oni se narodí už s parohama?
0: Oni nevyrostou a budou mít jenom uši a pak budou už dospělí a budou mít ty rohy.
1: A kdo má ještě rohy v přírodě?
0: Kláva. Ovečka.
1: A co to znamená, když se o někom řekne, že je paroháč?
0: Kdy má rohy ostré.

Tak to byla skupina Balet, kterou v roce 1986 založil bubeník olympiku Petr Hejduk. Spolu s nimi tam zpíval Jindra Malík a Iveta Bartošová. Ale teď už pojďme k jedné aktualitě, kterou jsme našli na webových stránkách Rychnova u Jablonce nad Nisou. Tam upozorňují cestující městské hromadné dopravy na dočasné změny v dopravě z důvodu pokračujících stavebních prací v části ulice Pražská.

Týká se například zrušení zastávek pod pivovarem a Revoluční pro linky číslo 101 a 105, a to v obou směrech, nebo zrušení zastávky Vrkoslavice Dělnický dům ve směru na Kokonín a Rychnov. Všechny změny najdete na stránkách Rychnova u Jablonce nad Nisou, na webu města Jablonce a nebo na webu Jablonecká dopravní.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Po vstaleckém chaosu sériový vrah žen stále uniká. Podaří se ho dopadnout. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Miluje létání a ženy. Steve McQueen jako elitní pilot ve filmu Milovník války. A ČT Art. Šok z okupace, ztráta Schlittera a Grossmana a nařízení a zákazy, které vedou až k zastavení činnosti divadla. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Liberec získal cenu za transparentnost. Centrum Jablonce ovládne Den architektury. Cenu Thálie získala Diana Čičmanová z Naivního divadla. V noci bude oblačno, zítra až skoro jasno a teploty do 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Liberec uspěl v celostátním hodnocení Transparentní Česko 2026. V projektu spolku Oživení získal první místo z 650 hodnocených měst, městských částí a obvodů. Předběhl všechna krajská města, včetně Prahy. Hodnocení sleduje, jak město informuje veřejnost o rozhodování a nakládání s majetkem, říká mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová.
3: Nejde o anketu ani hlasování veřejnosti. Hodnocení sleduje především to, jak otevřeně město informuje veřejnost, jak transparentně rozhoduje a zda mají lidé snadný přístup k informacím o jeho hospodaření a nakládání s majetkem.
1: Lidé v Jablonci nad Nisou se dnes můžou zúčastnit komentované procházky s architektkou Magdalenou Havlovou. Koná se v rámci festivalu Den architektury. Na procházku naváže přednáška o nájemním bydlení. Program začne v 16.30. Zájemci se sejdou před jablaneckou radnicí. Doplňuje průvodkyně spořádajícího spolku Plac Dita Procházková.
4: Návštěvníci projdou z centra přes Neptun, bývalou ubytovnu, až po Bezručovku, respektive bývalou dětskou nemocnici, která se bude přestavat na byty. Budeme si povídat o různých formách dostupného městského bydlení, nájemního bydlení.
1: Podrobný program festivalu lidé najdou na webu denarchitektury.cz. Při udělování divadelních cen Thálie ovládla kategorie loutkoherectví Diana Čičmanová z Naivního divadla Liberec, která zaujala odbornou porotu v inscenaci Větroplaši. A Thálii za celoživotní umělecké mistrovství v opeře obdržel emeritní solista státní opery Luděk Vele, jinak také hrdý obyvatel Chotyně, kde se v minulosti svými benefičními koncerty výrazně zasloužil o rekonstrukci hradu Grabštejn. V ženské kategorii pak zvítězila Lucie Žáčková za roli Anny v představení Komuna, které nastudoval Činoherní klub. Cenu za nejlepší mužský herecký výkon si odnesl Stanislav Majer. V představení Amadoka divadla X10 stvárnil hned 10 různých postav. 36-letý Čech zahynul při horolezeckém výstupu na rakouskou horu Großes Ochsenhorn v Salzburské oblasti, informovala o tom rakouská agentura APA. Muž se při snaze uvolnit cestu sestupujícím horolezcům chytil skalního bloku, který se odlomil. Podle rakouské policie se zřítil do rokle z výšky zhruba 100 metrů. Posádka přivolaného záchranného vrtulníku na místě potvrdila mužovu smrt.
2: Počasí.
1: V noci bude oblačno, postupně se vyjasní a nejnižší teploty klesnou na 9 až 4 stupně Celsia. Zítra čekáme zpočátku místy mlhy, jinak bude přes den polojasno až skoro jasno, k večeru se ještě vyjasní a nejvyšší teploty dosáhnou 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 27241 v Dubnici na Českolipsku narazil traktor do sloupu elektrického vedení. Nehoda tvoří překážku na vozovce, na místě je policie i pracovníci ČEZu. Projíždějte tury obzvlášť opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré odpoledne, jsme tady s druhou hodinou pohodového odpoledne pod Ještědem. I ta je nabitá zajímavými příspěvky. Naposledy pro vás budeme mít řidičskou abecedu krátce před 16. hodinou. Připomeneme si narozeniny dvou skvělých herců, českého Ladislava Peška a americké Susan Sarandonové. Dnes slavíme ale také Den zvířat. Víte, který světec je s tímto dnem spojovaný? Tak i to si za chvíli řekneme.
2: Pohodové odpoledne s Janou Fričovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, no a my hned půjdeme do Podkrkonoší. Svatý František je patronem ekologů a jeho dnešní svátek je spojený i se Světovým dnem zvířat. O poraněná nebo jinak postižená divoká zvířata pečuje například záchranná stanice správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí. I tam si dnešní svátek připomenou.
1: Před záchrannou stanici ve Vrchlabské klášterní zahradě návštěvníci donesli hromádku jeřabin, tašku suchého chleba.
2: S tím pečivem je to super, protože když to lidi nosejí, tak něco si bereme pro své potřeby, ale zbytek dáváme na polesí. Oni vědí ty dávky, protože pro zvěř je to pamlsek, to dostanou jako takovej ten bombónek.
1: Ondřejka Bachtíková, vedoucí záchranné stanice.
2: Pro volně žijící zvířata v Krkonošském národním parku.
3: Co se vám ještě hodí?
1: Jablíčko možná.
2: Jablíčko, kočičí, konzervičku.
1: Byli jste se podívat na zvířátka?
3: Byli jsme se podívat s dětmi na dravce, na sovičky, na ježky.
1: No ježci už taky.
2: Včera byl šedivák, 2 dny zpátky už byl mrazík, takže my se snažíme je teď hodně nafutrovat a když bude počasí, tak je ještě stihneme vypustit na těch super místech, kde se mají kde zahrabat, kde mají ještě potravu, aby to přes tu zimu dali.
1: Jdeme na ježky. Ale se zlobí, že si ho vzala
2: do ruky, ale sama vidí, že jsou opravdu maličcí, jsou 100-gramoví. Většinou to přinesou lidi ze zahrádky, kdy buď tam je pes, nebo ta zahrada je v aglomeraci městského profilu a ty zvířata nemají možnost zalíst někde do nějakého přirozeného úkrytu.
1: Jo? Do dřeva třeba, do hromady list.
2: To jsou ty pozdní vrhy. Tyhle ty už by měly být samostatný, v létě by to nebyl problém. Ale teď ta část teplého období dne je krátká a takhle maličký už si nestihnou nic moc sebrat. A zase, když je to na té uklizené zahradě, tak co tam najdou? Nic moc, že jo? A koukej se. To je opravdu miniatura. Máme jich tady asi 8. Musím zaťukat, jsme v pohodě.
1: Vy tady máte ale i zvířata, která už se do přírody vrátit nemohou.
2: Máme 2 víry, jeden měl zranění od elektrického proudu a na tom jednom si někdo zkoušel brokovou zbraň, takže to neulítá. Ty tady v klidu dožívají.
1: Kdo pak nás to volá?
2: To je krkavec. Chytali jsme ho s poutkama v té době, kdy vlastně ho jako mládě odebrali z hnízda a snažili se ho domestikovat.
4: A ten zobák je velice nebezpečný.
1: Dnes je svatého Františka a to je patron všech zvířat. Jsme tady přinesli pár dobrot, ale určitě zvířata ještě dostanou něco na přilepšenou k svátku.
2: Určitě, vždycky se snažíme trošku ten den zpestřit.
4: Ať si to taky trošku užijí.
1: Ano, ten už se těší. Z Vrchlabí Eliška Pilařová, Český rozhlas.
5: Také v Podkrkonoší máme své reportéry. Český rozhlas Liberec,

0: parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Liberec a s další reportáží se vydáme až na americký kontinent. Teď jsem tomu dala, musím vám zopakovat potom písničku ještě jednou. Omlouvám se ještě jednou. Tak já vám tam pustím teďka písničku, za chvilku bude naše vysílání pokračovat.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, další reportáží se vypravíme za herečkou, která má doma Oscara a pouta si vyzkoušela zcela nedávno. Susan Sarandonovou 24. září zadržela newyorská policie při protestu proti izraelskému premiérovi Benjaminu Netanyahuovi. Hvězda filmu Thelma a Louisa nebo Mrtvý muž přichází dnes, slaví 80. narozeniny.
1: Původně si chtěli jen o víkendu odpočinout. Nakonec prchají před policií a odmítají se vrátit do života, ve kterém za ně rozhodují ostatní. Susan Sarandonová jako rázná Louisa a Gina Davisová jako zpočátku nesmělá Thelma. Dvě kamarádky, otevřený kabriolet a cesta, která se v roce 1991 stala jedním z nejslavnějších filmových příběhů o ženské svobodě. Obě herečky za něj získaly Oscarovou nominaci. Sarandonové tehdy bylo 44 let a za sebou už měla pestrou kariéru. Třeba v kultovním muzikálovém hororu Rocky Horror Picture Show hrála nevinnou Janet, která se ocitne na velmi neobvyklém zámku. V Čarodějkách z Eastwicku zase jako violončelistka objevovala vlastní touhy i moc a vedle Cher a Michelle Pfeifferové pomáhala skrotit ďábelsky svůdného Jacka Nicholsona. Od rozpustilosti ale dokázala přejít k rolím, ve kterých jde doslova o život. V Lorenzově oleji bojuje jako matka o záchranu nemocného syna. Nejslavnější ocenění nakonec přinesla žena, jejíž síla spočívá hlavně ve schopnosti naslouchat. How can you sit with that scum? I'm just trying to follow the example of Jesus, who said that every person is worth more than their worst act. Řeholnice Helen doprovází vraha čekajícího na popravu. Nesnímá z něj odpovědnost, ale odmítá v něm vidět jen jeho zločin. Film Mrtvý muž přichází natočil Tim Robbins a Sarandonová za něj v roce 1996 získala Oscara. Proměnila tak až svou pátou nominaci. And the Oscar goes to Susan Sarandon and Dead Man Walking. Oh my, thank you. Members of the Academy for including me in the fine presence of these other great actors. Do veřejných sporů přitom vstupuje i mimofilmové plátno. Před týdnem jí policie zadržela před sídlem OSN v New Yorku při demonstraci proti Benjaminu Netanyahuovi. Krátce na to ji po ověření totožnosti propustila. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byl Pavel Bobek na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Jsou 4:45. Před 120 lety se narodil Ladislav Špešek, významný český divadelní herec a dlouholetý člen činohry Národního divadla, kterého dnes můžeme znát hlavně díky jeho filmovým rolím. Během svého života účinkoval ve více než 80 českých snímcích. Nezapomenutelný byl například jako Áda Čuřil ve studentské komedii režiséra Martina Friče z roku 1938 Škola základ života. Tak si ho poslechněme v jedné z ikonických scén této veselohry.
1: Kde je Čuřil? Tam se, kde je Čuřil?
2: Prosím, zde.
1: Pojďte sem. No pojďte sem ke mně. No pojďte, pojďte. Kde pak jste byl, Čuřile?
2: Prosím, pane profesore, snědl jsem párek nevalné chutě a přišlo mi špatně.
1: Dýchněte na mě.
2: A?
1: Cítím tabák.
2: Prosím, pane profesore, můj otec je vášnivý kuřák a když spolu večer debatujeme o učivu, neboť nechce, abych ještě jednou opakoval, tak načichnu jeho silnými doutníky.
1: Načichnete silnými doutníky. No tak nám přednesete básničku. Pavlásková se bude sešití z domácí kompozicí.
3: Prosím.
2: Prosím, pane profesore, já jsem nemohl napsat domácí kompozici, protože byl u nás strýc Rudolf a večer nám zasla elektrika.
1: Máte stále výmluvy.
2: Prosím, nemám.
1: Zůstanete zde a přednesete nám básničku, pravil jsem.
2: Štěstí. Báseň od Adolfa Hejduka. Štěstí. Co je štěstí? Mužka jenom zlatá, která za večera...
1: No, to je nějaký přednes? Musíte recitovat s citem. Štěstí. Co je štěstí? Mužka jenom zlatá.
2: Mužka jenom zlatá.
1: Mužka jenom zlatá.
2: Mužka jenom zlatá.
1: To dovolte, to je hrozné, sedněte si, když jste cynik. Mužka jenom zlatá. Jaký mládež nemá kouska citu v sobě? Studenti? Vy nejste žádný studenti, vy jste barbaři. Mužka jenom zlatá. Tak dost. Básnička zůstane na zítřek.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pokud jste pravidelnými posluchači Českého rozhlasu Liberec, pak víte, že k nedělnímu odpoledni patří seriál Jak je to doopravdy, ve kterém Jan Křemen vysvětluje, jak se věci mají. Samozřejmě výjimka nebude ani dnešní odpoledne. Ten aktuální díl se bude týkat téměř každého z vás.
1: Nezapomeň si vzít doklady. Upozorňovali nás naše drahé polovičky, když jsme měli někam vyjet. Na výlet nebo je na nákup. A i přesto upozornění se nám někdy stalo, že jsme až cestou zjistili, že nemáme ty doklady. Bývalo povinností, že řidič musel mít u sebe občanský průkaz, řidičský průkaz, někteří i profesní průkaz a dále zelenou kartu a malý technický průkaz. To už od ledna neplatí. A já vám řeknu, jak je to s tou povinností dnes. Tak tedy, jak je to doopravdy. Řidič sebou nemusí mít fyzicky žádný z výše uvedených dokladů. Stačí, když si přes e-doklady do svého telefonu nahraje občanský průkaz. Pokuty se ale nemusíte bát ani v případě, že si doma zapomenete ten telefon, ve kterém máte nahranou tu občanku. Policistovi tím sice přiděláte práci, ale dnešní doba mu už umožňuje vás totožnit i podle informací, které mu sdělíte, tedy jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a rodné číslo. Už podle těchto údajů je schopen vyhledat vše potřebné a zkontrolovat, že jste oprávněn řídit dané vozidlo a že vozidlo má uhrazené povinné ručení a má odpovídající technický stav. Problémem může být něco docela jiného, a to skutečnost, že sice doklady máte doma v zásuvce, ale jejich platnost už vypršela. A tak, i když doklady nemusíte mít fyzicky u sebe, je potřeba hlídat jejich platnost a pokud skončila, zajít na patřičný úřad a doklady opět přivést do aktivního stavu. Pokud vaše doklady pozbydou platnosti, tak se pokutě nevyhnete. A ještě něco. Pokud nebudete ochoten sdělit policistovi požadované údaje, tak se smiřte s tím, že zákon mu umožňuje využít všechny prostředky k vaší identifikaci. Co to znamená? Na místě budete zadržen, převezen na policejní služebnu, kde vám budou například sejmuty otisky prstů. A to není vše. K identifikaci osoby existuje celá řada osvědčených policejních postupů, které jistě už znáte z celé řady detektivních seriálů a filmů. Tedy například identifikace prostřednictvím vzorku DNA, vybraných markantů, jako třeba i dle stavu zubů. O tom, že taková identifikace netrvá pár minut, jako v těch seriálech a filmech, si můžete být jisti. Bude vás to stát nemálo času a zcela určitě i nějakých finančních prostředků, protože jste odmítli vyhovět liteře zákona, která jasně říká, že člověk je povinen se policistovi identifikovat. To však nic nemění na tom, že od ledna nemusíte fyzicky doklady sebou vozit. Postačí občanský průkaz nahraný do aplikace e-doklady.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: I my v Českém rozhlase Liberec věříme, že opakování je matka moudrosti. A proto vás nabádáme, osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Dnes už tedy naposledy vám v řidičské abecedě nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, kdy používat denní svícení nebo mlhovky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Správné používání světel na autě je naprostý základ bezpečnosti, přesto v něm na silnicích denně chybujeme. Buď potkáme téměř neviditelná auta, nebo naopak nás řidiči před námi doslova oslepují. Vy víte, kdy používat denní svícení, kdy mlhovky a jak se vyhnout oslňování ostatních? Celou situaci objasní plukovník Jan Straka.
3: My to můžeme zaobalit do bezpečnosti. Logicky, pokud je den, není snížená viditelnost, používám světla pro denní svícení, případně pokud je nemám, tak obrysová potkávací světla. To je v zákoně napsáno, že to používat musím. V případě, že je ale snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
2: A co s tím, abych to změnil?
3: V první řadě zapnout obrysová potkávací světla, tím pádem se mi osvětlí předek i zadek a zároveň, pakliže je mlha nebo opravdu viditelnost na nějakou krátkou vzdálenost, tak jsem povinen použít mlhová světla vzadu a mohu použít mlhová světla vpředu. Ty mohu používat pouze za té snížené viditelnosti, to znamená v okamžiku, kdy pomine ta snížená viditelnost, tak samozřejmě okamžitě vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Tak to bylo poslední abeceda pro řidiče a já tady mám ještě také zprávu v podstatě z dopravy, ovšem z železniční. Stále platí výluka na železniční trati v úseku Smržovka Josefův Důl, která potrvá do 9. listopadu tohoto roku. Všechny vlaky v tomto úseku jsou nahrazené náhradní autobusovou dopravou. Platí i výlukový jízdní řád, který je k dispozici na stránkách iidol.cz. Tak takové bylo odpolední vysílání Českého rozhlasu Liberec. No a vás čekají hvězdné návraty, a to už 4 minuty po 16. hodině. Budou jim patřit opět zábavě, scénkám a českému humoru bude patřit další hodina. To vše naplní...

Vězné návraty, ve kterých bude Patrik Rozehnal vzpomínat na herecké začátky komika ze slavné herecké dynastie. Bavit vás totiž bude Václav Vidra. Uslyšíte jeho osobní vzpomínky, filmové ukázky, scénky a řadu anekdot, v jejichž vyprávění je Václav mistr. No a Jana Fričová se na vás těší opět po 17. hodině u dalších písniček na přání.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Kameny z Jabloneckého hřbitova dostanou nové využití. Přivaděč vody pro Hrádecko bude hotový během října. Zájemci mohou navštívit přednášky o podstávkových domech. V noci bude oblačno, zítra až skoro jasno a teploty do 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Jablonec nad Nisou zužitkuje kameny z bývalého hřbitova ve Mšeně. Podle magistrátu budou sloužit na úpravu pohřebiště urnového háje na hlavním městském hřbitově. Část také město využije pro opravu hřbitovní zdi v jabloneckých pasekách. Práce magistrát naplánoval na nadcházející týden.
2: Pracovníci odeberou z bývalého hřbitova ve Mšeně pouze část kamenů. Zbytky původní zdi na místě zůstanou, aby někdejší hřbitov připomínaly. Kameny z bývalého hřbitova už město v minulosti odebíralo. Posloužily při opravě bezbariérového vstupu do obřadní síně na hlavním hřbitově. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Před dokončením je 12 kilometrů dlouhý přivaděč, který bude zásobovat pitnou vodou oblast Horního Vítkova, Uhelné, Václavic a Hrádku nad Nisou. Vodu tam bude přivádět z nové úpravny v Libereckém Machníně. Přivaděč je součástí opatření, která mají zajistit pitnou vodu pro oblasti v blízkosti polského dolu Turów. Těžba hnědého uhlí tam způsobuje pokles hladiny spodní vody. Podle generálního ředitele Severočeských vodovodů a kanalizací Davida Votavy bude přivaděč uvedený do provozu příští rok. Spolek DMO Lužické a Žitavské hory připravil na podzim sérii přednášek o podstávkových domech. Ty jsou v regionu Trojzemí unikátním a tradičním zástupcem lidové architektury. Lidé se na přednáškách dozvědí o vzniku, rozšíření a rozmanitosti této typické regionální stavby, dodává za spolupořádající spolek Alžběta Němcová.
3: Jde o sérii tří přednášek, které povede profesor Thomas Worp, což je vlastně jeden z nejuznávanějších odborníků na podstávkové domy a tradiční stavební kulturu Horní Lužice. Proběhnou v Žitavě, kde budou simultánně překládány do češtiny.
0: Přednášky jsou zdarma a zájemci se mohou registrovat na webu spolku. První přednáška se uskuteční ve čtvrtek 8. října. Německo poskytne Ukrajině vojenskou pomoc v přepočtu za více než 24 miliard korun. Na návštěvě v Kyjevě to oznámil německý kancléř Friedrich Merz. Berlín zároveň před zimou dodá Kyjevu balík energetické pomoci. Během Merzovy návštěvy se v ukrajinské metropoli několikrát rozezněly sirény kvůli ruským náletům. Německý kancléř řekl, že se s tím nenechá zastrašit a vyzval, aby Rusko zastavilo útoky na civilisty a začalo jednat o ukončení války.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno, postupně se vyjasní, nejnižší teploty klesnou na 9 až 4 stupně Celsia. Zítra čekáme zpočátku místy mlhy, jinak bude přes den polojasno až skoro jasno, k večeru se ještě vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách to bude 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ve Vysokém nad Jezerou na Semilsku je omezený provoz v ulici Věnceslava Metelky. Stavební práce by tam měly skončit 12. října. Pokud se na svých cestách setkáte s dopravními komplikacemi, můžete zavolat na bezplatnou linku call centra Zelené vlny na číslo 800 553 553. Český rozhlas Liberec vám přeje hezký poslech a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme. Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archívu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
5: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbej já nebo vy?
4: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
6: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi sjetej.
4: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
6: Tak se pochlup.
4: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
6: A kdože?
4: Vašek Vidra.
6: Kdo? Kdo?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dovolte mi dnes vyprávět společně s hlavním protagonistou dnešního dílu příběh Václava Vidry. Někdy se také říkalo nejmladšího.
1: Hvězdné návraty.
0: Dnes bych mohl říct, že naše životy s Václavem Vidrou se protly hned na úplném začátku. Narodili jsme se totiž ve stejné porodnici, jen s tím, že já až 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
2: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
3: A dařilo se jim to?
2: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu. No. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4 a skončilo to tak daleko,
3: Felix,
2: že dokonce...
3: Říká to já
2: schování?
3: Taky.
2: Ne, mluvím o matematice.
3: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
2: Schování já měl samý 1 pořád. Já byl slušný chlapec.
3: A táta měl taky těžkou ruku.
2: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě mi dal pohlavek.
3: Jo.
2: Ale takový pořádnej, no.
3: Takže mamka velela.
2: Když jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a jsem řekl, schody. A proběh jsem se po nich nahoru a dolů. A když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil, no.
3: No ale zpátky k té 4.
2: No, ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu, no tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu, že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach. No tak představte si, co jak tý muselo být, že už mě slíbila, že mi toho Pioníra koupí, když nebudu mít horší známku než 2 na vysvědčení. Já jsem celou zimu chodil na doučování ke své tetě, což byla matikářka, a dokázal jsem to. Já jsem měl jenom nejhorší známku 2 na vysvědčení. No ale dopadlo to tak, že máma, protože byla moudrý člověk, tak přišla s takovou jako náhradním nápadem, že místo té motorky mi koupí psa.
3: Já jsem myslel koně.
0: Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce Znovot Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
4: Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďo, zase ve škole, to bude pruda. Vidra. Budeme se chovat slušně, ano?
5: A je vrchní totál už je tady. To abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test? Vybrat ve zborovně výpalny?
4: Kolik je 2x2?
5: Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu.
4: Prosím.
5: Že nevím, jsou čely, no.
4: Mě to oslovuješ, Vidra.
5: Sorry, vole, pančely, no.
4: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy.
5: Ne, můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt, vejš?
4: Vidra, jak tě můžu nechat prolíst, vejš? Když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem.
5: To náhodou vím. Samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr.
4: Víš co, Vidra, já tě nechám prolíst do vyššího ročníku. Když mi teď řekneš vyňatá slova pozl.
5: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
4: To je strašně, já tě to řeknu, Vidra. Ty seš exot.
5: Hele, to teda nejsem, jo. To si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej.
4: Panenko skákavá, tohle je familie.
5: Hele, to on do bacha na jazyk, jo. Bacha, ale. Nebo na tebe pošlu strejdu. Víš, příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo.
4: Tak co? Jsou tady všichni?
5: Určitě.
4: Kde je Černocká? Chlouba mý třídy.
5: Prej chloubám. Hraje šprtku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá.
6: Je, pane učitel! Já jsem se opozděla, mě to moc mrzí, nejela tramvaj, já se moc omlouvám.
4: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
6: Je, pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč?
5: Se na něj podívej asi za větší obědy, ne?
4: Nejenom za větší obědy, Vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A poté jsem si uvědomil, že nikdo nám lépe nepomůže než my sami. Rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano? Vidra!
6: Ano.
4: Takže jasně. Znovu, kolik je dvakrát dvě?
5: Ty logo, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
4: Nebylo, Vidra, dvakrát dvě jsou čtyři. A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
6: No?
4: Petruško, něco z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil Lišku Bystroušku?
6: Jako, myslíte, kdo tu Lišku složil v lese?
4: Kdo složil operu Liška Bystrouška?
6: Operu, no. Teď jsem to měla na jazyku.
5: Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vy prdlajs.
4: Lišku Bystroušku složil Leoš?
6: Mareš.
4: Leoš Janáček, Petro.
6: Jo, Janáček, no jo, já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit.
5: No není pravda, já ji vůbec nepíchám.
4: Vidra! Soustřeď se! Kdo vyhrál poslední volby?
5: Slavie.
4: Demokracie! Sociální demokracie!
5: Říkám, no.
4: Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády?
5: To vím náhodou přesně. Major Zeman.
4: Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečup takhle na mě.
5: To je to jedno, ne?
4: Není to jedno, Vidra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, Vidra. Dvakrát dvě, čtyři.
5: No
4: Petro, Liška Bystrouška, no, Leoš Janáček, Vidra.
5: Sociální demokracie, Špidla.
4: Vladimír Špidla, musíš ještě říct. Vladimír Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, hiď? Klasika, no?
6: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
4: To je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
5: Dostojevský je nahoře?
4: Co to je Dostojevský?
5: Ruská trojka.
4: Zločin a trest, bratři Karamazovi.
6: Ano.
4: A idiot!
2: Ale já jsem chtěl být původně, když se mě takhle ty příbuzní ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem nikdy ze mě nevypadlo, že bych chtěl být to, co oni by chtěli slyšet, to znamená herec. Ale začalo to hasičem, pak ošetřovatelem v zoologické zahradě. No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel, že bych mohl být malíř. Jako obrázky,
7: jako pokojů, nebo?
2: Obrázky. Ne, jako, že bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo, bývalo. Malíř, takový svobodný povolání, může se malovat, kdy chce, co chce. taky prodat, kdo chce. A...
3: Jenom ovšem koupí, kdo chce.
2: Ano, samozřejmě, kdo chce, říkám. Taková kdo chcárna.
3: Kdo chcárna a co chcárna? Ano,
2: ale zradilo mě z toho to, že bych musel absolvovat nějakou... Ne, takhle, ještě to mělo jednu peripety. Máma sebrala moje obrázky a ukázala je panu Laštovkovi, který tenkrát portrétoval. No a když se vrátila, tak říkala, že teda dva obrázky se mu docela líbily, no a teda ten jeden obrázek byla koule a druhej hranol. Takže jsem i při svých špatných matematických schopnostech jsem si dokázal spočítat, že už mě zbývá akorát krychle a nějaká něco podobného ještě už ani nevěhla, možná.
3: No tak počkej, Picasso,
2: nevěděl tenkrát, no ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily, tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení. No ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějakých 12letky nebo gymnázia. A tam byla ta matematika právě. No. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
3: Takže znouzectnost?
2: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
0: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na Prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
5: Kamarád potká kamaráda a říká mu, čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život také zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl od Cílka ze Strakonického dodáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům. A pak byly nějaké dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byla nějaký Sládek nebo a Seifert nebo nevím, něco takového. No a říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
3: Předvečer těch dvoje zkoušek. Přijímačky.
2: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
3: 60% invalidita ještě před výkonem.
2: Ano, ano. No to postupovalo během výkonu. Teď ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, zuby brně brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no. Mě něco možná ještě malýho poradili. A byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem přišel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
3: Takže až na odvolání.
2: Až na odvolání.
0: Po absolutoriu na Pražské konzervatoři Václav Vidra působil v několika divadelních souborech, třeba v Kladenském divadle Jaroslava Průchy, v Městském divadle v Mladé Boleslavi nebo v městských divadlech pražských. Od roku 1995 je členem divadla na Vinohradech. Kromě toho ale hostuje i na jiných pražských scénách, třeba v divadle Bez zábradlí nebo v hudebním divadle v Karlíně. Ale teď vám předvede, jak umí sehrát scénku třeba i pro televizní zábavní pořad. Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
3: Pan spisovatel.
4: Dobrý den.
3: Pan spisovatel.
4: Tady vám to nechci.
3: Ano, tady si to odložte, když tak, jo.
4: No, vy jste vteřinku počkal, ale to tak. Hodně.
3: Ano.
4: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
3: Ano, ano. Bohužel plodnej, ano.
4: Ano.
3: Bohužel, ano. No podívejte se, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
4: Špalek.
3: Špalek pohádek. Špalek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne?
4: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky jednak je to jako špalek veliký a
3: ano.
4: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
3: Popravil. No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
4: Šest půlek pohádek.
3: Ano, šest půlek pohádek. Ano. Ano, šest. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, viď?
4: Šest půlek.
3: Ano. No tak, tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaši novou knihu, víte?
4: Vy s ní máte problém? Čet jste to vůbec?
3: Samozřejmě.
4: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
3: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času. To no. Mi je naprosto jasný. Helejte, já jsem to čet samozřejmě velmi pozorně, jo. Ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom?
4: A co?
3: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem. Představa, že to dítě má několik předmětů a vláčí na hrbu jenom tohle. Sedmiletý dítě.
4: No hejte, tak ať si trochu zaposiluje, ne? No, si, no, jsou to všechno chcípáci, no. Takový mlňavý, no. Tak, nebo to víte co, tak to vydejte podílek třeba v nějakém časopise. Třeba ve Sluníčku. Nebo
3: ve Sluníčku. No, no, jsme to vydávali doživotně těm dětem. No, tak to.
4: Oni mají do smrti co číst, ne?
3: No, podívejte se, další věc, ta vaše kniha je poněkud drsná, bych řekl. Víte?
4: A co?
3: No, no a co? Já nevím, no a co? Tadyhle například vy píšete v kapitole ano, Maruška a její měsíčky. V kruté zimě omrzla, ledva vykročila z domku a pochopitelně se vrátila bez jahod. Macecha jí zbyla do bezvědomí.
4: No,
3: a nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
4: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
3: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle. Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev.
4: No.
3: Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete? To přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
4: Nebo mít problémy, že jo?
3: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
4: Kolo.
3: Pod pohruškou smrti kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už snad přeháníte.
4: To je dobrý, že jo?
3: V kapitole u Jiníčkovi a Mařence. Kdo si tu tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že, aplikovat. Ne, no, to přece nemůžou číst děti.
4: No tak teď to není jenom pro děti, že jo? Se, v podtitulu tam jsem napsal na začátku, kdybyste se kouknul, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
3: Samozřejmě, no. To je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí lišky bystroušky, jak liška vytuneluje stavební spořitelnu?
4: Víte vůbec, jak ty lišky plišoví, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojí, že jo? A ty parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
3: Ovšem ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte?
4: No,
3: s těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že jo? Ale to, co jste mi přinesl vy, to prostě nejde.
4: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral, jsem nějaký páral nebo co?
3: Tady ta kniha je nepublikovatelná.
4: Tak mi vydejte něco jinýho, ne?
3: Já nevím, co.
4: A tady mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniku. To je moc dobrá knížka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíc a jedna moč. A nebo tady tohleto, to je dobrý, to je. Tenkrát na záchodě. To je western, to by se z toho, jste se z toho po...
5: Jaro, léto, podzim, zima.
0: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, zima.
6: Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Václav Vidra dokáže pohledem pohladit, potěšit, ústy rozesmát a svým tělem možná třeba taky nadchnout. To všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. Jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo tak, že právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
3: Já jsem měl podědil jsi něco?
2: No asi jo, no. On právě tím on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl steklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dostám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
3: A maminka, býváš taky smutnej?
2: Taky bývám smutný, ale nějak je to každému jedno.
1: No musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Price.
4: Jak to tenkrát bylo, něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
2: Jo, ano, to si pamatuju. A to,
4: ale chceš nevím, to dopovědět?
2: Chci to dopovědět, ano.
4: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že si něco prošvih a byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
4: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka, Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Medřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
4: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno, nashledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál, ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené.
1: Se svou dnešní ženou, herečkou Janou Bouškovou, se Václav Vidra poznal už při studiu na konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval, jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě a Jana zůstala s jejich 4letým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou náhodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchýně, Dana Medřická, už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří. A že spolu jednou prožijí celý život. Dodnes opatruje fotografii Dany Medřické u sebe doma. Jana s Václavem vlastní děti nemají. Pokus o společného potomka málem skončil tragicky. Jednalo se tehdy o mimoděložní těhotenství. A Jana u toho málem umřela. Tak si pak řekli, že už to zkoušet nebudou. Společně ale vychovali syna Jany a později do rodiny přibyla i Janina neteř Tereska. Její maminka Eva Boušková, starší sestra Jany Bouškové, také herečka, totiž v roce 2004 prohrála dlouholetý boj s vleklou nemocí. S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
5: Jdeš pozdě.
6: Já vím. Zdržela jsem se u Aleny.
5: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám půl osmí.
6: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace...
5: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec. Já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický. Víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně. Není to poprvně tohle.
6: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. Posloucháš mě vůbec?
5: Tak tohle to mi šmakuje nejvíc, opravdu. To je bašta. Místo večeře si uděláme seminář.
6: Budeme se hádat, že jo?
5: Já tady sedím, čučím, kručí mi v břiše a ty buhví kde, viď? No, to je opravdu bezvadný. Celý den makám.
6: Jo, ty makáš celý den, sám makáš. Ostatní se flákají, válej se v posteli, že jo? Tebe vůbec nenapadne, že člověk, třeba jako já, může přijít domů pozdě, že ho porazí autobus. Nebo si zlomí ruku, nebo jenom tak vomdlí. Ne, tobě kručí v břiše, že jo? Jseš sobec, abys věděl.
5: No, to je bezvadný, tak já jsem sobec, jo. Já taky totiž místo mozku používám oči, teda vlastně kromě mozku používám taky oči, víš?
6: No, říkej.
5: Koukám, vidím se živá, zdravá. Jediný, kdo je tady na vomdlení, jsem já.
6: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo.
5: Jo, pozor. Ono se něco stalo.
6: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
5: Prosím tě. Jo, tebe.
6: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bychom se jenom hádali. Ale všimně si. Do starého železa ještě nepatřím.
5: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starým železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
6: To říkáš tak klidně, jo? Já jsem zapomněla, ono ti kručí v břiše, že jo? To by mi bylo úplně jedno, kdyby mě někdo znásilnil.
5: No, ono to nebude tak horký. To by musel být slepej a pak by na to zase neviděl. No tak povídej, jak to bylo?
6: No, všecko začalo už v tramvaji. Jeden chlapík mi uvolnil místo, pak jsem vystupovala, no a znáš to, že jo?
5: Jo, znám. Vystoupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
6: No takhle duchaplně. Jsi mě před mnoha lety klofnul ty.
5: No vidíš, a stačilo to.
6: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
5: A co ty?
6: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat. No a on utíkal za mnou.
5: Nevrávoral.
6: Jo, tím chceš říct, že když se nějakýmu mužskému líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
5: Víš co? No? Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovýhle prkotinám hádat.
6: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
5: Já ti věřím. Počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
6: Nech to bej. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večeři.
5: Ne, počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
6: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
5: Ale jo, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
6: Pojď se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
5: Ten u těch popelnic?
6: Ne, ten vedle.
5: Ten v té bundě?
6: Jo, ten v té bundě.
5: To musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
6: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladý, pěkný, namakaný.
5: Co namakaný?

0: Když ženská nechce, tak si žádnej mužke nic nedovolí. A jak začne kroutit prdelí, utíkat a furt se ohlížet, tak to pak dopadne jako tady s tím Alíkem, co tu stojí před barákem.
1: Nejdřív jsem stará šple, co si hraje na diblíka, a potom se najdou sex bomba, za kterou běhají mladíci.
0: Za mnou ženský před baráky nechoděj.
1: A co ta blondýna v metru? Oči se na ní mohl nechat.
0: Ježiš, to už je to tady zase, no.
1: Nenápadně dotýká.
0: Ale prosím mě, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
1: A jak ti vyšla facku? Jak to na blachovce? Protože jsi štipnul.
0: Já jsem ji neštipnul, ty to moc dobře víš.
1: To víš, že to vím.
0: No. Jak to, že to víš?
1: Jsem ji štipla sama.
0: To mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jo?
1: Provokoval jsi, provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to. Já kráva, ty to je takový nádherný kotlety.
0: Tak já důvod nevřít.
1: Přece se nemohli vypařit. Herko. Kdo to byl?
0: Ten tvůj frajer. Je prej ti tohle, co vypadlo z tramvaji.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Televize a film si Václava Vidru prostě našli. Seriály, komedie i pohádky. Vidra se stal tváří mnoha z nich. To proto, že prostě diváka i toho mladého neotravuje. Nikdy netlačil na pilu, nikdy se nesnažil být za každou cenu vtipný a právě proto mu to fungovalo. Humor měl v genech, ne v hereckém manuálu. Přesvědčil o tom diváky už v polovině 80. let v pohádce, která je dodnes populární. Z čerty nejsou žerty. Režie Hynek Bočan. Vzpomínáte ještě, jak mu dali kousek magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
3: Gratuluji vám, zvítězil jste.
2: Tatínek vám vyhlásí válku.
4: Odneste ho pryč.
2: Tatínek vám vyhlásí válku. Válku. Au, jau, au. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty. Okamžitě vyndejte mi tu věc z boty.
5: Jakou věc?
2: Okamžitě mi vyndejte tu věc. Mě také podvedli, já za nic nemůžu. Sundejte mi tu botu!
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
6: Já tě zvu na slavnostní večeři.
7: Prosím tě, a co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
6: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měla zlomenou tu nohu?
7: Ty jsi blbej.
6: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
8: Bordel erotický.
7: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
6: Co, potřebuji se přece seznámit.

0: prostředím, kde se můžou vyskytovat nekalý živly. A navíc kol pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
1: Učitelka, do bordelu, jo. To přece nejde.
2: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
1: Ty mlč a koukej se učit.
3: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Copak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky, jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
0: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem.
4: Taky?
0: Taky. Podívat se na blízký hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán provádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováku tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal. To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ta ti mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila. Hele, manželka Pepi Nováka, on je taky u dobrovolných hasičů. No, on je bezvadný kluk, tak ona šla na kontrolu k doktorovi a on šel s ní samozřejmě, aby se tam nebála. No a čeká v čekárně a za chvíli, tak za půl hodinky vyjde Maruška ven a ten doktor se takhle vykoukne z té ordinace a říká, pane Nová, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. A on se tak zarazí, co? A kde dovnitř? A říká, co se děje, se něco, pane doktore? Říká, hlíte, já k vám budu naprosto otevřený, s paní je to vážný, ona je těžce nemocná, opravdu těžce nemocná, my to budeme léčit, ale bez vaší pomoci to nepůjde, my nasadíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně, ale minimálně třikrát denně sex. Bez toho ta léčba není účinná. Víte, když všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak za 2, za 3 roky by mohla být v pořádku.
4: To je úkol teda.
0: Pepa tak jako skleslej, říká, tak teda děkuju vám, pane doktore, to jste mě potěšil, no, co se dá dělat, víte, no. Vyjde ven z té ordinace a Maruška říká hned, Pepo, co říkal pan doktor, co říkal? Umřeš.
3: Václav Vidra není hercem jedné ikonické postavy. Je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete? A dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez póz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Frýdlantská nemocnice přestaví márnici na energocentrum. Gymnázium FX Šaldy v Liberci má novou budovu. Nový úsek cyklostezky z České Lípy se otevře příští týden. V noci bude oblačno, zítra až skoro jasno a teploty do 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Část areálu nemocnice ve Frýdlantu na Liberecku se změní na 2,5 roku ve staveniště. Demolice čeká budovu bývalého dětského oddělení, místo které vznikne nový pavilon pro ambulance a laboratoře. Ještě předtím čeká rekonstrukce bývalou márnici. Nově v ní bude energetické centrum celé nemocnice, říká technický ředitel stavební firmy Syner Václav Brodský.
2: Ve který pak bude kotelna a medicinální plyny, ale ta kotelna musí být první, aby jsme mohli vlastně zbourat barák, kde je současná kotelna, a musíme zároveň s tímhle objektem udělat nový inženýrský sítě, s kterými se napojí všechny ostatní objekty. Takže 10 měsíců prvních bude rekonstrukce tohohle domečku, pak teprve začne ta hlavní výstavba.
0: Studenti a učitelé gymnázia FX Šaldy v Liberci budou od listopadu využívat nový pavilon. Celá budova a úpravy okolí stály přes 220 milionů korun, včetně DPH. Má 4 podlaží a jsou v ní nové učebny a kabinety, ateliér, posilovna a knihovna. Podle ředitele školy Václava Ulvra umožní pavilon škole navýšit kapacitu až o 188 žáků. Liberecký kraj získal na budovu dotaci od Státního fondu životního prostředí ve výši skoro 88 milionů korun. Cyklisté z Českolipska budou moci od příštího týdne využívat novou část cyklostezky z České Lípy do Nového Boru. Otevře se ve středu. Nově dokončený úsek je dlouhý přes 1 kilometr a stál přibližně 33 milionů korun. Jeho nejdůležitější částí je podle mluvčího Nového Boru Jiřího Lebiše nový most. Ten umožní bezpečný přejezd hlavní silnice mezi Novým Borem a Českou Lípou.
3: Stavba byla technicky náročná také kvůli území, kterým prochází. Zasáhla do zeleného pásu podél silnice i mokřadní lokality v okolí tzv. Novoborské Amazonie. V citlivých místech proto vede stezka po dřevěné konstrukci, která umožňuje zachovat přírodní charakter území. Na průběh prací dohlížel také biologický dozor.
0: Lidé v Bosně a Hercegovině volí do hlavních institucí země. Do 14 hodin hlasovalo necelých 21% oprávněných voličů. Část volebních místností otevřela později kvůli problémům s novými technologiemi, které mají zabránit volebním podvodům. Na některých místech nefungovaly nové skenery volebních lístků nebo čtečky otisků prstů. Hlasování skončí v 19 hodin. Místnosti, kde se začátek voleb zpozdil, zůstanou otevřené déle.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno, postupně se vyjasní, nejnižší teploty klesnou na 9 až 4 stupně Celsia. Zítra čekáme zpočátku místy mlhy, jinak bude přes den polojasno až skoro jasno, k večeru se pak ještě vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách to bude 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici číslo 592 u Krištofova údolí na Liberecku havaroval cyklista. Na místě jsou záchranáři a policie. Projíždějte tudy opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobrý slunečný podvečer, vážení posluchači Českého rozhlasu Liberec. Pokud jste se právě vrátili z nějakého toho nedělního výletu a chcete strávit chvilku pohody u rádia, tak máte možnost, protože před námi jsou písničky na přání.
1: Písničky na přání s Janou Fričovou.

Tak to byl Miroslav Žbirka na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Ještě jednou příjemný podvečer. Máme 7 minut po 17. hodině, no už skoro 8 minut po 17. Jsou tady dnešní druhé písničky na přání. A jak si přát, tak buď zavoláte sem k nám do studia na číslo 22 155 37 22, nebo nám napíšete SMSku ve tvaru Zahrajte Liberec, mezera a název písně či krátké přání. Posílat SMSky můžete na číslo 90 011 04. A psavci ti zvolí e-mailovou adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz.

0: O Grand Hotelu u Tří strun zpívala Věra Špinarová. Posloucháte písničky na přání a já už ve vysílání vítám prvního volajícího. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, tady David. Taky přeju hezký odpoledne.
0: Tak co to bude, Davide?
1: Takže bude to od skupiny Buty, František. Bude to pro mýho tátu, který teď jede, nevím přesně kam, ale který teď jede, takže a pro vás a pro všechny posluchače.
0: Dobře, děkujeme za zavolání, přeju příjemný večer.
1: Taky, naslyšenou.

0: Ale jsou s vámi písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. Já už ve vysílání vítám další naši posluchačku. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, ano, tady Jarča Friedlantu. Tak nebudu zdržovat, bude to jako poděkování vám, vašim kolegyním a kolegům a pro všechny, co si necháme rád, do všech koutů a přeju vám hezkou neděli, zbytek neděle. A no. Je to i pro mě sourozenci a všem příbuzným s rodinami.
0: Dobře, tak. Vám taky hezký zbytek neděle, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Karel Gott a Charlotte L. Gottová ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Na telefonu už mám dalšího volajícího. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Janičko, Petra Alena ze Staročevce, zdraví do Liberce a dneska bychom si dali Petra Kocmana, písničku nechám jako překvapení a bude to Jarčero Friedlandu, Božence Šárce do Liberce, Marušce do Děčína, potom Silvě do Prahy, no Hanice Básnice a Harimu a všem, co si dáváme hrát.
0: Tak jo, děkuji za zavolání, přeji hezký zbytek neděle a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkujem.

0: Martina Jíšová.
1: Petr Kocman.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

To byl Ozzy Osbourne, posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. No a já teď nahlížím do naší e-mailové pošty, kam píše paní Sylvie: hezký podvečer, tentokrát písničku vybrala moje maminka Jaroslava pro všechny Františky, zejména pro Františka Volmuta ze Stach na Šumavě a jeho juniora také Františka. Vybrala dechovku od Františka Kmocha, česká muzika. Srdečně zdraví Jaroslava a Sylvie z Prahy. No, my máme tady českou muziku v několika provedeních, já jsem vybrala tu od pražského Dixielandu.

E-mailovou poštu zahrajte.liberec@rozhlas.cz využil pan Pavel. Ten by si rád jen tak pro svou radost nechal zahrát něco od Johna Bon Joviho.

John Bon Jovi, písničky na přání, Český rozhlas Liberec, právě teď posloucháte. No a další přání, které nám poslala paní Blanka, bylo velmi, velmi stručné. Jen pro mě, Darinu Rolincovou, Já a stín.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló.
5: No co je?
4: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Paní Anna napsala na e-mail Českého rozhlasu Liberec své přání, že by ráda slyšela song naspívaný Helen Mirren. Domnívala se, že ho naspívala herečka k nějakému filmu, tak já jsem to skutečně hledala. Píseň, kterou Helen Mirren naspívala, se jmenuje My Love, ale nenaspívala ji k filmu, protože ona většinou recituje Shakespeareovy sonety a nebo se účastnila na skladbách pro animovaný film Prince egyptský. Jinak moc nespívá, ale toto skutečně Helen Mirren naspívala. Tak tedy Helen Mirren, My Love.

Tak takové byly dnešní druhé písničky na přání. S vámi je Český rozhlas Liberec, který má přichystané i další pořady. Ale než ještě se rozloučím, tak tady máme poslední přání, které dlužím splnit. A to je pro Matýska a jeho taťku z Proseče. Ty si prosili o zahrání kapely Buty, píseň Jednou ráno.

0: je 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Jablonec nad Jizerou pořizuje několik fotovoltaických elektráren. Volkswagen svolává vozy kvůli vadě řízení. Oprava historického podsemínského mostu nabírá zpoždění. V noci bude oblačno, zítra až skoro jasno a teploty do 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký provečer. Radnice v Jablonci nad Jizerou na Semilsku kupuje nové fotovoltaické elektrárny na střechy městských budov. Zastupitelé vybrali dodavatelskou firmu, která panely umístí na 5 městských budovách. Stát to bude téměř 10 milionů korun. Většinu nákladů pokryje státní dotace.
2: Fotovoltaické elektrárny by měly být umístěné do konce roku, a to na čistírně odpadních vod, základní a mateřské škole, zdravotním středisku a základní umělecké škole. Českému rozhlasu to řekl nezávislý starosta Miroslav Kubát. Solární panely by městu měly výrazně ušetřit peníze za energie. Panely navíc budou mít akumulační úložiště na přebytečnou energii. Z Jablonce nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Zhruba 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu kvůli výměně jediného šroubu. V Česku se to týká přibližně 200 tisíc vozů, většinou jde o auta značky Škoda. České televizi to řekl vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně jde o modely Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb vyrobené v letech 2013 až 2024. Šroub, který upevňuje převodovku řízení krámu nápravy, je podle automobilky náchylný na korozi. Proto ho chce vyměnit za odolnější, aby předešla rizikům. Svolávací akci automobilky teprve chystají a majitele vozů pak budou kontaktovat napřímo nebo ve spolupráci s ministerstvem dopravy. Oprava podsemínského mostu přes říčku Žehrovku v Českém ráji nabírá zpoždění. Původně měl být historický pískovcový most z roku 1856 opravený do konce letošního roku. Stavební práce ale ještě nezačaly. Obec Troskovice teprve čeká na stavební povolení.
3: Podsemínský most je už roky v havarijním stavu. Zamýšlenou rekonstrukci ale zdržují průzkumné a projektové práce. Obec Troskovice proto ani nemohla vypsat soutěž na firmu, která historickou památku opraví. Podle nezávislého starosty Martina Svatbíka výběrové řízení začne až na jaře příštího roku. Oprava se přitom musí stihnout do podzimu 2027, protože podle podmínek Povodí Labe smí stavební práce v korytě Žehrovky probíhat jen od dubna do října. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: První prezident České republiky Václav Havel by se zítra dožil 90 let. Český rozhlas proto připravil speciální vysílání ze zámecké zahrady v Lánech. Mezi hosty byli Havlovi spolupracovníci, například jeho mluvčí Ladislav Špaček nebo tajemník Martin Vidlák. Pozvání ale přijali i jeho kolegové z kulturní sféry. Například režisér Jiří Havelka. Ten zpracoval jednu z nedokončených Havlových her s názvem Varování.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno, postupně se vyjasní, nejnižší teploty klesnou na 9 až 4 stupně. Zítra čekáme zpočátku místy mlhy, jinak bude přes den polojasno až skoro jasno a k večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli výstavbě terminálu uzavřené ulice Kamenná a Lipanská. Uzavírka platí až do roku 2028.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Jsme znovu v terénu, mimo rozhlasové studio, ostatně možná to kolem nás dnes často uslyšíte. Tentokrát jsme na kraji Špindlerova mlýna, kde už od jara probíhá čilý stavební ruch. Nové mosty, lanovky, srdce propojení obou hlavních částí Špindlerovského lyžařského areálu. Mým hostem dnes bude muž, který ví o každém šroubku, nýtku, vrutu, o každé matce, o každém centimetru kabelu, trubky, kousku betonu, hlíny, zkrátka ovšem, co až se pěkně dohromady vyladí, bude fungovat jako dobře namazaný stroj. Jiří Kolín, vedoucí provozu, náčelník lanových drah. Ptát se budu na detaily i na to, co všechno je potřeba udělat proto, aby areál splňoval všechny podmínky toho, jak by moderní středisko na takhle krásném místě mělo vypadat. Jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Jiří Kolín pochází z rodiny lanovkářů. Začínal tady ve Špindlerově mlýně jako brigádník a po vysoké škole se sem vrátil. Já jsem si dovolila, Jiří, a dovolím si ti v našem rozhlasovém rozhovoru tykat, protože už se nějaký ten pátek máme a jsem moc ráda, že nás teď spolu s rozhlasovými posluchači vezmeš do zákulisí, necháš nás nahlednout pod pokličku toho, jak se staví nové lanovky. Děkuju.
1: Ahoj, Aleno, a zdravím posluchače Českého rozhlasu ze Špindlerova mlýna.
0: Když jsem řekla, že stojíme na parkovišti P1 na místě, které podle mě bude srdcem dobře namazaného stroje. Souhlasíš?
1: Určitě. Podle toho, kolik jsme tomu věnovali času, já osobně na tom pracuju víc jak 20 let, takže věřím, že to bude fungovat nejlíp, jak nám naše podmínky umožnily.
0: A v té souvislosti se chci zeptat, kdy jsi poprvé, možná to dokonce bylo z úst tvého tatínka Huberta, slyšel o tom, že je třeba tu Špindlerovskou a Medvědínskou stranu areálu spojit dohromady v jeden celek, tak abychom nemuseli používat skibusy, abychom zkrátka nemuseli po městě jezdit autem či jinou dopravou, aby jsme si to zkrátka odseděli na lanovkách.
1: Je to tak, samozřejmě tahle ta myšlenka je starší než moje přítomnost ve Špindlerově mlýně, která je tedy už více jak 20 let. Původní myšlenky začaly vznikat, myslím si, že tak 30 let zpátky. Nebyla to ještě přesně idea, kudy by se to propojení mělo vytvořit, ale ta myšlenka samotná propojit stranu svatého Petru s Medvědínem opravdu vznikala už před 30 lety. Ta geneze toho projektu byla jak na houpačce. Zpočátku to vypadalo daleko jednodušeji a postupem času, kdy projekt získával už jasné obrysy, jasné linie, kudy povedou lanovky, kudy povedou sjezdovky, tak vše probíhalo vždy v úzké spolupráci s vedením Krkonošského národního parku a tam jsme museli dojít ke kompromisu, tak aby areál nepoškodil krásnou přírodu Špindlerova mlýna a zároveň byl ten projekt dostatečně atraktivní pro lyžaře a měl ekonomický smysl.
0: Jiří Kolín, posloucháte Zálety.

0: V Záletech jsme znovu mimo rozhlasové studio, točíme pro vás na kraji Špindlerova mlýna v lokalitě, která se jmenuje Bedřichov, a právě tady se buduje propojení medvědínské a pláňské svatopetrské strany Špindlerova mlýna pro lyžaře. Já jsem zaregistrovala první takové změny už jako lyžař minulou zimu. Otevřena byla část nové sjezdovky Přehradní, vzpomínám si dobře?
1: Ano, je to tak. Já si dokonce myslím, že částečně by už byla sjezdovka Přehradní otevřená předloni. Samozřejmě to bylo vše podřízeno aktuálním sněhovým podmínkám, ale v loňské sezóně už byla sjezdovka velmi hodně využívána. Ta sjezdovka je velmi kvalitní, má fantastický sklon, minimální příčný sklon, což je velmi příjemné pro lyžaře. Jedná se o sjezdovku, která je v horní části modrá, ve vrchní části dále červená, modrá, a takhle pokračuje až dolů. Velmi, velmi příjemný profil pro všechny typy a zdatnosti lyžařů.
0: Která z těch částí nového propojení je nejsložitější? Logisticky, finančně, jakýkoliv přívlastek dáš?
1: Osobně si myslím, že nejsložitější je letošní samotná stavba, kdy se nám na velmi malém prostoru mísí obrovské množství firem, profesí. Doděláváme most přes Labe, stavíme nový most přes hlavní komunikaci do Špindlerova mlýna, samozřejmě samotnou technologii lanovky, doděláváme zasněžování na sjezdovce Přehradní a na dolní části sjezdovky Lesní. Takže hlavní část prací je na velmi malém prostoru na parkovišti P1, ale další práce se rozdělují po obou stranách lyžařského areálu. To je za mě asi nejsložitější na celé výstavbě propojení.
0: Jeden den jsem odjížděla ze Špindlerova mlýna a žádná mostní konstrukce neexistovala. Druhý den jsem se vracela a už jsem podjížděla pod mostem. Fakt to byla otázka pár hodin?
1: Takže mluvíš tedy o mostu přes silnici do Špindlerova mlýna?
0: Přesně tak.
1: Ano, tahle akce byla velmi detailně plánována a koordinována, protože probíhala v hlavní letní sezóně, takže jsme nechtěli omezit provoz návštěvníků Špindlerova mlýna. Stavba teda probíhala v noci, začali jsme kolem 2 hodiny ranní, a naštěstí nás poměrně tlačil čas, protože v té době zrovna byly poměrně hojné bouřky, takže díky šikovnosti, kvalitní přípravě jsme zvládli všechny mostní oblouky, konstrukce smontovat a usadit během té jedné noci.
0: Václav Janda je projektovým manažerem propojení ské areálu ve Špindlerově mlýně mezi medvědínskou a pláňskou stranou. Kdyby si měl jednou větou, Václave, říct, proč je to důležité?
2: Jednou větou, to je dost složitý, bezpečnost a zároveň pohodlí pro lyžaře.
0: Představ nám, prosím, propojený ský areál v číslech.
2: Propojení v číslech je jednoduchý. Pro mě jednoduchý čísla jsou to 2 lanové dráhy, 1 velký parkovací terminál, 2 kopce a spoustu spokojených lyžařů, který jsou vlastně v těch číslech nejvíc zahrnutý.
0: Když budeme představovat novou lanovku, která pojede už letos v zimě, zkusme ji popsat tak, abychom rozuměli tomu, co nás čeká.
2: Je to prakticky úplně jednoduchý. Lanová dráha Audiline Přehradní prakticky kopíruje design, kterou už všichni známe ze svatého Petra, stávající 6-sedačková bublina, nejvyšším komfortu sedadel, vyhřívaná.
0: A teď vize budoucnosti. Další část, tedy nová lanovka, která bude propojovat to parkoviště P1, mu říkáme, hlavní terminál, s tou medvědínskou stranou kopce. To bude stát až příští zimu, tak jak bude vypadat?
2: Bude se jednat o nejnovější, nejmodernější lanovou dráhu z provincie Doppelmayr. Jedná se o 10-místnou kabinu, která by měla vyjít z lyžařského terminálu P1 na stranu Medvědína, ale původní plán byl tak, že bude končit pod hranou sjezdové tratě Červená Medvědín, ale povedlo se nám prakticky s šéfem Lanových dráh a investičním oddělením dostat ten terminál Lanové dráhy až k Lanům stávající Lanové dráhy Medvědín, takže vlastně prakticky lyžařsky bude přívětivější v tom, že vlastně lyžař se dostane až na hranu sjezdový tratě k přibližovacímu vleku Medvědín a bude si moct vybrat, jestli slyžuje Medvědín dolů, anebo může lyžovat část dne na Mísečkách a vrátit se zpátky na medvědínskou stranu a přelyžovat. I s ohledem na to, že vlastně Lanová dráha vede skrz obydlenou oblast i nad areálem mateřské školky, tak budou vnášet kompletní vybavení dovnitř kabiny vozu. Vlastně i vybavení té kabiny, otevírání oken bude znemožněno na úplný maximální minimum, aby nikdo nemohl vyhazovat nic z vozu a nemohlo dojít poškození ke zranění účastníků běžným provozu.
0: Václav Janda, posloucháte Zálety a tentokrát rozhovor do záletového rozhovoru s Jiřím Kolínem. Jsem ráda, že nás posloucháte.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celu ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: trefně mi voní dým.
1: Zálety Aleny Zárybnické.
2: S Jiřím Kolínem dnes v Záletech mluvím o tom, jak se staví lanovky, a tohle téma budíš jako to hlavní dalších pár minut našeho rozhovoru. Když někdo pozoruje místo, kde vzniká nová lanovka, vidí průsek v lese, který tam už buď byl, anebo který se vystaví, sklad nebo místo, kde jsou uloženy sloupy, místo, kde jsou uloženy buď sedačky, anebo kabiny, a pak se stane v uvozovkách zázrak, jakoby lusknutím prstu, to najednou během pár dnů stojí na místě. Takové vnější pozorování, jaká je, Jiří, realita?
3: Tak realita je malinko složitější, ale opravdu to, co ta samotná stavba lanovky, stavba montáž technologie, tak to už je ta třešnička. Samotné stavbě opravdu předchází velmi dlouhé práce projektování, navrhování, a tak, jak jsem v úvodu rozhovoru zmínil, vždy se jedná o kompromis, tak, aby lanová dráha měla ekonomický smysl, aby měla minimální dopad na životní prostředí, na vše krásné hory kolem Špindlerova mlýna, přinášela kvalitní lyžování pro lyžaře.
2: Teď pár čísel. Kolik bude mít lanovka sloupů?
3: Lanová dráha bude mít 10 sloupů, dolní stanice začíná v nadmořské výšce 700 metrů nad mořem a horní část, horní stanice lanové dráhy je lehce nad 1000 metrů.
2: Jak dlouho bude trvat jízda směrem nahoru?
3: Jízda směrem nahoru bude trvat kolem 5 minut, to samozřejmě vždycky záleží, jakou rychlostí zrovna lanovku máme puštěnou, a to se vždycky přizpůsobuje podle samozřejmě počtu lyžařů, ale zároveň je rychlost vždycky řízena i podle aktuálních podmínek, zejména co se větru týče.
2: Když mluvíš o větru, tak si vzpomínám, že hodně rizikový nebo často větrem znepříjemněný je výjezd lanovkou na Medvědín. Předpokládám, že tahle nová lanovka teď vedle hromovky, tedy z P1, bude víc chráněná.
3: Je to tak, lanová dráha přehradní nevede až do vrchních partií ski areálu, takže není tak exponovaná větrem, ale i tady se samozřejmě berou velké ohledy na vítr, záleží na rozmístění větroměrů, a já se vždycky snažím tak, aby ta lanovka byla celá navržená tak, aby byla optimálně fungující právě i za hraničních sil větru, a museli jsme minimálně omezovat provoz lyžařský.
2: Posloucháte Zálety, dnes je pro vás, točíme na parkovišti P1 ve Špindlerově mlýně. Mým hostem je Jiří Kolín, vedoucí provozu lanových drah.

0: Jiřím Kolínem, vedoucím provozu Lanových drah a v úvodu jsem říkala i náčelníkem Lanových drah. Je to takový historický přežitek, nebo se tě zkrátka pořád ještě říká náčelníku?
1: Asi už je to přežitek, nicméně mně se to poměrně líbí, ale je pravda, že už to v dnešní době moc nepoužíváme. Teď už bohužel jsme všichni manažeři.
0: Mnohdy je lepší být náčelníkem než manažerem, souhlasím. Možná se vlastně náčelník říkalo i tátovi, jestli si to dobře pamatuju. Hubertovi.
1: Ano, je to tak. Táta byl opravdu velmi, velmi známý a myslím si, že i velmi oblíbený náčelník a člen lanovkářské rodiny.
0: A měl vždycky úsměv na tváři, to je moje vzpomínka na něj do posledního okamžiku, kdy jsme se tady ve Špindlerově míně potkávali. Zajímá mě teď, co všechno je potřeba splnit pro to, abychom novou, nebo abyste novou lanovku uvedli do provozu?
1: Tak tím, že uvádíme do provozu novou nepoužitou lanovou dráhu, což v českých horách není poslední dobou úplně běžné, tak z tohohle pohledu je to samozřejmě všechno výrazně jednodušší a samozřejmě taky ekonomicky náročnější. Takže lanová dráha, tím, že je vyrobená podle posledních norem a předpisů, tak veškeré podmínky, co se provozu týče, splňuje. A ve chvíli, kdy je celá lanová dráha postavená, správně odladěná, nastavená technologie lanové dráhy, tak v první chvíli prochází technickou přejímkou, čemuž se říká technická prohlídka a zkouška uvádění do provozu lanové dráhy. U této kontroly proběhnou zejména zatěžovací zkoušky, kde se ověří kompletní funkčnost lanové dráhy, co se týče samotného zatížení, pohonu, funkce brzd a veškerých systémů, které lanovka obsahuje.
0: Pro mě, vstoupím tě do řeči, když mluvíš o té zatěžovací zkoušce, znamená to, že místo pasažérů se na sedačky lanovky dají třeba co? Pytle s pístem, kanistry s vodou?
1: Přesně tak. Ne každá sedačka. Polovina vozu lanové dráhy je zatížena nějakým závažím. To je relativně jedno jakým, jenom všechno musí být opravdu přesně správně spočítané, tak aby to odpovídalo požadavkům na samotné zatížení. Takže používají se, jak si sama řekla, pytle s pískem, barely s vodou, oblíbené jsou sudy s pivem, kterých je před sezónou všude dost, takže to bývá poměrně jednoduché a praktické řešení.
0: Já si pamatuju z období toho, kdy jsem ještě létala na větroních, jak důležité bylo lano, ocelové lano mezi větroněm a navijákem. Pokud se přetrhlo, muselo se zaplést. Je to tak, že jakýsi záplet funguje i při tom propojení lanovky, akorát je prostě zkrátka mnohem tlustší a větší?
1: Přesně tak, jak říkáš, v českých horách máme zpravidla běžný systém lanových dráh, to znamená, že dopravní lano je nekonečná smyčka ocelového lana, která je zapletená. Běžný klient si pravděpodobně zápletu dopravního lana vůbec nevšimne, protože celý záplet je proveden tak, aby nebyl vidět, nebyl cítit, neměl vliv na průměr a zejména pevnost dopravního lana.
0: Protahuje se lano s časem?
1: Ano, správně. Dopravní lano lanových drah se časem protahuje. Lanové dráhy fungují 30 let a životnost dopravních lan klidně přesahuje i životnost těchto lanových dráh. Protažení samotného dopravního lana probíhá zejména v prvních 5 letech, kdy dochází ke zmáčknutí duše, což je vnitřní pramen ocelového lana, který je vyroben nyní již z polymeru, který je velmi tvrdý, houževnatý a nová lana, dejme tomu posledních 15 let, které už používají tuto polymerovou duši, tak se protahují velmi málo a většinou stačí během celé životnosti toho lana jedno zkrácení dopravního lana.
0: Zákulisí stavby lanových drah Jiří Kolín, můj dnešní host v Záletech.

0: Pární i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 17:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: V Záletech dnes přímo na parkovišti P1 ve Špindlerově mlýně mluvím s Jiřím Kolínem, vedoucím provozu zdejších lanových drah, a opatrně se dívám nikoli na stranu svatého Petra na pláně, ale na Medvědínskou stranu. A už si tak trochu představuji to, jak to tam bude vypadat v dubnu 2027.
2: Tak jak říkáš, když se otočíš přes své pravé rameno, podíváš se nahoru na Medvědín, tak za sebou vidíš již vykácený průsek nové lanové dráhy. Tady odsud z P1 je to krásný, čistý průsek, kde není vidět to nejsložitější úskalí, a to je průchod městem. Tahle lanová dráha nám dala opravdu nejvíc zabrat, co se týče projektování a nalezení toho správného kompromisu se správou Krnáp, s pozemkovými poměry města a samozřejmě samotnými občany Špindlerova mlýna, kterým tohle byla jediná varianta, která byla průchozí přes správu Krnáp. Tato varianta vede tedy částečně přes sídliště Bedřichov ve Špindlerově mlýně a tu samotnou trasu jsme navrhovali tak, aby opravdu minimálně zasahovala do toho prostoru toho sídliště Bedřichov a do soukromí samotných rezidentů Bedřichova.
1: Panuje tu čilý stavební ruch, jsme na parkovišti P1 ve Špindlerově mlýně. Jenom krátce ještě pojďme k bezpečnosti, která je důležitá, ať už z pohledu toho, kdo provozuje, i z pohledu toho, kdo je účastníkem provozu lanové dráhy, tedy lyžař.
2: Přesně jak říkáš, teď tady máme teda velmi čilý stavební ruch, ale je to přesně jak říkáš. Samozřejmě samotný provozovatel má obrovskou zodpovědnost za bezpečnost samotných lyžařů, ale velká část té samotné bezpečnosti přechází na samotné klienty lyžaře. Lyžaři jsou povinni se řídit předpisy, pokyny, které jsou na lanových dráhách umístěny, a samozřejmě pokyny samotné obsluhy. Ze všeho nejdůležitější, nejzásadnější věc pro bezpečnost lyžaře na sedačkových lanovkách je to, aby bezpečně nasedli, zavřeli si bezpečnostní rám a během výjezdu do horní stanice se chovali klidně a případně dohlédli i na své spolucestující, tak aby všichni nahoru jeli v pořádku a mohli si v klidu užívat lyžování.
1: V okamžiku, kdy se lanovka zastaví, co se začíná dít na těch jednotlivých pracovištích, které obsluhují lanovou dráhu?
2: Tady bych chtěl klienty samozřejmě uklidnit. Lanová dráha, tak jako jakékoliv jiné technické zařízení, se může zastavit. Může to být z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu, může to být z důvodu nějakých technických problémů lanové dráhy. Každá lanová dráha je vybavena nouzovým pohonem a ve chvíli, kdy lanová dráha nemůže pokračovat na hlavní pohon, ať už z důvodu technického nebo z důvodu přerušení elektrického proudu, tak dojde k nastartování tohoto nouzového pohonu a všichni klienti jsou bezpečně vyvezeni do horní stanice na nouzový pohon. Ve chvíli, kdy se ta lanová dráha zastaví, tak samozřejmě nějakou chvíli trvá, většinou to je otázka minut, 5-10 minut, než dojde k nastartování samotného nouzového pohonu nebo případné komunikaci s dodavatelem elektrické energie. Zda je to výpadek jenom chvilkový a je tedy z toho důvodu lepší počkat na obnovení dodávky a nebo rozjet nouzový pohon.
1: V ten moment zachovat klid asi nejdůležitější pravidlo, které platí na jedné i druhé straně.
2: Je to tak, lanové dráhy jsou také vybaveny, většina lanových dráh je vybavena rozhlasem, takže se vždycky snažíme klienty na lanových dráhách informovat o tom, co se děje, tak aby byli v klidu a věděli, že o ně bude postaráno. Tady bych chtěl ještě klienty poprosit, není v žádném případě příhodné volat na 112, na nějaké záchranné sbory, horskou službu a podobně. Pokud se lanová dráha zastaví, tak klienti se nenecházejí žádné nebezpečné situaci a není proto vhodné, aby blokovali tyto urgentní linky horské služby nebo 112, které mají a potřebují třeba v tu chvíli řešit opravdu akutní problémy a osudy někoho v nebezpečí.

0: Jiřím Kolínem dnes v Záletech mluvím o tom, jak se staví lanovky. A poslední otázku v Záletech vždycky klade umělá inteligence, tak jsem sama zvědavá, jakou si připravila pro Jiřího Kolína. A využívá tvé dlouholeté zkušenosti a ptá se na to, kdyby si měl porovnat provoz lanovek v době, kdy si ve Špindlerově mlýně jako brigádník začínal, s dnešním provozem lanovek a novými technologiemi. V čem je ten největší skok?
1: No, tak abych byl úplně upřímný, tak za těch 20 let, nebo lehce přes 20 let, co v tom provozu jsem, tak úplně zásadní skok v samotném provozu lanových drah není. Je zvýšená pozornost na celkovou bezpečnost klientů, na celkovou spokojenost všech lyžařů. Dříve prostě nebylo nutné řešit úplně každé detaily, nástupiště se často upravovali ještě krumpáčem a nějakými hrably. V dnešní době už klient opravdu chce maximální kvalitu a komfort, takže většina nástupiště je upravována strojově. Snažíme se nové lanovky, aby byly maximálně komfortní, a to ale platí od jak tě živa, aby ty lanovky byly vždy ve 100% připravenosti a 100% funkční, připravené k provozu, tak aby nedocházelo k žádným odstávkám z důvodu technických.
0: Říkala jsem na začátku, že si připadám jako v srdci nového propojení, tak ještě si s tím slovíčkem srdce ve své poslední otázce pohraju. Kdy ti, Jiří, spadne kámen ze srdce?
1: Já s oblibou říkám, že já mám Vánoce na Velikonoce, protože Vánoce jsou samozřejmě hlavní lyžařská sezóna, mám nejvíc práce, úplně to nenesou libě členové mé rodiny, kteří jsou naštěstí sami aktivní lyžaři, takže můžu samozřejmě své práce využívat i k jejich uspokojení. Kdy mě spadne kámen ze srdce při této stavbě nebo po této stavbě? No, asi první bude po konci letošní sezóny, která, jak věřím, bude úspěšná. Potvrdí se, že vše jsme vymysleli.

0: A navrhli správně a že to funguje podle našich představ a klienti budou spokojení.
1: Já se na to moc těším a jestli nám pomůže s prvním sněhem svatý Petr a nebo technologie, výroba technického sněhu, to už hold necháme na přírodě. Buď to bude tak, anebo onak. Tak moc krát děkuju.
0: Taky děkuju a těším se někdy příště.
1: Uvidíme se na kopci. Jiří Kolín, můj dnešní host v Záletech. A pěknou neděli přejeme vám všem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Liberec získal cenu za transparentnost. Kameny z Jablaneckého hřbitova dostanou nové využití. Firma zaplatí doxům pokutu za špatnou údržbu zeleně. V noci bude oblačno, zítra až skoro jasno a teploty do 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký večer. Liberec uspěl v celostátním hodnocení Transparentní Česko 2026. V projektu Spolku oživení získal první místo z 56 hodnocených měst, městských částí a obvodů. Předběhl všechna krajská města, včetně Prahy. Hodnocení sleduje, jak město informuje veřejnost o rozhodování a nakládání s majetkem, říká mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová.
4: Nejde o anketu ani hlasování veřejnosti. Hodnocení sleduje především to, jak otevřeně město informuje veřejnost, jak transparentně rozhoduje a zda mají lidé snadný přístup k informacím o jeho hospodaření a nakládání s majetkem.
2: Jablonec radnicou zužitkuje kameny z bývalého hřbitova ve Mšeně. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové budou sloužit na úpravu pohřebiště urnového háje na hlavním městském hřbitově. Část také město využije pro opravu hřbitovní zdi v jabloneckých pasekách. Práce magistrát naplánoval na nadcházející týden.
5: Pracovníci odeberou z bývalého hřbitova ve Mšeně pouze část kamenů. Zbytky původní zdi na místě zůstanou, aby někdejší hřbitov připomínaly. Kameny z bývalého hřbitova už město v minulosti odebíralo. Posloužily při opravě bezbariérového vstupu do obřadní síně na hlavním hřbitově. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Město Doxy na Českolipsku chce udělit pokutu 150 tisíc korun firmě Trekvila. Ta se od letošního roku stará o údržbu zeleně v Doxech a okolních obcích. Vedení města oznámilo, že důvodem jsou opakované pracovní nedostatky. Jedná se hlavně o nedodržení harmonogramu a nekvalitní nebo opožděné sečení. Ministerstva propustí desetinu zaměstnanců postupně během příštího roku. Naplánované propouštění jako první upozornil server Seznam zprávy. Příslušný návrh vláda projedná během několika týdnů. Dnes to v pořadu Poledne s Moravcem řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Ministři by se podle Havlíčka měli zaměřit na neobsazené pozice nebo možné sloučení podřízených organizací. S propouštěním nesouhlasí odbory, považují ho za decimal státní správy.
3: Počasí.
2: V noci bude oblačno, postupně se vyjasní, nejnižší teploty klesnou na 9 až 4 stupně Celsia. Zítra přes den čekáme zpočátku místy mlhy, jinak bude přes den polojasno až skoro jasno, k večeru se pak vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách to bude 15 až 18 stupňů Celsia. Vár bude slabý, proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu nebo bude klidno. Rozptylové podmínky budou postupně až dobré a předpověď pro zítřek udává stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou je omezený provoz v Revoluční ulici. Rekonstrukce plynovodu tam potrvá až do konce října. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, milí posluchači. U přijímačů vás u pořadu Cesta k uzdravení vítá Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes máme u mikrofonu skutečnou špičku současné medicíny. Naším hostem bude paní doktorka Andrea Janeková, vedoucí lékařka očního centra Praha. Paní doktorka je mezinárodně uznávanou kapacitou a držitelkou prestižních evropských titulů v oční chirurgii. Jako vůbec první oční chirurg z České republiky složila extrémně náročnou evropskou specializační zkoušku v Barceloně. O jejím výjimečném renomé svědčí i to, že ji magazín Forbes zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Stala se tak vůbec nejmladší lékařkou a jednou z mála žen v tomto prestižním výběru. Ročně na operačním sále provede na 3000 nitroočních operací a své zkušenosti předává jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě. Dnes se budeme společně věnovat velmi zrádnému tématu, kterým je diabetická retinopatie. Jde o vážné onemocnění sítnice, které vzniká jako komplikace cukrovky a v Česku jim trpí přes 100 000 lidí. Řeč bude také o revolučním screeningu softwaru Eirin, systému, který využívá umělou inteligenci a hluboké učení pomáhá odhalit počínající patologii z fotografie očního pozadí. Pozvání přijal i Tomáš, u kterého cukrovka a zhoršený zrak tvrdě zasáhly do života. Musel omezit svoje milované koníčky, cvičení a jízdu na motorce. Příběhy skutečné medicíny už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co je diabetická retinopatie? Pojďme si připomenout, že jsme jeden díl našeho pořadu tomuto vážnému onemocnění sítnice už věnovali. Dnes se zaměříme i na biologickou léčbu, tedy posuneme úhel vnímání a taky informace k možné léčbě zase dál. Vítám v našem studiu renomovanou oční lékařku Česka Andreu Janekovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Magazín Forbes vás zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Změnilo se u vás něco anebo ve vás?
2: Je to pro mě samozřejmě veliká pocta a svou práci dělám nadále tak, jak jsem ji dělala i dosud, ale to umístění určitě přineslo nové příležitosti a otevřelo další dveře posunovat se dál.
1: Zkušenosti předáváte jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě, jak jsem říkala už v úvodu. Na jaké úrovni je oční medicína u nás a ve světě?
2: U nás v České republice je oční lékařství na velmi vysoké úrovni, v podstatě srovnatelné se západní Evropou a se Spojenými státy.
1: Ročně na operačním sále provedete na 3000 nitroočních operací. To by znamenalo, že v průměru je to 8 operací denně. Když přidám pár dní volna nebo zahraniční cesty a konference, tak by to mohlo být i 12 operací denně. Jak velká koncentrace je při nitroočním chirurgickém zákroku potřeba?
2: Tak z velké části ty výkony se skládají z kratších výkonů, nejčastěji tedy operace šedého zákalu, laserových refrakčních operací, implantací fakických čuček a pak samozřejmě i těch výkonů delších, jako je třeba ta operace sítnice, kde se vlastně časově dostáváme na několika násobný část té operace. Co se týče soustředění, každý výkon, každý krok a každá sekunda vyžaduje soustředění, protože pracujeme pod mikroskopem, naše řezy, nástroje mají v rámci milimetrů, tedy opravdu člověk musí být velmi koncentrovaný. A velkou částí relaxace je moje rodina, především mé dvě dcery. Samozřejmě práce na operačním sále s mikroskopem, ale i v ambulanci se štěrbinovou lampou sebou přináší takové ty strasti klasického sedavého zaměstnání, takže se snažím samozřejmě cvičit a udržovat se fit.
1: Vy se věnujete kataraktové a refrakční chirurgii, vitreoretinální chirurgii i glaukomu. O co jde?
2: Tak u té kataraktové chirurgie se jedná o výměnu zakalené nitrooční čočky. Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění, které se nejvíce vyskytuje ve stáří, v té starší věkové skupině, ale samozřejmě nejsou výjimky i u mladších pacientů. Je to nejčastější operační výkon na lidském těle v současnosti celosvětově. Dále refrakční operace, to jsou tedy zákroky, které pomáhají pacientům zbavit se brýlí, ať už to jsou mladí pacienti, kde nejčastěji používáme tedy laser a provádíme laserový zákrok na rohovce, případně implantujeme takové tenké čočky před jejich vlastní čočku, kterou zachováváme. Další operace jsou ty sítnicové výkony a já se věnuji operacím glaukomu, ale i vlastně takové té mikroinvazivní glaukomové chirurgii. To jsou takové drobné implantáty, které se mohou třeba implantovat současně i s tou operací šedého zákalu.
1: Paní doktorko Janeková, vy jste provedla první implantaci nové torické nitrooční čočky. Jde o první implantaci na světě v tomto roce. Co to znamená pro vývoj očního lékařství a v čem je ten zázrak?
2: Torické čočky slouží ke korekci astigmatismu, což je zakřivení rohovky, které způsobuje neostré vidění na dálku. A právě při té operaci šedého zákalu, kdy implantujeme tu nitrooční čočku, tak můžeme použít tady tu zvláštní vyrobenou torickou, která ten astigmatismus dokáže skorigovat a pacientovi umožní vidět ostře na dálku. Ty torické čočky používáme delší dobu, na kterou jsou mnoho let, a tato konkrétní událost, zde se jednalo o novou čočku jednoho významného výrobce nitroočních čoček a já jsem měla tu čest být v první skupině 7 chirurgů na světě, kteří implantovali poprvé tuhle nitrooční čočku.
1: Gratuluji.
2: Děkuji. Ale ta operace jako taková probíhala jako každá jiná operace šedého zákalu. Já myslím, to unikátní, co to přináší a co cítím, je ta čest, že firma, která tento nitrooční implantát vyvíjela roky, investovala velké částky do jeho vývoje, tak vlastně svěřila jednu z prvních implantací mě z České republiky, že je to pro mě i čest toho, že Česká republika má jméno ve světě a naši oční lékaři jsou tedy velmi uznávaní celosvětově.
1: Já jsem ráda, že jsme vás mohli na takovém krátkém prostoru alespoň trošičku poznat, ale my jsme se spolu potkali taky proto, že s vámi přišel váš pacient Tomáš, který se léčil s diabetickou retinopatií. Tomáši, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: O jaké onemocnění jde a co toto onemocnění způsobuje a v jaké fázi už za vámi Tomáš přišel?
2: Tak diabetická retinopatie je onemocnění, které provází pacienty s diabetem nebo i cukrovkou, a to jak prvního typu, tak druhého typu. Vlastně na podkladě toho, jak ta cukrovka dlouho trvá, jaké jsou hodnoty glykemii a dalších parametrů, vznikají změny v cévách, tady tedy konkrétně v cévách na sítnici, a může docházet k jejich přestavbě. Postupem času mohou například prosakovat, může vznikat edém, mohou se uzavírat, sítnice je ischemická, tedy nedokrvená, dochází k produkci jakých zánětlivých faktorů, které zase dávají najevo, že ta sítnice je právě nedokrvená, a snaží se, aby tam narostly nové cévy, když to řeknu úplně laicky, ale ty nové cévy, které tam narůstají, jsou takzvané vaskularizace, ale jsou velmi křehké, takže mohou krvácet, potom tedy může vzniknout krvácení, tedy hemoftalmus, dále to okolí se může jizvit, mohou vznikat trakce až trakční odchlípení sítnice, potom samozřejmě to je doprovodné

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, v této fázi nemoci, kterou teď popsala paní doktorka Janeková, jak jste viděl, nebo co jste viděl?
2: Je to hodně zamlžený stav, takže vlastně jakoby vidíte, ale máte ten pohled hodně v mlze. Takže je to dost jako nepříjemný. Nemáte zasažený obě dvě ty oči, ale přece jenom jedno to oko vám tu viditelnost úplně znemožňuje. Je to jako přes igelitový pytlik. Nevím, jak bych popsal ten stav, protože se to asi úplně popsat jako nedá takhle. Ale dost nepříjemná situace.
1: Než se dostaneme s paní doktorkou Janekovou na způsob ošetření nebo chirurgického zákroku, ve vašem případě vy žijete s cukrovkou od svých 9 let. Docela dlouhou dobu bylo všechno bez problémů. Této nemoci se říká tichý zabiják, ona vlastně je dlouho bezpříznaková.
3: Přesně tak. Ty počáteční změny, pokud tedy nejsou přímo v tom ostrém místě vidění v oblasti makuly, tak pacient nemusí vůbec zaznamenat a nemusí mít ani vliv na vidění. O to důležitější je právě ta pravidelná kontrola očního pozadí a léčba i těch primozměn, které už tu léčbu vyžadují, ale nemusí ještě vidění ovlivňovat.
1: Jak jste dodržoval pravidelné prohlídky a prevenci, Tomáši?
2: Je pravda, že několik posledních let jsem docela zanedbal a proto se stalo vlastně to, co se stalo. I když jsem chodil, co se týče diabetu, na ty pravidelné kontroly a prohlídky, nikdy nebylo nic nalezeno. A tady ten problém přesně přišel z ničeho nic, jako ze dne na den. Myslím si, že je dobrý dodržovat všechno to, co se má, kort u těch cukrovkářů a podstupovat pravidelné kontroly. Nenechat to běžet, nemyslet si, že vás to nepotká.
1: Zároveň ale vy říkáte, že při těch prohlídkách vám nic nenašli. Jakým vyšetřením procházel, že se tam neobjevil třeba počátek diabetické retinopatie, paní doktorko Janeková?
3: Pan Tomáš k nám přišel už tedy v tom stavu, kdy na jedno oko viděl velmi špatně a byly tam změny, takzvaná už ta proliferativní diabetická retinopatie, vyžadující tedy operační zákrok. Ale obecně u pacientů se záchytem diabetu je nutné provést vyšetření očního pozadí. Především třeba u diabetiků druhého typu, tam je velká pravděpodobnost, že při záchytu to není časný záchyt toho onemocnění, ale to onemocnění může již několik let právě skrytě probíhat a tedy i při tom zachycení už mohou být změny na očním pozadí.
1: Které vyšetření, nebo konkrétně třeba jaký přístroj toto onemocnění odhalí včas? Bavíme se asi o včasné diagnostice a screeningu.
3: Já bych zde zmínila klasické vyšetření očního pozadí v rozkapání, abychom viděli i do té periferie sítnice, zjišťuje se zraková ostrost, tlak v oku, tedy nitrooční tlak, protože u diabetiků bývá větší incidence glaukomu, tedy i zeleného zákalu. Ale když si vlastně vezmeme, že v České republice je 10 milionů obyvatel přibližně a 1 milion obyvatel nebo o něco ještě více trpí diabetem, takže je to poměrně vysoké číslo a v rámci různých regionů nemusí být vyšetření dostupné v rozumné době. Proto jako velkou výhodu vidím dostupnost umělé inteligence, která dokáže zhodnotit snímek očního pozadí a dokonce doporučit, jestli ten pacient by měl navštívit očního lékaře v nějakém intervalu nebo může přijít za rok na běžnou kontrolu ke svému diabetologovi, který mu provede opět toto vlastně vyšetření a tento screening.
1: A na toto vyšetření se můžeme objednat i k vám do očního centra Praha. Potřebujeme k tomu žádanku, anebo si tam můžu zavolat a budu chtít preventivní vyšetření z nějakého důvodu.
3: Na tento screening se konkrétně u nás nemusíte objednávat. Můžete přijít bez objednání, protože samotné měření trvá asi 3 minuty a dalších 5 sekund software vyhodnocuje snímek a porovnává ho s databází. Je nutné zmínit, že se nejedná o plnohodnotné oční vyšetření, ale o tedy screening dvou konkrétních onemocnění, a to je právě diabetická retinopatie a věkem podmíněná makulární degenerace.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, ještě k vám. Vám vlastně diabetická retinopatie na nějakou dobu zkomplikovala život. Vy jste na chvíli přišel o své dva milované koníčky, a to je řízení motorky a cvičení. Vy jste po zákroku na oční klinice.
2: Ano.
1: Vrátil jste se ke svým koníčkům?
2: Určitě jsem se vrátil, ale přesně je potřeba teda dodržet i tu rekonvalescenci, opravdu nepodceňovat tyhle ty pravidelné vyšetření a nenechávat to jenom tak běžet, že teď mě nic netrápí, teď mě nic nehrozí, teď jsem v pohodě.
1: No, vy jste přestal vidět na levé oko, nebo jste viděl velmi špatně. Prožíval jste to nějak ze začátku?
2: Určitě ano. Myslel jsem si, že je to chyba čoček, výrobce. Člověk to nějak neřeší, ale pak vás to trápí hodně. Myslím si, že to spíš prožívali moji kolegové v práci, protože přece jenom se soustředíte na něco, je tam hodně změna nálad, protože nevidíte, docela vás to jakoby trápí a obtěžuje toto okolí. To se přiznám, že určitě to měli se mnou hodně těžký. Ale mám to za sebou, stalo se to, všechno je v pořádku a teď samozřejmě si to užívám, protože přece jenom o tu jednu hlavní starost je postaráno. Návštěvy člověk dodržuje tak, jak má, což každému doporučuji, určitě neházet všechno za hlavu a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
1: Jaký zákrok u vás, paní doktorko, Tomáš podstoupil, který mu pomohl?
3: Pan Tomáš k nám přišel tedy s nálezem proliferativní diabetické retinopatie. To je už tedy ta závažnější forma, kdy ty novotvořené cévy na sítnici vlastně praskají a konkrétně ta u pana Tomáše došlo k zakrvácení do toho sklivcového prostoru, k takzvanému hemoftalmu, a to právě byla příčina zhoršeného vidění.
1: Dá se říct si, paní doktorko, že to nechal dojít až moc daleko?
3: Ano. Takže my jsme provedli operaci, tedy parsplana vitrektomii, což je operace sítnice, při které se používají speciální trokary a nástroje, kterými se dostáváme dovnitř oka a můžeme tu poškozenou sítnici ošetřit. V tomto případě vlastně popálit ty novotvořené cévy, pokud jsou zde nějaké ty membrány trakční, tak se vlastně sloupají a do oka se pak následně dává výplň, buď to může být plyn nebo silikon. Konový olej. Ta výplň se vlastně nějakou dobu, hlavně ta plynová, střebává. Ten pacient má omezené vidění i po té operaci. Součástí je samozřejmě laserové ošetření těch ischemických částí sítnice a důležité je další sledování.
1: Jaké jsou tedy hlavní metody léčby, paní doktorko Janeková, v závislosti na pokročilosti nemoci diabetická retinopatie?
3: Když se budeme držet očního oboru, tak je to tedy především pravidelné sledování a kontroly, většinou na základě toho předchozího nálezu, tedy u některých pacientů to může být po roce, u některých po půl, u závažnějších nálezů i častěji. Dále záleží, jaká oblast je tedy postižená a vyžaduje léčbu. Někdy může docházet k prosakování cév a tvorbě takzvaného diabetického makulárního edému, což je otok té centrální části, tedy makuly, té části, která odpovídá za nejostřejší vidění. A tam tedy nejčastěji v současné době používáme takzvané intravitreální injekce, tedy biologickou léčbu, kdy aplikujeme léčivo přímo do sklizně, a to nejčastěji v intervalu na začátku jednoho měsíce a dále potom podle nálezu. Ty léky podporují to, aby cévy nevysílaly signály, které podporují tedy to prosakování a růst nových cév. Takže to je ten jeden typ léčby, to je ta biologická léčba. Pokud jsou změny v periferii, jsou četné, vyžadují ošetření, tam nám slouží laserové ošetření sítnice, kdy se zase ta ischemická místa, ta nedokrvená, se vlastně trochu jako popálí, jo, ale není to popálení v tom pravém slova smyslu, ale ošetří se tak, aby nedocházelo zase k produkci toho angiogenního faktoru, který podporuje právě zánětlivou reakci a růst nových cév. A potom, když je ten nález tedy závažný, jako byl u pana Tomáše, tak tam nám zbývá tedy operační řešení, které zase není vždy stejné, ale dle závažnosti toho nálezu.
1: Paní doktorko, já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu a Tomáši, vy máte teď závěrem možnost paní doktorce poděkovat.
2: Já vřele děkuju, protože ač to je zkušenost, jako kterou člověk podstoupit nechce, tak jsem velice rád, že jsem se dostal do těchto výborných rukou a ještě jednou moc krát děkuju, paní doktorko.
3: Rádo se stalo, já jsem moc ráda za zpětnou vazbu mých pacientů a tady ta spolupráce, kdy jsme se mohli takhle společně přijít a mluvit o tom onemocnění a zákroku. Jsem určitě za to ráda i pro naše další posluchače a pacienty.
1: Já vám moc děkuju za to, že jste za námi přišla. Já doufám, že se tady zase potkáme ve studiu, protože máte k té moderní medicíně očního lékařství co říct. Ať se vám daří, paní doktorko.
3: Děkuji a děkuji za pozvání.
1: Tomáši, ať vám dál voní vůně benzínu, ať si to užíváte a přeji pevné zdraví a dobré
2: oči. Já vám moc děkuju. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. V libeňské synagoze se bude konat Judafest. Evropa spouští projekt, který má bojovat proti antisemitismu. A jak se v Česku proměňuje připomínání obětí holokaustu? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Kapela Lecha Dody ze slovenské Nitry, stánek s občerstvením Jebrusalem nebo Tater, který propojuje estetiku baroka a graffiti. To je jen malý výčet z toho, co čeká návštěvníky libeňské synagogy v Praze v neděli 11. října. A to během dalšího ročníku Judafestu. Ten už tradičně organizuje Česká unie židovské mládeže. Na podrobnosti se zeptáme Hany Nikolas z její rady. Dobrý večer, pokud se nepletu, v libeňské synagoze se tradiční Judafest koná letos poprvé. Proč?
2: Dobrý večer. Je to z toho důvodu, že vlastně nám se líbilo, jak ta libeňská synagoga je v takovém prostranství, že je přístup k ní vlastně, i když jdou kolem jdoucí jen tak náhodou okolo a že vlastně nemusí nutně předem vědět a jít tam cíleně s tím, že jdou na Judafest.
1: Co všechno bude na programu?
2: Program otevře naše členka Ivon Batelová, která už 5 let vlastně dělá výzkum o asanaci Josefova, takže nám poví něco o historii židovské. Potom tam bude pan doktor Tarant, který bude mít přednášku na téma o konci zlaté éry českých židů, nebo jestli to tak je, nebo není, to se můžete dozvědět na Judafestu. Nebo třeba rabín Menashe Kliment, který nám poví něco o Talmudu, protože z Talmudu vznikají různé konspirační teorie. Takže vlastně nám přišlo jako dobrý nápad, aby někdo, kdo tomu rozumí, to dokázal nějak osvětlit líp, co to vlastně je. Taky tam bude Jakub Santo, kde se budeme bavit o volbách v Izraeli, jakou to má souvislost s vírou. Potom tam bude umělecké okýnko, kde bude Václav Marhol, což je český režisér a scenárista, a Eliáš Kajdečka, který budou vlastně mít společný panel a budou mluvit i o generačních rozdílech a jak je vlastně jejich židovství ovlivňovalo v tvorbě. A nakonec bude mít rozhovor náš člen Daniel Kraus, který je redaktor za Aktuálně, s velvyslancem státu Izrael Amirem Weisbrodem. A na konci vlastně tak to završí koncert kapely slovenské z Nitry Lecha Dody.
1: Na programu se letos podílejí i přímo někteří vaši členové, co všechno nachystali.
2: Ano, přesně tak. Budou tam výstavy 3 našich členů, Roger Nikolas, Matěj Šulc a Tamir Maximilian Jaffe. A každý z nich tak má jiný druh umění, což nám přišlo jako dobrý nápad, že vlastně tam každý najde trochu něco svýho. A my jsme hrozně rádi, že naši členové si udělali čas a prostor a ukážou vlastně svoji výstavu, takže z toho máme radost.
1: Judafest chystá Česká unie židovské mládeže. Jaká témata jsou pro dnešní židovskou mládež důležitá? Co řešíte?
2: Vzhledem k aktuální situaci, tak tím, že vlastně rostoucí antisemitismus ve světě se nevyhnul ani České republice, tak je mi líto, že to musím takhle říct, ale jako co nejčastěji se řeší, nebo co nejčastěji, s čím se potýká židovská mládež, je poměrně silný antisemitismus, jak už na středních školách, tak i na vysokých školách. A je to něco, co vlastně řešíme společně a bohužel je to téma pro českou židovskou mládež. Vlastně proto, ale bych chtěla zdůraznit, že proto ten Judafest je tak důležitý pro nás, protože to je jediná akce, kterou my pořádáme s cílem zacílit na veřejnost a abychom vlastně přiblížili Čechům naší českou židovskou kulturu. A abychom jako přiblížili a postavili nějaký mosty mezi sebou.
1: Říká Hana Nikolas z Rady České unie židovské mládeže. Děkuju moc a ať se vám Judafest vydaří.
2: Já taky moc děkuju a doufám, že se tam uvidíme.
1: Všichni bratři, na jidiš text bělorusko-amerického básníka z přelomu 19. a 20. století Morise Vinčevského zpívá ostravský soubor Adaš za doprovodu klezmerové kapely Nachem.

7. října uplynou už 3 roky od teroristického útoku palestinského Hamásu na jižní Izrael. Od té doby na celém světě raketově narůstá antisemitismus a ukazuje se, že nestačí, aby ho měřili nebo si určovali strategie pro boj s ním jednotlivé státy. Evropa proto nyní spouští

jsou pověřeny Institut pro výzkum židovské politiky v Londýně a Evropský univerzitní institut ve Florencii. Dlouhodobě existuje mezera mezi problémy, jimž komunity čelí, a kvalitou dat, která máme k jejich řešení, uvedl k potřebnosti projektu Jonathan Boyd z Londýnského institutu. Neron má proto vytvořit evropskou výzkumnou základnu, propojit badatele, politiky, občanské organizace a představiteli komunit, mapovat dosavadní výzkum, hledat jeho bílá místa a sjednocovat metodické standardy. Právě srovnatelnost je jednou ze slabin současného bádání. Jednotlivým zemím i tématům je věnována rozdílná pozornost a výsledky tak často nelze jednoduše porovnávat. Neron proto nemá být jen dalším výzkumným projektem, ale stane se i infrastrukturou, která umožní shromažďovat a sdílet data a převádět odborné poznatky do praktických doporučení. Evropská unie projekt financuje částkou 3 miliony 400 tisíc eur. Vedle všech unijních států se v něm počítá například s Británií, Švýcarskem, Norskem a Ukrajinou a také s partnery v Izraeli a Kanadě. Součástí aktivit mají být odborné semináře a konference, vzdělávací programy, pilotní letní akademie a stáže pro mladé badatele. Cílem je také připravit model trvalého evropského centra, které by výzkum koordinovalo i po roce 2029. Širší časovou a společenskou naléhavost projektu názorně dokládá online průzkum Agentury Evropské unie pro základní práva ve 13 státech Unie, uskutečněný, což je důležité, ještě před teroristickým útokem palestinského Hamásu v jižním Izraeli 7. října 2023. V těchto zemích, kde žije přibližně 96% židovské populace Evropské unie, se šetření od ledna do června uvedeného roku zúčastnilo téměř 8 000 lidí ve věku 16 let a více, kteří se sami považovali za židy. 90% z nich uvedlo, že se v předchozím roce setkalo s antisemitismem na internetu, 37% zažilo antisemitské obtěžování a 4% fyzický útok. Po 7. říjnu 2023 antisemitské incidenty v řadě evropských zemí prudce vzrostly, ale projekt Neron se nemá omezit jen na ně. Stejnou váhu v něm bude mít i výzkum současného židovského života. Demografie, vzdělávání, identity, proměny komunit a podmínek jejich dalšího rozvoje. Právě v tom je tento nový projekt významný. Umožní přesněji poznat projevy antisemitismu a zároveň lépe porozumět tomu, jak dnes v Evropě vypadá židovský život.

oblíbeným básníkům v jazyce jidiš přelomu 19. a 20. století patřil v Bělorusku narozený Avrom Reisen. Vyuč mě, Bože, jak jednat s lidmi, ať vím, jak zlo proměňovat v dobro. Praví se v jednom jeho textu. Zpívá ostravský soubor Adaš.

0: Česko má víc než 600 památníků a míst, které připomínají především židovské oběti holokaustu a jejich příběhy. Všechny mapuje nová kniha nakladatelství Artefaktum s názvem Zachování paměti, pomníky a památníky holokaustu v České republice. Pracoval na ní 15členný tým, který vedla historička umění Eva Janáčová. Tu oslovila Daniela Brůhová.
1: Při listování knihou jsem zjistila, že jsou tu připomínané nejen pomníky a památníky židovského holokaustu, ale je tu také kapitola věnovaná romským pomníkům a památníkům holokaustu.
2: O těch pomnících, památnících se dovíte z různých úhlů pohledu všechno možné. Nejenom o jejich historii, ale také například o jejich ikonografii nebo o použití hebrejštiny.
1: Říká její autorka a editorka Eva Janáčová, která pracuje

0: Ústavu dějin umění Akademie věd. Zůstaňme ještě u použití hebrejštiny.
1: Ačkoliv hebrejština nebyla po druhé světové válce hlavním jazykem veřejného připomínání holokaustu, tak se objevuje na téměř 1/3 všech židovských pomníků a památníků.
0: Zajímá mě, v jaké době se na nich hebrejština objevuje nejčastěji.
1: Výrazný nárůst přišel až po roce 2000. Nejčastěji se jedná o překlady českých nápisů, anebo jsou tam potom krátké dedikační texty, například různé výrazy odvozené od hebrejského kořene Zain Kafresh, to znamená pamatovat jako liskor, zachor, jiskor a podobně. A nebo potom ve spodní části těch pomníků často můžeme najít Tancevu. Tanceva to je akronym citátu z první knihy Samuelovi a jeho duše svázaná do svazku živých.
0: Zaujala mě i kapitola, ve které se jedná o pomníky a památníky, které nejsou zcela typické.
1: Jsou to takzvané nové formy pomníků a památníků, které se objevily u nás v Čechách především po roce 2000. A patří tam site-specific instalace, například pomník vedle synagogy v Hranicích na Moravě, který se nazývá Nicocot, fragmenty světla. Tam najdeme 6 trůhelníkových lavíček, to odkazuje na 6 milionů Židů zavražděných během holokaustu. A na těchto lavičkách se nám zase objevují hebrejské výrazy jako šalom, mazltov, kavod.
0: V knize ale představujete i skupinu netypických pomníků.
1: To jsou takzvané antipomníky. Z toho názvu nám říkají, že vlastně rebelují, kritizují tu starou formu a hledají nějaké nové vyjádření. Příkladem může být takzvaný poslední vlak, který najdeme vedle synagogy v Krnově. Je to vlastně dobyčák, který odkazuje na transporty a na zahynulé z této oblasti během holokaustu.
0: V poslední době zaznamenáváme i poškozování pomníků holokaustu. Věnovali jste se i tomu?
1: Ano, bohužel, a v rámci naší databáze se to snažíme také mapovat. Nejnovější příklad máme z Hranic na Moravě, kde na synagoze je umístěna pamětní deska a tam je nápis plus je tam nově přidaná taky trůhelník namalovaný se špičkou směrem dolů, který odkazuje na teroristickou organizaci Hamas. A nebo kolegové v Hodoníně minulý rok našli na židovském pomníku nápis do plynu psáno s měkkým i. To znamená vedle různých škrábanců, které jsou spíše jako vandalské povahy a objevují se také na romských pomnících, hlavně v Liberci, tak na těch židovských pomnících holokaustu se doopravdy objevují různé antisemické projevy, které bohužel rostou.
2: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Více než 6 tisíc významných historiků a právních odborníků podepsalo otevřený dopis, v němž odmítají obvinění Izraele z genocidy v Gaze. Text iniciativy, za kterou stojí americká nezisková organizace Creative Community for Peace, tedy Tvůrčí komunita pro mír, varuje, že toto obvinění přispívá k antisemitismu ve světě a násilí proti Židům. Německé město Heidenau u Drážďan už nebude instalovat nové pamětní kameny Stolperstein, které připomínají oběti nacismu, včetně těch židovských. Ty mají být nyní připomínány v památníku na místním hřbitově. Rozhodnutí, které podpořili zastupitelé Aliance pro Německo a Křesťansko-demokratická unie Německa, vyvolalo ostrou kritiku židovských představitelů. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Hygienici upozorňují před blížící se sezónou respiračních nemocí na důležitost prevence. Na trati z Lovosic do České Lípy zítra začíná 5denní výluka. Počasí na zítra povětšinou oblačno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Olomoučtí krajští hygienici upozorňují v souvislosti s nástupem chladnějšího počasí na blížící se sezónu respiračních onemocnění. Infekce se přenáší například při kašli. Riziko přenosu je možné podle odborníků snížit mimo jiné pravidelným mytím rukou, vyhýbáním se kontaktu s nemocnými nebo větráním místností, říká mluvčí krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
5: Prevence respiračních infekcí nestojí na jediném opatření. Největší význam má kombinace očkování, správné hygieny a ohleduplného chování v době, kdy jsme nemocní. Pokud máme příznaky infekce, je důležité myslet nejen na své zdraví, ale také na lidi ve svém okolí.
4: Cestující na trati mezi Lovosicemi a Českou Lípou musí od zítřka počítat s komplikacemi v dopravě. Informovala o tom Jana Hinterholzingrová z Českých drah. V úseku Úštěk Česká Lípa totiž začíná plánovaná pětidenní výluka.
6: Na trati bude zavedená náhradní autobusová doprava. Spoje ale nebudou zajíždět do zastávky Dubičná. Pro obsluhu této zastávky bude jezdit linka mikrobusu, a to v úseku Dubičná blíže Vedli a zpět. Omezení potrvá do pátku 9. října. Z Lovosic Lucie Jízlová, Český rozhlas.
4: Opava nabízí investorům volné městské pozemky. Jsou to místa vytipovaná hlavně pro výstavbu bytových domů. Konkrétní parcely najdou zájemci na městských webových stránkách. Jak potvrdil mluvčí opavské radnice Roman Konečný, magistrát musí nejdříve dostat od žadatele konkrétní plán a záměr využití pozemku.
7: A poté se zájemcem projedná podmínky případné spolupráce a další postup. Chceme vytvářet podmínky pro projekty, které budou respektovat charakter okolní zástavby, přinesou kvalitní bydlení a budou přínosem pro celou lokalitu. Sport.
4: Tenistka Sara Bejlek prohrála ve dvou setech s Japonkou Osakovou na turnaji v Pekingu a skončila ve třetím kole. Do osmifinále naopak postoupily Linda Nosková a Nikola Bartuňková. V Tokiu prošel do semifinále Jiří Lehečka. Počasí. V noci čekejte většinou oblačno až zataženo, ale místy i polojasno. Během noci se zejména na severozápadě budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni, na horách kolem 15 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy trvá zdržení za Roudnicí přibližně ze 24. kilometru. Okolo 10 minut pojedete k místu dřívějšího požáru osobního auta na 22. kilometru. Tam se dá stále projet pouze levým pruhem. Na Chomutovskou na silnici 1/7 před exitem na Chomutov ve směru na Prahu najelo osobní auto do svodidel. Kolony se v místě zatím netvoří. A na průtahu s Trakonicemi po silnici číslo 22 se v obchodní ulici srazilo osobní auto s motorkou. Na místě jsou záchranáři. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A teď už je tu hit paráda Česká dvanáctka.
8: Česká dvanáctka.
9: Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Ve čtvrtek nám začal další měsíc tohoto roku, tedy roku 2026. Je tady říjen a i v tomto měsíci nás čeká oblíbená hitparáda, a to hned několikrát, protože premiéra hitparády, tedy této hitparády, je vždycky v neděli. A v neděli si také poprvé posloucháme písničky, které jsou novinkami v hitparádě. A ty novinky budou mít dnes Tereza Mašková, Adam Vopička a Ester Gerson a skupina MIG 21. Mimochodem, až odezní písnička skupiny MIG 21, která se jmenuje Nestálá, odehrajeme v tomto roce už 120 nových českých písní. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám mimo jiné také dobrý den.
8: Host České dvanáctky.
9: Hned takhle na úvod dnešní hitparády tady máme slavnostní okamžik. Přesněji řečeno, nebude jediný slavnostní okamžik, ale teď bude na začátku. Protože já tady mám před sebou dvě ocenění. Zlatá česká dvanáctka a platinová česká dvanáctka, a přišel si pro ně Ruda Sakala. Ahoj.
10: Ahoj Martine, zdravím posluchače.
9: Jsme se dlouho neviděli, někdy v lednu jsme se viděli.
10: V lednu a předtím měli asi 7 let zase.
9: Jo, tak to je, to ani nevím já, že to si nepamatuju, ale nemusím si pamatovat úplně všechno. Ty jsi si přišel pro zlatou i platinovou českou dvanáctku. Já jenom pro ty, kteří poslouchají teď třeba poprvé v životě, tak řeknu, za co se dostávají tato ocenění. Zlatá česká dvanáctka je za 12-týdenní pobyt v hitparádě a během těch 12 týdnů musí být alespoň jedno vítězství. A platinová česká dvanáctka je za 12 vítězství během 24 týdnů. To se ti povedlo během 16 týdnů. Konec těch statistik, k těm se ještě můžeme dostat, ale my teď můžeme přistoupit k tomu, že já ti tady předám zlatou českou 12. Podívej se, mikrofonek, který má je stříbrný a má v sobě 12 českých granátů. Podívej se na to, vezmi si brýle a podívej se, jak to vypadá krásně.
10: Děkuji, je to pěkné.
9: Od družstva Granát. To je prostě vždycky taková tady pro mě slavnostní opravdu chvilka, že to můžu takhle někomu dát. A teď nám vysvětli, jak jsi se dostal k té písničce a kdo ji česky otextoval.
10: Tak ta písnička je světový hit od Johna Denvera. Slychával jsem to od skupiny Vokobere, ale zpívali to pouze anglicky, i když byli někteří naši interpreti, kteří mají český text. Ale jelikož se znám s Jirkou Vondráčkem a s Hankou Sarosovou, tak Hanka měla krásný český text, který mělo Vokobere taky, ale nezařadili to, tak mi to dala, já jsem to naspíval a s Jirkou jsme to zpracovali ve studiu a šlo to do světa.
9: Já bych navrhoval, že bychom si teďka tu písničku poslechli.
10: Já si poslechnu rád, děkuji.
11: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak somej slou, snad nevzbudím.

0: to byl hit, který dostal zlatou českou dvanáctku a teď dostane i tu platinovou. Jenom připomeneme, jak se jmenuje ta písnička, kterou jsme teď poslouchali.
1: Písnička se jmenuje Jet Plane.
0: Ano. A já mám tady tu platinu, takže předávám. Podívej se, je to houslový klíč a zase jsou tam taky od družstva Granát. A ještě k tomu máš tady ty certifikáty, oba dva. Je to taková slavnostní chvíle i proto, nebo slavnostnější chvíle i proto, protože ne každý dostává takhle ta dvě ocenění, většinou se dostane jednou, dvakrát za rok a teď já mám takovou velkou radost, že tady jsem to mohl dát takhle na jednou. Já jsem se jenom chtěl zeptat, ta písnička, než jsi ji natočil česky, zpíval jsi někdy anglicky nebo rovnou česky a nejprve na nahrávku nebo na vystoupení?
1: Nejprve česky jsem si to cvičil, jinak anglicky nespívám. Neumím anglicky a tak, jak to Hanka napsala, to frázování, to prostě sedlo. Hmm.
0: Jak jsi se vůbec dostal k muzice?
1: Tak já jsem se k muzice dostal už na střední škole, když nám táta mě a bráchovi koupil elektrické kytary.
0: Jste měli rovnou elektrickou?
1: Rovnou elektrické přes starý kotoučák, ještě jsme to mastili. A jinak jsem se dostal k muzice na misi v Jugoslávii. Tam jsem znova vzal po letech kytaru do ruky a jinak tady v Praze, když jsem se dostal do jedné kapely, hrávali jsme na Břevnově a potom v roce 2013 jsem se potkal s Jirkou Vondráčkem a s Hankou Sorosovou, protože Hanka a moje žena byly kamarádky po dobu střední školy.
0: Takže takhle to všechno zapadlo krásně a jsou z toho vlastně takhle tady ocenění na konci
1: toho sátelství. Ty cesty se potkali, já děkuji. Musím poděkovat předně Jirkovi a Hance, mé ženě za podporu a hlavně za podporu všech těch přátel, kamarádů, známých, rodiny, faninek, fanoušků, kteří mi posílali celou tu dobu tolik hlasů.
0: Těch hlasů asi muselo být skutečně hodně, protože já to jenom zrekapituluji. Takže ty jsi s tou písničkou byl 16 týdnů v hitparádě a během těch 16 týdnů si s ní stál jenom na stupních vítězů, což je strašně výjimečné, to znamená 12x vítězství, 2x druhé místo a 2x místo třetí.
1: Tak takový výsledek jsem vůbec neočekával. Když byla ta první volba, tak jsme se s Hankou bavili, kolik tak bude hlasu, a se říkám, nemám poněti. No a když to hned vyletělo nahoru, tak už se potom těžko šlo dolů, že jo, na dvojku, na trojku. A zase mi psali kamarádi, neboj, zase tě vytlačíme na první, takže podpora byla velká.
0: Že veliký úspěch, užij si ta ocenění, měj se moc hezky a tady je teď první novinka dnešní hitparády. Jmenuje se Zas a znova a zpěvačka Tereza Mašková v něm připomíná, že chyb není třeba litovat.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Stále populárnější a populárnější superstar Tereza Mašková zas a znova, to je její novinka, mimochodem její turné je zcela vyprodané a jsem zvědav, co připraví svým fanouškům i nám jako překvapení na příští rok, to bude rok 2027. My máme ale rok 2026 a tady je druhá dnešní novinka, napsal jí Adam Vopička, Petr Zatloukal a Esther Gerson a Adam Vopička s Esther také tu písničku zpívají, jmenuje se Nebyl čas.
2: Za sluncem jít nebyl čas, než jsme se oblíkli do listí, tak byla zima. Na škrábance z křoví

Adam Vopička a Esther Gerson, Nebyl čas, to je druhá dnešní novinka, celkově 119. novinka letošního roku a teď zazní ta 120. Kapela MIG21 dávno už patří mezi stálice české hudební scény a po dvou letech konečně vychází z Brusu nový single a ten dostal název Nestálá. Tuhle energickou a roztančenou píseň s až téměř poetickým textem, tak jak jsme u této kapely zvyklí, produkoval Adam Karlík a teď na podzim roku 2024 startuje 9. října jejich turné v Ostravě. Takže 9. října Ostrava, 10. Pardubice, 23. Trutnov, 29. Plzeň, 30. Karlovy Vary a pak je ještě listopad, 4. a 5. Brno Fléda, 13. Valašské Meziříčí M klub, 14. Olomouc S klub a 24., 25. a 26. listopadu vystoupí MIG 21 jako vždy v Praze v Lucerna Music Baru. Ale teď ta novinka Nestálá.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hostem této hitparády byl dnes Ruda Sakala, který si odnesl jak zlatou, tak platinovou českou dvanáctku za písničku Jetplane, a už jsme také slyšeli tři novinky. Hlasovat pro ně můžete SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písně na číslo 900 1103, 900 1103, to je číslo, kam posíláme SMS zprávy, a hlasovat samozřejmě potom můžete i pro všechny písničky, které jsou v žebříčku, kromě jedné, ale k tomu se dostaneme. Hlasovat můžete pro všechny, ale pro každou z nich právě jen jednou. Teď novinka číslo 1, zas a znova Tereza Mašková, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka Nebyl čas, Adam Vopička a Ester Gerson, hit Mezera 11. A novinka číslo 3, mimochodem 120. novinka letošního roku, Nestálá, MiG 21, hit Mezera 10. Před námi je žebříček 9 největších hitů týdne, jak jste ho sestavili vy svými hlasy. Na 9. místě je Daša, Vyplouvám.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Předminule čtvrté místo, minulý týden osmička a dnes pokles na devítku, Vyplouvám a zpěvačka Daša, která je logicky s tímto hitem v hitparádě už 3 týdny, jak jsem to vlastně zrekapituloval před chvilkou. Všechny 3 novinky z minulého týdne prošly vaším hlasováním a jsou v dnešním žebříčku. Nejvýše postavená novinka bude dokonce na medailové pozici. Ale teď jsme u místa 8. a tady je jedna z těch 3 novinek z minulého týdne. Malá hvězda v trávě, autor hudby, textu a také interpret Jiří Pršal.
2: Šel jsem.

Vašo Patejdl a Miro Jurika napsali tuhle písničku, která se jmenuje Do očí, natočila ji skupina Cukr. A skupina Cukr je zatím s tímto hitem v hitparádě jen na 7. místě. Předminule 7, minulý týden 7 a i dnes je to 7. místo. Připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu toto hlasování, tedy hlasování v hitparádě Česká 12, končí, ale hlasovat můžete, kdy chcete. Jsme u 6. místa a tady je druhá novinka z minulého týdne. Nebývá časté, přesně řečeno, skoro nikdy nepíše Petr Janda svou hudbu na text. A tady se to stalo. Lukáš Pavlásek napsal text, který inspiroval právě Petra Jandu, ten na tom textu ještě spolupracoval a napsal samozřejmě i hudbu. A ta písnička se jmenuje Až to stouni zabalí. Až to stouni.

možná. Novinka skupiny Olympic, Až to stouni zabalí, 6. místo. Na 5. místě je píseň, která se dnes s hitparádou loučí. Jmenuje se Duše, napsali ji Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl. Lucie Vondráčková ji i naspívala. Jedenkrát 3. místo, a to je nejlepší umístění tohoto hitu v hitparádě Česká 12. Pak je tady 1x4. Místo, 6x místo 5., to je nejčastější, 1x Česka a 3x místo 7. Ta písnička teď zazní, ale už pro ní nehlasujte. This

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Duše, Lucie Vondráčková, hit, pro který už nehlasujeme, ale hlasujeme pro hity, které jsou na čtvrtém, třetím a druhém a samozřejmě i prvním místě. Čtyřka, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew.

0: Česká dvanáctka. Rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Tři novinky. Zas a znova Tereza Mašková, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka Nebyl čas, Adam Bopička a Ester Gerson, hit Mezera 11. A třetí novinka Nestála, MiG 21, hit Mezera 10. I pro další písničky hlasujeme formou SMS zprávy z mobilního telefonu. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. Deváté místo Vyplouvám, Daša, hit Mezera 9. Osmička Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit Mezera 8. Sedmé místo Do očí, skupina Cukr, hit Mezera 7. Šestka Až to stouni zabalí, Olympic, hit Mezera 6. Páté místo Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 5. Čtyřka Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 4. Třetí místo, nejvýše postavená novinka, Prokletý pátek, Luděk Malár, hit Mezera 3. Dvojka Jak dvě řeky, skupina České srdce, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít logicky, jako vždycky, SMSku hit Mezera 1. Obhájit je v této hitparádě vždycky těžké a první místo z minulého týdne obhajuje dnes Petr Kusko jako autor i jako interpret. Vítězný hit se jmenuje Chci ti říct, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: to srdečku.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Hygienici varují před klíšťaty nakažených limeskou boreliózou přibývá. Liberec získal cenu za transparentnost. Počasí na zítra povětšinou oblačno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Klišťata jsou aktivní i v podzimních měsících. Lidé by proto měli dbát na prevenci, jak upozorňují hygienici. Každoročně totiž roste počet případů nákazy limeskou boreliózou. V roce 2024 se na Vysočině nakazilo skoro 500 lidí, loni téměř 900. Do letošní poloviny září evidují hygienici 800 nakažených a hodně je i pacientů s klíšťovou encefalitidou. Pokračuje mluvčí krajských hygieniků Jana Bémová.
2: V roce 2024 jsme v kraji Vysočina evidovali 67 pacientů, z nichž dva bohužel zemřeli. O rok později, tedy rok 2025, bylo hlášeno 53 nemocných klíšťové encefalitidy a jeden pacient na toto onemocnění zemřel.
0: Do letošní poloviny září se klíšťovou encefalitidou nakazilo 42 lidí, tři z nich měli těžký průběh nemoci. Liberec uspěl v celostátním hodnocení Transparentní Česko 2026. V projektu Spolku oživení získal první místo z 56 hodnocených měst, městských částí a obvodů. Předběhl všechna krajská města, včetně Prahy. Hodnocení sleduje, jak město informuje veřejnost o rozhodování a nakládání s majetkem, říká mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová.
3: Nejde o anketu ani hlasování veřejnosti. Hodnocení sleduje především to, jak otevřeně město informuje veřejnost, jak transparentně rozhoduje a zda mají lidé snadný přístup k informacím o jeho hospodaření a nakládání s majetkem.
0: Sociální služby v Pardubickém kraji letos potřebují od státu více peněz. Podle hejtmanství chybí na jejich dofinancování přes 100 milionů korun, hlavně kvůli zvýšení platových tarifů, které stát zatím nepokryl. Ministerstvo práce a sociálních věcí zatím přislíbilo 50 milionů korun. Kraj přesto plánuje podporu rozšíření pečovatelské služby a osobní asistence nebo vznik nových služeb pro seniory a lidi s autismem. Zastupitelé také schválili dotace na dvě centra duševního zdraví pro děti v Poličce a Chrudimi.
1: Počasí.
0: V noci čekejte oblačno až zataženo, místy ale i polojasno. Během noci se zejména na severozápadě budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni, na horách kolem 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova u sjezdu na Bezděčín stojí osobní auto. V omezení na 41. kilometru blokuje levý pruh. Je to opravovaný úsek s projezdným jedním pruhem. Kolony se tam ale zatím netvoří. Na dálnici D1 na 309. kilometru před exitem na Bělotín ve směru na Ostravu se srazilo osobní auto s dodávkou. Projíždějte úsek se zvýšenou opatrností. Na Pražském okruhu směr D1 za sjezdem na Strakonice blokuje pruh odstavené auto. V tunelu na 9. kilometru na místě je označené. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
4: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Společně teď stojíme před okamžikem, kdy uzavřeme celých 10 let naší soutěže, a budeme mít měsíc na to, abychom vybrali vítěze, který si odnese titul Autor receptu desetiletí. To všechno v rámci toho jubilejního 10. ročníku pochoutkového roku, který posloucháte. Tak jak na to, to vám prozradím ještě v průběhu hodiny a třeba i nalákám, protože i hlasující budou odměněni. Než na to dojde, musíme odvysílat ten poslední výherní soutěžní recept. Jeho přípravu si za chvíli vezme na starosti šéfkuchař a náš porotce Roman Paulus. A taky budeme mluvit o vánočním knižním hitu. Knížce Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. A pozor, naposledy dnes soutěžit o kuchařku Sladké Česko. tolik důvodů, proč se zapojit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok. Vlastně ta poslední část, poslední setkání, střídalo se za ten rok 6 osobností, 6 přátel pochoutkového roku. A jenom to připomínám, byl to Vojta Vrtiška jako cukrář, ještě s Josefem Maršálkem, byl to také kuchař Ivan Vodochodský, no a pak porotci Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík a Roman Paulus, ten je tu dnes se mnou. Čeká nás závěrečné tedy pečení, recept z roku 2025, ale než se k tomu dostaneme a připomeneme, o co všechno jde, tak jsme teď u něj doma v Praze v kuchyni, tak já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
1: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
0: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to zájemné vítání, tak jsme rádi, že se vidíme.
1: Zdravím.
0: Víš ty, kolik toho nachodíš v kuchyni?
1: No tak jako díky těm krokoměrům, jako, který mají hodinky, já teda úplně nejsem vyznavač jako kdyby chytrých hodinek, ale mám hodinky, které jsou takový polochytrý, ale hodně odolný. No a samozřejmě v rámci teda těch hodinek jsou i krokoměry. Já se jakoby skoro nejsem schopný dostat pod 15 000 kroků jenom jako kdyby v té práci denně. A dovedu si představit, že kdyby to bylo ještě jako v ranějších dobách mý kariéry, kdy jsem přece jenom pracoval jako delší směny než třeba teďko, tak by to bylo hravě přes 20. Ale vzpomínám si, že jsem byl onehdy na návštěvě u kamaráda, který je šéfkuchař v O2 aréně a tam jsou opravdu neskutečný jako prostory, protože ta gastronomie je tam opravdu veliká a on mi říkal, že při určitých akcích, kde mají jako ten catering roztahaný po všech těch prostorách, který tam mají, takže někdy jako má i přes 45 tisíc kroků, což já jsem popravdě neměl, když jsme šli z pece na Sněžku a zpátky. Jo, takže se člověk v kuchyni jako nachodí, no, ale záleží samozřejmě na velikosti té kuchyně.
0: Musel jsi někdy odejít, zdrhnout z nějakého setkání, protože i když to byla významná osobnost, si řekl, promiňte, já musím, nebo se mi spálí kachna, nebo něco takového?
1: No, tak jako to se spíš stává, když jako přijde někdo, chce si jakoby popovídat a je to jako nevhodný okamžik. No, tak jsou okamžiky v kuchyni, kdy prostě člověk jako kuchař nemůže se odtrhnout.
0: No, pak jsou třeba osobnosti, kterým to nemůžeš tak úplně říct nebo odmítnout. Představ si, že přijde pan prezident třeba, nějaký velký rozhovor povede s tebou a tobě dojde, ježiš, mě se spálí kachna. Řekneš mu to? Teď moment.
1: Já jsem pana prezidenta potkal párkrát a myslím si, že ten by to pochopil.
0: My budeme za malou chvíli servírovat a posluchačům vyprávět o tom, jak se dělají kynuté rohlíčky, ještě máčené v másle navíc. Původní recept Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka, první místo roku 2025. Jsi připraven na poslední sladké? Pečeš rád?
1: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem a pracoval jsem, myslím si, že na kuchaře poměrně dlouhou dobu, jako na cukrárně, takže celkově cukrárna je moje jako slabost a tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Poslední letošní setkání v jubilejním pochoutkovém roce, protože se dostáváme k vítěznému místu toho posledního soutěžního ročníku 2025. Tehdy to vyhrála Stanislava Kotlabová z Horažďovicka s máslovými rohlíčky, navíc ještě máčenými v másle, kynuté. Tak tohle bude připravovat Roman Paulus, už se usmívá, asi má kynuté rád a těší se i na tenhle desert. Ahoj Romane, ještě jednou.
2: Ahoj Patriku, já si samozřejmě tady ten recept pamatuju, mám ho v živý paměti, takže se těším na to, až ho připravím. A já musím říct, že jsem si vlastně jakoby netroufl ho nějak měnit. Napadlo mě, jaký by to bylo, kdybych ho třeba naplnil. Říkal jsem si třeba hruškový povidla nebo jablečnou marmeládu, ale potom jsem si říkal, protože se ještě potom máčí v tom másle, tak jsem si říkal, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
1: Co si máme připravit? Co si připravila tehdy Stanislava Kotlabová a teď podle ní i Roman Paulus?
2: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, půl kila polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme půl kila másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr. To je potom na obalení.
1: Ono to vsákne, neboj. Myslím tedy ten rohlíček, to máslo. My toho taky sníme dost.
0: Pochoutkový rok.
1: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
2: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, tedy do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
1: Vůbec nemícháš?
2: No, jsou na to různé postupy, ale já jsem u mojí tchyně Libušky viděl, že to dělá takhle a z toho důvodu to považuji za jedinou správnou variantu.
1: My si mezi tím, co nám kyne kvásek připravíme, nebo začneme připravovat to těsto, tak ty máš v míse povolené máslo,
2: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
1: Jak dlouho?
2: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli.
1: Tu sůl dáváš do mouky ještě předtím?
2: Ano, ano. Do mouky promíchám se solí, přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme krásné kompaktní těsto. Samozřejmě bychom mohli použít i robot, ale já si myslím, že když si jednou za čas utřeme nebo umícháme to těsto rukama, takže je nám to jenom ku prospěchu.
1: Náhra. Dáme kynout?
2: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál. Část těsta si odebereme, ano, je opravdu krásně nakynuté. Mně přijde skoro, jako kdybych tam přidal šafrán.
1: To jsou ta domácí vejce. Budou tyhle rohlíčky možná ještě žlutější než od paní Kotlabové. Taky měla domácí suroviny. Mimochodem, jedna z mála dam, která, když jsme přijeli, tak měla připravené všechny suroviny v mističkách a nejen to, ona u toho měla i vytištěné popisky s množstvím.
2: No tak,
1: ale 2 kostky cukru, kilo mouky, 750 gramů másla. Tak ty jsi z toho kousku těsta jako udělal takový jak pramen na vánočku, široký takový váleček.
2: Ano. A teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla
1: jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano. Šulance, teď mi to šlo krásně, podívej se, já jsem se potřeboval s tím těstem akorát zkamarádit. A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
1: S papírem.
2: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
1: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
2: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
1: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
2: No je to tak, je to tak. Bez toho by to nebylo ono.
1: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly. Tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
2: V receptu se píše, že ze spoda mají být lehce nazlátlé, to máme taky, takže perfektně, já jsem opravdu nadšen. A vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla. A není to tak, jako že je hned zase vyndavám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme je zpátky na pečící plech.
1: Takže pobyli si tam tak, dejme tomu, necelou půl minutu.
2: No, zhruba 3/4 minutky.
1: A vidíš to, jak piju, jo? Jak másla ubývá.
2: No, je to pravda, prosím tě.
1: To je, když jsi je nalakoval úplně.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
2: Je to taková dietka, ale jako je dobře, že jsou menší, takže když si potom 2, 3, 4, 5, 10 zobneme, tak... A necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
1: Rozhlasový závěr. V téhle chvíli celého letošního jubilejního pochutkového roku, protože tohle je ten 630. recept, Romane.
2: No, to je velký závazek tady.
1: To bylo to první místo roku 2025, o kterém si rozhodl stejně s ostatními porotci a i paní Kotlabová bude soutěžit už za malou chvíli o ten recept desetiletí. 630 receptů za těch předchozích 9 let se utká o tenhle titul. Tak nejdřív to ale ochutnáme.
2: Dáme si, Patriku. Jo. Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval, teda.
1: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
2: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
1: Pochvala Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka. Tak blahopřejeme. Pro srovnání oba recepty už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Video oba popsané, můžete si je vyzkoušet. Vážení, za malou chvíli odstartujeme měsíční hlasování, kdy vy budete rozhodovat stejně jako porota o tom, který recept bude tím nejlepším za těch posledních 10 let trvání naší soutěže. A pak nás čeká velké finále, kde budeme samozřejmě všechny výherce zvát a jednomu z nich předáme ten správný titul. Takže ovšem se dozvíte za malou chvíli a taky na webu pochoutkovýrok.cz. Neloučíme se ještě.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Už jen poslední minuty zbývají do okamžiku, kdy odstartujeme hlasování letošního speciálního 10. narozeninového roku. Tentokrát nebudeme hledat vítěze za jeden rok, ale za celých 10 let. Postupně jsme si letos připomněli všech 630 výherních receptů. Byly to vždy 3 výherní recepty od Poroty a jeden od vás posluchačů. To nám dělá 630 soutěžních receptů. Přehledně už teď najdete na webu pochoutkovýrok.cz. A za malou chvíli spustíme hlasování. Čas na hlasování budete mít až do půlnoci z 31. října na 1. listopadu. Pak se soutěž uzavře. A jak to dopadne, se dozvíte na velkém desetiletém finále pochoutkového roku. Ve stejném čase samozřejmě bude přemýšlet Porota, komu udělí své ceny. Je jasné, že i tentokrát vítěze, ať už od Poroty nebo z internetu, odměníme cenami. Budou to poukázky na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora společnosti ETA. O cenách Poroty bude rozhodovat samozřejmě Porota sama, tříčlenná Porota, ale obohatíme ji o další 3 osobnosti, které letos pomáhaly s pečením a vařením a připomínkou soutěžních receptů. To znamená, že kromě Nadi Konvalinkové, Jaroslava Sapíka a Romana Pauluse přibude ještě kuchař Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek s Vojtěchem Vrtiškou. Ti rozhodnou, komu dají cenu recept desetiletí. Zatímco Porota se bude radit v soukromí, vy své hlasování, vy své hlasy projevíte na internetu tím, že navštívíte stránky pochoutkovýrok.cz, prohlédnete si všech 630 receptů a až se pro jeden z nich rozhodnete, tak vyplníte formulář, ve kterém je vaše jméno, příjmení, adresou a kontaktem na vás a pak máte právo hlasovat. Zmáčknout tlačítko hlasovat u příslušného receptu, který se vám nejvíc líbí. Tak to můžete hlasovat z jedné, jak se říká, IP adresy, to znamená mobilního telefonu, počítače, notebooku, jednou za 24 hodin. To, že váš hlas byl zařazen do soutěže, dostanete potvrzeno e-mailem. No a pak se budou hlasy sčítat. Kdo získá nejvíc hlasů, stává se vítězem. Vaším posluchačským. A pozor, ze všech hlasujících také v listopadu vylosujeme jednoho z vás, komu dáme poukázku na nákup kuchyňského vybavení a protože máme 10 let pochoutkového roku, tak ještě dalším 10 vylosovaným pošleme kuchařku. Taková jsou pravidla. Tak teď už je to skutečně jenom na vás. Dovolte mi teď s Porotou slavnostně odstartovat okamžik, kdy otevřeme hlasování. Takže Naďo, Romane, Jardo, společně teď uvolníme naše stránky a umožníme posluchačům hlasovat.
1: 3, 2, 1, teď!
0: Začalo hlasování na stránce pochoutkovýrok.cz.

0: podzimem přichází i do našeho narozeninového 10. pochoutkového roku, řekněme, vůně a chuť švestek a povidel. Už jsme je letos třeba použili při přípravě chodských koláčů. A tentokrát si o nich popovídáme, protože povidla mohou být i z jiného ovoce, třeba střešní, bezinek, borůvek nebo i hrušek a jablek. Kdysi bývala výroba povidel velkou událostí. Dnes to zvládne klidně jeden člověk. Třeba Věra Vojtěchová, za kterou zašla i naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková. A reportáž o výrobě povidel začíná přímo pohádkově.
1: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Tak si je zítra uvaříme, no.
2: My už vařit nemusíme. Borůvková povidla uvařila Věra Vojtěchová.
3: Tak je to v menší skleničce, protože je to spíš taková jako lahůdka. Bůhty se tím splnit nedají, že to jako není až tak hustý. Je to hustý, ale ne tak, jak třeba švestky. A je to takové zpestření na tom povidlovém trhu tady.
2: Povidla především švestková, ale taky hrušková, jablková, třešňová, bezinková a další se ve střední a pak i východní Evropě, všude tam, kde je dostatečně rozvinuté ovocnářství, vyrábějí minimálně od 16. století. Nejdřív se navozily nebo nanosily švestky, které se musely vypeckovat, a švestkové pecky řežou.
3: Na začátku jsem měla úplně modrý, teda jakoby ruce a rozřezaný, a teď jsem teda objevila úplně úžasné rukavice, takže jako to odpeckovám v rukavicích. Ale záleží taky na zralosti těch švestek, že jo. Musí se to dělat postupně, tak odhadem udělám těch 500 skleniček, 400 až 500 skleniček za to září, no.
2: Paní Věra dělá povidla sama. Dřív to bývala společenská událost. Příbuzní a známí se sešli u toho, kdo vlastnil speciální povidlový kotel s míchadlem. Topilo se pod ním dřevem. Zpívalo se, pila slivovička a povídalo se. A povidla se míchala a míchala, třeba i několik dní a nocí. Vařila se takzvaně do černa, bez přidání cukru. Dnes už někteří cukr přidávají.
3: Cukr se tam přidává na začátku, ještě tam dávám trochu octa. Tam se právě vytvoří dole takovej jakoby film, abych tak řekla, a ten zabraňuje tomu spálení. Musíte mít teda i harnec kvalitní se silným dnem. No a pak, když je to teda vyvařený a zběde vlastně jenom ta švestková hmota, tak pak se to dochucuje s kořicí a rumem a pak do skleniček.
2: A ty čekají ve spíži, až přijde jejich chvíle.
3: Mě to hrozně chutná ty povidla. A já si tak jako neustále testuju tu chuť, jestli je stejná, nebo jak se mění. A musím říct, že mi to chutná pořád stejně.
2: Problém nastává, když je švestek málo. Příprava povidel, pak v leckteré rodině musí ustoupit slivovici.
0: O výrobě povidel se lecos dozvíte a ve fotogalerii si je taky můžete prohlédnout na stránce pochoutkovirok.cz. A za chvíli si připomeneme něco z oslav našich 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Přijel nám pogratulovat i Vojtěch Vrtiška, cukrář a vítěz třetí řady Peče celá země. Tak jeho návštěvu uslyšíte za chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Vojta Vrtiška.
1: Dobrý den.
0: Vojto, přijmi místo, kafe už jsme ti zařídili.
1: O, děkuju moc.
0: Ty jsi hodně kávový?
1: Já jsem velmi kávový, já bez kávy bych asi úplně nepřežil to tempo, které tahnu, takže toto je mé čtvrté.
0: Dneska?
1: Ano.
0: První bylo kdy?
1: A celkem pozdě, nestihl jsem ráno kafe, takže až tady jsem se to doháněl.
0: Co jsi dělal sladkého naposledy?
1: Naposledy jsem měl sérii 4 kurzů, takže tam jsem nepracoval já, ale tam pracovali moji kurzisti, takže to bylo moc milý. A pekli jsme dorty, pekli jsme mini deserty a pak jsem ještě zaskakoval za jednu moji kolegyni a tam jsme pekli loupáky, rohlíky a buchtičky se šodo.
0: Loupáky i buchtičky ze šodo máme v té naší kuchařce Sladké Česko, taky mimochodem od posluchačů taky to dělali. Loupáky Veronika Bačkovská a bych nesplet jméno, myslím, že to byla Vlasta Zavoralová, ta dělala buchtičky se šodo.
1: Obdivuju, jak si to můžeš pamatovat, já jsem
0: let.
1: Rád, že vím, že si pamatuju, jak se jmenuju já. Takže.
0: Spletli ti někde jméno?
1: Ze začátku jo, protože Vrtiška je takový neobvyklý, takže jsem byl různě Vrtiška, Vrtíšek a podobně. A
0: Vrtíšek je dobrý.
1: Teď už musím říct, že se to tak jako stabilizovalo.
0: Mimochodem původ jména, víš ho? Píděl ses potom někdy?
1: Píděl. 13. století sedláci a evidentně někde kolem Tábora se to rozmohlo, protože já pocházím od Tábora, takže tam je Vrtišku hodně a pak už tolik ne v okolí.
0: Ty jsi vítěz třetí řady Peče celá země, od té doby vlastně i spolupracujeme, teď už bude pátá řada, jestli se nepletu, se chystá.
1: Je to tak? Je to tak?
0: A ty jsi u toho, že jo, trochu.
1: Já jsem se tak jako mírně zjevil, byl jsem hodnotit castingy a bylo to vlastně strašně milý, protože já do té Peče celá země jsem šel jenom kvůli tomu, že jsem chtěl zažít casting a chtěl jsem, aby nějaký profesionál řekl, co si myslí o mém pečení. A najednou jsem stál vlastně na úplně druhé straně a tak se kruh uzavřel, no.
0: Co ti tehdy řekli na castingu?
1: Já jsem tehdy měl Pepu Maršálka a vlastně to bylo strašně milý, no. Dost na mě byli připraveni, evidentně lustrovali i moje sociální sítě, co peču, nepeču, takže až tolik se neptali a vlastně já jsem mi tam tehdy donesl covid jako desert, takže to celkem...
0: Molekulu.
1: Ano, takže to celkem zarezonovalo a už se tolik neptali. Radši.
0: Dobře. No a kolik času na tebe měli? Kolik je času na to zaujmout takhle na castingu v porodce?
1: Nepamatuju si, jak já. Ono vám to dost utíká, ale takhle, když jsem to pak vedl z té druhé strany, tak to většinou bylo okolo 20 minut, skoro půl hodiny.
0: Jako bylo to těžký držet jazyk za zuby rok?
1: Ono to nebylo ani tak těžký, spíš se na mě ty lidi divně koukali, protože opravdu, když člověk jako chodí a rozhazuje koblihy a druhý den rozhazuje
0: Ale pro tebe se třeba nepochlubit, hele, já byl v tom, já jsem to natočil, já jsem to vyhrál, jako rok to v sobě držet.
1: Já to tak jako zvláštně popřel, protože ono, to byl velice intenzivní měsíc a půl a ten měsíc a půl velice rychle začal a velice rychle skončil. A pak jsem naběhl vlastně do zkouškového období a vrátil jsem se do té reality a měl jsem skoro pocit, jako kdyby se to nikdy nestalo. Takže dokud na mě nezačali tlačit média, a to už bylo spíš před finále, tak v podstatě jsem to tak jako zvláštně jako v sobě popřel. No.
0: Díváš se na sebe rád nebo posloucháš se rád v rozhlase?
1: Ne, my jsme se o tom bavili, že já vlastně doteď neslyšel jeden jediný díl Pochoutkového roku, protože mě traumatizuje sám sebe slyšet.
0: Prosím vás, kdo poslouchá Vojtu Vrtišku u nás v Pochoutkovém roce ruce nahoru? Kdo slyšel nějaký recept od něj? Podívej.
1: Ježiš, to je
0: hezký. S těmi si pak můžeš popovídat, jak to zní, když Vojta vypráví a občas je i nervózní. Vydrží ti ta láska k cukrařině celý život, myslíš?
1: No, to je těžký takhle předvídat, ale já doufám, že ano.
0: Jako je ještě kam jít, máš tak už profesionálně vytvořené ty věci na úrovni, je to opravdu vlastně sám školíš, máš kurzy, na sítích dáváš lidem rady, je ještě kam růst?
1: Já si myslím, že rozhodně, já jsem stále tady produkující amatér, takže no. Rozhodně máme prostor na velkou škálu vzdělání a co se týče té cukrařiny, ono jakmile do toho víc zabřednete, tak zjišťujete, kolik toho nevíte, a kde všude je dobré se zlepšit a myslím si, že zrovna ta cukrařina je taková, že se stále vyvíjí a přicházejí nové podněty, které chcete vyzkoušet, takže tam si myslím, že zdaleka vyčerpáno není.
0: Vojtěch Vrtiška.
1: Moc děkuju.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Oslavy 10 let Pochoutkového roku pokračují dál, nejenom hlasováním, které jsme spustili, ale třeba i recepty, které v našem vysílání bude připravovat v průběhu podzimního času právě Vojta Vrtiška. A to od příštího týdne.

0: Desátý narozeninový pochoutkový rok teď pokračuje i radou z etikety, o kterou se stará Ladislav Špaček. A zajímá mě možná naprosto jednoduchá, možná i trochu zapeklitá věc. Jak správně držet nůž v ruce?
1: Nůž, když ty dřív, než se stal jídelním nástrojem, tak to byla obyčejná zbraň. Muži u sebe nosili dýky, ženy už od renesance nosili malé nožíky a těmi si vypomáhali i při konzumaci. Dříve se jedlo tak, že třemi prsty hodovníci uchopili ten kousek pečínky, nožem odkrojili a třemi prsty vložili do úst. Ten nůž byl neustále potřebný, proto byl ostře nabroušený, měl špičku. Ovšem koncem 18. století, kdy se začal už stolovat kultivovaněji na šlechtických dvorech, ale i v měšťanských domácnostech, tak ten nůž se zakulatil a dnes už máme tu podobu nůže jinou. Je to nůž jídelní, který používáme k příboru, ať už masový a nebo dezertní. Ovšem v některých stejkových restauracích dostaneme stále nůž, který nám připomíná tu špičatou dýku. Opět ho držíme tak, že konce střenek rukojetí tlačíme do středu dlaně a ukazováčkem vyvíjíme tlak a nožem pilujeme, neodtrháváme maso od vidličky.
0: To znamená, že musí být konec toho nože, ta střenka schovaná v dlani.
1: Ano, střenka je vždycky schovaná v dlani, nikdy nedržíme příbor jako tušku. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Řekl jsem, že naposledy dnes budeme soutěžit o knížku Sladké Česko. Ale nejprve uzavřeme předchozí kolo. Minule jsem se vás ptal, jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková. Byl to tvaroh a povidla. Za tuhle odpověď dostanou tři z vás cenu. Museli být vylosováni počítačem. A ten rozhodl, že ceny si odnáší Vlasta Balounová z Ústí nad Labem, Božena Nastoupilová ze Smiřic a Jaroslava Potěšilová z Mohelnice. To jsou vítězové dalšího kola a kuchařky Sladké Česko vám poputují poštou přímo domů i s podpisem. A o ty poslední tři kuchařky Sladkého Česka v našem pořadu si tedy zahrajeme právě teď. A nová otázka zní, kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty dnešní kynuté rohlíčky máčené v másle? 36. anebo 72. Kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle, co dělal Roman Paulus? Pokud si myslíte, že to byl 36. recept, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byl 72. recept, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku a pravidla můžete na webu pochoutkovýrok.cz. Utratíte 4 koruny za jednu SMSku a vítěze se dozvíte příští týden. A to už budeme soutěžit o novou knížku, která už je teď přímo v prodeji a vy to víte. Vytvořili jsme takové překvapení, které jsme dávali dohromady celých 6 let s Josefem Maršálkem. A tu knížku, luxusní krásnou vánoční knížku, jsme nazvali Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Je v ní celá 50 receptů, které se hodí na Vánoce. Jsou to ty recepty, které Josef Maršálek upekl každý adventní čas v našem vysílání. Přidal ale i další a já také. A začínáme takovými klasickými věcmi, jako jsou vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, přes marokánky a dostáváme se i ke speciálním čokoládovým lanýžům, kostkám, smaženým tvarohovým hvězdičkám, ale i k Vánočce je tam ta Josefova, vůbec poprvé knižně vydaná, se všemi jeho fígly, legendární Vánočka, ale jsou tam i další druhy, včetně závinů, perníkového dortu, vánočních koláčů a tak podobně. Tuhle kuchařku si můžete už teď pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a rychle, ať to stihnete, ať podle ní můžete do Vánoc ještě něco upéct. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a taky můžete objednávat i ve všední dny a v pracovní době přes telefon 724 819 319. Opakuji ještě jednou ten telefon 724 819 319, abyste si mohli pořídit knížku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. No a ten příští týden o ní budeme i soutěžit. Tak se mějte krásně. Nezapomeňte hlasovat na našem webu, protože už jsme rozjeli tu důležitou součást letošního pochoutkového roku, kdy vy i porota vybíráte své vítěze. Jsem zvědav, jak to dopadne a kdo si v listopadu odnese titul Autor receptu desetiletí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Nový řidičský průkaz si lidi můžou vyzvednout i na výdejních místech. Černé skládky u kontejnerů zatěžují městský rozpočet v Aši na Chebsku. A počasí na zítra povětšinou oblačno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. O nový řidičský průkaz si lidé můžou zažádat i pomocí bankovní identity. Do konce roku jich to musí v Jihočeském kraji udělat 16,5 tisíc řidiček a řidičů. Žádost můžou podat přes portál dopravy a doklad si následně vyzvednout na jednom ze 17 úřadů obcí s rozšířenou působností. Na druhý způsob doručení řidičských průkazů upozornil v našem vysílání výkonný ředitel společnosti bankovní identita Marek Růžička.
2: Není nutno pouze vyhledat konkrétní obec, ale můžeme si nechat poslat i řidičský průkaz, ten je vystavený do výdejního místa Balíkoboxu. A těch je v jižních Čechách více jak 700.
0: Aši na Chebsku přibývá černých skládek u kontejnerů s tříděným odpadem. Lidé tam odkládají například matrace, ale i stavební materiál nebo elektrospotřebiče. K dispozici jim přitom je sběrný dvůr v Hedbávnické ulici a sběrné místo v Mokřinách. Za odložení lidé nic neplatí.
3: Radnice každý rok za odklizení černých skládek zaplatí desítky tisíc korun navíc. Peníze by přitom město mohlo využít v jiných oblastech. Jak potvrdilo vedení radnice, pokud se situace nezlepší, bude muset město na to reagovat. A to například zvýšením ročního poplatku za komunální odpad pro všechny občany. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: Na železniční trati z Chrástu u Plzně do Radnic platí od zítřka úplná výluka. Omezení potrvá do 20. října a České dráhy po celou dobu nahradí vlakové spoje autobusy. Výlukové autobusy zastavují na náhradních zastávkách a přeprava jízdních kol bude omezená jen na vybrané spoje. Podrobné informace o jízdním řádu najdou cestující na webu Českých drah.
4: Stavební práce správy železnic zastaví provoz na trati na 14 dní až do 20. října odpoledne. Cestující musí počítat s tím, že autobusy mají zastávky často dál od vlakových nádraží. Například v Bezděkově je to až půl kilometru. Z Chrástu u Plzně Pavel Hala, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalista Štěpán Chaloupek se kvůli zranění odpojil z reprezentace. Obránce Slávie tak nebude národnímu týmu k dispozici v úterním utkání Ligy národů v Anglii.
1: Počasí.
0: V noci čekejte většinou oblačno až zataženo, ale místy i polojasno. Během noci se zejména na severozápadě budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra s povětšinou oblačno, ráno z místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni, na horách kolem 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Benešovsku na silnici 1/3 mezi Voticemi a Miličínem projíždí pomalu jedoucí vozidlo údržby. Projíždíte se zvýšenou opatrností. Dálnice D6 na exitu na Těšovice na 131. kilometru ve směru na Cheb jsou tam práce na silnici. Z toho důvodu je vozovka zúžená na jeden jízdní pruh. A na dálnici D10 na 41. kilometru ve směru na Turnov se porouchalo vozidlo. Stojí na blikačkách v levém jízdním pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už tu jsou hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: K životu potřebuje každý mít co jíst, pít a dýchat. Ale aby byl člověkem, nesmí v jeho životě chybět pokora, láska a smích. A právě o ten se dnes postaráme s takovým umělcem, který ho vždycky uměl rozdávat přímo s živelným natyrelem. Na jeho kousky se s vámi těší Patrik Rozehnal. Onen muž se narodil jako Pavel, ale později mu dali přezdívku Čmaňa.
6: Jsem spíše znám pod přezdívkou Smrti, brácha.
5: Za svůj život získal obdiv mnoha diváků i posluchačů.
6: Zde tuto vidíte medaile, jimiž jsem byl dekorován.
5: Za co je dostal, uslyšíte právě v našem pořadu.
6: A hned na začátku chci se zeptat,
5: co budeme pouštět za ukázky, že jo?
6: Výborně.
5: Ty nejlepší, veselé a plné radosti ze života. Vždyť vám o tohle přece vždycky šlo, o rozesmáté fanoušky.
6: Zajisté.
5: Proto vás dnes bude bavit Pavel Zedníček.
6: Smrti, brácha, prosím!
5: Ale vy nás máte rozesmát.
6: Já nejsem cirkusák, já jsem instruktor.
5: Ale já myslel, že jste komediant.
6: Smrti hlav, teda smrti, brácha! A žádné urážky, prosím!
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Budeme dnes společně s Pavlem Zedničkem stavět pomyslně zeď jeho života. Cihlu po cihle přidáme informace a půjdeme léty až k současnosti.
1: Hvězdné návraty.
0: Začněme 1. listopadu roku 1949. To se narodil přímo ve vesnické kovárně v Hošticích Herolticích na jižní Moravě. V chalupě tehdy vonilo uhlí a železo a malý Pavlík slýchal bušení kladiva do kovadliny. Jeho rodiče milovali divadlo a sami hrávali i jako ochotníci. Už jako kluk tedy přičichl k jevišti a prodával vstupenky na vesnická představení a občas si směl v dětské roli i stoupnout na prkna vedle dospělých. Byl to nenápadný začátek jeho velké lásky k herectví. Přesto se vydal nejprve praktičtější cestou. V nedalekém Zlíně, tedy tehdy Gotwaldově, vystudoval střední kožařskou průmyslovku.
2: To štěstí, že na té škole byli profesoři, kteří tam vedli ochotnický soubor se študákama, já jsem se tam přihlásil. No a když jsme poslední ročník odehráli nějakého Shakespeara, já tam odehrál nějakou figurku, tak ten profesor technologie, tenkrát nějaký pan Jančařík, druhý den místo, aby nás učil něco o mašinách, o strojích, tak říkal, začal mít o tom divadle, pak řekl tu větu, člověče, Zedníček, za ten herecký výkon by se nemusel strdět ani herec divadla pracujících ve Zlíně. No a to mě nakoplo, pak jsem šel dělat zkoušky, zase s hercem to navrátili, který mě připravoval ty zkoušky do Brna, no já jsem tam odjel, a udělal. A říkám velikánské štěstí, takže proto já s radostí, ještě musím říct tuhletu historku s mým tátou, když naši byli takový ochotníci, a když jsem odjížděl do Brna, tak mamina se ptala, kam jedeš? Říkám, mám jedu na zkoušky na jamu. Já jim to neřekl a on říkal, co to je, říkám, jamu, Janáčková akademie muzických umění a mamina, budeš tam hrát na štěblec na klavír, říkám, ne, to je jako na divadlo, mlčeli, nic neřekli, já jsem se vrátil po třech dnech, tata říkal, tak co jsi udělal nebo neudělal, jsem říkal, no, tati udělal, pročel jsem všema třema kulama, teď jenom čekám, jestli mě vezmu nebo ne, a on se na mě podíval, říkal, však kdybys neudělal, tak bych tě koupil do řiti.
3: Promiňte, dobrý den, promiňte, nezlobte se, žedu. Promiňte, že jdu takhle pozdě, ale mě ujel autobus, pak dokonce celý vlak mi ujel a nakonec i tramvaj.
4: Co pak, to by tak nevadilo, ale co je to za kostým, tomu já nerozumím.
3: No to je Richard III, já ho mám naštudovanýho. Volali mi, že tady děláme tu hru, jak on nakonec padne ve válce.
5: Já tu válku nezaviděla.
4: Ano,
5: já můžu, pane Richard.
4: Já vím, že můžete, ale ona se trošičku změnila situace, jak vidíte. Víte, protože vám přišel jiný syn, než kterýho jsme čekali. Takže vy vlastně jste od teďka matkou Richarda III. No, ale já myslím, že ono to jde. Já myslím, že jo, to přeci umožňuje moderní divadlo. Takové to komedie. Proč by divák nemohl sledovat příběhy různých postav najednou? Že jo? Já myslím, že to dáme docela dohromady. Jo, tak pojďte.
6: Šéfe, nechci vyrušovat. Ale teď jsem měl mít přednášku o významu dobrýho vojáka Švejka pro udělování modrých knížek.
5: Ježišmarja.
4: Na to jsem já zapomněl, ale na to už nějak nezbyde čas.
5: No.
4: Ale helejte se, ono to půjde. Podívejte se, začneme zkoušet, děti. Pojďte,
5: ano,
4: jo?
5: Tak dobře.
4: Vyjdeme tedy ze situace, že dva bratři, Richard III. A Josef Švejk, přicházejí za svojí matkou.
6: Šefe, ale já přece nemůžu hrát Švejka, máte rozum. Já jsem inspicient, já můžu hrát nějakou malou čurdičku, ale ne velkou roli, copak, to pak jsem na národě nebo co, to nemůže hrát ani dobrý herec a já jsem špatný herec.
5: No ale pane režisére, to je zase pravda, on je špatný.
6: No. Děkuju, že jste se mě zastala, kolegyně.
5: No já, no.
6: Hodná holka.
4: Prosím vás, nekomplikujte to, rozumíte? No. To je právě to, co moderní divadlo dneska umožňuje. Víte, co to vemte, to je zkratka. A dneska divák už chápe zkratku. Proč mu tedy neumožnit sledovat tři různé dramatické postavy
5: v jedné hře? Ano, já jsem to viděla v televizi.
4: Ano, že třeba upoutávka, rozumíte, na několik filmů najednou, tak je to splácají dohromady, že se v tom skoro nikdo nevyzná.
6: Reklamní spot.
4: Ano, tak pracujte mi s tou zkratkou, jo? Tak.
5: Já tu válku nezavinila.
7: Já nebyl stvořen pro milostné hrátky.
6: Já jsem z toho blbej.
5: Ale u mě dobrý, pane režisér, já si myslím, že u mě dobrý.
4: Ano, ale víte, zatím je to takové, řekl bych, dějově trošičku chudé.
0: přijímacích zkoušek na brněnskou Janáčkovu akademii muzických umění to zkusil po svém. Sehrál toho Švejka, o kterém tu taky byla řeč. Odrecitoval úryvky humorných povídek a přidal i pár veršů. Snad tou bezprostředností a tím talentem porotu zaujal a ke studiu herectví byl opravdu přijat. Na akademii se tehdy sešla mimořádná generace. Pavel se dával v lavicích a po nocích popíjel víno s budoucími hvězdami českého filmu a divadla. S Jiřím Bartoškou, Bolkem Polívkou, Svatoplukem Skopalem, Karlem Heřmánkem i Miroslavem Donutilem, se kterým se také ocitl na jevišti divadla Na provázku.
2: No tak my jsme tam byli jako studenti, že na Ten provázku, takže jsme neměli moc žádný čas. Tak samozřejmě, když jsme někde seděli, flámovali, nebo takhle, seděli, tak se povídal, měl vždycky byl jako, ne, bych neřekl upovídaný, ale povídal, že bych si říkal, hele, bude výborný bavič, jako je skvělej v tomhleto. Dneska tak to mi nenapadlo, člověče, protože my jsme hráli Kichota a další představení, a takže tam Máchův Maj, Evitásky a takový bláznoviny. A to nás ani nenapadlo, že by mohl být jako takovým skvělým bavičem. No, nepustili jsme to. Ne.
8: Byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a foto ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
9: No to nemyslíte vážně.
8: Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí.
9: Fuj, to jsem si oddechl.
8: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, že? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádný jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl a rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží,
9: já ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám.
8: A my jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on,
9: vidíš to, podívej, dívej, je,
8: jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo. Krásný francouzsky proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, čověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem se tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám,
9: bidet, prosím tě, a
8: udělal to tam. No tak to bylo hned první den byla ostuda. Ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt. Říkám, co je ti? Čeče, Miro, my si se musíme dotlačit nějakou babu. Já bych si říkal furt, jak budeš věrný, a na to zapomeň, jo. Viděl jsi to venku, co tam chodí, člověče. Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl ohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Tak se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že jo, hezký to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně. A než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. A říká, budeš mě tlumočit. ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal, já se omlouvám, my jsme, že tady tak jako ťukáme, vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád, a vy se mu líbíte. Oh, děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí, a Čmaně říká,
9: ty, já tě hrozně chci.
8: A ona co říká? Já jsem mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím, a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaně, lup tam nohu, jo? A ona teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis. Říká, Čmaně, co ona říká? A říká, ona volá policii, pane. Měli bychom jít.
9: A říká, ne, já ji chci, hrozně ji chci.
8: Říkám, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu.
10: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes nás baví Čmaňa, tedy pardon, Pavel Zedníček. Tu přezdívku Čmaňa mu prý vymyslel Bolek Polívka. Nikdo už přesně neví, proč právě Čmaňa, ale to jméno se prostě ujalo. Stejně jako jedna vizuální značka, bez které si Zedníčka dodnes málo kdo dokáže představit. Mám na mysli jeho výrazný knír. Ten si začal pěstovat už v mládí, oholil ho jen výjimečně. Prameny uvádí jenom dvě nebo tři příležitosti, kdy se odhodlal ukázat tvář bez kníru. Jednou dokonce na natáčení filmu musel knír schodit a kolega Petr Nárožný pak žertoval, že bez kníru má Pavel obličej jako jezdeckou holínku. Jindy si během divadelního představení v roli Dona Juana strhnul nalepený falešný knírek a přihlížející Jiří Bartoška se prý zděsil a zapřísahal ho, aby si ten pravý už nikdy neoholil. Zedníčkův knír zkrátka patří k němu. Je to symbol bodrého Moravana, baviče i svůdníka, podle potřeby role. Jeho divadelnictví naplno profesionálně začalo tedy v Brně v roce 1973, kdy získal své první angažmá. A pak se s kamarády stěhoval.
2: No vlastně to začalo s tím Červeným studiu Pustí nad Labem. Tam my jsme odešli vlastně z provázku z Brna. Když odešel, přijel nějaký Jarda Chundela, který tam končilo v Ústí nad Labem, končilo kladivadlo. No a nový šéf a přišel nějaký Jarda Chundela do Brna za náma a říkal, že nám dává nabídku jako do Ústí nad Labem. A my jsme v té době nějak jsme na provázku byli nějaký takový nějaký divný vztahy. No tak jsme odjeli naším trabantem, teda mýho taty trabantem, jsme odjeli do Ústí nad Labem. Jirka Bartoška, Karl Hermánek, Sváťa Skopal. No a oni kvůli nám, si představ, hráli v 10 hodin večer představení, aby jsme věděli, co se tam asi bude odehrávat, do čeho jdeme, jo. Akorát jeden herec se naštval někdy o půlnoci opas, že tak bude hrát pro nějaký blbečky, tak tam někde z Brna odešel, tak dostal okamžitou výpověď. Tak a nám se to zalíbilo, takže my jsme tam zůstali s Karlem a s Jirkou jsme tam zůstali a jedinej, teda Sváťa zůstal v Brně, protože mu tenkrát jeho děvče řekl, že on patří do velkého divadla. Takže Sváťa zůstal v Mahence a Míra ten zůstal na provázku, donutil. Mm-hmm. No takže my jsme vlastně zůstali, byli 4 roky, já teda 4 roky byl v Ústí, kluci po 3 letech to nevydrželi, odešli do městské divadla v pražských, kde je obsadil do muzikálu Nejkrásnější válka. Marťa, který měl jeden tón, tak ten zpíval muzikálu. Pak přišel ten Jarda Chundela zase mohl nalákat na zábradlí, že bude dělat šéfa a on si nás vzal na zábradlí. Takže tak vznikla tady ta naše parta, kde, no a do toho Ewald Schorn, to režíroval v Ústí nad Labem, že jo. No a kdo tam ještě? Juraj Herce režíroval v Ústí, že jo. No tak Ewald začal taky v tom na zábradlí režírovat. No a tak jsme tam odehráli ty všechny představení. Takový ty éry, jakože byl Havel a Bratři Karamazovi, Astrolog, Ručná samota, no, bylo to krásná doba na tom zábradlí.
1: Zároveň se stále víc objevoval před filmovou i televizní kamerou a začal taky bavit lidi. No a později už to byl jenom krůček k tomu, aby točil i scénky. Třeba tu společně se Zdeňkem Izerem pro Telebazar a televizi Prima, nazvanou Autonehoda. Pavel Zedníček si tu zahraje policistu.
3: Kretene! Ty vole, já si vylezu živé, já tě ještě zabiju. To je debil! Ty vole! Dobrý, boty se mi nezuly. Jak se zuju boty, to je konec, ty vole. Noha je zlomená asi. Tyva, co to bylo za debila? Tady se ještě někdo chytne, tyva. Policajt. Jseš v pohodě?
4: Kdy se to stalo?
3: Já nevím, tady já jedu ty s tou mojí Miladou.
4: S jakou Miladou?
3: No to je to moje auto, ne? Jedu a nějaký kreten stojí u krajnice, tyva.
4: Jaký kreten?
3: Já nevím.
4: Kde u tebe kreten? Já tady stojím s radarem, měřím rychlost a najednou jde nějaký kreten a vrazí do mě. A já si nic nepamatuju.
3: No jak jsi ty kreten, kreten?
4: Kdo je u tebe kreten, ty?
3: No, tak já nevím.
4: Ale je to jednoznačně tvoje vina. zaplatíš pokutu a seberu ti papíry.
5: Počkej, tak jako pokutu se pojď bavit nějak rozumně, jako nebo tohle, ale jako papíry to není dobrý nápad.
4: No tak, ne, tak zaplať pokutu, no. Tak dej sem peníze.
5: Tak já ti nedám pokutu, já ti dám úplatek a rovnou se na to.
4: No vidíš, no tak dělej, no tak. Dělej, no.
5: Hele.
4: No výborně, no, dobře, no tak.
5: Tyvole, to byla dobře, pecka,
4: nemusíš, dobře, tak.
5: My jsme se znova narodili, chápeš to?
4: Jo, tak buď rád, no. Hele, pojď se, já víc peněz nechci, rozumíš? Já jsem slušný člověk, víš, ze zásady.
5: Jo. Je, hele, ona se nerozbila, čověče.
4: Co?
5: Slivovice. Tak si dej, když
4: no,
5: jsi šoku
4: dá, ještě. No to víš, že si dá, ježišmar, já si musím postavit na nohy, víš, to byl šok jak svině.
5: Nandy, čili parkování.
4: Ježiš, ale to je dobrá, čiče, to je dobrá, to je výborná. Od kdy máš?
5: Z Moravy.
4: Kuně, od nás?
5: Jo.
4: Výborná, ježiš, ta výborná, čiče. No hele, nepil ty si náhodou za jízdy?
5: Ne, já jsem ve službě, takže já nechlastám ve službě.
4: Co, nechlastáš, jo? Aha, no tak počkej, ty nechlastáš, jo?
5: Ne, ve službě nechlastám.
4: No, tak já ti dám fouknout, no, foukni. Co?
5: Čistý jak lilium.
4: Jo, no tak počkej, já ti dám čistý jak lilium, já ti dám čistý.
5: To jak si to...
4: Já ti dám čistý jak lilium, to je zelený jak brčal, to je zelený jak svině. Tak zaplatíš pokutu, dělej.
5: Už zase pokutu. No, dej
4: si pokutu, jasně.
5: Vždyť ty ve už...
4: Buď rád, že je to jenom pokuta.
5: Dobře, ale nedáš mi tam ty trestní body.
4: Ale to víš, že ti tam nedám trest, ale ti dám trestní body, díky, no. Tak. Tak.
5: Tak.
4: Co počítáš zase?
5: Ne, nic, počkej, koukám, to je ta bouchačka.
4: No jo, to víš, že jo.
5: Hele, a ty bys ji nemohl prodat.
4: Jako myslíš?
5: Ne, jako ty by nemohl.
4: Kolik za ní dáš?
5: Já nevím, jak se hejbou ceny teď na trhu.
4: No tak, třeba za 5.
5: Co za 5?
4: No za 5 táců.
5: Co za 2?
4: Za 2? Jsi zbláznil, či co, člověče? Za 3.
5: Dobře, tak za 2.
4: Dobrý, tak jo, je tvoje, ber si.
5: Dobře.
4: Hele, zbroják chceš?
5: Zbrojní průkaz,
4: jo?
5: Vlastně, jestli bude na moje jméno.
4: O to jo, na čí jméno by to bylo.
5: To je konečné jméno.
4: Ten ti dodám, ten ti pošlu mailem zbroják, jo?
5: Já myslel hned na fleku.
4: No nemám, jsem to zapomněl. Mailem ti ho pošlu, no.
5: Mailem,
4: no. Víš, co to je mail?
5: Adres, ne, nevím, nějaká nemoc blbá.
4: No, blbá nemoc. No.
5: Češ je dobrý, ale.
4: Dobrý, jo.
5: To je výborný.
4: Jo.
5: Fakt jsem hodně spokojený.
4: Tak hele, máš ještě peníze, jo? Máš jich dost.
5: Už moc peněz nemám, člověče.
4: Ještě,
5: něco bych tady pro tebe měl.
4: No.
5: Já jsem někde ves. Chudák Milácka, ty vole, ta dopadla. Hele,
4: co?
5: Je tady.
4: Co
5: já ves na klíně Zemlbábu.
4: Koho? Zemlbábu to já nemám rád, člověče.
5: To není normální Zemlbába.
4: Co?
5: To je s trávou.
4: No ještě Zemlbába s trávou, prosím tě.
5: Ne, ta tráva pro králíky, ta veselá tráva, ne?
4: No, veselá tráva. No tak to jo, počkej, to je koštnu, jo, hej koštnu. Jo, je hodně ty báby veselý.
5: Veselá máma. Teď jsem zhrávý, co schválně uvidíš, ale.
4: No.
5: Růžový kamiony.
4: Co? To je taky asi?
5: Ne, díky.
4: To je dobrá čeče.
5: Jen si ne.
4: To chechtá normálně, ta chechtá. Ale můžu něco říct?
5: Klidně.
4: Můžu něco říct?
5: Ne, pojď do toho.
4: Můžu, jo? Jasně. Já něco řeknu, jo? Ministr je vůl.
5: Ten váš, jo?
4: Ten náš ministr. Hele, a ten druhý ministr je taky vůl. A poslanci jsou vůlové, a senátoři jsou vůlové, a prezidenti jsou vůlové. A tak, abych nezapomněl, starostové jsou vůlové, a radní jsou vůlové, a prostě všechno je to samé vůl.
5: No, takže jsme se dosmáli, kamaráde.
4: To je dobrá, nejsi taky. Ale pojď se vole, nejsi, co je? To máš hezky, to je hezký.
5: Já jsem z inspekce toho vola ministra, víš?
4: Cože, co?
5: Kamaráde, takže tě zatýkám.
4: Cože?
5: A máš to tady. Chlast ve službě, nedovolený ozbrojování, prodej zbraně na černo, tadyhle konzumace psychotropních látek, ale... A to, co jsi tady říkal o ministrovi a o parlamentu, tak to by se dalo kvalifikovat jako vyzrazení státního tajemství. Já to vidím tak 15 knedlíků v první cenový.
4: Ty vole.
5: Dámy a pánové, Pavel Zedníček.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co kdybychom se teď pobavili? Co říkáte v našem pořadu?
1: Jo, takže jinými slovy všeobecná nespokojenost s mojí prací, jo? Tak ať mi někdo řekne, co jsem zvoral. Ať mi to někdo řekne.
0: Pavle, takhle jsem to nemyslel. Jen jsem chtěl upozornit na další veselé ukázky. Pokračujeme v povídání o životě Pavla Zedníčka.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: První větší roli na plátně dal Pavlu Zedníčkovi v roce 1975 režisér Juraj Herz ve filmu Holka na zabití. A v 80. letech šel už doslova z role do role. Jeho tvář zdomácnila v českých domácnostech. Objevil se třeba také v dramatu nazvaném Večeře ve studeném domě, kde si zahrál údržbáře na ubytovně zdravotních sestřiček a zrovna vstřícný k ním nebyl. Režie Ludvík Ráža.
3: Nazdar dámy!
4: Je, pan Simota, to je vzácno.
5: Ahoj, no, Láďo.
3: Koukám, že jste šli do sebe.
5: To.
3: Vidíte, stačí květiny a hned prokouknete.
5: Máme tady nový koště a to nám dobře máte.
4: To byl vtip, jo? Pan správce se tě přišel zeptat, jestli se ti u nás líbí.
5: Vy jste správce?
3: Je mi ctí, už 9 let.
5: A neunavuje vás to trochu?
3: No, řekl bych, že už je to na vlaječku.
5: No to je prima, to máme kliku. Takže večer už voda poteče?
3: Ono se něco najde, co by teklo.
5: No, neteče teplá voda. Jste tu kvůli tomu?
3: Teď zrovna ne.
5: No práci tu teda máte dost.
3: No to ještě.
5: Já jsem vám vypsala 11 bodů.
3: Herrgott, vás jsem poslalo samo nebe.
5: Tak co, kdy začnete?
3: Jo, kdy začneme?
5: Mm-hmm.
3: A kde?
5: Mm-hmm.
3: Neuděláme si o tom schůzi.
5: No dobrý, třeba v koupelně.
3: Jo,
5: no,
3: no tak. Aby jsme nezamluvili, proč jsem sem vlastně přišel. Potřebuju váš sporák.
4: No, to nemyslíte vážně, pane Simota.
3: Jo, jo, jo.
4: No, ale co by tomu třeba řekla vaše žena, kdybyste doma jí sebral sporák, no? Ale teď, holky, no, co by to bylo za domácnost?
3: Podívejte se, ženský, já udělám všechno pro to, abych vám vyšetřil jiný, ale dneska nebo špitál. Nemají na čem ohřívat tu zemlbám.
4: Hele, pojď sem.
3: Láďo!
4: Co máme udělat, abys na ten pitomej nápad zapomněl, co?
3: No, tak co asi, přemýšlej, no.
4: A že se děláš legraci, viď?
3: Ani ne.
4: Pane Simota.
3: No.
4: Co nějak dohodneme? Za 4 hodinky bude ale skvělá pizza.
5: Houby pizzu! Prostě mu ten sporák nedáme. Zajďte si do skladu, ušetříte si jednu cestu. A tady máte ten lístek.
3: Hlejte, slezte dolů.
5: Ne.
3: No slezte dolů, já vám říkám. Tak vy neslezete. Aha. Podívejte se, já se s váma prát nebudu. Ale brzo se vdejte. Aby vás někdo srovnal. Láďo, pojď.
0: Televizní diváci si Pavla Zedníčka zamilovali ale jako sympatického vyšetřovatele Kamila Hamříka v krimiseriálu Jaroslava Dítla Malý pitaval z velkého města. Mimochodem ke spolupráci si autor Jaroslav Dítl přizval i majora Leoše Jirsáka, který byl v té době známý z televizního pořadu Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje.
6: Zahájila naši pravidelnou pátrací relaci a já vás vítám po obrazovek při jejím sledování. Federální kriminální ústředna vyhlásila celostátní pátrání po zmizelém Otovi Sedláčkovi na 15. června.
7: Jak už to takhle vyhlašujou, tak to jsou v koncích.
8: No proč by byli v koncích?
7: To je přece jasný, člověče. Co pak se tady někdo může ztratit? Co pak jsme na divokým západě?
8: Ztratit se můžete raz, dva.
7: Jo. Jak, prosím vás? To mě, člověče, vysvětlete jak?
8: No třeba půjdete na houby.
6: 26.
8: Zabloudíte, narazíte na stádo kňourů a je po vás.
7: To říkáte pěknou hovadinku, člověče.
4: Ale no tak dědo.
9: Náš děda je pěkně ostrý.
8: A proč hovadinku?
7: Protože kdyby si s vámi dali detektivové opravdu práci, tak nasaděj psa a najdou vás, kdyby měli ten váš les obrátit z hůru nohama. Takže oni to odfláknou, víte? Protože dneska se i pátrání odflakuje. No a pak chtějí, aby jsme to za ně vytrhli my, aby jsme jim toho chalupníčka našli my.
8: Sedláčka, dědo, sedláčka.
7: A já říkám chalupníčka pořád.
8: A můžete být jistý, že jestli tady někdy očumavý tetrám živý nebo mrtvej, tak ho najdou.
7: Jo, to říkáte vy.
0: Pavel Zedníček ale zářil i v dalších seriálech. Třeba v Nemocnici na kraji města v režii Jaroslava Dudka, kde si zahrál nespokojeného pacienta.
10: Kurvy za strany, dělejte se mnou něco. Přece mě tu nenecháte cíprout.
0: vidět a obdivovat jste ho mohli i v jiném seriálu Chobotnice z druhého patra. Tam si zahrál potrhlého tatínka Honzu, který krotil rozpustilé, modré a zelené mimozemské tvorečky. Na cestě do Portugalska ale zažil i hádku se svou televizní seriálovou ženou, Dagmar Veškrnovou.
9: Stejně je to zvláštní. Dokud si jezdil dálkový trasy s dětkem Beránkem, co má 5 dětí, nebylo nic. S tím Rudlou Fárou.
11: Prosím tě, co máš proti Rudlově?
9: Nic, je svobodnej. Když zůstaneš na Cimavci u nějaký ženský s nákladem buráku, protože náledí, prosím, ale že tam musíš zůstat, ty s ním to nechápu.
11: Jo, zapíchnutej tahačky s bednou ve škarpě. Víš, co by to znamenalo, kdybych ho tam nechal?
12: Mami, víš, o tom psali v novinách. Černý kronice. No.
9: To si můžeme předplatit. To mi vysvětlí, že kudy jedete samý pruši. V Kolíně vystoupí Rin ze břehu. V Turecku je zemětřesení. Pak ti pošle pohled nějaká Fatima.
11: Z dispečinku. Protože jsme si tam zapomněli rezervu. A jmenuje se Růžičková a bydlí ve Strašnicích. A v Istanbulu je ve výsadce. A je jí 50.
0: Tuhle krásnou seriálovou sci-fi komedii přivedl na svět režisér Jindřich Polák. V 90. letech si získal Pavel Zedníček milionu fanoušků moderováním televizní soutěže Kufr.

0: večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vám všem zde.
0: I vám všem doma u televizoru.
2: S vtipem uváděl soutěžící a rozdával ceny z tajemného kufříku. To všechno v režii oblíbeného muže Jana Bonaventury.
3: Ježkovi zraky, to byl zlatý člověk, Boňa, to mě škoda, že už tady není, to je, s ním byla radost pracovat, protože on měl rád humor, on byl sám recesista velký, takže to byla radost, ale škoda, že už tady bohužel mezi náma není.
2: Jak jste se do kufru dostal?
3: No, já ani nevím, no, nějak si omylem, nebo já nevím, prostě jednou přišel Aleš Ulm, tenkrát to dramaturgoval, že jo, s tím, že tady vzniká nový pořád, kufr, jestli bych to nechtěl dělat, tak mi řekli, tak jsem říkal, to zkusíme, tak uvidím, když to nepůjde, tak se to zruší a bude, no a no, dělali jsme to, já nevím, kolik let, tak bylo to asi 100 repríz, no přes 100 repríz, no.
0: Takže Iveta a Petr Rychlý, jedem.
4: Ptačí...
5: Co?
4: No, ptačí péro jinak.
5: Brko, ne.
4: Husí, jeden, sezíznutej, dlouhej.
5: No.
4: Co říkala?
5: Šos.
4: Ale ne.
0: Šos, tank.
4: Je na tom hlava.
5: Krk.
0: Ano.
2: Neměli s vámi režiséři nebo kameramani možná i problém? Vy jste mluvil o tom, jak rychle mluvíte, ale vy se i rychle v tom studiu dokážete pohybovat, poletovat, jestli vás vůbec dokázali chytit tou kamerou.
3: No tam byl jeden kameraman, který vždycky Honza Kukral se jmenoval, tak ten říkal, ty
2: vole. Toho si pamatuju taky.
3: No pamatuju, mm-hmm. Jo. No tak ten vždycky říkal, ty vole, já tě nemůžu chytit. Ale jo, bavilo ho to, jo, to strašně to bavilo, že museli za mnou lítat, že tam nestali jenom s kamerama, a takže lítali pode mnou nade mnou a já jsem vždycky utíkal a tak jsme si tam blbli a tím, tak protože ten Boňa, ten to miloval taky, takový kravinky. Pak taky říkával, čověče, vy volové, třeba mám, já nevím, co mám stříhat, protože tam je takových dobrých věcí a musím něco vystříhnout, tak spoustu věcí, co bylo dobré, tak vypadlo, no.
0: Dneska je to trošku, zase máme to nějak malinko jinak, je to zvláštní, asi vůbec nic nepamatuju, ale já bych... No co? Je to pravda. Já bych teď potřeboval Naďu Konvalinkovou s těma jejíma pilulama. Ale koukám, mám tady Marka, já bych se chtěl Marku zeptat, prosím tě, jak ty to v té Anešce děláš, že si takhle pamatuješ všechny letopočty a všechny krále a něco, jak je to možný se tak pamatovat?
6: No ne, já si to nepamatuju.
0: Ale... To mi neříkej, tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Tak jak to teda je?
6: Já funguju vlastně jako boiler. Do mě to nalijou, tu informaci, já ji ohřeju a vypustím. Vlastně...
0: Ne.
6: Tam vlastně jediný, co zbude, je to, co se usadí v těch trubkách. A to není...
0: Jo, já ti stejně nevěřím. No, dobře, no. No, nic, no. 1348.
6: Založení univerzity.
0: No, vidím.
6: Náhoda.
0: Já náhoda, jo. Ví, je to jasný, no nic. Musíš...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě je čas na herecké kousky Pavla Zedníčka. A pokud jsme si připomínali slavné seriály, neměli bychom zapomenout ani na Sanitku, ani na její pokračování s pořadovým číslem 2 v režii Filipa Renče, kde si Pavel Zedníček zahrál řidiče Sanitky.
2: Na postgraduální vzdělávání se přihlásíte na internetu, zaregistrujete se, vyberete si přednášky, které vás zajímají a zaplatíte bankovním převodem.
3: Ne, jo, ale já nemám internet.
2: No a jaké přednášky by vás zajímaly?
3: Urgentní medicína.
2: Takže urgentní medicína, specializační kurz urgentní medicíny a neodkladné lékařské pomoci, přednáší doktorka Holubová, cena kurzu 6900 korun.
3: Helgo, to je drahý. To je moje kvartální záloha na plyn.
2: Tak si topte a buďte v klidu. Nic bezlím, pane, ale začít studovat ve vašem věku...
3: Počkejte. Edison podal svůj poslední patent ve 84 a Tizian dokončil pietu v 99. Já to beru.
2: Tak dobře.
1: Zatímco před diváky slavil Pavel Zedníček vždycky úspěch, v osobním životě procházel složitými křivkami. První osudovou ženou se mu stala tanečnice Taťána Štaudacherová. Byla o 3 roky starší, elegantní a energická. A Pavel se do ní zamiloval tak silně, že v roce 1983 ve svých 33 do toho praštili a vzali se. S Taťánou tehdy získal i rodinu. Vyženil totiž tehdy 8letou dceru Lucii, kterou jeho žena měla z předchozího vztahu. Její biologický otec emigroval do Kanady a v jejím životě nefiguroval. Malá Lucie tak najednou měla v Pavlovi nového tátu a on ji přijal za vlastní. Jenže rodinné štěstí nevydrželo. Po 18 letech manželství přišla krize a Pavel se s Taťánou roku 2001 rozvedli. Pro všechny zúčastněné to byl otřes, hlavně pro Lucii, která to nesla velmi těžce. Čas ale některé rány zahojil a nakonec k sobě našli cestu. Po bouřlivém rozvodu zůstal sice nějaký čas sám, ale osud mu nakonec přihrál druhou životní lásku. O generaci mladší

0: O manželském soužití je také jedna slavná divadelní hra převedená dokonce i do televizní podoby.
1: Jmenuje se to Bez předsudků, teda původní název byl Orgasmus bez předsudků, ale nám se to zdálo moc, tak jsme to trošku, jako ten orgasmus vyhodili, máme tam tři tečky a bez předsudků. Já teda si do kalendáře píšu vždycky orgasmus a když se někdo zeptá, co děláš třeba 24. Vánocí, nebo ani někdy, tak si panu kalendáře řeknu, no já mám orgasmus v Brně třeba, nebo tak.
2: No jo, ale tohle to mi neuvěří. Já jsem ti říkal, sakra, nezastav mě motoru na dálnici.
3: A kdybych se počurala.
2: Pak ty jsi na záchodě vůbec nebyla.
3: Protože už bylo pozdě.
4: Julka?
2: Jo, Julinko, ahoj, ahoj. Prosím tě, stala se taková nepříjemná věc.
4: Co se stalo? Se pourali?
2: Takhle, já totiž dneska večer nepřijdu domů, jo?
3: No je to moje vina, Julie, moje vina.
2: No takhle, ona totiž, ona ztratila klíče od auta.
3: A tak se dneska vyspíme spolu a bude, no.
4: Leono, cože se vyspíte?
3: Počkej, já ti
2: řeknu.
3: Čau, Julie, čau. Cože?
4: Jak to, že se ztratila klíč?
3: No, já jsem blbá, no.
4: Jak jsi mohla ztratit klíče od našeho auta?
3: Ne, počkej. Automechanik má otevřeno zítra hned ve 8, jo? Takže pak bychom mohli stihnout tu schůzku v té Bratislavě, jo? A večer ho máš doma jak na koni.
4: No, jak tak koukám, tak to máš dobře vymyšlený, že jo? Bude? Jseš taky sekretářka, že jo?
3: Cože? Jo, takhle.
4: Hele, čau, dej mi Oskara.
3: Jo, jistě, já ti ho dám, samozřejmě. Čau.
2: Co ti řekla?
3: Ona se snažila být vtipná, myslím, že je trochu naštvaná.
4: Halo, Oskare? Oskare?
2: No, Julinko, cože? No, jsme tady v motelu na dálnici.
4: V jednom pokoji? S Leonou?
2: Jo, jasně, já tě tak blbě slyším. Cože?
4: Doufám, že tam jsou manželský postele.
2: Manželský postele?
3: No je tady, co naděláš?
2: Ne, tady nejsou žádný manželský postele. Ne. Tady jsou postele rozdělený. No.
3: Jaký rozdělený? Tady je postele jak kráva.
2: A nedají se spojit.
4: Prosím tě, jak nejdou spojit? Postele přece dáš v obě dohromady a dají se spojit, ne? Šoupneš k sobě, ne?
2: Co? No já nevím, proč se nedají spojit. Hele, proč se nedají spojit?
3: Tak ti řekni pravdu, když si důvěř, to máš lepší. Já neumím hrát nějak tu
2: čubnu. Julinko, prosím tě, víš co, já ti dám Leonu a ona ti všechno řekne, já si totiž musím odskočit na záchod. Tak máme, já ti dám Leonku. No
3: No, cože?
4: Tak jak jsou ty postele?
3: No, postele?
4: Co je to za postele? Proč nejdou spojit?
3: No jistě, jsou tady, ano.
4: No to já vím, že to jsou, já bych chtěla vědět, jestli jdou spojit, víš?
3: Holka, ty nespojíš.
4: Proč nespojíš?
3: Co, proč nespojíš? No, ty vydáváš otázky, proč nespojíš? No prostě, protože jsou to palandy, že jo?
4: Jo, palandy. V Motorestu. No tak to bych teda chtěla vidět.
3: Ne, počkej, to zase nejako, že by to byly palandy, že by tady byl motel, kde mají palandy. Oni tě měli plno, jo. A tak nám půjčili pokoj svých dětí, který poslali na dovolenou k babičce, čověče. Dvouletý dvojčata, sami jezdějí vlakem, že jo. To není jako ty vaši zpráci, co se posrávali ještě ve třetí.
4: Cože? Jaký zpráci?
3: Ježiš, co to mou. Hele, Oskar už se vrací z koupelny. Já ti ho dám, jo. Čau.
2: Říkat takový kraviny.
3: Ty jsi šlát, musíš, aby ti věřili. Pravdě nikdo nevěří, sám si s tím zač.
2: No, Julinko, co? Ahoj, no už jsem zpátky. Jo, bezvadný, to víš, že všechno v pořádku.
4: Jo, tak ty jsi spokojený, na palandě. Hele, tak to já ti ještě zavolám. Já doufám, že nebudeš mít vypnutý telefon.
2: Tak hele, tak já už jdu spát, já jsem strašně utahnej.
3: No, to já taky, utahaná.
4: Co tam tak řve?
2: Taky říká, že je utahaná.
3: No já sotva pletu nohama.
2: Jo, ona sotva fakt, to je pravda.
3: Já se tady na palandu nevylezu.
2: No, to zase, abych byl já nahoře, no.
4: Oskare.
2: Julie, já ti zavolám zítra ráno, jo? Tak papa, ahoj, dobrodobro, čau, ahoj.
0: Zdálo by se, že po boku své druhé ženy Hany Kousalové už Zedníček prožije poklidné stáří. Plné práce, koníčků a drobných radostí. Jenže pak přišla tragická událost, která zasáhla jeho srdce hlouběji než cokoliv předtím. Jeho synovec Jakub na Silvestra roku 2017 vystupoval v představení v brněnském divadle. Po půlnoci sedl do auta a jel za rodinou. Jeho maminka měla na nový rok narozeniny a chtěl být ráno u ní. Cesta po dálnici D1 se mu ale stala osudnou. Krátce po půl jedné

0: dostal na 192. kilometru smyk, auto vylétlo a narazilo do středových svodidel. Tehdy Jakub zemřel a Pavla Zednička to velmi zasáhlo. Několik dní na to ale už znovu hrál divadlo, protože cítil, že prázdné místo v duši jinak nepřemůže. Byla to pro něj forma terapie. Rozdávat smích, necítit bolest tak palčivě, slyšet spíš diváky. Mimochodem, to je také důvod, proč celý život hraje a já doufám, že bude hrát dál.
1: Dokud síly budou stačit, tak prostě to divadlo, to je to úžasná věc. A vidět ty diváky, když uděláš radost, když ví, jak se smějou, jak ty mají rozhářený očiska v hledišti a pak stanou tleskají a že uděláš 2 hodiny radosti, že zapomínou ty starosti, které máme všichni okolo, tak to je asi to největší poslání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Krásný dobrý večer, nedělní večer ze zlínského studia Českého rozhlasu. Je krátce po 11. hodině a jsem moc ráda, že jste si i dnes našli cestu k noční lince. U mikrofonu Jarka Barboříková a dnešní dvě hodiny bych s vámi chtěla věnovat něčemu, co asi každý z nás někdy zažil, i když to možná neumíme úplně vysvětlit. Znáte ten zvláštní pocit, kdy vám něco uvnitř říká nejezdi tam, zavolej mu, ještě chvíli počkej, nebo toto bude dobré, nebo to nebude dobré, nebo naopak udělej to, i když rozum říká něco jiného. A pak se ukáže, že právě ten tichý vnitřní hlas měl pravdu. Dnes si budeme povídat o šestém smyslu, intuici, předtuše. Říkejme tomu každý, jak chceme. Zajímá mě hlavně váš vlastní příběh. Stalo se vám někdy, že jste předem tušili, co se stane? Možná na svůj šestý smysl nedáte dopustit. A možná mu naopak vůbec nevěříte a všechno považujete jenom za náhodu. I to mě zajímá. Dnes totiž nehledáme žádné správné odpovědi. Budeme si jednoduše vyprávět o chvílích, kdy jsme něco cítili dřív, než jsme věděli proč. Tak mi zavolejte na 731 800 900 a mějte krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pět minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince Českého rozhlasu budeme povídat o chvílích, kde nám něco uvnitř napoví dřív, než si to dokážeme rozumově vysvětlit. O intuici, přetuše, šestém smyslu. Jsem moc zvědavá, jaký příběh předáte vy. Láďo, zdravíme do Topolné, povídejte.
1: Dobrý večer. Mám akorát jeden takový příběh. No to bylo asi tak roku 80. Tehdy ještě rychlost od 11 hodin v noci do 5 rán byla neomezená. Prostě. A já jsem jel jsem od kamaráda po té 11. hodině přes Hradiště. Tehdy nebyl skoro žádný provoz. Jsem tam nějaké auto a jak jsem přejížděl přes hlavní křižovatku, tak když odbylo víc a tam, tak jsem si to pěkně na 350 jel, tak přes stovku aj. A teď blížím se k té křižovatce a v pravém pruhu jel nákladní auto. A co si mě říká, počkaj, lestí na semaforu, bliká oranžová. Tak jsem přibrzdil a to auto právě odbočilo doprava. A jak jsem přibrzdil, auto zatočilo tak vlastně z vedlejší cesty, protože mě nebylo vidět, tak projelo osobní auto. Takže kdybych nespomalil, tak asi by mě převálcoval, protože tehdy ještě byly ty rychlosti větší. No. Takže to si říkám, to byl nějaký ten vnitřní hlas, který mě přibrzdil. To je tak jediná věc, co si tak vzpomínám, to už je velice dávno, ale dost často si na to vzpomenu, no.
0: No to věřím. Jak jste si to vysvětloval?
1: Nevím, tak jsem si říkal, něco mě zabrzdilo, no.
0: Říkal jste si, že to byl anděl strážný, nebo jste to nepojmenoval?
1: No, já myslím, že určitě, protože víc, jako když jsem jezdil, víc takových věcí, kde mě něco tak, buď abych se podíval, anebo to a to a hodně jsem jezdil prostě na motorce. No ale tak to, tato věc, tu mám dost často si na ní vzpomenu, protože to by, jak by to dopadlo, no, protože to se aj teď stává, když jsou dva pruhy, ten jede v levém, jede se rovno a ten v pravém pruhu odbočí doprava a když něco z té pravé strany jede, tak vlastně to nevidí. Na to aj no. Upozorňuju, nebo upozorňovali, když to bývá někdy v televizi, jako kdy mluví o tom, jak se chovat na silnici, tak tam na to taky upozorňovali prostě, že může jet tam další auto.
0: No, Láďo, ale já jsem si teď jenom představila, jaké by to bylo, kdyby ta pravidla silničního provozu fungovala i dnes, právě
1: no to asi ne, protože
0: v tu noc, kdy pro osobní auta nebyla povinná ta denní šedesátka.
1: V noci,
0: to by bylo, no.
1: To je pořád plno.
0: Ano.
1: Někdy brzo ráno velice.
0: Je to regulováno, to si dnes člověk ani neumí představit, vidíte.
1: Ne, to ne. Tehdy byla od 11 v noci do 5 do ráno neomezená rychlost. Motorky měly 80 a asi přednost 90, jak již na dálnici, ale auta ty měly neomezenou. No, takže dobrý, no, tak jsou tady za tím, no.
0: Dobře, takže ještě někde to potom později, stalo se něco, kdy jste měl pocit, že to nebyla jenom obyčejná náhoda?
1: To já už si nespomínám, nevím.
0: Rozhodně, kdyby se to stalo, tak byste asi ten vnitřní hlas poslechl, protože jednou se vám to vyplatilo.
1: No, tak já myslím, že aj víckrát, ale teď si tak hned nespomínám, ale jsem tam někdy také si řeknu zpomal nebo tak a vyhnul jsem se.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: Jedna
1: takže také paní těch andělů strážných někdy musí být aj kolem mě víc, no ale tak zatím to vychází.
0: Paní
1: už to vlastně už mám 33 roků, jak když po rakvině žaludku. kde ani nevěděli, doktoři prý, jestli se z toho vůbec dostanu, jestli se proberu, no a jsou tady. Takže tak. Má být téma právě aj o rakovině.
0: No, no tak řekla bych, že anděl strážný s váma má dost práce v tom životě, Láďo, ale odvádí dobrou práci. Já jsem četla vzkaz paní Lidy, která psala na web, že intuice se přidá vycvičit. Nevím, co ti myslela, tak paní Lido, kdybyste to mohla dovysvětlit, tak bychom si to rádi přečetli. No vám, Láďo, děkuju za telefon, za účast v noční lince. Ozvěte se i příště.
1: No já čekám, až bude o té rakovině. Tam mám co říct. Tam toho jako...
0: Tak uvidíme.
1: Až to bude, snad se dovolám.
0: Naslyšenou.
1: Tak naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No nevíme, milí posluchači. Myslíte, že bychom zvládli takové téma? Zkuste mi napsat.

0: Možná jste to taky někdy zažili. Najednou jste prostě věděli, že něco není tak, jak má být. Bez vysvětlení, bez důkazu. Právě o takových chvílích se dnes povídáme. A teď už vítám další posluchačku a to je paní Eliška z Olomouce. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu v noční
1: lence. Dobrý večer, Eliško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A chtěla bych se zmínit o intuici, která je mojím strašákem hrozným. Protože jsem asi třikrát měla intuici, kterou teda mě mrzí a trápí, protože poprvé se mě to stalo ve 12 letech. Byla válka, byli jsme v krytě a moje maminka s dvěma sourozenci šla do města nám kupovat oblečení. No a teďkom samozřejmě to Brno bylo bombardované, byli jsme v Brně a já jsem v tom krytě strašně brečela a naříkala, protože jsem ještě měla vedle sebe 4 sourozence a nejmladší měla 6 neděl. A brečela jsem a křičela jsem, naši maminka je mrtvá. Všichni v tom krytě mě utěšovali. Není, to si jenom vymýšlíš. A nikdo mě neutěšil. Já pořád plakala a plakala, maminka je mrtvá. Bylo potom na letě, já seděla na takovým kopečku a vyhlížela jsem a byl tatínek z práce. A já mu říkám, tatí, maminka ještě není doma. A on šel jenom tak a říkám, ona se vrátí. Ale já jsem pořád to až nakonec moji dva strýci šli na to místo, který byl bombardovaný a skutečně tam našli moji maminku s těma sourozencama už po smrti. Takže toto byla taková hrozná intuice. Nerada na to vzpomínám, ale skutečnost byla.
0: No, to takže musel být ve 12 letech nesmírně silný, děsivý zážitek, být za války v krytu, mít o maminku strach, cítit takovou jistotu, že se něco stalo a pak zjistit, že ten pocit byl bohužel pravdivý. To je přesně ten druh vzpomínky, který v člověku zůstane po celý život a já se vás musím zeptat, jestli to bylo poprvé a naposledy.
1: Ta druhá byla teď. Manžel chodil na povodní paní doktorce si na léky, ale to bral takový ty jenom, co se běžně berou v letech. No a šel, není to daleko od nás, a šel k paní doktorce a v tom momentě, jak odešel, tak já jsem se úplně začala třepat a říkám, já musím utíkat za ním. Tak jsem rychle šla sousedka z vedlejšího vchodu a říká, kam tak utíkat, a pan Majadu za manželem. Tak jdu za ním. Já jdu taky, doktor, ale vidíte, pomalu, já musím utíkat. Tak jsem utíkala, přiběhla jsem tam a manžel ležel na zemi už mrtvý. Tak si představte tu intuici, jakou jsem měla. A sestra vyšla ven a říká, kde jste se tu vzala. Takže já jsem takovou intuici měla, já nevím, čím to je, a bojím se, já se bojím vždycky, jak mám nějaký takový povědomí, tak už mám o každého strach.
0: No a myslíte si, že člověk může být s blízkým natolik propojený, že právě proto vycítí, když se s ním něco děje?
1: No a třetí byla taky nedávno, můj vnuk jel autem s kamarádem do Německa. A já jsem se právě dívala na televizi a tam ukazovali havárku. A bylo to v jižních Čechách a já říkám, jestli pak ten Tomášek tam a taky jede, tak jsem si vzala mapu a dívala jsem se si skutečně a to, ale už jsem byla to a za chvílku mě volala dcera, že Tomášek se naboural, že se tam zabil. Tak si představte, že jsem to taky zasměla takovou intuici. Tak už z toho skutečně mám strach. Nevím, čím to je, jestli jsem přecitlivěla, nebo už jsem se ptala pana doktora na psychiatrii a on řekl, že to je právě tím, že člověk je napojen na toho člověka. A čím více na ně napojen, tak tím pádem má pořád obavy, takže to se tak stane.
0: Uh-huh. Přála byste si někde raději nic dopředu necítit?
1: No určitě jo. Určitě jo.
0: No na druhou stranu, co se týče toho manžela, tak jste tam za ním běžela a mohla jste být vlastně bezprostředně u toho, kdy tady odcházel. Takže to si myslím, že vás to tam třeba přitáhlo správně.
1: A on odcházel úplně normálně, zdravě, ahoj, já jsem,
0: no, já jsem ještě
1: neměla
0: jako...
1: dodělat. Takže
0: to
1: skutečně to se dívím, jak se to mohlo stát.
0: No.
1: Takže taková je intuice, nepřeju nikomu.
0: Takže paní Eliško, pro vás vlastně v životě nic není náhoda, vy už víte, že asi je něco mezi nebem a zemí.
1: No určitě. No. A... já říkám, tvrdím to stále, že něco musí existovat. Jestli člověk je nějak přecitlivělé, nebo nějak, no nedokáže, když ten... měla aj s tím psychologem diskuzi o tom. A nějak jsme z toho nevyšli akorát tím, že je napojen na toho druhého člověka.
0: Na druhou stranu tak říká se třikrát a dost, říká se do třetice všeho dobrého, takže no. Já si myslím, no, že vy už máte vybráno.
1: Jo, mám hrozně. A říkám, a bojím se, že bych... vždycky, když někdo někam jede, nebo je něco, tak se vždycky bojím strašně o ně.
0: Chápu.
1: Tak to máte se mnou. Takže já to nesu, dá se říct, potom psychicky špatně.
0: To určitě, tomu rozumíme. No tak my vám přejeme, aby vás, váš šestý smysl do budoucna... nějak nezatěžoval, aby přinášel naopak klidný pocit a hezčí zprávy. Mějte se co nejlépe, děkuju, že jste s námi byla v noční lince, paní Eliško. Vážíme si otevřenosti.
1: Já taky děkuji, Jaruško, mějte se moc a moc pěkně a nikomu nepřeju, aby to tam zažíval.
0: Rozumíme. Tak klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dnešní večer patří vašim předtuchám, zvláštním náhodám i okamžikům, kdy jsme měli pocit, že něco víme ještě dřív, než se to skutečně stane. Uvidíme, kdo přidá další takový příběh. Telefon je 731 800 900. Volejte Jarku Barboříkovou do Zlína.

0: Někde nám rozum říká jedno, ale něco uvnitř nás táhne úplně jiným směrem. Poslechnout, neposlechnout? To je dnešní otázka noční linky Českého rozhlasu. Pojďme k dalšímu příběhu, který by se měl týkat šestého smyslu. Helenko, vítejte, zdravíme do Prahy.
1: No, já mám takový příběh. V 68. jsem odletěla do Paříže, než přijeli Rusáci. A tam jsem se seznámila s jednou francouzskou, která byla v koncentráku. Nebyla to židovka. A potom já jsem se vrátit nemohla, protože nic nelítalo a tak dále. Takže mě vzala k nějaký paní francouzce, která nebyla kartářka, ale já jsem jí, maminka mě psala dopis, abych se vrátila v češtině samozřejmě. No a tak jsem jí ten dopis dala, jako ona tomu nerozuměla, ale ta francouzka právě mě to potom překládala, že ta paní řekla, že mě Francie není souzená a že mě čeká cesta za moře. A to se opravdu splnilo. Já jsem potom jsem se vrátila, když už to bylo možné, tak to a seznámila jsem se tady s Tunisanem a já vlastně jsem si ho vzala a jela jsem potom do Tunisu.
0: No. Takže vy máte zkušenosti teda z
1: mezinárodní,
0: ještě.
1: Já mám mezinárodní. A ještě vám řeknu jednu. To, já mám nadčasový myšlení po matce, takový, já přemýšlím hodně a to. A stalo se mně, je to už aspoň 15 let, měla jsem takový trhání, já nesázím, ale měla jsem takový vnitřní nutkání, abych si vsadila sportku. No tak jsem napsala nějaký čísla, jako datum narození, já nebyla. No a teďko dcera s vnučkou, že v sobotu přijdou na oběd. No tak já jsem scháněla maso a potom říkám, no tak já to podám v neděli, to nevadí. No a potom strašně lilo a dcera mě volala, říká, prosím tě, nikam nechoď, strašně leje. Já jsem jí to neříkala, že jsem vsadila tu sportku, teda chtěla vsadit. No a představte si, že jsem se koukala potom na televizi a všechny čísla vyšly, takže bych měla první.
0: No teda, tak nešlo to zopakovat příště?
1: Ne, už se mě to nepovedlo, ne. Já nesázím pravidelně, ale opravdu takovou, nebo i dcera mě řekla, kolikrát mě říkala, mamko, neříkej to nahlas, jak co řekneš, tak se splní. Já nevím, co to je takový nějaký vnitřní tušení, nebo já nevím, no. Mockrát se mě to vyplnilo, že jsem, já nevím, no. Taky, taky, jak to říkala ta paní, nevím, nejsem, ale říkám, dělám si z toho legrace a říkám, já bych mohla být placená jasnovidka. Tak.
0: No. A neskoušela jste se potom ještě někde nechat někde třeba vyložit karty, nebo jinak vyvíjet budoucnost?
1: Karty ne, ale moje máma měla malý krámek, to už jsem říkala včera, ale znala nějakou paní, ta bydlala na Kladně, ale to bylo médium, to nebyla kartářka a už tenkrát ona byla tady u mě a bydlím v 11. poschodí ve věžáku tady u nemocnice v Krči a ona šla tady, nejel výtah a ona těch 11 pater vyšla pěšky a říká, potom říkala, že neví, že jí jako když jí něco nadnášelo. Pak tady se upadla do takového úplně jako, já nevím, no a mluvila, hodinu mluvila, ale vůbec nevěděla jako to a to, co řekla, už tenkrát řekla, že budou do budoucna spojený národy evropský, to už je šíleně let, mě je 1,80 a mockrát jsem si na ní vzpomněla. To, takový zvláštní, lidi mají zvláštní, ani sami si to nedokážou vysvětlit asi. No. Takže takový
0: příklad. Víte, co možná se nám dovolá nějaká paní, která má třeba nějaké schopnosti, které dokážou číst v dlani budoucnost nebo podobně. To by bylo, kdo by nám zavolal někdo,
1: no nevím,
0: kdo by se nám to pokusil
1: nějak. Paní ta herečka Růžičková, když no, ona hádá a i takhle, co lidi potom, ona už nežije, ale říkali, že to, co řekla, že se splnilo. Tak měla takovou nějakou vnitřní předtuchu.
0: Ano, ona byla opravdu kromě toho, že byla vynikající herečka, taky pověst ezoteričky, kartářky, lidové věštkyně. No
1: i z Logru nějak hádala.
0: Pardon, nerozuměla jsem?
1: Z Logru, když z kafe, Turka, kafe, tam zůstane Logra, že uměla i předvídat z toho Logru.
0: Pamatuju si, možná si nějaký posluchač vzpomene, ale mám pocit, že věštěla právě Nadí Urbánkové. Nějak mě to tam tak naskočilo to jméno, tak třeba nám to nějaký posluchač objasní a povzpomíná. Vám děkuju, Helenko, že jsme spolu zavzpomínali na Helenku Růžičkovou. Mějte se nádherně, zavolejte zase někdy příště.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Říká se, že intuice mluví potichu. Někdy ji přeslechneme, jindy nás zastaví přesně ve chvíli, kdy je potřeba. Dnes posloucháme právě tento vnitřní hlas a teď už i dalšího volajícího. A ptáme se, kdo to bude. Krásnou noc. Halo, halo. Tak byla tam paní Eliška, která volala tentokrát někde od Krkonoš, ale vypadá to, že se nám to nepodařilo propojit do vysílání, tak zkusím zvednout telefonní linku číslo 2. Tam nás čeká kdo? Koho jsme překvapili?
1: Dobrou noc.
0: Krásnou noc i vám.
1: Tady Iveta.
0: Paní Iveta, odkud voláte, Ivetko? Z jakého kraje?
1: Nebo města?
0: Ano, tak opět jsme v Olomouci. Povídejte.
1: Jo, jo. Vy mě vždycky vezmete. No, tak krásnou noc všem. Já k tomu tématu chci říct krásný téma teda. Jak ta paní Eliška říkala, to je dar. Ona jak to vnímá všecko, to je fakt dar. Ona to cítí. Já chci říct, jak ta paní mluvila o té sedlině kávové. Moje maminka uměla vykládat karty, úplně breč. Karty, normální karty, ne tarot, jo, jak jsou ty normální karty, sedmička, osmička, desítka, král, eso. Vykládala karty lidem a jako tak zadarmo, jenom tak ze srandy. A uměla číst i z té sedliny, jo, tam se ukážou, když vypijete kávu, tak tam se ukáží takové obrazce, tam je třeba strom, nebo srdce, nebo já nevím, hora. Tam se ukáží prostě obrazce.
0: Ivetko,
1: a moje maminka to uměla.
0: Zkuste
1: nevím,
0: nám to teda
1: to
0: přiblížit víc, jestli jí to vycházelo vždy nebo
1: no,
0: z půlky.
1: Ano, co těm lidem řekla, fakt to vyšlo.
0: To vyšlo.
1: A řeknu vám na příkladě, moje dcera nemohla otěhotnět a chodila za to mojí mamou a říká, babičko, vylož mě karty. Normálně ta holka mladá tomu věřila, té babičce, mojí mámě. A ona jí říkala, neboj se, budeš mít dítě, budeš mít to dítě. Dcera měla pozdě tu holčičku a má fakt dítě. Ve 40. oporodila holčičku, takže já mám vnučku malinkou.
0: A zkuste dát víc příkladů.
1: Ta máma jí to předpověděla. Jo, ona už byla zoufalá holka, doktorka jí říkala,
0: Ivetko,
1: že...
0: Kdybyste zkusila nějaký další příklad, kdy se to mamince vyplnilo, to, co vyvěštila?
1: No třeba se jí ptali, já nevím, ženy, jestli se vdají a tak. A když řekla jim, že jo, ať je v klidu, jo, že najde partnera, našla. Jo, všecko, co jim řekla, tak vyšlo. A ta moje dcera, ona byla zoufalá, doktorka jí řekla, že je stará,
0: ano,
1: aby měla dítě, gynekoložka. Co je to za doktorku, když řekne mladé ženě, že je stará. I v 50 mají děti.
0: Ivetko, a byla v rodině ještě nějaká další osobnost, která měla podobné schopnosti? Třeba babička?
1: Já nevím, ona maminka byla Slovenka a jí zemřela ve 3 letech maminka. Ne, ona se to učila sama. Normálně ty schopnosti vím jenom o té mojí mamince.
0: Počkejte, Ivetko, vy jste použila slovo učila? Vy myslíte, že se to dá naučit, nebo?
1: Ona se, ano, naučila vykládat karty.
0: Aha.
1: A naučila se sama vykládat z té kávové sedliny. Ano, ona se to naučila sama.
0: A vás to nelákalo?
1: A vycházelo jí to. No.
0: A vy? Dokázala. Vy jste to nechtěla zkusit? Naučit se?
1: Já se zabývám numerologií. Já jsem říkala, už lidem jsem volala několikrát do noční linky. Já jsem říkala, že se zabývám těmi čísly. Potom mě baví výklad z ruky, chiromantie, nebo jak se to jmenuje. Sama jsem si studovala tu numerologii čísla, jo, ty mřížky, to mě baví, to mě bavilo vždycky od 20 let, to jsem se učila já, karty neumím vykládat, ale udělala jsem několika lidem tu mřížku podle data narození, osobní číslo, číslo prostě, které máte osobní číslo podle data narození, já jsem třeba 9, jo,
0: ano, ano.
1: To už jsou duše na nejvyšší úrovni, někdo je třeba 2, jo. Takže ta duše, ta dvojka třeba nebo jednička, se musí ještě několikrát narodit, aby dosáhli toho duchovního vývoje, jo. Tak tím jsem se zabývala já, mě to bavilo. Jo, maminka dělala zase něco jiného. To prostě, to je takový jako schopnosti toho člověka, jak ta paní Eliška říkala, to mě úplně zasáhlo, jak říkala, že to cítila, no. To jsou schopnosti toho člověka, ona je vnímavá, ona je velmi empatická a ona cítila, jak běžela za tím manželem, já jsem úplně brečela tady, jak běžela, ona to cítila, jo, ona to cítila vnitru, v srdci.
0: Ano, Ivetko, tak děkujeme, jestli je to všechno, tak vám poděkujeme, rozloučíme se, pustíme si písničku, nebo chcete ještě něco dodat?
1: Říct, můžu ještě něco? Já jsem měla 19 let, já jsem otěhotněla a rodiče manžela chtěli, aby, a manžel taky, aby šla na potrat, jo. A já jsem v srdci cítila, že ne prostě. Mě bylo 19, mladý děvče. A já jsem cítila, ne prostě, já na ten potrat nepůjdu. Já jsem si je nechala, nakonec to byly dvojčátka a já nevím ani, jak jsem to dokázala. On 5 let ještě si manžel vymyslel, že půjde studovat. On nemusel, mohl jít pracovat. On měl strojní průmyslovku, jo. A on si vymyslel, že půjde studovat vysokou školu, tak 5 let studoval, rok vojna. A já ani nevím, jak jsem to dokázala. Já jsem v 19. vychovávala 2 miminka. Živila jsem rodinu, pak ještě rok vojna a já jsem to dokázala. Jak jsou dneska ty baby boxy, já to nechápu. Má žena 1 dítě, má třeba 30 let, ona tam odloží miminku, já to nechápu. Jo, tu sílu vnitřní, já jsem cítila v srdci, že ne prostě, že si je nechám. Jo, to je taky intuice. A já jsem to dokázala.
0: Ivetko, no? Jste báječná, moc děkuju, že jste nám zavolala, ještě mám v hlavě příběh vaší maminky, jak se vlastně dá něco takového naučit, možná nám k tomu řekne někdo další víc, protože je to pro mě zajímavá otázka, jestli se člověk s nějakými schopnostmi narodí, anebo jestli je lze získat, tak se necháme překvapit, s čím přijdou další posluchači. Vám poděkuju a rozloučím se.
1: Děkuji, dobrou noc, všechny zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Mluvíme o šestém smyslu, o intuici, o předtuše. Říkejte tomu, jak chcete. Měli jste zkrátka někde takový silný pocit, že byste něco měli nebo neměli a ono se ukázalo, že to bylo podložené pravdou, že vám to v něčem pomohlo, že vás to třeba zachránilo. Pan Jenda píše, já osobně jsem měl dvakrát sen, který se později opravdu stal, ale uvědomil jsem se to až při té události, že se mi přesně toto někdy dříve zdálo ve snu. Jinak náhody neexistují a všechno se děje zkrátka z nějakého důvodu. A pokud dám na svou intuici a udělám něco tak, jak to vnitřně cítím, vždycky je to správně. Jan Rudzijský neposlechl jednou svůj vnitřní hlas a pak se mu stala letecká nehoda. Byl u vás v rozhlase několikrát, mám od něj knihu Na křídlech racků a ta je přesně o tom, o čem je dnešní téma. Je to nesporný důkaz, že všichni máme nějaké vnitřní vedení a je třeba ho poslouchat, jenže to často neděláme a přes hluk našich starostí a stresu ho neslyšíme. Paní Iveta, zdravím vás. U mě šestý smysl zaúřaduje sednuli za volant. Možná, že mne to naučil můj tchán, když mě zasvěcoval do tajů řízení auta. Vždycky říkal, abych nemyslela jen na sebe, ale i za ostatní účastníky silničního provozu. Nezapomenu na jednu svou jízdu noční Prahou, kdy jsem o půlnoci projížděla křižovatkou dokonce na zelenou, ale něco mi říkalo, abych, ačkoliv jsem měla předpisově 50, sundala nohu z plynu. V tom se zpoza rohu vyřítilo popelářské auto, které jelo evidentně na červenou a rozhodně rychleji, než mu předpisy dovolovaly. A takových zážitků mám za éru svého řidičování hodně. Tedy já na šestý smysl, nebo jak tomu někdo říká předtuchu, věřím a vždycky se mi ho vyplatilo poslechnout. Jana, zdravím linkaře a k tématu napíšu svou pravdivou vzpomínku. Rok 2008. Byl srpen. Měla jsem dovolenou. Už několik dní se psalo o datu 8.8. roku 2008, které bylo tehdy považováno za magické. Už dopředu si na tento den snoubenci plánovali třeba svůj svatební den. Já jsem si na tento den naplánovala cestu vlakem do Prahy, jenom na otočku. Tak to jsem tam jela už víckrát. Večer jsem si připravila věci na cestu a šla jsem dříve spát. Vždyť budu brzy vstávat, říkala jsem si, abych stihla rychlík, jenže ouha. Kránu mě vzbudila nevolnost, bolest žaludku, na kterou jsem vůbec netrpěla. Nešlo spát, tak jsem chodila pořád po bytě, nervózní, jak by taky ne. Za chvíli jsem měla vstávat na ranní vlak, čeká mě jízda přes 3 hodiny, potom ten pobyt v Praze, chtěla bych si to užít, no ale nebylo mi dobře. Nakonec jsem se tedy rozhodla, že budu zůstávat doma. V takovém stavu bych z výletu nic neměla. Šla jsem si lehnout a byla jsem ráda, že jsem neusla. Dopoledne jsem se probudila a jako obvykle jsem zapnula počítač. Nevěřila jsem očím svým. Nevěřila jsem tomu, co čtu. Byla tam zpráva, že toho dne, tedy 8. srpna roku 2008, ráno došlo na naší trati ke srážce vlaku s mostní konstrukcí. Rychlík Comenius tehdy narazil do mostu, který se předtím zřítil na trať. Při této nehodě zemřelo 8 osob, dalších 95 bylo zraněno. Studénka je asi 20 kilometrů od Ostravy a když jsem chtěla jít do Prahy, nutně by můj vlak musel projet Studénkou. Ta moje noční nevolnost bylo snad varování osudu, který mě chtěl donutit, abych zůstala doma a nikam nejezdila. Tento zážitek je pravdivý a dodnes živý. Jana.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jsou okamžiky, kdy člověk neumí říct proč, ale něco prostě cítí. A někdy je ten pocit tak silný, že ho nejde ignorovat. O tom je dnešní noc. A pojďme k dalšímu příběhu. Volejte 731 800 900. Zatímco nám zaspívá Aneta Langerová.

0: otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Aneta Langerová dospívala, pojďme se podívat na telefonní linku, kdo nás čeká. Halo, halo, krásnou noc.
2: Halo, jo, slyším.
1: Ano, vítejte ve vysílání na téma Můj šestý smysl. Co k tomu máte? Představte se a povídejte.
2: No, tak já jsem David z Prahy a já jsem si vzpomněl, nevím, jestli to úplně souvisí, ale to se mi týkalo, měla mýho psa. A to je, už je to pár let, já jsem měl takový zvláštní zážitky. Já jsem měl nějak po 90. letech takový úraz na horách a pak jsem prostě bylo to hodně špatný nějak a jakoby pak jsem měl takový, občas, než se něco stalo, tak jsem jakoby prostě třeba ve snu se mi zdálo, jo, jak byly ty útoky v tom New Yorku, tak já jsem 3 týdny předtím vždycky se to jako zjasňovalo, ten obraz, jo. Napřed tam byly nějaký krychle, pak tam byl jakoby nějaký výbuch a zase tyhle ty a pak ten 3. týden, to bylo pár dní předtím, než se to stalo, tak jsem to viděl úplně jasně, jakoby. A když jsem pak se díval ten den na televizi, tak vlastně jako to teď, co tam bylo, já jsem viděl ze zhora akorát, jo. Ale já jsem nemohl nic dělat,

0: jsem věděl vlastně, co, ale já jsem zkoušel někam volat tam, ale prostě to nešlo, já jsem nevěděl, co jim mám říct, jo. A nevěděl jsem, jestli to je skutečnost, nebo jestli to byla nějaká představa, která... No ale s tím psem ještě jsem chtěl říct, to se mi stalo v Krkonoších a já jsem měl úžasného psa, ty psi mívali šestý smysl, no. A to byla taková zvláštní situace, že my jsme tam na prostý pohodě na chaloupce, prostě si, já jsem si četl něco a Mikeš si tam hrál a teďka, jakoby já jsem prostě najednou ten pes zvedl čeních a začal být hrozně nervózní, no. A prostě chytil mě za nohavici, ukázal mi na nějaký maskáče a vojenský boty, co jsem tam měl a prostě mě jasně řekl, že se mám oblízu do vojenského oblečení, který jsem tam měl. A já jsem to udělal a teď jsem koukal, co blbne. A on mě prostě ukázal jasně, že jdeme ven. No a teď jsme vystoupali jakoby na ten dům a Mikeš zalehl. Prostě zalehl normálně jak boják, no. A já jsem ukázal mi čumákem, že já taky, no, tak já jsem si taky lehl. A asi za 5 minut se ozval auto nějaký a prostě já jsem se chtěl podívat a mě tou packou se razil, jako abych ležel, no. A za chvíli prostě jsme, jako se na mě podívala, tak já jsem se zvedl, tam bylo nějaký auto před tím domem naším, který jsem nikdy tam neviděl. A tam byli dva chlapi z nějaké, jeden měl samopal, druhý měl nějakou pušku nebo něco. A prostě chodili, obešli ten dům, rozhlídli se, ještě tam chvíli čekali, no a pak odjeli, no. A ten pejsek, který jako se mě tak usmál, řekl, že můžem dolů, nebo prostě tím čumákem zase, on nemůže jinak komunikovat, jo. A tak jako zakňučel a šli jsme dolů, no. A co to bylo, nebo nevím, jo. Ale bylo to zvláštní, no.
1: No. Jak je to dlouho?
0: Mikšíkovi by teď, prosím?
1: Kdy se to stalo?
0: To už je hodně dlouho, no, ono víte co, tady je to v těch Čechách divoký takový, ale to může být tak, já nevím, 2005, no, já víte co, no, tak nějak, no, už je to jako díl, no, už je to tak těch 15, 20 let, no. Hm.
1: Takže dívejte, vy jste mluvil o tom, že teda vy míváte nějaké přetuchy, pak teda, že pejsek měl nějaký takový šestý smysl.
0: Já jsem to zmotal, no.
1: No, abychom se v tom zorientovali, tak mě zajímá, jestli jste měli ještě nějakou takovou další přetuchu a jak vlastně dokážete rozlišit, jestli jim věřit nebo o nich pochybovat?
0: No, víte co, ona to říkala ta paní předtím hezky, jakoby tohle se stává, jo, jakože člověk, prostě něco se stane, ten anděl strážný možná je zachráněno, no. Ale já, jakoby, jak rozlišit to, co je realita, to, co ne, to je dost těžký, no. A hlavně mně se teď ještě stalo něco, kdy se rozhodovalo o někom jiným, jakoby, jo. A já jsem v podstatě vůbec nevěděl, co mám dělat, to nechci teď nějak konkretizovat, ale prostě věděl jsem, že musím něco, jakoby někomu, jo, a pak se to bohužel to dopadlo špatně, jako jo. Ale já jsem skutečně nevěděl v tu chvíli, jako ještě minutu předtím, než to jako proběhlo, tak já jsem vůbec nevěděl, jako o co jde, nebo jo. A bylo to hrozně jednoduchá situace. Ale já jako chodím do kostela katolického, jsem věřící a myslím si prostě, že Pán Bůh, když někoho chce si zavolat, tak si ho zavolá, no, ale když ještě chce, by to zůstal a že my v tom moc neuděláme, no. A víte co, třeba delfíni mají, že sonár a jakoby dokážou zase jiným způsobem třeba to nebezpečí vyhodnotit, jakoby technicky, jo. A ten pes má ten šestý smysl, některý lidi to mají také, říká se, že třeba po úrazu mozku nebo, jo, že můžou nastat nějaký takový zvláštní halucinace, ale zároveň prostě někdy opravdu se stane, že člověk jakoby má z hůry teda nějak, ještě jsem si teď vzpomněl, to jsme jednou byli v autě a jeli jsme po dálnici zase z těch Krkonoš a tam to bylo jasný, jako to jsem vyhodnotil logikou spíš, nebo já nevím, prostě najednou kamion, my jsme jeli dost rychle, no a byl tam taková zatáčka před náma, to bylo po dálnici a prostě kamion začal z pravý strany odbočovat jakoby na parkoviště, jo. Prostě najednou zabrzdil a odbočil a teď zastavil, tam byl nějaký auto, takže on zastavil a zablokoval tu možnost je doprava i rovně, jo. Ale ty auta, co jeli proti nám za tou zatáčkou, tou stovkou nebo 120, tak ty jako jeli přímo proti nám prostě. A teď v tu chvíli maminka řídila a prostě vypnul motor, jo, čili zhasli světla, vypnul motor. A teď ona zkoušela nastartovat to, ani to neškytlo, to je Felicie, no. A zkrátka, já jsem měl křížek ještě po stařence naší, prostě, který mi kněz posvětil. A teď prostě jsem viděl ty světla, jak se blíží hodně rychle, to byl kopec, jo, čili oni mohli 200. A viděl jsem prostě ty světla, jak se blíží. A najednou jsem cítil takový klid a viděl jsem, že najednou jsem se podíval na ten kříž a řekl jsem jenom zapni prostě jenom světla. A ona říkala, to nejde, a brečela, že jo. A já jsem říkal, ne, motor, jenom prostě ten první stupeň, že otočit klíčem a vlastně zapnu elektriku, takže zapni dálkový světla. A ona zapla ty dálkový světla a vlastně ty auta nás uviděla. Ona byla úplná tma, to byla nějak 1 hodina v noci, jo. Takže ty auta nás uviděli a začali brzdit, jo. A teď to bylo skutečně už, to bylo pár metrů, bylo nějakých 20 metrů, kdy prostě před náma zastavilo to první SUVčko. A já jsem říkal, teď nahoď motor, že jo, tak ona s tím otočila. Zase jsem cítil ten kříž nějak, já nevím, no. A prostě motor chytil, takže pak už to nějak šlo, ten kamion vlastně odbočil a jeli jsme dál, no. To taky jako zvláště, ale to bylo spíš
1: určitě.
0: Jako, nevím,
1: Matěj, bohužel jsme výrazně přesáhli čas, takže nebudu se doptávat. Doufám, že jste řekl všechno, co jste měl na srdci. Pojďme dál poslouchat příběhy ostatních a milé písničky.
0: Ať dobrý, se vám daří.
1: Zavolejte zase příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je po půlnoci, začíná druhá hodina dnešní noční linky. Ze zlínského studia zdraví Jarka Barboříková. Dnešní noc dál patří příběhům, které se někde těžko vysvětlují rozumem. Povídáme se o šestém smyslu, o intuici, o předtuchách, o chvílích, kde jsme něco cítili dřív, než jsme to mohli vědět. Už jsme slyšeli mnoho velmi silných příběhů a znovu se ukazuje, že každý ten svůj vnitřní hlas prožívá trochu jinak. Někdo jako neklid, někdo jako sen, někdo jako naprostou jistotu. A mě pořád zajímá i váš příběh. Stalo se vám někdy, že jste si na někoho vzpomněli a on se v zápětí ozval? Že jste změnili plán jen kvůli zvláštnímu pocitu? Nebo jste měli předtuchu, která se později opravdu naplnila? Pokud jste ještě nenapsali, můžete rozhlas.cz/linka. Pokud jste ještě nezavolali, 731 800 900, volejte Jarku Barboříkovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 14 minut po půlnoci. Šestý smysl možná nemá žádný hlas, ale přesto se někde ozve velmi zřetelně. Třeba jako neklid, zvláštní tušení nebo jistota, kterou si neumíme vysvětlit. Co vám řekl ten váš, paní Olgo? Zdravíme do Uherského Brodu.
1: No, je to velmi dávno, je to 30 roků. Já jsem měla svůj soukromý obchůdek se zahrádkářskýma potřebama a měla jsem vedle ve vesnici bydlel tatínek, tak já zastavím rádio.
0: Ano, to bude vhodné.
1: Vedle ve vesnici bydlel tatínek už u bratra. Já se šla do obchůdku, odemkla jsem a něco mi řeklo, proč tady je jdeš do té práce. Tatínek tam je, leží nemocný. Sedla jsem do auta, dojela jsem tam a říká, co dělá tatínek, je ve svém pokoji. Tak jsem tam učekala. On dal zavřené oči, teď tich otevřel, zamrkal a říká, paní doktorko, já jsem rád, že jste přišla, a vydechl. A on byl velice hodný a moje dcera, ta si vždycky myslela, když byla nemocná, tak jsem tam zavřela, on je opatroval. Ona si myslela, že se ani nikdy neuzdraví, když ho nebude opatrovat.
0: No.
1: Tak to je všechno. Do dneška každý večer na něho myslím.
0: No, a přitom je to 30 let, jak jste začala vaše vyprávění. Je něco mezi nebem a zemí tedy podle vás?
1: Asi něco bude.
0: Asi něco bude. A někdy později měla jste ještě nějakou podobnou přetuchu, nemuselo by to třeba být tak silné, ale většinou, když se člověku něco takového stane jednou, tak potom už tomu vnitřnímu hlasu naslouchá víc a víc?
1: No tak obyčejně, když se někdo děcka jedou nekam, tak když přijedou, tak a jsou už mám 80 roků, tak tě musí volat, že jsou na svém místě.
0: Ano, tak to mi
1: to nesměl zapomnět.
0: Všechny maminky naprosto stejně. Myslíte si, že ženy jsou vnímavějším k tomu šestému smyslu?
1: To nevím, to nemůžu posoudit, ale já myslím, nevím.
0: A paní Olgo, napadlo vás někdy, že byste šla k někomu, kdo umí třeba vykládat karty, věštět budoucnost?
1: To ne.
0: A nelákalo vás to?
1: Ne, nikdy.
0: A ve vašem okolí někdo takový byl, kdo ať už chodil pravidelně ke kartářce nebo sám vykládal?
1: Nevím o nikom. Ne.
0: Děkuju teda za návštěvu, děkuju za ten příběh náročný. Pojďme se poslechnout společně Marii Rotrovou, Láskovou než deštěm.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolala, protože je to těžké někdy. Tak naslyšenou.
0: Teď se to podařilo, to jsme rádi. Tak jdeme na to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Někdy máme pocit, že bychom někam měli jít, jindy zase víme, že tam rozhodně jít nemáme. A teprve zpětně pochopíme proč. Právě takové příběhy dnes sbíráme v Noční lince. Mluvíme o šestém smyslu, o intuici, o předtuchách. Co k tomu máte vy?

0: Možná jsou to jenom náhody, možná taky ne. Intuice, vnitřní hlas, šestý smysl, předtucha. Právě o tomto dnes mluvíme v dnešní noční lince Českého rozhlasu a přidává se k nám pan Miloš, který volá do Zlína z jeho českého kraje. Krásnou noc i vám, Miloši. Co máte k tématu?
1: Tady Miloš, já jsem z okresu Písek a všechno, co jsem slyšel, tak je, můžu říct, že je pravda. Protože každý máme v sobě něco, že nějak cítíme, jo, a to je ta intuice. A už se mi kolikrát stalo, že něco mi řeklo, že mám jít doprava, já jsem šel doleva, no a bylo to špatně, že jo, když to řeknu takhle obecně, jo. Ale opravdu je to tak, jak mluvila paní Eliška, myslím, o těch kartách a to, tak taky na tohle to věřím, nebo že lidi mají určitý schopnosti. A vím, protože já se o to docela zajímám a vím o tom takhle, že říkají, že třeba, já nevím, 70-80% lidů, který skončili v blázinci, tak skončili v blázinci z toho důvodu, že začali třeba slyšet nějaký hlasy a to byly ty hlasy od té intuice, no a oni to nedovedli pobrat, no a doktoři je prostě to neřeší většinou, že jo, nebo tak, no a dají je do blázince, dávají jim prášky a ty lidi se tím jako utlumí na tohleto, aby měli nějaký ty, aby prostě mohli pomoci lidem, nebo jo, aby měli nějakou, nebych to řekl.
0: Miloši, to je zajímavý pohled a určitě se v minulosti stávalo, že lidé, kteří prožívali něco neobvyklého, nebyli vždycky správně pochopeni. Já myslím, že dnes se ale ti lékaři už snaží rozlišovat mezi prožitky stavem, kdy člověk potřebuje odbornou pomoc, ale to, ano, určitě je dobré to taky zmínit, že ta lidská psychika je opravdu něco naprosto pro nás složitého, často neobjasnitelného a někdy možná může někdo něco, co je rychle nevysvětlitelné, označit za problém. Já si třeba jako osobně sama říkám, jestli se někdy nepletu, nějaký obyčejný strach s tou přetuchou, že to vlastně pak si říkám, teď jsme třeba letěli do Asisi letadlem a já jsem stála před tím letadlem a říkala jsem si, no úplně mi není dobře, já se bych tam neměla nastupovat a vlastně to mívám jako často a nejedná se tedy o intuici, jedná se prostě jenom o obavu. No. Máte pocit, že s věkem intuice sílí? Že je člověk vnímavější?
1: No, určitě. Asi jo. Protože, ne, no, ale taky to nemusí být někdo, takovýhle ty schopnosti se v něm rozvinou třeba když je mu 20 a někdo se, jo, to, se to v něm jako objeví nebo naplno rozvine třeba když je mu 70, jo, taky takovýhle věci vím, no. A ještě z té minulosti, tak určitě ty lidi, kteří byli označovány jako čarodějnice nebo to dřív a upalovali je, že jo, tak ty určitě měli tyhle ty schopnosti, ty báby, kořenáky a nebo jo, takovýhle, tak to taky není samo sebou, že jo. A té vrchnosti se to nelíbilo, jo, když někdo jim zasahoval, nebo jo, něco řekl i možná řekl i proti ním, tak vlastně tyhle ty lidi se upalovali dřív, no.
0: No, to je teda další zajímavá myšlenka. Vy jste studnice originálních myšlenek. Opravdu v minulosti byli lidi s nějakými neobvyklými schopnostmi, nějakými třeba léčitelskými nebo silnou intuicí, často vnímání takto nedůvěryhodně. A opravdu se staly pak oběťmi těch čarodějnických procesů, no?
1: No, určitě. A myslím si, že takovýhle schopnosti měl i Jan Hus, že jo. Proto byl upálený, že jo, taky. To je, no, ale většinou to byly, tak většinou to jsou ženský, jo, když to řeknu takhle.
0: Miloši, to úplně nevím, jak jste myslel toho Jana Husa, ten byl odsouzen za kacířství spíše vlastně kvůli těm svým církevním reformám a kritizováním té církve. No možná, možná bychom tam něco dokázali spolu vykouzlit a pak by nás někdo stíhal, že tady čarujeme ve vysílání. No, to jsou příběhy. Děkuju, že jste s nimi za námi přišel. Teď náš čas vypršel, takže si musíme pustit písničku. Doufám, že vás potěší, bude od Petra Bendeho, ale už teď se těším na příště, Miloši.
1: Dobrý, já taky, mějte se krásně. A pozdravuju všechny.

0: kdy se stane něco, co si neumíme logicky vysvětlit, ale přesto víme, že jsme ten pocit měli už někdy předtím. Dnešní noční linka je právě o tom zvláštním něco mi říkalo, které asi známe skoro všichni. Někdy ho poslechneme, někdy ne. A někdy si říkáme, že jsme měli. Je s námi paní Marie Střebíče. Krásnou noc.
1: No, dobrý večer všem. Já věřím něco, že existuje mezi nebem a zemí. Ale nic tak zázračného se mi nestalo. To, že třeba myslíme s mamkou na někoho, nebo vám začnete třeba škytat, nebo tak, že na vás někdo, jak se říká, někdo na vás vzpomíná, stane se nám, že potom prostě přijede návštěva a jsou to oni, anebo s manželem třeba taky najednou já na něco myslím a on začne povídat o tom, na co já zrovna myslím. Já si říkám, tak to je taková náhoda. Ale já mám dvě dcery, mentálně postiženy už 52 roku a s jednou z těch dcer jsem, ještě když mohla jezdívat, tak jsme jeli do Chorvatska ke známým. Jeli jsme normálně autobusem s cestovkou, kde byla jako vedoucí toho zájezdu, byla moje kamarádka. A už protože do těch blízkých míst, jako do Chorvatska, do Itálie, se jezdí kolem třeba ty 5. hodiny na večer z republiky a přijíždíte tam ráno. A my už jsme byli taky takovej kus, možná už to bylo někde na tom chorvatském území. Najednou se mě nějak nezdálo, že Marika má nějaký problémy, jako by přicházel epileptický záchvat. No a teďkom jsem volala tu kamarádku, jestli náhodou není v autobusu nějaký doktor, protože kdyby bylo potřeba. A ona říká, já se jdu podívat do seznamu, jestli tam prostě někoho nenajde, jo, zdravotníka. A ona přiběhla a šeptá mě do ucha, sedí před tebou. Slyšíte?
0: Ano.
1: Jo, takže to je takovej, jako by se mi stal takový, jako by trochu zázrak, že zrovna, ale ještě, že byl v autobusu, ale on seděl před váma. Jo, takže to bylo, tak jsem prostě, hned mě bylo lepší, protože ta pomoc by tam byla, nakonec ta pomoc nebyla potřeba, ono se to potom spravilo. Ale jinak to musel být
0: opravdu velký strach. Jste daleko od domova, dcera dostane epileptický záchvat a před vámi sedí lékař, který může okamžitě pomoci. Tak to jsou chvíle, na které člověk nezapomene. Měla jste už před cestou nějakou zvláštní obavu nebo nějaký pocit?
1: Mimo synovcovi nebo ne, který jsem vždycky říkala, anebo i mladým lidem, co říkám, předvídej. Jo? Třeba můj synovec jezdil hodně i z zahraničí, ale nemotorkář. Říkám, prosím tě, když si sundáš boty, tak i do těch bot se prosím tě na spaní na noc se podívej, aby se neměl nějakého brouka, který by mě zvíjí. Ale on jezdil třeba do takových nebezpečných zemí, jo, takže tady by tam mohl mít mravenca nebo nějakého housenku. Jo. Ale v těch cizích zemí daleké, kde teda, tak to vždycky říkám a prosím vás a předvídejte, protože to je taky dost jako důležitý tohle. Jinak se mi takhle nic nestalo zvláštního, jinak to ne, ale do něco věřím, ale taky máme těch problémů s dcerama, zdravotních problémy a takže vždycky si říkám, no zázrak se nám nestal. Jo, jezdili jsme k léčitelům teda, ale ke kartářovi nebo k nějakému tomu bych určitě nešla, aby mě věštil z koula nebo něco, to bych asi měla jako strach, jo, ale...
0: Měla byste strach z toho, co vám řekne?
1: Co mi řekne? Asi jo, asi bych ne, nechtěla bych to vědět teda. To, nebo třeba se dívám, že jo, na ruku, třeba říkám čára života, že jo, nebo tady takové různý ty body, jo, že třeba to, ale to bych nešla k nějaký kartářce, nebo i když tady v okolí jsou, taky určitě, jo. A co jsme jezdívali teda s dcerama, to jsme teda dělali, co, tak jsme jezdívali k léčitelům, to je fakt, jo. Ale si říkáme, protože to už je 40 let zpátky, že jo, protože holkáme 52, tak si říkáme, kdyby jsme nejezdili, jestli by to bylo takhle, jak to je, no, ale prostě zázrak se žádný taky nestal, jo. Ale tohle to byl teda ten příběh, na který si dost často vzpomenu a to, že kdyby seděl někdy na zadním sedadle, jo, ten doktor, tak dobře, ale on přijde a řekne, že seděl před tebou, jo. Tak to bylo takový zvláštní, jo. Takže to se mi teda přihodilo. Jinak, mějte se všichni moc hezky, dobrou noc a poslouchám vás téměř každý den.
0: To jsme rádi, poslouchejte dál a zase zavolejte. Děkujeme za ty silné okamžiky, vaše životní shoda náhod, něco mezi nebem a zemí, kdo ví. Tak přejeme hlavně hodně sil a klidu.
1: Chtěla říct to, že mám maminku, který bude za 3 měsíce 100 let. Jo, takže to je takový.
0: Tak nám řekněte, jaký má recept na dlouhověkost. Co to podle vás je?
1: Ono celý život docela za dětství, když byla jako dítě, tak měla dost velkou bídu. Pak taky dokonce sloužila ve mlejnech. No a celý život neměla jako lehkej. No a pomáhala mi taky vlastně potom těma mýma dcerama. Takže tak. Ale ta by vám toho navykládala hodně, protože to je pamětní vlastně. Ještě, že jo, všechny prezidenty pamatuje od Masaryka počínaje. Všechno, jo, takže a někdy, když se tak rozpovídá, tak jsou to hrozně zajímavé věci a někdy se i tak zasmějeme, ale jo, těším se na to, doufám, že to 3 měsíce ještě vydrží a že to oslavíme, no a tak je to, no.
0: Nádhera, paní Marie, opatrujte se, no. Kdybyste dovolila, zůstaňte ještě na lince, abych se vás na něco zeptala. Posluchačům pouštím Karla Kryla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Karel Kryl, zpíval nám v noční lince Českého rozhlasu. A kdo nám bude povídat, to je paní Ludmila, která volá z Brna. Vítejte a povídejte k tématu Šestý smysl.
1: Dobrý večer, Jaruško, já jsem Honda dneska. Ale řeknu vám takový příběh, nevím, jestli to byla intuice, ale já jsem měla toho přítele, měla jsem ho 15 roků. A on zemřel a odkázal mě chatu. Já jsem na té chatě všechno vyházela, co on tam měl věcí a udělala jsem si to krásně podle sebe. Ale pořád jsem měla strach a pořád jsem měla v hlavě, co když on se vrátí. A taky se to stalo. Představte si, že já jsem normálně v o půlnoci se probrala, ale bála jsem se otevřít oči, protože jsem cítila, že mě někdo sedí na posteli. A já jsem viděla siluetu jenom ze zadu, jako kdyby holej muž. A teď já říkám, Jiří, co tady děláš, když ty seš mrtvej? A on na to. No já jsem se přišel podívat, jak se ti tady vede. A já, no jo, ale teď já nemám vůbec tady žádné tvoje věci. Já jsem všechno vyházela. A on říká, no to se teda divím, že jsi tohle udělala. Jaruško, já jsem v ten moment rozlal. Já jsem měla tak šílený, stažený hrudník a srdce mě bouchalo jak blázen. Ale co mě se to vrací pořád ve snu, obdobím, že on se vrátil a říká mě, jak to, že jsi na té mojí chatě? A já říkám, a když já to mám na sebe připsaný, to je moje chata. A on říká, no to teda ne. Co já tady teď budu? Já jsem byl jenom chvilku pryč, ale už jsem zase zpátky. Jaruško, já nevím, co to znamená, ale nejdy jsem z toho úplně vydivočela.
0: Zní to tak tajemně, že bych vás odkázala asi za někým, kdo se věnuje nějakým takovým ezoterickým věcem, aby vám z toho pomohl vybruslit, protože já být vámi, tak se možná někdy trochu obávám zavřít oči, co zase
1: ano,
0: přijde.
1: A to se mě, Jaruško, a to se mě stává, že třeba on, já jsem si všechno změnila nábytek, než on zemřel, jo, on taky tu něco platil a teďka jsem měla tady manželskou postel velikou a on říkal, až já tady nebudu, já si myslím, že on to cítil, až já tady nebudu, kdo pak tady na té posteli bude spát. Ale on tam spal třeba jenom třikrát, co jsem tu postel měla. A mně se zdává, že já někdy ve snu cítím za mnou někoho a já se bojím odločit. Blázen,
0: no, tak je to založené teda na nějakých asi dlouhodobých pocitech a nějakých zážitcích vašich, takže já bych se tomu nedivila, že nějak bych to nesnížovala, tu vaši obavu, ale asi bych s tím nějak dál pracovala, snažila bych se to rozluštit.
1: No už je to 17 roku, co je mrtvej. A nikdo vedle mě ještě nevečel.
0: Teď teda, Ludmilko, nevím... Jak půjdu domů po takovém příběhu?
1: Nikdo vedle mě neležel. Takže svědomím jsem čistý. Takže si myslím, že mě něco nehrozí. A ještě, já jsem teďka byla na srazu spolužáku, jo? A vezl mě taxikář. A teďka já jsem říkala, on začal něco o tom, že si nechává na internetu, jak bude žít dlouho, jo? A já říkám, Ježíš, já jsem si to tak jednou nechala udělat. A víte, co mě vyšlo? Že se dožiju 74 let. A to já jsem měla před dvěma měsícama, až je tady jsou. Takže jsem jim to tam dávala k dobru. A oni mi mají, prosím tě, ty vypadáš, jak kdyby ti bylo 22. Tak mě potěšili.
0: Krásné. Ludmilko, no tak my vám přejeme pevné zdraví. Dodatečně teda všechno dobré k narozeninám, i když už to je nějaký ten pátek. No. A těšíme se, až se potkáme někdy příště v Noční lince. Právě jste nám ji uzavřela.
1: Ježi, děkuji vám, dobrou noc. Krásný cestu domů, spokojeno a nebojte se.
0: No, tak dnes jsme si povídali o šestém smyslu, intuici, předtuchách, zvláštních chvílích, které si někdy neumíme úplně vysvětlit. A některé příběhy byly silné, některé mrazivé, krásné. Možná jste na šestý smysl věřili, možná jste v životě všechno vždycky připisovali náhodě, ale jedno je jisté. Někdy stojí za to se na chvíli stišit a poslouchat, co nám říká naše vlastní nitro. Děkuju, že jste byli se mnou, děkuju, že jste volali, psali nebo jenom poslouchali. Ze zlínského studia Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tohle jsme v Divadle pro vaše uši ještě určitě neměli. Ostří hoši, ale i úplní začátečníci, tedy zelenáči a greenhornové, saloon plný tvrdého alkoholu, šerif a jeho pomocníci, lumpové i čestní pistolníci. Zkrátka dobře, zvu vás na divoký západ.

Jak chce se zvát, můžem ten whisky pije.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, kdo by si nevzpomněl Padouch nebo Hrdina, Všichni jedna rodina. Limonádový Joe Jiřího Brdečky. Humoristický román z Divokého západu o statečném pistolníkovi, který pije, pozor, v knize pouze katletovou limonádu. Pomáhá utlačovaným a bojuje proti zlu a neřestem. Příběh knižní předlohy se tedy značně liší od filmového zpracování. Některé známé postavy v něm mají jiné jméno, mnozí další hrdinové a zabijáci už se do filmu zase vůbec nedostali. A z Brdečkovy půvabné literární předlohy v rozhlase četl David Novotný.

Když Horác o tom později uvažoval, musel si říci, že všecko šlo jako na drátkách, dokud jeden z hráčů neuznal za vhodné vzdáliti se hry, třeba i v ní nechal tolik peněz. Ten muž si říkal, proti smůle se nedá bojovat ani zlatem, ani statečností, jenže hráč se mýlil. Prázdnotu jeho tobolky mělo na svědomí 10 štíhlých prstů pana Horáce Jueta Greenwooda, 10 zázračných eskamotérů, pašujících karty z cylindru na stůl a namíchávajících nejrůznější variace pokrových figur s obratností, jež čpěla, tak říkajíc, sírou. A protože Horácova virtuozita činila všechna ta kouzla neviditelnými, nespozorovala žádná z oškubaných obětí nic podezřelého. Ano, všecko se dařilo znamenitě, dokud na uprázdněné místo nezasedl ten tichý mladík. Otázal se tak zdvořile, smíli si zahrát, že ho nikdo nemohl odmítnout. Ale Horácovi se pranic nelíbily jeho chladné, modrošedé oči. Připomínali mu několik mužů z pohraničí, jejichž nejintimnějším přítelem byl šestiraňák, podezřele nízko zavěšený. V těchto letech Západ prožíval své nejslavnější údobí. Pan Hickok, Billy Kidd a John Wesley Hardin cvičili se denně ve střelbě na živých lidech. St. Louis snad neoplývalo zabíječi do té míry, aby bylo nutno považovat každého modrookého člověka za pistolníka. Nicméně však při Horácově povolání opatrnosti nikdy nezbývalo. Proto dal na nějaký čas zahálet svým zázračným schopnostem a hrál velice morálně. Ale za chvíli nabyl Horác jistoty, že jakákoliv opatrnost je bezdůvodná, a tak opět rozehrál všechny rejstříky svého nečistého umění. Znovu obnovil spojení se zásobovacím cylindrem a také karty míchal, jak se mu hodilo. Za takových okolností navršil před sebou šloupořadí žetonů do imponujících výšek. Leč dobrá nálada ho přešla, když pozvedl hlavu a uvědomil si, že hledí do černého ústí 45, kterou na ně namířil tichý mládenec. Dovolím si vám něco navrhnout, řekl mladík zdvořile. Což kdybyste nám vrátil svou výhru? Nebo, jestli se vám to nelíbí, což kdybychom si prohlédli váš klobouk? Je jisté, že prvé řešení má pro vás více výhod. Je to tak jisté, jakože se jmenuji Bet Masterson. Cylindr lehce pošinut do týla, loudal se Horác St. Louiskými ulicemi. Ebenová hůl otáčela se mu mezi prsty tak rychle, že chvílemi vytvářela zářivý kruh. Apartní šosák s klopami vyloženými těžkým hedvábím, švihácky střižená kalhota, úzká módní bodka na vysokém podpatku, jakož i několikrát již zmíněný cylindr, to vše bylo černé jako uhel. Týž odstín zbarvoval i jeho hůl, rukavičky a svědomí. Oděv barvy noci jest neoficiální uniformou řemeslných hráčů. Horác příliš miloval dobrodružství a příliš opovrhoval úzkoprsými měšťáky. To proto, že nikdy nezapomněl na svůj původ. Tenesánští Greenwoodové patřili bezesporu k výkvětu jižních feudálů. Jedna z nejmladších greenwoodských ratolestí, Horác Jouet, nabyl přesvědčení, že tak rozsáhlá a vznešená rodina postrádá jedince, který by svou povahou i skutky učinil její jméno ještě proslulejším. Chybí jí prostě jakási černá ovce. Od jejíž temné barvy by se tím výrazněji odrážel zářivý a neposkvrněný štít rodinné cti. Jestliže jeho prsty dosáhly již tehdy svrchované obratnosti ve styku s kartami a jestliže jí také již důkladně využíval, přec ještě nedovedl tasit Derringer z rukávu tak rychle, jak toho někdy okolnosti vyžadovaly. Záhy rozbil stan na palubách bělostných parníků mississippských.
Zamiloval si nové prostředí, elegantní muži, krásné ženy, vlahé soumraky, šum vířícího lopatkového kola mísící se s břinkáním benja. Mississippská idyla trvala tak dlouho, dokud se nesetkal s hráčem, který projevil zbytečný zájem o práci jeho prstů. Kulka, jež se pak ocitla ve všetečkově hlavě, odpovídala přesně kalibru Horácovy pistolky. Zmizel jako duch a objevil se teprve za několik let v New Yorku, v hale Astorova hotelu, obklopen zavazadly a nosiči, nešetře s propitným a vévodskými způsoby. Dosud se hrou živil. Teď si však chtěl zahrát pro zábavu. Karty mu příliš zevšedněly a proto hrál na burze. Spekuluje se železničními akciemi. Pan J. Gould držel se sice již tehdy trochu stranou burzovního kolbiště, nicméně občas ještě vyvedl Wall Streetu prostřednictvím svých lidí hezký kousek. Jeho zásluhou Horác jednoho dne shledal, že by se ocitl ve velkých rozpacích, kdyby mu správa hotelu předložila účet třeba jen za teplou vodu. Ale nestrácel hlavu. O týden později zastrkoval do kapsy dvojnásobek částky, kterou ztratil na burze. Získal jej na panu Gouldovi v příjemné partii pokru. Byl opět bohatým mužem. Vzdor tomu, že měl instinktivní odpor k ruletě, znemožňující mu uplatnit zázračnou schopnost prstů, sadil si jednoho večera, protože ho k tomu vybídla žena, jejíž obnažená ramena mu mátla smysly. Když pak opouštěl hernu, musel si vypůjčit na spropitné. Druhého dne padělal podpis na šeku a padělal jej ku podivu špatně. Ve chvíli, kdy již detektivové bušili na dveře, uprchl požárním schodištěm. Tak se vrátil na starý dobrý západ, kde nebylo burz ani uniformované policie. Toulal se od města k městu, vyhrával, nebo, setkal-li se s ostrým pistolníkem, také prohrával, střílel a kryl se před střelami. Je zvláštní, že Horác za všechna ta léta strávená v pohraničí se nesetkal s mladým Mastersnem. Slyšel jen o něm fantastické věci. Nuže nyní, když již nepochyboval, že si zabezpečil pro několik příštích týdnů docela slušnou existenci, přičinil se tento proslulý muž plání, že on, Horác Jouett Greenwood, zde stojí zase s několika dolary, které sotva stačí na zaplacení hotelového účtu. Ať již zločin vrhal na jeho dráhu jakkoliv temný stín, v jistém směru zůstal Horác za každých okolností gentlemanem. Ke slabému pohlaví choval se vždy jako dokonalý kavalír. Co pak se jeho zevnějšku a mravu týče, nemohl mu ani elegantní světák vytknout to nejmenší. Karetní triky nebyly tím jediným, co dovedly jeho obratné ruce. Nikoliv. Nejednou rozveselil i nejnudnější společnost vhodně sestaveným programem několika vybraných ukázek saloního kouzelnictví. Horác právě uvažoval smrzutou ironií, že ani nejpůsobivější trik není sto, aby mu teď vykouzlil z kapsy peníze, které ztratil před několika okamžiky, když tu, ocitnuv se před průčelím jakéhosi zábavního podniku, spatřil velkou fotografii dívky, jejíž vnady sváděly celkem úspěšný boj s živůdkem velmi těsné toalety. Trochu níže pak litery neskromné velikosti ohlašovaly, že miláček Paříže, Melita Rosé, zvaná též slavík Elizejských polí, poctila svou návštěvou Vulicerovo divadlo, kde zpívá každého večera několik písní, jež se staly právě tak jako ona senzací St. Louisu. Horác překvapeně hvízdl. Francouzská Lola, zabručel si pro sebe. To děvče vždycky říkalo, že udělá kariéru. Netřeba ovšem zdůrazňovat, že slečna Melita Rosé měla z Paříží asi tolik společného, jako má vídeňský řízek smažený čínským kuchařem na novém Fundlandě společného s Vídní. Ve skutečnosti se jmenovala Nelly Wheelerová a utekla v 15 letech svým rodičům, čistokrevným Yankeeům, s hercem jakési kočovné společnosti.
Horác se s ní setkal v Medicine Bow a osvobodil ji od dotěrnosti jakéhosi opilého Ira. Odvděčila se bohatě galantnímu ochránci a nikoli v penězi. Tehdy si již říkala francouzská Lola a kromě svého hlavního zaměstnání zpívala v kterémsi ze strašných podniků sentimentální písničky. Horác již Lolu nespatřil, ale plakát Wurlitzerova divadla mu dokázal, do jaké míry se splnily její tužby. Horác neočekával, že by ho poznala, vždyť od jejich posledního setkání skanulo do moře věčnosti 11 krůpějí 11 dlouhých let. Graciózně se ukloniv, vypukl v omluvy nad příchodem tak nedostatečně ohlášeným. Jaké bylo jeho podivení, když dívka vrhla se mu bouřlivě v ústrety. Objali se, pociťujíce lehké a nepředstírané dojetí. Hvězda Wurlitzerova divadla takřka jedním dechem vychrlila na Greenwooda oslňující historii svého úspěchu. Pak se otázala Horáce, jak se mu líbí zařízení bytu. Odpověděl diplomaticky, že to jistě stálo mnoho peněz. Ovšem, všecko platil Gret. Usmála se šibalsky. Vyskočila a vrátila se s fotografií honosně zarámovanou. Gretn Morris Bennett představovala s žertovnou obřadností fotografovaného. Nevypadá špatně, zamručel Horác, nepřemáhaje se, aby řekl něco lichotivějšího. Miluje mne šíleně, ujišťovala ho Lola. I rámeček na téhle fotografii je ze 14karátového zlata. A strašně žárlí. Kdyby tě tady zastihl, rozbije to všechno na padrť. Pak se jali vzpomínat na staré časy. Horác se jí právě jal uvolňovat korzet, aby zjistil, tlučeli její srdce skutečně jako ustrašené ptáče, když tu z přecíně zařinčel zvonek a v zápětí se rozhučel sitý a odpověď mi černošské komorné trochu pohněvaný bas. Lola vyskočila z divanu. To je Gret, sykla. Jestli tě tady uvidí, nevyrazím z něho už ani cent. Pro tento důvod měl Horác hluboké porozumění. V největším chvatu sebral hůl, cylindr i rukavice a skokem následoval Lolu, která ho táhla k veliké skříni. Ocitl se v temnu provoněném levandulí, dotýkán něžným pohlazením šustivých látek. Slyšel odtud, že zazobanec nepřišel sám, neboť k jeho sluchu doléhal ještě jakýsi hůňavý mužský hlas. Poměr pana Beneta k Lole rozhodně nebyl otrocký. Jeho tón spíše prozrazoval, jak dalece si je vědom, kolik peněz do ní nasázel. Považoval ji tak trochu za svůj majetek, se kterým se může zacházet dle libosti. Jal se tedy upozorňovat Lolu na novou zásilku francouzských parfémů u Mazanoviče. Nyní prý je ta nejvhodnější doba, aby si je šla prohlédnout. Ostatně proč by jí to neřekl přímo? Chce zde být s panem Harrisonem, jistě tím mínil toho hůňavého muže, docela sám. Zkrátka, ať se vrátí nejdřív za hodinu. Horác dostával špatnou náladu. Vypadalo to, jako by v té skříni měl zůstat ještě hezkých pár hodin. Také mu bylo strašně vedro a od výparů těžkých voňavek ho bolela hlava. Ale tu pan Bennett začal vykládat takové věci, až se Horácovi uši rázem povytáhly o několik centimetrů a všecka ospalost hned zmizela. Finančník nejprve ujistil Harrisona, že si ho vybral jako nejzkušenějšího, nejobratnějšího a hlavně nejdůvěryhodnějšího ze svých agentů. Tentokrát však jde o největší obchod, jaký se jim dosud naskytl. Nůže k věci. Poslední stanicí dráhy jihozápadní železniční společnosti je prozatím Powderville. Jihozápadně od Powdervillu, asi ve stejné vzdálenosti od dobytkářské silnice, leží dvě nepatrná městečka, Yellow Creek a Cowtown. Asi před měsícem rozhodla se společnost prodloužit dráhu do Yellow Creeku. Všechny místní noviny jsou teď nacpány žvaněním o nenadálém vzrůstu této díry, jenže situace se mezi tím změnila. Železnice nepovede do Yellow Creeku, nýbrž do Cowtownu.
Harrison se pranic nemusí zajímat, kdo to tak zaonačil. Hlavně, že o likvidaci původního plánu vědí dosud jen dva muži ze společnosti. Jinak dosud nikdo nemá ani ponětí o zítřejší tváři Cowtownu, jenž do půl roku vyroste v nejrušnější město jihozápadu. Sem se přesune všechen obchod s dobytkem. Kromě toho sem společnost umístí své železniční dílny. Ti lidé tam mají spoustu půdy, dnes ještě bezcenné. Ani netuší, že jsou vlastně nyní majetníky výnosných parcel. Zkrátka a dobře. Pan Harrison odjede do Cowtownu a skoupí tam, co se dá. Co však je velmi důležité, on, Gretton Morris Bennett, jako vysoký funkcionář společnosti, neví nic o této spekulaci. Pan Harrison kupuje všechno pro sebe. Zaplatí vše hotovými, neboť je třeba, aby se těšil na prosté důvěře. Harrison odjede ještě dnes večerním vlakem do Kansas City, kde ho zítra očekává ve výčepu Sandersova hotelu člověk, který mu odevzdá podrobný plánek parcel, jakož i $150,000. Je nápadně rezavý a na levé ruce mu chybí malíček. Harrison však musí znát heslo, jímž se legitimuje jako Bennettův agent. Toto heslo zní: jdi na západ, mladý muži.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Limonádový Joe, to je výstižná a vtipná parodie, mimo jiné i na příběhy Karla Máje, tak jak si asi z dětství pamatujeme všichni, tedy určitě dámy i pánové. My, co jsme fandili Vinetuovi nebo Nšoči a samozřejmě taky Old Shatterhandovi s jeho opakovačkou Henryovkou. Vzpomínáte? Old Shatterhand ty dostal na samém začátku vyprávění, kdy ještě nebyl Shatterhandem a sám byl zelenáčem, čili Greenhornem.
2: Řekl jste Greenhorn, pane Henry? Doufám, že jste se přeřekl. A nemínil jste?
3: Mínil. Představte si, že mínil. Člověče, vždyť mi neumíte ani vzít pušku do ruky.
2: No. Kdybyste mi nějakou solidní půjčil?
3: Vy jste se zbláznil. Solidní pušku vám do ruky. Střílel jste vůbec někdy?
2: Ale ano, bez starosti.
3: Seberte si ze zdi tamhle tu medvědobíku a ukažte, co umíte. Hello, člověče, vy to berete jako hůlku. Opatrně! Tahle ta stará puška má pořádnou váhu. Vy ale máte sílu. A na koni jezdíte?
2: Ovšem.
3: A vy znáte se v matematice?
2: Ve škole jsem ji měl nejraději.
3: Ve škole. A zeměměřictví?
2: No, pomáhal jsem několikrát při rozměřování.
3: Dobře.
2: Proč vás to zajímá, Mr. Henry?
3: To je moje věc.
2: Dopilujete něco k pušce?
3: Co? No ano.
2: To vidím poprvé. Žádný takový systém neznám.
3: To věřím. Novinka. Systém Henry. Bude to opakovačka. 25 ran.
2: To není možné. To byste musel mít zásobník.
3: Takže mám. Tenhle kousek železa se bude otáčet pomocí zvláštního mechanismu. 25 dírek, 25 nábojů. Mladý muži za to se bude platit zlatem.
2: To jistě. A svědomí?
3: Co tím chcete říct?
2: Že tu vaši pušku dostane do ruky kdejaký lump. Že na prériích a v lesích a v kaňonech se budou indiáni odstřelovat po desítkách jako kojoti.
3: Nechte těch řečí, slyšíte? Snad si nemyslíte, že si tady otevřu továrnu na pušky. A vůbec, severte se a račte laskavě vypadnout. Zítra v 6 koukejte přijít, uvidíme, co dokážete. Vy ostrostřelče.
4: Ráno mě stařík uvítal ironickým úsměvem. Beze slova na střelnici nabil a zkus mu dvakrát vystřelil. Pak ukázal rukou, že jsem na řadě já. Neznal jsem zbraň a tak jsem posadil první ránu i po pečlivém zamíření jen na okraj terče. Druhá už byla lepší. Třetí zasáhla rovnou do černého. A ostatní seděli přímo ve středu, jedna jako druhá.
3: Člověče, takhle jsem Greenhorna ještě střílet neviděl. Takový zelenáč. A opravdu umíte jezdit na koni?
2: Co je na tom? Nejtěžší je dostat se nahoru. Jak se jednou uvelebím v sedle, nesetře se mě žádná kobyla.
3: Chcete to zkusit?
2: No, proč ne?
3: Tak pojďte. Hello, Mr. Corner. Co kdyby jsme mu vyvedli třeba ryzáka?
4: Ten ryzák vůbec nevypadal na nějaké klidné a rozumné zvíře. Trhal sebou, vzpínal se. Když se mi po několika neúspěšných pokusech podařilo dostat do sedla, odrazil se všema čtyřma, udělal mohutný skok a pak začal tancovat z boku na bok. Musel jsem vynaložit všechnu sílu i obratnost, abych zůstal v sedle. Když jsem sestoupil, třásla se mi vysílením kolena.
3: Kde jste se naučil krotit koně?
2: Musel jsem jednou krotit divokého hřebce. Náhoda.
3: Děkuju za takovéhle náhody. Ale jen si nemyslete, teď si zajdeme k jednomu gentlemanovi. Hrozně rád by vás viděl.
2: Co na mě může vidět?
3: Ale slíbil jsem mu, že mu ukážu živého Greenhorna.
2: Tak to je něco jiného. Toho nemohu zklamat.
4: A tak jsem poznal slavného Westmana Sema Hawkinse. Tenhle Westman. Jakou barvu a tvar měla původně jeho stará prstěná hučka, se naprosto nedalo určit. spod sprohýbané střechy se drala hotová houština rozsuchaných housisek a uprostřed nich trčel kupředu nos. Vypadalo to, jako by v obličeji nebylo nic než housy nos a potom ještě dvě malá chytrá očička, která se čile pohybovala sem a tam a trochu šelmovsky si mě prohlížela. Jinak chlapík vězel v loveckém plášti dlouhém až na paty.
5: Jestli se nepletu, tak tohle je ten váš greenhorn, Mr. Henry. Nevypadá špatně. Snad se mu sem Hawkins taky bude líbit.
4: Pokusil se odložit svůj podivuhodný klobouk, ale jak jej sněl z hlavy, zůstali na něm viset k mému naprostému zděšení i jeho vlasy.
5: Jen žádný strach, sir. Mýval jsem vlasy, mýval. Nosil jsem je dokonce od narození. Nikdo na světě mi je nemohl upřít. Bohužel si na nich zgustlo asi tucet póniů. Dost nepříjemný pocit pro mě. Ale přečkal jsem to. A v té kamně jsem si jednoduše koupil novou čupřinu. Stála mě 3 svazky bobřích kožíšků.
3: Tak si myslím, že bychom měli tomu Greenhornovi prozradit, o co vlastně jde sebe.
5: Jestli se nepletu, měl by se na zítřejší odjezd, jak se patří, připravit.
2: Odjezd? Kam mám jet?
5: Kam jinam, než na divoký západ. Se mnou, mladý muži.
3: Přece nechcete na věky zůstat greenhornem.
5: A výprava kvůli vám neodloží odjezd.
3: Člověk jako vy, ten nemá co dělat mezi papíry v kanceláři. Musíte na západ. Vy znáte se v zeměměřictví.
2: Ale Mr. Henry...
3: Potřebujete dobrého koně. Dostanete toho Mustanga od Cornera. A zbraně musíte mít nejlepší. Dávám sebou medvědobíku. S tou trefíte každou ranou. No, tak co tomu říkáte, mládenče?
2: Mr. Henry, já nevím, jak bych vám poděkoval. Proč jste zrovna na mě tak laskav?
3: Držte jazyk za zuby, sir. Stejně jsem si vás vybral jen proto, aby si má stará medvědobíka zas párkrát vystřelila. Vy tomu nechcete věřit, ale jste pořád docela obyčejný greenhorn.

pak jsem se teprve po pořádku dověděl, co a jak. Šlo o vyměřování budoucí železnice ze St. Louis přes indiánské území, tedy přes Texas, Nové Mexiko, Arizonu a Kalifornii až k pobřeží Pacifiku. V naší skupině měli pracovat vedle mě ještě 3 surveyorové, tedy vyměřovači, pod vedením hlavního inženýra Bancrofta. Připadlo nám území mezi prameny Red River, tedy Červené řeky, a řeky Canadian. Sam a jeho přátelé Dick Stone a Will Parker nás měli dopravit až na místo a potom ještě s celou skupinou nebojácných westmenů působit jako naše ochranná stráž. A tak jsem se druhý den ráno s městem St. Louis rozloučil. Konec září. Pracovali jsme na tomhle úseku už 3 měsíce, ale zdaleka jsme nebyli hotovi. Mr. Bancroft, hlavní inženýr a s ním i všichni 3 surveyorové, chovali totiž vřelou náklonnost k pálence, takže buď to pili jak zjednaní, nebo pod stromem vyspávali opici. Vlastní práci nechávali na mě. Co se ostatní společnosti týče, škoda slov. Upřímně řečeno, nevím, jak bych tam vydržel nebýt Sama Hawkinse a jeho 2 druhů. To byli skuteční řádní chlapi.

0: Nie mali ser, bajcie!
1: To je nim se leže z tebi rozprůčne z hotově laso. A ještě jste mi posloužili s koněm jako první cvičný cíl.
0: Jenom si prosím vás nemyslete, že vás nějak chválím. Ve škole se musí občas pochválit i ten nejhloupější žák. Učil jsem hezký kvar mladíků a řeknu vám, že všem to šlo daleko líp.
1: Jupí!
2: Jupí!
3: Jupí!
2: Takhle mluvil jsem často. Ostatně mé zaškolování probíhalo stranou tábora, takže o něm nikdo neměl tušení. Práce postoupily tak daleko, že zbýval týden, abychom navázali na úsek našich sousedů. Bancroft to považoval za důvod k pořádné pitce. Druhý den celá společnost vyspávala, zalezlá v křoví. Uvažovali jsme se Semem, co a jak, když v tom se v dálce objevil jezdec.
0: Inženýr White, vedoucí skupiny, která vyměřuje na západ od nás. Welcome, sir.
2: Dobrý den.
4: Tak, to jste vy. Prý tady musíte dělat všechno sám? Ostatní si dávají na váš účet pohov, co?
2: Mr. Bancroft se právě chtěl vypravit za vámi.
4: To vidím, opilý, jak zákon káže, do jednoho.
2: Hned je zbudím.
4: Počkejte, nechte je spát. Rád si s vámi pohovořím bez nich. Kdo pak jsou jehle tři muži?
2: Naši nejspolehlivější skauti. Jsem Hawkins.
4: Ach, Hawkins, malý lovec, chlapík. Ty mohou zůstat.
2: Stalo se něco, Mr. White?
4: Jen to, že my jsme na svém úseku hotovi. A tady, kdyby nebylo vás, byl by Bancroft tam, kde začal.
2: Přeháníte, pane.
4: Vy přeháníte svou laskavost těm pianům. Už protože z vašich výkazů se nepozná, kdo kterou práci dělal.
0: Sáhněte mu do náprsní kapsy, Mr. White. Má tam takovou plechovku, jestli se nepletu, a tam jsou opravdické záznamy.
4: Vlastně bych vám ty záznamy měl vzít a ukázat je našemu vedení.
2: Mohu vám je půjčit, ale jen pro vaši osobní informaci.
4: Jak myslíte? A pánové se probouzejí.
5: Já vás velice, pane. Dáme si přípitek na uvítanou, co vy na to?
4: Že mi není docela jasné, jestli je tu rozměřovací stanice nebo výčepna pod širým nebem.
5: Sir, můžete mi říci, kdo vlastně jste?
4: Inženýr, jako vy.
5: A vy pracujete tady na tom úseku?
4: Víte dobře, že na sousedním.
5: A, tak vidíte. Mně tady nikdo dávat rozumy nebude. My dva jsme si totiž docela rovni. Rozumíme?
4: Určitě. Jen vás upozorňuji, že my jsme už hotovi. A taky vím, kdo jak tu pracuje.
6: Vy jste pomlouval. Lháři, pokrytče.
4: Váš mladý spolupracovník proti vám neřekl ani slovo. Naopak, měl byste ho spíš požádat za prominutí.
6: Cože? Za prominutí? Pitomého greenhorna, který nerozezná trojúhelník od čtverce? Co jsme mu svěřili z kaňál? Museli jsme se po něm vracet.
2: Pane Bancrofte, vypil jste přes míru. A ještě jste nevystřízlivěl. Zatím jsem nic neslyšel.
5: Co to žvaníte? Jaké pak vystřízlivě?
2: Buďte rád, že mluvím právě o tom, jinak bych vás musel potrestat jako kluka.
5: Hetlere, slyšíte to? Vy strpíte takovéhle útoky na mou osobu? Váš úkol je chránit vedoucího tábora před každým napadením, ne?
7: Bez starosti, pane. Chlapečku. Dej laskavě pracky pryč od pana Bancrofta. Greenhorne.
2: Toho Greenhorna vy okamžitě odvoláte. Jak vás srazím k zemi.
7: Vy mě. Ten Greenhorn je opravdu pitomec. Myslí si...
5: No tohle to jsem ještě neviděl, co si do...
2: Ještě někde, prosím? Ale kdo udělá krůček, doplatí na to.
0: A já si vás dovoluju taky maličko varovat, jestli se totiž nepletu. Jestli tomuhle mladíkovi někdo skřiví vlásek na hlavě, provrtám ho skrz naskrz.
4: Takovou ránu. Vám bych se nechtěl dostat do rukou. Vám by se mělo říkat Shatterhand, drtící ruka. Chlap jako hora a vy ho složíte jediným úderem pěsti.
0: Tak vydá. Shatterhand. Greenhorn a už má válečnické jméno. A nezní to špatně. Poslyšte, co byste říkali Old Shatterhand? Jak se vám to líbí?
4: Shatterhande, nemáte chuť jít se mnou na můj úsek?
3: O chuť by nebylo, ale mám tu své povinnosti.
4: Nonsense, to si zodpovím já. Poslyšte, z těch chlapů jste si udělal nepřátele na život a na smrt, to snad chápete?
3: Je tu sem, Vir a Dick.
4: No tak mě alespoň doprovodíte.
3: S Bancroftem už mluvit nechcete?
4: Řeknu to vám, bude to lepší. Chtěl jsem vás varovat. Pozor na Indiány, našli jsme stopy. V tuhle dobu táhnou mustangové a bizoni na jich a Indiáni táhnou za nimi. Z Kiovu nemusíte mít strach, s těmi byla stavba trati dohodnuta, ale Komančové a Apačové nevědí zatím nic. Začíná tu být horká půda.

Když v báru host nedím, tu nad likérem svým, já sním, že přijde

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na západ, ale teď zase trochu jinak. Amerika očima Jacka Londona. Jeho cesta, to je román, ve kterém vypráví o amerických tulácích, kteří jezdí na černovlaky, vlastně takový první trampové. Romány Jacka Londona jsou plné drsné romantiky. Zlatá horečka, Klondike, Aljaška, ale taky touha po svobodě, příroda a nespoutanost. A Londonova cesta není výjimkou. Tak pěkný poslech a dobré dny ve zdraví.

Teď s odstupem času, když jsem se jakž takž usadil a mé knížky poměrně úspěšně vycházejí, dočítám se o sobě v novinách, časopisech i dokonce v životopisném slovníku věci, které bych do sebe ani ve snu neřekl. Píšou o mně, že jsem se prý trampem stal záměrně, abych mohl studovat sociologii. Vězte, že je to pustý výmysl kritiků, kteří cítí potřebu o autorovi prostě co si napsat. Trampem jsem se stál kvůli vnitřnímu neklidu, který ve mně vřel a nedovolil mi zůstat na místě. Moje tuláctví bylo logickým výsledkem hledání, co se životem. Tudíž skutečnost, že jsem život poznal líp než leckdo jiný, přišla jaksi sama, protože jsem se světem potloukal s otevřenýma očima a myslí. Vydal jsem se na cestu, protože jsem musel. A jelikož jsem v kapse neměl ani vindru, cestoval jsem vlaky, co křižují státy a Kanadu, na černo. Tenkrát jsem ještě nečetl Ztracený ráj, ale později jsem plně pochopil Miltonovo: lépe je panovat v pekle, než sloužit v nebi. Na cestu trampa mne poslala obyčejná náhoda. Bylo mi asi 16 a byl jsem něco jako král pirátů Ústřic v Oaklandu, když jsem jednoho dne doplul do Sakramenta. U železničního mostu jsem se tam při koupání potkal s partou kluků. Voda byla skvělá a tak jsme plavali a leželi na písku a filozofovali, jak to už mezi mladými bývá. Jenže tahle parta mluvila úplně jinak, než jsem kdy slyšel. Oni spolu vedli řeč zvláštním slengem černých vlakových trampů, roadkidů neboli hobos. Příkladně říkali: když jsem byl dole v Alabamě, tak jsem zjistil, že na štrece C&A nemají stupátka u slepých vagónů. Nebo bacha, až se dostanete k Pensylvánii. Čtyři koleje, žádné cisterny, vodu berou po cestě. Ležel jsem mlčky a v duchu obdivoval jejich světáctví. A tenhle nový svět mě volal každým dalším slovem, každým dalším příběhem. Už si někdy jel s Cannonballem na Wabashi? Obrátil se na mne jeden z nich. Zavrtěl jsem hlavou, že nikoli, a přitom jsem neměl páru, o čem mluví. Sdělovali si zážitky a informace a jediné, čemu jsem rozuměl, bylo, že si nevymýšlejí, že to zažili. Přede mnou se otevíral svět černých pasažérů, železných tyčí, zábradlí, brzdových táhel, jízdy pod vagony a na náraznících, svět pulmenů s postranními dveřmi, brzdařů, topičů, policajtů. A mně se zmocňovala stále větší touha vydat se na cestu. Byl jsem přesvědčený, že nejsem o nic slabší než kterýkoliv z nich, že jsem stejně odvážný a rychlý a můj mozek je minimálně tak dobrý jako jejich. Slunce se naklonilo k obzoru a já se vydal s nimi do města vytloukat na hlavním tahu lehké kousky, jinými slovy, žebrat o peníze na jídlo. Dosud jsem nikdy nežebral a například krádež jsem považoval za mnohem čestnější. Žebrotou jsem se cítil ponížený, ale věděl jsem, že se to musím naučit, že bez toho bych nikdy nebyl pravý železniční tramp, hobo či roadkid, jak je komu libo. Ale ten večer jsem to ještě neuměl. Logickým výsledkem bylo, že roadkidové se už chystali do hospody na večeři a já byl pořád na suchu. Nakonec jsme povečeřili společně a užili si přitom spoustu legrace. Rychle mi však došlo, že jíst za peníze, které vyžebral někdo jiný, je opovržení hodné a že se mi to už nikdy nesmí stát. Proto jsem příštího večera vyšel do ulic a hodil nohama stejně dobře jako moji noví kamarádi.

Nikdo se nestane Roadkidem a Trampem, dokud nepřejede přes vrch. Tak zněl zákon cesty. Tím vrchem byla Sierra Nevada. Celá tlupa se chystala na výlet přes hory a já pochopitelně s nimi. Bylo to moje první velké dobrodružství v novém životě. Stejně na tom byl i French, mladý chlapec, který právě utekl z domova ve Frisku. Oba nás čekala jakási maturita, ve které jsme měli dokázat, co v nás je. V 10:20 večer, tenhle čas se mi nesmazatelně vlil do paměti, vyjel transkontinentální Pacific Central Station na východ. Na nádraží nás bylo asi 12. Utíkali jsme před vlak do tmy, abychom mohli naskočit. Vyprovodit nás přišlo asi 40 roadkidů, kteří nás hodlali jaksi schodit z vlaku, kdybychom sedali. Byl to takový druh vtipkování. Jejich vůdcem byl proslavený Bob ze Sacramenta, který měl projeté skoro celé státy. Vzal si Frenče a mě stranou a povídá: chceme vaši tlupu nováčku schodit, to se sluší a patří. Vy dva jste ale slabí, a tak vám radím. Jak se chytíte slepýho vagónu, tak střechujte. Dolů slezte, až minete Roseville. Tam jsou policajti jako psi a perou každýho na potkání. Lokomotiva táhle zapískala a transkontinentální se pohnul. Vlak měl 3 slepé vagóny, tedy vozy bez koncových dveří, za to s plošinou. To bylo víc než dost místa pro všechny a nás 12 by bylo na vlak vklouzlo ve vší tichosti a nenápadně. Ale 40-hlavá banda přátel budila podél trati takovou pozornost, že i hloupému brzdaři muselo dojít, o co jde. Podle Bobovy rady jsem na nic nečekal a jak jsem se chytil slepé, hned jsem se vyhoupl nahoru na střechu. Ležel jsem a ani nedýchal. Cítil jsem srdce, jak se splašeně odráží od plechu a snažil se poslouchat, co se děje kolem. Veškerý personál vlaku byl v jednom kole. Zuřivě vysypával kamarády a asi za míli vlak zastavil, aby brzdaři mohli přeběhnout dopředu a vyházet ty, kteří se na vlaku ještě udrželi. Nakonec jsem na Pacifiku jel sám. Zapomněl jsem, jestli Roseville, před nímž mě Bob varoval, je první nebo druhou stanicí. Pro jistotu jsem zůstal na střeše ještě dlouho za druhou zastávkou. Nikdy jsem se před ostatníma nepochlapil natolik, abych jim prozradil, že jsem přejel celou Sierru až do Truckee ve strašlivým sněžení na střeše. Lhát se sice nemá, ale pravdu stačí říci až na smrtelné posteli. Parta tedy rozhodla, že moje cesta přes vrch proběhla správně a když jsem se vrátil zpátky do Sacramenta, byl jsem už hotovým roadkidem, i když jsem se ještě musel hodně učit. Můj titul knížete pirátu Ústřic zmizel v nenávratnu a já získal novou přezdívku, neboli Moniku. Sailor Kit. Mým nejlepším učitelem byl Bob. Jednou jsem ve rvačce přišel o klobouk, což byl velký malér, neboť jak chcete žebrat bez klobouku. Klobouk, to je důstojnost, pokora a šarm. Když už jsem přejel vrch, musel jsem ukázat, co ve mně je. Souhlasil jsem s Bobovým plánem získat nový klobouk akcí na ulici a on šel se mnou, aby se podíval, jak to provedu. Stáli jsme na rohu 5. Avenue a Bob pečlivě studoval klobouk každého Číňana, který nás míjel. Doposud jsem se divil, jak si Trampové mohou dovolit 5-dolarové stecny s tuhou střechou. Až teď jsem pochopil, že je získali od Číňanů. Byl jsem nervózní. Kolem bylo na mé gusto moc lidí, ale Bob stál ledově klidný. Několikrát jsem se už pohnul, ale Bob mě vždycky zadržel. Chtěl, abych měl pořádný klobouk a aby mi dobře seděl. Jednou šel kolem klobouk, který sice měl správné míry, ale nebyl nový. Pak šel nový, ale prťavý. Pak tucet naprosto nemožných huček, až se konečně objevil ten pravý, který vyhověl Bobovým nárokům. Jediný klobouk v Sacramentu, hodný mé hlavy. Bob se rozhlédl, jestli kolem nejsou policajti, a potom mi souhlasně pokývl. Sebral jsem Číňanovi klobouk a v klidu si ho nasadil. Padl mi jako ulitý. Otočil jsem se a rozběhl. Koutkem oka jsem zahlédl Boba, jak podrazil Číňanovi nohy, ale to už jsem zahnul za roh a pádil ze všech sil. Ještě pár ulic a zvolnil jsem.
V duchu jsem si blahopřál k úspěšnému lovu, když se zpoza rohu nečekaně vynořil Číňan a nebyl sám. Měl sebou své žluté soukmenovce a navrch ještě pár bělochů. Rozběhl jsem se, zatočil za nejbližší roh, přeběhl ulici a zmizel pronásledovatelům za dalšími dvěma rohy. Už jsem myslel, že jsem se jich zbavil a klidně si vykračoval, když se ten houževnatý Mongol objevil znova. Bylo mi to k smíchu, jako bych se ocitl v prastaré bajce o zajíci a želvě. Neuměl běžet tak rychle jako já, ale vytrvale za mnou šmatlal na křivých nožkách, utráceje množství dechu v hrubých nadávkách. Volal o pomoc a za svědky své urážky bral celé Sacramento. Značná část města ho slyšela a kupila se za ním. Utíkal jsem jako antilopa a ten vytrvalý Mongol mě dotahoval se stále se zvětšujícím zástupem. Když se k němu přidal i strážník, napnul jsem všechny síly, dělal kličky, zahýbal za rohy, prolétl pár průchodů a přísahám, že jsem takhle letěl aspoň 20 bloků. Nakonec se mi podařilo zmizet a Číňana jsem už nikdy více nespatřil. Měl jsem fungl nový, moderní Stetson a celá tlupa mi ho záviděla. Navíc byl předmětným důkazem, že jsem svůj čin vykonal. Byl to skvělý kousek. Nosil jsem ho více než rok.

srkali černý kafe a říkali jsme si, jak asi baví se Jim Santa Fe. Najednou náramná rána rozbila lucernu a v tu ránu v celičkým báru nastala egyptská tma. Na Prahu postava stála a že se hned ochladil vzduch.